V 90. letech zavřeli a hospodu jim znárodnili. V 90. letech zakouřenou čtyřku dostali Vojtěchovi zpátky. Opravili, přestavěli a dnes v ní vaří svoje vlastní pivo. K poslechu pořadu vás zve Šárka Kuchtová.

0: Ještě jednou vítejte u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes jsme v Pardubicích ve čtvrti zvané Studánka a já jsem teď u Martina Vojtěcha, který je v tuto chvíli v Pardubicích jediným sládkem, který vaří skutečně pardubické pivo. Poté, co byl pardubický pivovar zavřen. Je to tak?
1: Není to už úplně pravda. Ještě to vznikl další pivovar, který teda funguje rok a je v Semtíně. Ale jinak jednu dobu po zavření pardubické

0: Vy jste sice sládek, ale vy jste rodinný pivovar, to, že zaměstnáváte celou rodinu?
1: Ano, víceméně ano, pracuje tu moje žena, vlastně táta i strýc, takže jsme vlastně od začátku víceméně rodinný podnik.
0: Vy jste rodinný podnik nejen přes pivovar, ale i přes tu hospodu, protože nese i vaše jméno. Kolik generací vlastně tady u vás v hospodě pivo točilo?
1: Už hodně. Hostinec koupil můj praděda František Vojtěch v roce 1924. V 31. to zrekonstruoval do víceméně dnešní podoby. Že se to zvětšilo na sál, který si využíval jako na taneční sál, na plesy a zábavy. A za hostincem byly i pověstné vlastně taková tančírna nebo altánek tam byl, kde se posádaly různé akce. V hostinci se vlastně posádali i, což organizoval můj praděda, divadelní spolky, různé vystoupení a hostinec fungoval až do 69., kdy část hostince zabrala německá armáda a slyšel jsem, že tady vlastně byli ubytovaní víceméně a tak nějak pro svoje potřeby to měli. A ve 45. pak hostinec zase zabrali prostě Rusové na chvíli, no a pak přišlo znárodění a zase hostinec vlastně mojí prababičce sebrali.
0: Takže po válce, když tedy Rusové odešli, tak hospoda dál fungovala jako hostinec.
1: Ano, hostinec fungoval víceméně. V 49. vlastně umírá vlastně můj praděda a hostinec vlastně přechází už pod jeho ženu, moji prababičku. A ta hostinec vede až do znárodnění a zůstává zde jako provozní až do půlky 70. let. Ale už to bylo majetku státu vlastně, no.
0: Restaurace a jídelny.
1: Ano, ano, ano, restaurace a jídelny.
0: Prababička Anna tady dělala provozní až do 70. let, ale v Pardubicích se stala v roce 49 jedna událost, která se podepsala i do osudu vaší rodiny. A o té my si řekneme za chvíli. Posloucháte pořad, kdo umí, ten umí.

0: pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické studánky, z hospody u Vojtěchu, kde se vaří jedno pardubické pivo. A já jsem tu se sládkem Martinem Vojtěchem. My mluvíme i o vaší rodině. Vyprávěli jsme si, že hospoda byla znárodněná v 50. letech, ale prababička Anna tady mohla zůstat jako provozní. Ovšem v roce 49 se stala v Pardubicích taková událost, došlo k vraždě studenta Krátkého. Nikdy nebyl odhalen skutečný pachatel, ale mnoho lidí z ní bylo obviněno. Mimo jiné také váš dědeček, František Vojtěch.
1: Ano, ano, skutečně. Můj děda byl obviněn z vraždy Krátkého. Byl vlastně ve vězení, pak myslím, že asi půl roku za to, ale poté ho pustili už za opravdu nedostatek důkazů a žádnou spojitost s tou vraždou.
0: Tato vražda rozjela vlastně velký soudní proces, v důsledku něhož bylo mnoho lidí obviněno, odsouzeno, padly tam i tresty smrti. Jak na to vzpomínal dědeček?
1: No, poprvé on se o tom moc nerad bavil, jako by on spíš o tom moc nespomínal. V pozdějších letech už víceméně už trošku s humorem, ale ty události, to uvěznění se podepsalo i na jeho zdraví.
0: On se vrátil sem zpátky do hospody, pracoval tady s tou maminkou, vlastně s maminkou Anou.
1: Ne, on pak šel vlastně svojí cestou, on dělal to hodně a víceméně byl to pak i, dá se říct, počítačový programátor. Na tu dobu teda to si, se nenazýval takhle, ale šel vlastně svojí cestou.
0: Dožil se návratu majetku po roce 89?
1: Děda se dožil restituce s mojí prababičkou, která se také dožila, tak to převedli rovnou na mého tátu se strýcem a ta prababička ta umřela asi 2 roky po restituci a můj děda ten umřel až v roce 2020 ve věku 96 let.
0: A ta hospoda celou dobu, až do roku 89, fungovala jako hospoda?
1: Víceméně fungovalo, akorát ta kvalita hodně upadala, byla to taková spíš vyhlášená 4, což si pamatuju i já jako malý, když jsem občas šel pro pivo, tak to bylo takové ten, no, klasická zahulená 4. No.
0: A když vás posílali pro pivo, věděl jste, že chodíte do vaší hospody pro pivo?
1: No, to jsem věděl, že byla, ale asi jsem to tehdy tak nevnímal asi ještě. To mě bylo v 89. mě bylo 9 let, takže jsem to asi ještě tak nevnímal moc.
0: No dneska už by vás pro pivo neposlali. Vy už byste 9letému dítěti nenatočil.
1: To je taky pravda, no.
0: A zahulená už taky není.
1: No, ano.
0: Co na to říkal děda, když restituoval hospodu po těch letech a neměl asi k tomu pohostinství ani žádný velký vztah?
1: No, on byl vlastně ten, kdo vlastně chtěl, aby ta hospoda pokračovala dále. Spíš naopak můj táta vlastně se strýcem ty k tomu neměli, nebo ne vztah, ale dělali úplně jiné zaměstnání a on je k tomu vlastně tak nějak spíš umluvil, jakože chtěl, aby to pokračovalo. A ten děda, on tomu jakoby měl vždycky vztah, ale on byl v takový ten zákulisí. To i vlastně i potom, když ještě téměř do jeho smrti, tak tady byl víceméně každý den. A rád to všechno jako sledoval, nebo snažil se radit, nebo pomáhat s něčím. Ten pomalu ještě, když mu bylo 90, tak tady ještě tahal sudy občas. Když bylo potřeba, tak nebo spíš rád to dělal takhle.
0: V 90. letech musela hospoda asi projít velkou rekonstrukcí.
1: Ano, ta rekonstrukce proběhla hlavně v těch 90. letech, protože po tu restitucí ta hospoda byla v katastrofálním stavu a víceméně probíhá tak nějak pomalu do současnosti.
0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické studánky, kde se vaří pardubické pivo. A vaří ho Martin Vojtěch. Vy jste říkal, že jste svoje první pivo uvařil v roce 2020. Ve stejném roce zemřel váš dědeček, který tady provozoval hospodu po válce, pak jim je vzali a pak tu hospodu restituovali zpátky. Dožil se vašeho piva, ochutnalo ho?
1: Bohužel nedožil, bohužel o měsíc to nedopadlo. Věděl o tom, co se tady plánuje, těšil se na to, pořád se vlastně vyzvídal, jak to bude vypadat, že on na to, kolik mu bylo, tak naštěstí mu to stále myslelo, takže vlastně všechno věděl, všechno se zajímal. Ale bohužel, vlastně, když jsme nainstalovali technologii, začali jsme vařit pivo, tak v té době vlastně umírá. A asi za měsíc potom už jsme měli první várku piva, no. Ale vlastně prodloužilo se to kvůli covidu, tehdejší době, že všechno se protahovalo, nikdo vlastně nevěděl, co bude, tak vlastně ta technologie měla minimálně půl roku zpoždění, ta dodávka a nainstalování toho samého pivovaru.
0: Takže se nedočkal, ale vy na něho jedním pivem vzpomínáte.
1: Ano, na jeho počest vlastně vaříme pivo polotmavý ležák 12 fandů a pro paměť národa ještě děláme pivo, které je věnováno také jemu, a to se jedná o 11 světý ležák.
0: Vy to pivo vaříte pro paměť národa ne úplně náhodou, protože váš dědeček František Vojtěch je jedním z pamětníků. On na paměti národa má svůj medailonek. Je tam i vypsaný jeho příběh, jeho vzpomínky na to, co zažil v 50. letech i ve vztahu k té perzekuci, i ve vztahu k vraždě studenta Krátkého, která rozjela jeden z největších monster procesů v Pardubicích. Jak je Fanda oblíbený? Fanda tedy jako František Vojtěch. Naučili se na něj lidé chodit z okolí ze studánky?
1: Ano, lidi chodí na Fandu, ale vůbec nejoblíbenější pivo je vlastně náš světý ležák 11 Podlipák. Myslím si, že ty lidi se naučili nejenom odsud, ale i z celých Pardubic k nám chodit. A víceméně ty piva se, ten Podlipák máme vlastně stále nabídce a ty ostatní piva, co máme na čepu, tak se mění. A za dobu existence pivovaru jsme uvařili nějakých 17 druhů piv.
0: Těch mini pivovarů je velká řada, vyrostly jak houby po dešti. Jaká je mezi nimi konkurence? Znáte všechny sládky z těch mini pivovarů v okolí, třeba v našem kraji?
1: No všechny asi ne, těch pivovarů skutečně hodně, ale většinu znám, stýkáme se spolu a konkurence, spíš to není konkurence, spíš to je, spíš si navzájem podporujeme nebo pomáháme. Taky se mi to stalo několikrát, že jsem spíš do pivovaru jel, že jsem volal, že došel mi slad, nevyšel mi, tak jsem tam jel, nebo oni naopak zase chtěli po mně láhve, takže spíš je tam taková ta výpomoc a myslím si, že nikdo to moc nebere, jako že by byl pivovar další seba ve stejném městě jako konkurenční. Spíš taková ta výpomoc a navzájem si spíš pomáháme.
0: Vy i na stěně tady v pivovaru máte namalovaný celý ten postup výroby vaření piva. Kdy to začíná šrotovníkem, který mu musí projít slad?
1: Ano, správně. Tady je vyobrazen takový základní proces toho vaření piva. Právě pro lidi, aby, kdyby tady člověk nebyl a chtěli by to zjistit, jak se to pivo dělá, tak aby to z toho vyčetli. A správně, proces začíná našrotováním sladu, který jde na rbutování, kde probíhá proces, který trvá asi 2 hodiny, přičem se ten škrob z toho sladu mění v cukr. Následně po tom rbutování to jde na scezování, kde se oddělí to vlastně pevné zrno od té tekuté části, vznikne sladina a to jde naspátek do varního kotle putuje, kde proběhne chmelovar, u kterého se přidává chmel, který tam musí být, je to takové koření v pivu víceméně. A následně už putuje přes chladič do CK tanku na kvašení, kam se dají kvasnice. To pivo za celý týden vykvasí a potom už se přetáhne do ležáckého tanku, kde už následně leží měsíc, dva podle typu piva a druhu.
0: Vy jste se to pivo ale musel někde naučit vařit. A jak k tomuhle došlo, to si řekneme za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Zítra má.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické studánky, z místa, kde se vaří pardubické pivo. A jsem u Martina Vojtěcha. Martina, vy jste vzděláním sládek, nebo jak jste se k tomu vaření piva dostal?
1: No teď už jsem sládek, ale původně jsem vyučen jako kuchař, číšník. A k vaření piva jsem se dostal vlastně až doma na sporáku, kde jsem vařil první piva. A pak jsem šel na rekvalifikační kurz do Brna na půlroční a poté absolvování toho kurzu už jsme plánovali tady ten pivovar.
0: Studovat do Brna už jste šel kvůli tomu, že jste plánoval, že byste si tu nějaký pivovar rád udělal?
1: Asi ano, asi částečně ano, ale bylo to furt takový, že se uvidí, jak to dopadne a spíš jsme tady řešili i takovou tu otázku stavební úpravy a povolení a tak, jestli to vůbec dopadne.
0: A je obtížnější získat povolení na vaření piva a nebo stavební povolení na přístavu, abyste měl kam tu soupravu uložit?
1: Spíš to stavební povolení, to je takový ten nekonečný kolotoč po úzadech, takže to bylo složitější určitě.
0: Vy, když jste tedy vystudoval na kuchaře, šel jste rovnou pracovat do vaší hospody, do kuchyně?
1: Ano, vlastně v té kuchyni jsem byl 20 let a potom už jsme vlastně už rozvíjeli tady ty plány na pivovar, tak jsem tu kuchyň nechal a ještě jsem... A šel jsem ještě jakoby na praxi do pivovaru Filištín v Rodími.
0: Takže dnes už nevaříte?
1: Ne, to už nestíhám.
0: Ale koukáte kuchařům určitě do hrnců?
1: Jo, rád takhle koukám. Ale já zase nějak nekritizuju. Všichni si myslí, že když je kuchař, že každý se mu bojí dát nějaké jídlo, aby mu chutnalo. Ano, pak ty kuchaři jsou většinou nejsou kritický a jsou rádi, že mi někdo udělá to jídlo. Takže já to beru z takové z té strany, že rád si pro to jídlo tam dojdu.
0: A s pivem je to taky tak? Myslím, co do kritiky a co do toho, že nakonec jsem rád, že mi ho někdo natočí a přinese.
1: Jo, no ano, zpívám je to se vlastně stejné. Také mám rád, vlastně i rádi se takhle i s ostatními pivovary vlastně se rádi navštěvujeme a ochutáváme si navzájem vzorky.
0: Vy teda ale nemáte pivní postavu, musím říct, máte vůbec pivo rád?
1: Jistě, tak jinak bych ten pivovar dělat nemohl, kdyby mě pivo nechutnalo.
0: Jaké úplně první pivo jste uvařil?
1: Čím?
0: Myslím ne na té plotně, myslím skutečně ve svém pivovaru.
1: První pivo to byl ten Podlipák, Podlipácka Světlý ležák. A další pivo to byla Matilda, IPA a pak byl už ten Fanda, no toho dědu.
0: Vy to pivo i lahvujete?
1: Ano, pivo je k dostání i v petlahvích, litrových petlahvích u nás v restauraci.
0: Proč v petlahvích, proč není ve skle?
1: Pivo stačíme do petlahví, protože sklo je prostě strašně drahý a ta láhev by vyšla minimálně o 20 korun víc.
0: A je nějaký jiný materiál, který by se dal použít?
1: Ten materiál, co se mi líbí daleko víc než petlahve, je plechovky, což v dnešní době je hodně moderní a i ty minipory na to najíždějí a myslím si, že taky se k tomu asi časem dostaneme.
0: Takže tady bude ještě výrobní linka na plnění do plechu?
1: No, ona to není zas tak automatická linka jako ve velkých pivovarech, to spíš taková poloautomatická nebo spíš ruční plnička plechovek.
0: Má pivo v plechovce lepší hodnotu, líp se skladuje než plastové lahvy?
1: Určitě, pivo v petlahvi víceméně po čase degraduje, něco z něho se vyprchává z té lahve, ale v tom plechu tam to pivo zůstává trvanlivé daleko delší dobu a je to pivo víceméně to samé jako v tanku tady v pivovaru. Takže pivo v plechu vydrží minimálně půl roku, ale musí být, že ty piva, všechny naše piva nebo z většiny minipivovaru jsou nefiltrovaná a nepasterovaná, takže musí být to pivo v chladu, aby vydrželo ten půl rok.
0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické Studánky, z pivovaru u Vojtěchů. Já jsem tady s Martinem Vojtěchem. To je pěkné, že vy jste takový pardubický patriot a kromě vašeho piva Fanda, který je věnovaný památce vašeho dědečka, tak vy teď připravujete jedno pivo, které se bude věnovat pardubickému odboji a bude se jmenovat?
1: Bude se jmenovat Silver A. Je to vlastně na počest bara Výsadku, který vlastně má hodně velkou spojitost s Pardubicemi.
0: Je to novinka? Bude to pro vás nové pivo?
1: Ano, to pivo je úplná novinka a bude to světlý ležák, dvanáctka, který je ještě za studena chmelený, takže to pivo bude víc intenzivní, víc, ty chmely tam jsou víc aromatický, takže bude víc takový, víc voňavý a víc dohořká to pivo.
0: Silver už je v přípravě, už ho vlastně vaříte, kdy na něj lidé mohou přijít?
1: Pivo bude k dostání začátkem června, což se hodí i k historickým událostem spojeným právě s tím Výsadkem a následným událostem v období Heidrichiády.
0: Vy tady máte v takové vitrínce vlastně všechna ta piva, která jste vařili. Aha. Je to krásné, oni asi všechny mini pivovary si zakládají na těch etiketách, ale u vás je to skutečně nádhera, kdo vám vytváří etikety?
1: Etikety vytváří moje Netters, s kterou vlastně spolupracujeme od začátku a...
0: Nutno říct, že je opravdu šikovná vaše Netters. Jedna etiketa krásnější než druhá.
1: Ano, ano. Jsme taky rádi za tu spolupráci. Teď vlastně jsme naposled spolupracovali na té nové etiketě na Silver A, na které je vlastně zobrazen vlastně vysílačka Libuše plus vlastně výsadkové letadlo se třemi parašutisty.
0: Když se dívám na té ostatní etikety, tak jsou tu připomínány například pardubické osobnosti jako Aviatik Kašpar, anebo...
1: Anebo jsme vlastně dělali loni poprvé, Artur, je to výčepní desítka pivo.
0: Jako připomínka Artura Krause.
1: A to na barona Artura Krause, známou pardubickou osobnost.
0: Ale máte to také velikonoční šleháč, pardubický perníkář, anebo svatomartinský ležák.
1: A pak jsme udělali i vlastně další takovou sekci, kde vlastně začalo to pivem Summer Ale Slunečník. Načež lidi se dělali srandu, kdy bude měsíčník a větrník a následně jsme vlastně dali na ně a ty piva jsme taky udělali, takže máme slunečníka, měsíčníka i větrníka.
0: A bude i večernice?
1: Večernice už jsme už asi odmítli, že už nebudeme pokračovat, aby se mohli pokračovat dál, ještě mrakomora udělat a...
0: Pardubice se byly kdysi prosulí portrem, pardubickým portrem, silným černým pivem. Určitě je to těžké uvařit. K něčemu takovému vy míříte?
1: Je to pravda, je to těžké uvařit, ale spíš v dnešní době i větší problém s tím to pivo pak prodat. Všichni to pivo vlastně chtějí, ale když se tam, kolik ho vypijou, takže vypijou jednu malou skleničku. Takže pro, co se týče mini pivo, tak ty piva jsou hůř prodejné.
0: Ale vy toho jedno, aspoň minimálně něco, co se k tomu blíží, máte?
1: Ano, dělali jsme vlastně teď, nebo loni na podzim, tak jsme dělali pivo ve spolupráci s pivovarem Mordýrs a Loutkars a byl to právě tmavé pivo Stout, pojmenované Trinity.
0: A to už se podobá tomu portru pardubickému?
1: No, je to malinko jiný styl, ale je to tmavé pivo, černé pivo.
0: Silné pivo.
1: Silné pivo, ano. Tohle je 15% a ten portr byl 19%.
0: A toto 15% to je nejsilnější, co vy děláte?
1: Zatím ano. Víceméně ten sládek vždycky v tom pivovaru dělá piva, který mu spíš chutná jemu. Takže já to beru podle sebe, takže ty piva mám nejradši do té 14, maximálně 15%.
0: Co třeba sedmička? To by tak vyhovovalo mně.
1: Jo, ale taky zatím máme nejslabší pivo, tu desítku, ale myslím si, že do budoucna se k tomu taky asi budeme muset snížit to procento toho alkoholu, že ty lidi čím dál tím víc chtějí něco slabšího, ne i nealkoholického seba.
0: No a nealkoholické pivo v tuto chvíli vaříte?
1: Ne, nealkoholické pivo zatím nevařím, ale teď to momentálně nemám v plánu, ale myslím si, že do budoucna, že si myslím, že se bude muset také přizpůsobit vlastně prodejnímu trhu, že ta poptávka tam je.
0: Což se nabízí, když už vaříte Silver A? Věra Junková, která žila tady v nedaleko, vlastně v ulici vedle, ta by určitě nealkoholické pivo svého jména ocenila.
1: Myslím, že je to dobrý nápad na tu Věru Junkovou, protože skutečně ta má tady vlastně kousíček ulici a myslím si, že by taky stalo za to věnovat jí pivo.
0: Tak uvidíme. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické studánky, z pivovaru u Vojtěchů. A jsem tady se Svátkem, Martinem Vojtěchem. My jsme doteď nezmínili, jakou kapacitu má ten pivovar. Kolik za ten měsíc uvaříte piva?
1: Je to víceméně restaurační pivovar, takže ta kapacita je pro nás dostačující a vlastně dejme tomu, že 80% produkce jde k nám do restaurace a zbytek jde vlastně už ven, ale je to jen okrajově. Ale spíš se mi líbí ta teorie, než navyšovat výrobu, to, že kdo chce na to pivo, tak si zajede sem k nám. Některé pivovary vlastně tu kapacitu zvyšují, prodávají pak pivo nebo rozváží pivo různě po republice a mně se spíš líbí ten koncept mít to tady ve svém místě a prodává to tady jako jinou značku naší. Ne?
0: A kolik druhů piva vy máte každý den na čepu, vašeho piva?
1: Takže na čepu máme vlastně, nastálo je tam ten podlipák, 11 ležák, druhé pivo je, většinou to je ležák 12, buď je ten Fanda nebo Aviatic, světlý ležák, anebo silnější piva ležáckého typu. A další pivo na čepu je většinou svrchně kvašené pivo typu Ale a IP.
0: Předpokládám, že vařit pivo to je celoroční záležitost, že vy si asi jen tak nemůžete odjet na dovolenou nebo dát si volno.
1: No, to je pravda, že to pivo je složitější na výrobu a spíš i na to, že člověk musí být neustále u toho piva, co se týče nejenom té teplé části, když se to pivo vaří, ale pak i té studené, kde to pivo leží a musí se hlídat teploty, tlaky a to pivo si vyžaduje stálou kontrolu víceméně.
0: To znamená, že umět ho uvařit a pohlídat musíte nejenom vy, ale ještě někdo z toho rodinného pivovaru, z té širší rodiny, aby jste na to dovolenou mohl odjet.
1: Ano, stává se to, že když někam chci jet, tak skutečně to zaúkoluju, co všechno chci, aby hlídali a kontrolovali. Ale je pravda, že díl jak většina sládků, díl jak týden nedá jakoby dovolenou. Zvlášť v létě, když je sezóna a to pivo se dělá vlastně nejvíc.
0: Má manželka pochopení? Uměla by uvařit pivo?
1: No, koukám je pod ruku, tak doufám, že by to zvládla asi.
0: Budete výrobu rozšiřovat? Plánujete to?
1: Zatím to není úplně v plánu, ale je možný, že do budoucna jo. Teď momentálně si myslím, že to chci nechat takhle, protože to pivo chci jenom v této fázi s tím množstvím, svou kapacitou to stíhám dělat sám. Teda s tou manželkou. A kdybychom zvýšili kapacitu, tak si myslím, že bychom museli zase vzít na toho dalšího člověka a to nevím, jestli momentálně chci. A jak jsem o tom mluvil, spíš bych zachoval zatím to, že to pivo bude dostupné hlavně u nás v restauraci a jen okrajově, nárazově někam jinam to dávat.
0: Venku už svítí slunce, přichází léto, skvělý čas pro sezení na zahrádkách, konec konců před vaší hospodou je také zahrádka. Co myslíte, že by řekl váš dědeček, kdyby dneska viděl tu plejádu piv, která vaříte, posadil by se na zahrádku před svoji hospodu a dal by si pivo? Které by si dal?
1: No, myslím si, že děda by byl velmi rád, by měl určitě radost, co se týče hospody, pivovaru, jak funguje. On se vždycky rád posadil někde a koukal na ostatní pracující nebo hosty. A co by si dal za pivo? No, myslím, že by si dal Fandu.
0: A vzpomínkou na Františka Vojtěcha skončíme dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Při poslechu některého z dalších dílů se těší naslyšenou Šárka Kuchtová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, po týdnu se v tomto čase rozsvěcují pomyslná světla ramp a z Českého rozhlasu České Budějovice vás srdečně zdraví Jiří Kastal. Zahrada je lidmi upravený pozemek s vegetací, může sloužit k odpočinku, zábavě i k architektonickým záměrům, ale rovněž pro pěstování rostlin určených ke konzumaci nebo i k jinému účelu. Zahrada jako pojem může samozřejmě nabývat i jiných přenesených významů a tak v různých podobách vstoupila rovněž do písniček. Myslím, že je vhodný čas k malé návštěvě písničkové zahrady, do níž vejdeme pohádkovou brankou.

Znám jednu krásnou zahradu, Václav Neckář, Helena Vondráčková a jedna z písniček s oblíbené a neobvyklé filmové pohádky z 60. let, Šíleně smutná princezna, s hudbou tehdy mladičkého Jana Hamra a slovy Ivo Fischera a Proleckého, hřejivou připomínkou jeho českého vodního zámečku Blatná a také chvilek sváteční pohody. Pod tou druhou dnešní písničkou se coby autor podepsal Joe South. To byla skutečně zajímavá osobnost písničkářské scény. Autorsky a jako zpěvák se tento rodák z Atlanty projevoval už na konci 50. let, pak působil zejména jako studiový kytarista, nahrával například se Simonem a Garfunklem i s Aretou Franklin. Na konci 60. let začal Joe South hojněji natáčet své vlastní písničky, a ty byly tak výborné, že od něj přebírali mnozí jiní zpěváci, například Billy Joe Royal, Johnny Cash nebo Lynn Anderson, zpěvačka žijící v Kalifornii, která proslavila jeho růžovou zahradu Rose Garden. Ovšem jako první tento song natočil již zmíněný Billy Joe Royal. Pak vznikla i Southova autorská verze a na desce vyšla i s hlasem známého černošského zpěváka Dobyho Graye, ale v celosvětovém měřítku ji proslavila před půl stoletím až pop countryová zpěvačka Lynn Anderson, byť její text byl zamýšlen pro mužské podání. Nikdy jsem ti neslibovala růžovou zahradu a když svítí slunce, neznamená to, že nemůže občas zapršet. Když bereš, musíš dávat, tak žij a nech žít a nepoběž.

Živá zahrada a nepochybně největší hit zpěvačky Lynn Anderson, za nějž získala i cenu Grammy. Lynn Anderson pak měla řadu dalších hitů a ze scény nezmizela, i když samozřejmě vyhlas této písničky už bylo obtížné překonat. Lynn zemřela před 11 roky a pozdní etapa jejího života moc pěkná nebyla a byla zatížena opakovanými problémy se zákonem. V roce 1995 jí například soud zakázal, aby se přibližovala ke svému bývalému příteli, protože mu prý po ukončení 12-letého vztahu vyhrožovala. A pak měla ještě několik dalších incidentů, které řešili policie i soud. Životní píseň Lynn Anderson Rose Garden dodnes je rozhlasově vděčnou položkou a už dávno zaujala i české publikum a také zpěvačky a zpěváky, potažmo textaře. Na začátku 70. let tento song zpívala Iveta Simonová s textem Eduarda Krečmara jako klíč kráji. Miluška Voborníková se slovy Vladimíra Poštulky pod názvem Proč právě já, ale tento song pojal jako záhon růží v roli textaře a zpěváka rovněž Pavel Sedláček, kterého v karlínském studiu A doprovodil v roce 1971 orchestr Rudolfa Rokla.

0: neboli Rose Garden s Pavlem Sedláčkem, letošním jubilantem a především rock'n'rollovým zpěvákem, pro něhož nahrávky z ranku pop music byly, jak sám přiznává, záležitostí vynucenou dobovými okolnostmi. Zahrada ticha, to byl velký hit 80. let zpěváka Pavla Rota a kapely Projektil. Byl autorským dílem Ivana Sekyry, bohužel již nežijícího kytaristy, někdejšího člena významné rockové kapely Abraxas a také redaktora i dramaturga České televize. A pro Pavla Rota to byla a je velmi důležitá písnička, ale jak mi jednou řekl, zpočátku jí moc nevěřil.
1: Přiznám se, že v roce 81, když jsem s Projektilem a s Ivanem Sekyrou tu písničku natočil, tak jsem měl pocit, že si jen tak odskakujeme od heavy metalu k takový country písničce. V podstatě jsme to ani nebrali úplně vážně tehdy a mně se ta písnička nelíbila. Dokonce kvůli té písničce jsem nechtěl k tomu Projektilu přijít, protože jsem říkal, to je na mě měkký, to mě nebaví. A když nakonec jsme přišli do studia a padlo rozhodnutí, že tu písničku natočíme, tak jsem říkal, tak dobře, ale zkusíme z toho něco udělat a vymysleli jsme na místě teprve ve studiu ty hlasy, kánon a tak dále, foukací harmoniku, kterou jsem tam měl do dalších písniček, tu jsem tam taky fouknul jen tak jako z legrace, no a je z toho takováhle věc.

Zahrada těch a velký hit rockové kapely Projektil, jejímž členem byl v první její etapě vedle zpěváka Pavla Rota a autora písničky Ivana Sekyry také bratr Jiřího Schellingera Milan. Svým až hororovým obsahem vystoupí z řady písniček dnešních světel ramp stará apalačská mordýřská balada snad irského původu, pocházející z 19. století, Down in the Willow Garden, dole ve vrbové zahradě, známá také pod názvem Rose Connolly, což bylo jméno dívky, kterou nemilosrdně zabil její milenec, otrávil ji burgundským vínem, pak ji ještě bodnul a hodil do řeky, za což jej čekala šibenice. Vrah, který v posledních chvílích života svého hrůzného činu lituje, byl snad k němu motivován snahou vyhnout se manželství nebo získat peníze, jak se někteří vykladači této písně domnívají, a neblahý podíl bývá připisován i jeho otci. Těch verzí této chmurné skladby za posledních zhruba 100 let vzniklo docela dost a prošla i různými úpravami. Mě zvlášť zaujala verze Arta Garfunkla písně Down in the Willow Garden na jeho albu Angie Claire z roku 1973 s zvláštním kontrastem až andělského podání a poměrně děsivého textu a příběhu. Šibenice mě čeká, protože jsem zavraždil tu milou malou holčičku, která se jmenovala Rose Connolly.

Svým andělským hlasem zpíval Art Garfunkel temný příběh, který se udál dole ve vrbové zahradě. V závěru však vplyneme do laskavé a až dětsky poetické nálady a zároveň sneseme důkaz, že zahrada může být i pod mořem, jak zpíval Ringo Starr ve své písničce Octopus Gardens alba Beatles Abbey Road. Rád bych byl pod mořem ve stínu v zahrádce Chobotnice. Ringo námět k tomuto songu našel na dovolené na lodi na Sardinii. Jak píše novinář Steve Turner, Ringo odmítl Chobotnici k obědu. Pak mu kapitán vyprávěl o životě těchto měkýšů. Řekl mi, že Chobotnice mají ve zvyku plavat nad mořským dnem, sbírat kameny a lesklé věci a budovat z nich zahrady. To vyprávěl Ringo Starr, jehož osobitý zpěv si můžete poslechnout v písničce Beatles, která dnešní Světla ramp uzavře. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře, ať prožijete příjemné chvíle na zahrádkách a nemusí být zrovna nad mořským dnem.

0: kulatá muzika aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den, s dobrou hudbou vám přeje Martin Šustr. Dneska ji budeme poslouchat ze zatím posledního alba čerstvého osmdesátníka Michala Prokopa. Vydal jej vlastně celkem nedávno, v roce 2025, samozřejmě po boku s kapelou Framus 5. Jmenuje se Ostraka.

Michal Prokop, ač už nemusí vůbec nikomu vůbec nic dokazovat, nezaparkoval své muzikantské srdce do garáže s veterány, ale pořád koncertuje i dělá nové písničky. Obé evidentně schutí a proto tu máme další zářez do jeho diskografie, tentokrát s letopočtem 2025. A vlastně i zprávu, že nehodlá žít jen z minulosti, ale chce se vyjadřovat i k věcem, kterými dneska buď jako jednotlivci, nebo i společnost procházíme. Necháme-li stranou ryze hudební podobu písniček, které se budeme věnovat později, u Michala Prokopa totiž vždycky velmi záleželo na tom, o čem zpívá. Ani na albu Ostraka texty nestojí na druhé koleji. U zpěváka, který na ně vždycky až úzkostlivě dbal, to ani nemůže být jinak. A tak zde najdeme slova a věty, za něž si se svou životní zkušeností a vahou let, které už na světě strávil, může naplno stoupnout. Ať už jde o milostné motivy, většinou nahlížené optikou zralých partnerských vztahů, kde už nikdo nikoho nepřekvapí, nebo svého druhu protest songy, popisující různé hraniční situace a strachy dnešní doby, a taky zodpovědnost, kterou člověk musí vážit, když se rozmýšlí, jak se při nich zachová. A samozřejmě nevynechá ani písničky o stárnutí a věcech, které ubývají a odcházejí.

Na pověrčivost nehledící soupiska 13 písní po 4 letech navazuje na desku Mohlo by to být nebe, jež se líbila jak posluchačům, tak i hudebním šťouralům, kteří mají v pracovním popisu kritický přístup. Svým způsobem by se tedy dalo pochopit, kdyby se protagonista se svou kapelou vydal ve stopách předchozí řadovky. Tím víc, když se na textech nových písní podíleli většinou lidé, s kterými Michal Prokop spolupracoval právě na předchozím řadovém albu. Nicméně dělat dokola totéž ani jednoho ze zúčastněných nebavilo a to, že je Ostraka solitérem a nikoli odvozeninou, potvrzuje i sám Prokop, když říká: hudebně je tohle album přece jen jiné. Podílíme se na muzice 4 autoři, moji mladoši v kapele to celé rozjeli a rozhýbali k nové muzice i mě. Je to hodně pestré a to mě baví. Moc rád jsem se zpěvem trefoval do jejich muziky, i když texty jsem samozřejmě vybíral já. Takže přirozeně zpívám tak, jak už za ta léta umím a mohu, a v tomto snad taky drží linii.

0: ostraku.
1: Ostraka je archeologický pojem pro keramické střepy, které ve starověku sloužily pro různé písemné záznamy. Buď se na ně psalo inkoustem, nebo se vyrývaly. Střepy sloužily i k takzvanému ostrakismu, střepinovému hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén. Odtud pramení i termín ostrakizace, neboli vyloučení z kolektivu. Ostraka, kterou máme nyní v rukou my, ale není spálené hlíny. Je to album Michala Prokopa skupiny Framus 5. Deska sevřená, ale i pestrá v doteku s různými žánry či subžánry. Od blues a kytarového big beatu přes folkrockové a proaranžované balady až po sambu a latinu. Její hudební dominantou je přirozeně Prokopův vokální přednes rozkročený mezi soulem a blues, pořád jistý a nezaměnitelný. Nicméně stejně vysokou kartou do hry je i suverénní kapela, jež není zdaleka jen souborem doprovázejících hráčů, ale partou rovnocenných tvůrců nálady a proměňujícího se zvuku. Ostraka z roku 2025 je CD Kotouček, kde prostě všechno sedí. Dramaturgicky i muzikantsky a vlastně i lidsky. Tak ještě jednou dokola. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

mít dost síly, nenechat na poslední chvíli jenom pár věcí, krátký seznam.

pořádek, ať stihnu předtím vynést smetí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
4: Od Zeleného rinku jste slyšeli novinářku Janu Soukupovou. Z jejíž knihy Brněnské mordy si dnes začneme číst na pokračování. Přesněji řečeno, číst začnou herci Věra Zástěrová a Roman Nevěčný, a to v režii Josefa Morávka. A než si pustíme první díl, můžete si ještě jednou poslechnout rozhovor s autorkou knihy. V závěru pořadu si zavzpomínáme na brněnského knihkupce Michala Ženíška, který zemřel 28. července. A v úvodu v rámci letních repríz zazní fejeton Zdeňka Grmolce Snadný jazyk. Přečte nám ho Vladimír Hauser. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
5: Ve své učitelské praxi jsem se několikrát setkal s tím, že někteří středoškolští studenti nedokázali porozumět textu. Když jsem se jednoho studenta zeptal, co by mi o textu, který si přečetl, řekl, odpověděl: já se vám musím přiznat, že tomu vůbec nerozumím. Nešlo o kluka nějak postiženého na duchu, naopak, v jiných směrech inteligentního. Text, kterému nerozuměl, nebyl nijak obtížný, jednalo se o běžný učebnicový text, kde se vyskytlo několik cizích slov, jejichž význam jsem objasnil. Uvědomil jsem si, že aby takoví studenti, jako byl ten chlapec, porozuměli textu, bude s nimi nutná trpělivá a mravenčí práce, od jednoduchých krátkých textů po ty složitější. Mnozí učitelé mi hned namítnou, na to ale není čas. Domnívám se, že by byl, kdyby učitelé netrvali na encyklopedických vědomostech, jejichž diktováním ztrácejí celé hodiny. Nejdůležitější ve výuce literatury je přece práce s textem. Že nejde o problém jen v naší zemi, jsem si uvědomil, když se mi dostala do rukou podnětná kniha rakouského filozofa a esejisty Konráda Paula Liesmana s názvem Všude samá lež a jiné pravdy. Liesman zde uvádí, až 40% dospělých se do té míry odnaučilo číst a psát, že už nedokážou sledovat normální písemnou komunikaci. Bylo by možné dlouze se bavit o příčinách tohoto jevu, za všechny uvedu jeden, který se také objevil v této knize. Dnes musí jít všechno snadno. Námaha je opovrhovaná, ještě větší opovržení stíhá námahu od někoho požadovat. Jak jsem se přesvědčil u svých studentů, při četbě textu je opravdu vyžadována námaha přemýšlet a právě škola by měla děti a studenty vést k tomu, aby přemýšleli, navíc kriticky. V souvislosti se zjištěním, že 40% dospělých nedokáže sledovat písemnou komunikaci, je třeba uvést, že to nejsou jenom dospělí, ale i děti. A bohužel nejde jen o texty, ale i o audiovizuální projekty. Spousta dětí není schopná sledovat dokonce například filmy. Kvůli klipovitosti některých modelů současné kultury se setkáváme s roztěkaností, nestálostí, rozptýlením pozornosti, které se nakonec projeví i v běžném životě. Pro lidi s kognitivními poruchami a pro emigranty, kteří neovládají jazyk, byla vyvinuta takzvaná koncepce snadného jazyka. Nyní se usiluje o aplikování tohoto způsobu jazyka do běžné komunikace. Podle Leesmana je snadný jazyk charakterizován seznamem zákazů. Mimo jiné nejsou povoleny věty vedlejší, složená podstatná jména, pasivní konstrukce, časová souslednost, letopočty, metafory, konjunktiv a genitiv. Řada úřadů v německy mluvících zemích zveřejňuje svá oznámení v tomto jazyce. Důvod? Nejen snadnost porozumění, ale také snaha nestigmatizovat lidi, kteří jsou na snadný jazyk odkázáni. Vznikají už také agentury překládající běžný jazyk do jazyka snadného. A dobře prý vydělávají. Zaplní nakonec snadný jazyk celý náš jazykový prostor? Odvrhne se všechno, co není psáno tímto jazykem, tedy beletristická a duchovní díla světově uznávaných

obává se Lísman. Jestliže se snadný jazyk stane normou, a to skutečně hrozí, jelikož lidská pohodlnost tomu nahrává, jak bude budoucí inženýr, stavař, technik schopen vnímat složitější odborný text, který se do tohoto jazyka přeložit nedá? Ještě další nebezpečí užívání snadného jazyka vidím v tom, že člověk zvyklý na tento jazyk nebude schopen rozlišovat informace od dezinformací a ve svém důsledku ani pravdu od lži. To, co se děje v dnešním postfaktickém světě, k tomu přímo vybízí. Dalším důvodem pro varování před užíváním takového sploštělého a zredukovaného jazyka je obava ze zakrnělosti myšlení. Myšlení je přece z velké části rozvíjeno četbou. Jedinec s nerozvinutým myšlením je lehce manipulovatelný, což má nepříznivé důsledky ve společnosti. Pro důkazy nemusíme chodit daleko. Stačí se zamyslet nad současnou politickou situací u nás i ve světě. V souvislosti se snahou sploštit, zredukovat a zjednodušit jazyk můžeme uvažovat i o snaze učit ve školách jen to, co bude pro studenta v budoucnu užitečné. Víme ale, jaké poznatky člověk později skutečně zužitkuje? Dovolte mi osobní zkušenost. Na gymnáziu jsem dostal za úkol vypracovat referát z knihy Viléma Mrštíka Santa Lucia. Brblal jsem. Proč bych se měl zajímat o osudy lidí z minulosti? Vůbec mě to přece nemůže bavit. Knihu jsem přečetl, velice mě zaujala, určitě ovlivnila mé budoucí uvažování o světě a o lidských osudech vůbec. Nakonec jsem napsal o Vilému Mrštíkovi knihu. Věděl jsem tehdy, když jsem měl o knize vypracovat referát, že mi bude v budoucnu užitečná. Lísman k tomu dodává. Učitelé by si měli klidně připustit, že nabízejí látku, jejíž velká část bude dřív nebo později zapomenuta. Ale každý žák bude zapomínat jinak a něco jiného. A právě o to jde. Známá je teze, že jazyk uchovává paměť. Jestliže sploštíme jazyk, nebude i paměť sploštělá, zjednodušená a tím nepravdivá? A právě paměť je nápomocná tomu, co je pro učitele nejdůležitější. Schopnost předávat dál poznatky z různých oborů lidské činnosti v celé jejich šíři. A k tomu určitě není takzvaný snadný jazyk prostředkem.

0: Fejeton Zdeňka Grmolce četl Vladimír Hauser. Pak jste slyšeli píseň Moiré z alba Chunta, které spolu vytvořili Martin Kišperský a Aleš Pilgr z kapely Květy, Marek Doubrava z kapely Hm a výtvarník a hudebník Petr Nikl. A teď je připraven slíbený rozhovor s Janou Soukupovou, autorkou knihy Brněnské mordy. Uslyšíte jej v repríze, a to proto, že za 20 minut na rozhovor naváže první část nové 13-dílné četby z této knížky. Kniha Brněnské mordy vychází ze seriálu publikovaného v deníku MF Dnes. Odkud jste čerpala informace o zločinech, které se na území Brna a Jižní Moravy staly přibližně před 100 lety?
1: No tak protože jsem tady u vás v rozhlase, tak chci zdůraznit pořad nebo seriál Českého rozhlasu Dvojky, Historie českého zločinu. Ten je opravdu skvělý a musím říct, že to byl takový první podstročník toho mého seriálu.
0: A byl třeba i tím podnětem?
1: To ne, to jsem si vymyslela, pak jsem se teda tisíckrát proklela, protože ono to nebylo zase úplně jednoduché ty podklady shánět, ale byl výborný ten seriál v tom, že mě vlastně zmapoval ty nejlepší příběhy a tam se vlastně nedá dělat nic jiného, než ty příběhy respektovat, protože to jsou ty největší pecky, že jo. Takže já jsem měla omezení, že to má být Jižní Morava, nebo aspoň ten pachatel měl nějak procházet Jižní Moravou a další věc byla, že myslím poslední vročení jsou nějaká válečná léta, druhá světová válka teda.
0: Ano.
1: No, takže aspoň těch 90-80 let, čili taky už nemáme vlastně povinnost se jaksi vztahovat k těm zdrojům, protože je to starší než 70 let.
0: V té době, do níž se s vaší knihou vracíme, psávali o zločinech zejména Lidové noviny, které měly své autory soudníček a taky kreslíře, kteří proces a jeho aktéry dokumentovali kresbou. Využila jste i něco z těchto zdrojů?
1: Velmi ráda a velmi jaksi nadšeně. Konečně jsem to objevila v plné palbě. Ty letité noviny jsou všechny už digitálně přístupné v Kramériovi.
0: Takže jste nemusela sedět v archivech.
1: Ne, všechno už je to v počítači. Je to tam velmi dobře oskenováno. Ty noviny jsou tam vlastně přesně tak, jak vyšla ta stránka, tak krásně si to zvětšíte, hezky se to čte. Jsou tam ty kresby toho Eduarda Miléna, které vlastně využívali Lidové noviny, protože se tam taky nesmělo fotit, nebo tehdy ještě ani nemohlo, ale spíš nesmělo. Eduard Milén, úžasný brněnský malíř, a on jim tam maloval vlastně všechny ty ksichtičky. Nebyly to karikatury, on nebyl karikaturista, ale ty kresby jsou velmi půvabné. Já to každému doporučuji, otevřete si ty stránky, je to prostě pecka, je to hrozně krásně. A ten jazyk a ta rychlost, jo, že oni v podstatě mord se stal ráno, v poledne už o tom něco bylo, už něco vyšlo, bylo to i s chybami, to já tam vlastně taky v té knižce píšu, že jsme se pak snažili zjistit, co nebylo dobře, nebo co bylo v té rychlosti špatně napsáno, ale nebylo těch chyb tak moc. Pak večer zase dvoje vydání, další den a ze soudních síní tři stránky třeba, stránky celého soudního líčení. Opravdu velká věc teda, jak se tehdy dělali noviny.
0: Lidé mají rádi detektivky i takzvané true crime.
1: True crime, ano.
0: Čtení
1: ano.
0: O zločinech, které se skutečně staly, ale můžou nám ty 100 let staré příběhy přinést i nějaké ponaučení? Je dnes všechno už jinak? Ano, jsou lidé v podstatě stejní?
1: Ne. Ponaučení je opravdu takové, že ty mordy, hlavně takové ty rodinné vraždy, to má většinou nějaký majetkový důvod. Tehdy samozřejmě válečná chudoba anebo vůbec dělnická chudoba, tak to bylo samozřejmě horší. Zvlášť to Brno na to bylo citlivé, protože tady vlastně se sjížděli z těch venkovských částí republiky anebo tehdy ještě mocnářství lidé, kteří se tady chtěli vydělat, ale bylo jich tady moc a opravdu ty podmínky nebyly dobré. Alkoholismus pochopitelně hodně a z takových těch důvodů, které mě překvapily a které si myslím, že ale pořád platí, tak je psychopatie. Jako lidi, kteří jsou opravdu vyšinutí nebo nějakým způsobem zvláštní. To je třeba případ vlastně mladíka, který se chtěl pomstit své milé tím, že jí nastražil otrávený bonbon na trasku a chodila do práce a bohužel toho snědl takový malý chlapeček a opravdu na to umřel, no. Takže těch psychopatů tam bylo docela dost, nebo takových těch hraničně porušených osobností.

0: Historik Michal Konečný píše v úvodu k vaší knize, že Brno před 100 lety, přesněji v roce 1910, bylo víc německé než české. Největším českým městem na Moravě byl prý v té době Prostějov. Týkají se ty příběhy, které vy vyprávíte, spíše Němců nebo Čechů?
1: No, to je zvláštní, že z velké části jsou to Češi. Možná právě proto, že to dělnické obyvatelstvo bylo české většinou, česky mluvící. No, ještě je to složitější v tom, že některé ty postavy zřejmě mohly mít německý původ, dokonce i německý jazyk, ale ono se to nějak nezdůrazňovalo tehdy. Zřejmě to Brno bylo prostě tak jasně německé město, jo, tak jasně s tou německou převahou. Těžko říct, no.
0: Přišlo mě, když jsem to četla, že ta jména jsou česká.
1: Česká, jo, vidíte, to jste mě teda upozornila teď vy, že vlastně Němců tady bylo nějak násobně víc, nebo dvojnásobně skoro, že? A sami český mordýř, no to nevyznívá dobře.
0: Možná je to i tím, že ty zdroje byly české, takže psali víc o těch českých případech.
1: No já si myslím, že kdyby byl nějaký velký, úžasný mord a spáchal ho Němec, tak by to těm lidovým novinám rozhodně neuniklo. Asi jsme byli opravdu, tehdy ti Češi, to občanstvo té druhé kategorie, no. To je hrůza, vidíte, no. Ach jo.
0: Prostředím, které svědčilo zločinu, byly i brněnské nevěstince. Kde se nacházely?
1: Je fakt, že ty dvě ulice, kde si říká, že to je vlastně docela legrační, tak je Panská a Veselá, to je, jak kdyby to opravdu už ta jména těch ulic predikovala, že tam se budou tyhle ty lehké děvy.
0: A Veselí pánové.
1: A Veselí pánové. Pak ještě pod Františkovem, co jsou dnešní Denisovi Sady, tak tam to bylo nějaké hodně, to byly zřejmě ty nevěstince té velmi podřadné kategorie, takže tam byl opravdu nejenom to kuplíství a nejenom ta prostituce, ale tam se odehrávaly lecjaké zločiny, byli tam zloději, kteří okrádali ty zákazníky, přichytávali inflagranty, jak si vydírali je. Pak byly ještě vlastně takové ty soukromé, soukromá hnízdečka lásky a tady mě překvapilo, že jí bylo hodně v Židenicích. Ty chudé dělnice si tím teda přilepšovaly nebo možná nějaké svobodné matky, že tak živili děti. Ty příhody jsou hodně smutné teda, musím říct. Já jsem to říkala teď někde na nějaké besedě, že literatura nás učí, jak to byly úžasné dámy, že dáma s kaméliemi a taková ta literatura, která o nich pojednává. Teď si představíme, ano, romantiku, brokát, vzdělání na úrovni gejši, že japonské, ne. Opravdu to byla bída, hrůza a ještě to Brno bylo vlastně proslulé tím, že unášelo ty dívky. Mám tady popsáno několik případů, kdy byly ty dívky uneseny, sebrali jim všechny doklady, no tak, jak se to dělo v 90. letech, ale kde na světě možná i dnes, byly vlastně přinuceny odpracovat si třeba tu cestu už jenom v tom nevěstinci. Jeden z těch příběhů, který tady mám, tak to je taková zvláštní věc, že oni se museli registrovat tehdy na tom městském úřadě a naštěstí teda ten úředník zasáhl a ta děvčata osvobodil, ale jinak to mohla skončit třeba na 5, na 6 let, někdy vlastně na dlouho, no. To se stalo právě na té Veselé ulici, my to máme naproti redakci brněnské, tak si vždycky říkám, páni, co tady se odehrávalo asi za hrůzy, jo? Ještě v těch starých baráčkách, než to bylo pobořeno.
0: A jak často a z jakých důvodů se stávaly obětmi zločinů děti?
1: Tak to jsou ty nejhorší věci, to už jsem si vyslechla, že některé matky při té druhé nebo třetí povídce, kterou tady mám, tak tu knížku odložili a dál už nečetli. Není to zas tak časté, naštěstí. Tam ten chlapeček, který snědl tu pralinku, tak to byl omyl, ale jinak je opravdu otřesný příběh toho chlapečka, kterého vlastně nikdo nechtěl, přehazovali si ho mezi sebou a pak vlastně ten otčím podlehl nátlaku té své zlé nové partnerky a toho chlapečka skutečně utopil. Tenhle je nejhorší. Tam je vidět, jak ta bída a ta mravní spustlost dosáhla vrcholu, že vlastně ani to dítě nebylo uchráněno té hrůzy a toho mordu, no.
0: Ale opakují se tam, myslím, i případy, kdy právě deprivované a týrané děti, když dospěly, tak sami se stali zločinci.
1: No, já to tady úplně tak jako exaktně nemám v těch povídkách, ale je tam vlastně ta kapitola o těch plotňácích, kde vlastně taky tou obětí se stal malý chlapeček. A tady to vůbec nebylo, že by ten chlapec něco udělal, nebo tam byly nějaké rodinné vztahy. Prostě ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo. To byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo. Jo? To je prostě fakt, je jasný, jak, co to bylo za zrůdy tyhle lidi.

0: Mnoho z vámi popsaných mordů se ale neodehrálo v Brně, nýbrž v menších obcích na jižní Moravě. Tyto vesnické vraždy, řekněme, měly jaké motivy?
1: No, tak hodně majetkové, že jo, tam je ten mord, který se stal v tom Padochově u Oslavan, tak on zavraždil vlastní matku, ten pachatel, a zavraždili vlastně proto, že odkázala takovou doškovici, v které všichni bydleli, dceři a ne jemu. Ten ubil sekerou, taky hrůza. No a další vlastně jsou příběh mlynáře, který opravdu, to musel být nějaký psychopat, který terorizoval celou rodinu a chtěl si vzít služku, která s ním otěhotněla, a vydědit všechny děti. A tam, myslím, v té povíce je to jako název, i v té knižce, my jsme to trošku měnili, v novinách to vyšlo jinak, pak trošku jiné názvy byly v knize, ale toho pachatele litovala celá dědina, protože věděli, co to bylo za hrůzu, ten jejich otec. Takže většinou majetkové záležitosti. A jediná vlastně vesnická příhoda, kde se nestal mord, myslím, že je to v té knižce opravdu jediná věc, která je bez vraždy, tak je z roku 1852, a to je lynč v Lukovanech, směrem na Oslavany a na Pánev hned Uhelnou. Tam se stalo to, že přichytili jaksi mladou ženu, obcující s ženatým mužem. Teď klasika, mužovi se nestalo nic, ten utek a nestalo se mu nikdy nic. A tady tu děvuchu teda linčovali, vodili s oholenou hlavou, pomazanou kolomazí a posypanou peřím po dědině. A odsouzen byl, což je úžasný, starosta té vesnice, který nezabránil tomu linči, protože to bylo ty 3 roky po té revoluci, kde se změnily poměry, že už ta vesnická šlechta nerozhodovala o svých podaných, byla zrušena robota, že, ale rozhodovali vlastně státní orgány, dalo by se říct, ty si řekli tak, nám do toho prostě nikdo nebude dýchat do našich pravomocí, a ten dostal teda 3 měsíce natvrdo, ten starosta, a ty ženské, které linčovali tady tu nebožačku, tak byli také odsouzeni k takzvanému těžkému žaláři.
0: Pokud jde o ty tresty, tak mě zaujalo, že v určité době vždycky jako součást toho uvěznění bylo, že ve výroční den vraždy byl ten trest ještě zostřen.
1: Zpřísněn postem, ano. Mělo to vlastně takový opravdu výchovný, biblický, takřka, že jaksi účinek. Těžko říct, jestli to k něčemu vedlo, jestli se ti pachatelé napravili. Oni ty tresty bývaly docela dlouhé. Zajímavé je, to jste možná v té knižce taky zjistila, že do vzniku republiky bývaly ty tresty smrti opravdu provedeny. Jsem tam teda ten císař to nějak, zvlášť ten poslední, ten to zmírňoval, ale prezident Tomáš Garrigue Masaryk, ten neměl rád tresty smrti, nesouhlasil s nimi, a kde to jenom šlo, tak tam to změnil buď na doživotí, anebo dokonce i, myslím, jich část po nějaké době nechal propustit. To se pak vyřádili až Němci a pak komunisti, že? Ti mordovali bez jakékoliv... Ach jo.
0: I bez řádného soudu.
1: No, i bez řádného soudu, přesně tak, no.

0: Jedna z postav těchto příběhů je označena jako mordýřská legenda. A to je Martin Lecián, který žil v letech 1900 až 1927, kdy byl popraven. Proč se o tomto mnohonásobném zloději a vrahovi mluví jako o legendě?
1: No, tak jak máme dnes rádi true crime, tak zřejmě i tehdy to mělo nějaký jaksi širší dosah, zvlášť když se o tom hodně psalo. Musel to být taky jako syčák, naprosto jako morální zrůda, že jo, ale byl to jakože fešák. Tehdejší dámy měly pocit, že je to fešák a známe to i dnes, že potkávám občas Kájinka.
0: Na to jméno jsem taky myslela.
1: Jo, tam jsem už zažila prostě nějakou dámu, která říká, je, my vás tak obdivujeme, pane Kájinku. No, takže asi tak, jo. Takže ten Lecián, já si myslím, že to bylo něco podobného, že prostě Lecián mordoval a některým dámám se z toho podlamovala kolínka, jo.
0: No, prý se vyprávělo, že byl trochu jako Nikola Šuhaj loupežník, že bohatým bral a chudým dával,
1: no,
0: ale to asi není
1: omylem, ne pak. No, mimochodem Nikolu Šuhaje loupežníka tam mám taky jako poslední příběh, i když se tady samozřejmě nestal, ale Brno ho proslavilo, že baladou pro banditu, divadlem na provázku a tak. A samozřejmě i tady bohužel žádná romantická nádhera, kde pak, taky to byl pěkný mordýř. A opravdu nakonec už ho měli tak plný zuby, ti, kterým měl dávat ti chudí, že ho v podstatě vlastně vydali sami, nebo ho sami zabili. Četníci si to pak připsali do svých zásluh, ale zabili ho jeho vlastní krajené vesničani, protože naopak, kde pak jakýže chudým dával, on třeba proslul tím, že číhal na svatební průvody, které se vracely se svatebními dary z těch hostin a obral tady ty novomanžele o ty svatební dary, jo. No syčák, naprostý syčák, no a my jsme si ho takhle zromantizovali.
0: To je zvláštní, proč ta lidská psychika má potřebu takto heroizovat vlastně ty zloděje nebo i vrahy.
1: Já to teda nechápu, ale obávám se, že heroizujeme daleko horší věci a je to trošku vidět dneska na té scéně politické, takže tahle ta heroizace mě sice nic neříká, ale nemůžu přehlédnout jasné důkazy, že to tak je.
0: Brněnské mordy jsou už vaše třetí kniha. Dříve v roce 2010 jste vydala knihu Nepoddajní, aneb nešlo to jinak, a o 3 roky později knihu Štatl za Husáka. A máte ve výhledu už nějaké další téma?
1: Já jsem slíbila při křtu, protože to křtil můj vnouček Kristián, kterému je 12, a byly tam holčičky, dvě mé nejmladší vnučky, které museli odejít z místnosti, protože ať jsem hledala, jak jsem hledala, tak pro holčičky 5 a 3 roky tam opravdu není ani jedna povídka. Tak jsem na ně volala, holčičky, já ještě napíšu pohádky a už je mám teda skoro hotové, akorát nemusím přepsat, a kde to vydám, to nevím, protože nám Rainer zabalil druhé město, já všechno vydávám, ne, tu první knižku jsem vydala v Hostu, to byly příběhy těch disidentů. No, samozřejmě, jistě jste si všimla, že všechno nejdřív vyšlo jako seriál v MF Dnes.
0: Ano.
1: A to je bohužel základní podmínka, protože já jsem v podstatě línej člověk a ty noviny jsou, ty vám nedají vydechnout, že? Tam je termín, za týden musí být další díl, takže já jsem ho musela napsat a s těma pohádkama nevím, no.
0: No, ale vnuci jsou taky dostatečná motivace.
1: To je totální motivace. Děvčata, já vám vzkazuju, opravdu už se na tom pracuje, ještě to musím celý teda předělat, ale to jsou pohádky, které jsem jim vykládala těm starším teda v sauně. Takže fakt jsou to moje pohádky, akorát to musím přepsat, protože to mám v takových heslech, no. Budou, jo? Noruško, Bertičko, budou!

0: To byl rozhovor s Janou Soukupovou.
1: Posloucháte magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno a v něm právě teď začíná naše nová 13-dílná četba. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
2: Jana Soukupová,
3: Brněnské mordy.
2: Díl první.
3: Středověké Brno a jeho zločinnost.
2: V úvodu knihy o zločinech na území Brna a blízkého okolí je na místě zmínit zvláštní postavení, jímž město, dnes plné celostátních soudních institucí, proslulo už od středověku.
3: V lednu 1243 mu udělil tehdejší král Václav I. privilegia lura originalia civitatis brunensis. Jimiž z Brna učinil město podléhající přímo králi a v níž se řešily zločiny různého druhu, včetně způsobu potrestání. Protože v roce 1993, tedy při 750. výročí těchto privilegií, pořídila Masarykova univerzita překlad z latiny, lze se dnes i v češtině přesvědčit, že se tehdy trestalo opravdu přísně.
2: Při posuzování daného skutku se dbalo na svědectví většího počtu lidí, kteří nebyli s obviněným v žádném sporu a požívali pověsti řádných občanů. Očité svědectví jednoho náhodného svědka nebylo u soudu samo o sobě dostačující. Bude-li vrah přistižen při samém činu s mečem krvavým a bude-li to moci potvrdit soudce se šesti způsobilými a počestnými osobami a s jedním končelem, buď potrestán na hrdle, píše se o pachateli vraždy.
3: Ublížení na těle se neposuzovalo zrovna mírně, byť se z něj mohl obviněný vykoupit. Odškodné se tehdy uváděl v takzvaných talentech, což bývala už ve starověku váhová jednotka, jejíž hodnota kolísala mezi 20 a 40 kilogramy. V převedení na sumu odpovídající této váze ve zlatě či stříbře to znamenalo značné jmění. Urazí-li některý měšťan někomu ruku nebo nohu, nos nebo jiný ušlechtilý út, zaplatí soudci pokutu 5 talentů. Poškozenému složí náhrady 10 talentů. Nebude-li moci pak, kdo škodu způsobil, peněz sehnati, ať soudí se o něm dle zákona. Oko za oko, ruku za ruku a tak o údech ostatních. Nemaže se dávný zákonník s provinilcem.
2: Rozebírají se však i další činy. Například viníkem způsobené stonání bez ochromení údů, připojení se k hádce či bitce s lukem napjatým či samostřílem, obtěžování někoho mečem v den trhový a podobně. Poslední zločin si zasluhuje trest v podobě ruky probodnuté nožíkem, pokud odsouzený nedokáže obci složit 3 a soudci 2 talenty.
3: Ani krádeže se netrestali právě mírně. Kdo ukradl něco v hodnotě nad 60 denárů, byl bez milosti oběšen. Přičemž za jeden denár se ještě ve 13. století dalo koupit 10 slepic nebo obilí pro jednoho člověka na měsíc. A kdo ukradl něco lacinějšího, tomu na obličej vypálili znamení hanby.
2: Ačkoliv se tento dávný dokument hodlal co možná vystříhat takzvaných ordálů, čili zkoušek vyšší mocí, k nímž se soudci uchylovali, pokud jiné způsoby a svědectví selhaly nebo chyběly, u některých trestných činů je uvádí i tento zákoník. Také co nejpřísněji stanovíme, kdokoliv by učinil násilí na ženě počestné nebo panně, nebo ji unesl a ona do 14 dní svědectvím dvou věrohodných mužů dokáže, že křičela, onen očistí se soudem žhavého železa. Neočistí-li se však, ztratí hrdlo, ukládá Pergamen. A dodává, že rovnou bude na hrdle strestán viník, pokud zneuctěná žena do 14 dnů sežene 7 věrohodných svědků. U ordálů, z nichž konec konců pochází i slovo ortel, se užívalo více způsobů. Při zkoušce vodou se svázaný obviněný hodil do vody. Když jej přijala, tedy pokud se skutečně potopil pod hladinu, byl zproštěn viny. Provinilec naopak zůstal na hladině. Zkoušky ohněm probíhaly buď to chůzí po žhavém uhlí, dotykem či olíznutím žhavého železa, případně jeho braním do ruky. Jindy se obviněný musel dotknout dvěma prsty žhavého kovu, ty mu byly zavázány a zapečetěny. A pokud se do 7 dnů rána zahojila, obviněný vyvázl. O jak oblíbenou zkoušku se jednalo, dokazuje ostatně dodnes užívané úsloví, že poctivého nepálí.
3: 7 věrohodných svědků bylo také potřeba k podání důkazu o křivém svědectví či zneuctění Boha a svatých. Odsouzenému za to tenkrát vytrhli jazyk a oblíbeným probodnutím ruky nožíkem nebo 5 talenty do rukou soudce se trestalo i pouhé ukrytí dýky zvané misericordia v botě.
2: Ani přes tyto přísné tresty se Brno bez zločinu neobešlo. Jeden případ z roku 1363 uvádí třeba kniha Brněnské mordy, násilnosti a jiné zločiny Josefa Jeřábka. Tehdy se u brněnského hoteliéra Steflína ubytovali 2 kupci z Jevíčka, kteří si u něho uschovali 80 kop svých peněz. Další den s nimi rovněž v pořádku odjeli, jenže Steflín za nimi poslal najaté lupiče, kteří kupce na cestě zabili a peníze sebrali. Na mučidlech se pak sice najatí vrazi nedoznali, za to Steflín nevydržel. Před jeho domem pak byla pro výstrahu postavena šibenice, na které oběšený Steflín visel po 3 dny.
3: Trápení přibývalo také s lehkými ženami. Do jejich komůrek pod Františkovem neboli Petrovem si zvykli chodit kromě zámožných obchodníků také lupiči, kteří přímo v postelích zákazníky a lehkých děv okrádali, vydírali i zabíjeli. Tehdejší vedení Brna dokonce rozhodlo o vypálení těchto zločinných rezidencí, jenže v roce 1353 dostali poletuchy od města 4 domy přímo v centru, v dnešní České ulici. Z těch však museli Doroty odvádět městu v celku tučnou daň.
2: Nepoctiví obchodníci a řemeslníci bývali odsouzeni k potupné procházce městem za doprovodu Byřice. Dne 29. prosince roku 1600 takto hnal Brnem jeden z nich pod bičem ženu kloboučníka Jiřího za prodej hrnků sádla na spodu lojem vyplněného, které měla provinilá žena po dobu trestu zavěšeny kolem krku.
3: Oblíbeným trestem býval také veřejný pranýř. Nejprve na Horním náměstí, tedy Zelném trhu, a od 14. století pak na Dolním trhu, čili náměstí Svobody. Za jakékoliv provinění sem přivazovali hlavně lehké ženy, pokud je tedy rovnou nevymrskali z města.
2: Kromě věšení na šibenici, umístěné nejdříve u špitálu svatého Štěpána v dnešní Křenové, od roku 1603 pak u mostu přes Svitavu, se tenkrát ještě zločinci lámali v kole, zatímco odsouzené ženy bývaly topeny v řece.
3: Zločinnost z Brna nezmizela ani s velkým rozvojem průmyslu, natož s mnohonásobným zvýšením počtu obyvatel na konci 19. a začátku 20. století. O tom svědčí i následující kapitoly.
2: Nechtěné dítě. Na jaře 1914 žilo v Brně mnoho dělníků ze zdejších továren, ale také mnoho povalečů a pobertů, kteří sotva uživili sebe a své děti. I proto se mohl odehrát krutý příběh 3letého chlapečka Jindřicha Jocha, v němž hraje hlavní roli zlé a nemilosrdné lidské srdce. Případ je popsán v soudním spisu uloženém pod číslem VR Římská 1 850/14 v Moravském zemském archivu. Chlapec se narodil jisté Eleonoře, která už nežila s jeho biologickým otcem Tomášem Kalinou, ale s několikrát trestaným Františkem Jochem. Ovšem, ten v době porodu seděl znovu ve vězení. Přestože Eleonora neměla tehdy žádný příjem, odmítala soužití s Kalinou, který by se o dítě rád staral. Všechny jeho dárky pro synka odnášela rovnou do zastavárny. Když byly chlapečkovi 2 roky, jeho matka zemřela. Jocha mezi tím z kriminálu pustili a on se rozhodl malého Jindřicha ujmout, ačkoliv Jindřichovým poručníkem byl ustanoven švagr zemřelé matky, doktor Karlík ze Šlapanic. Ten však měl s Eleonořinou sestrou 7 vlastních dětí a o další zřejmě nestál. Joch, poněkud duševně primitivní hromotluk, nejdřív o Hošíka jakž tak špečoval. Časem se však seznámil s jistou Hermínou, skutečnou fúrií, vedle níž se nevlastnímu synkovi proměnil život v peklo. Otčím neměl příliš chuti do práce, ostatně byl zvyklý živit se spíše zlodějinou a Hermína si jako uklízečka justičního paláce vydělávala týdně jen nuznou částku. A tak vedle bídy musel Jindřich snášet také neustálé bití, řvaní i hladovění. S Hermínou pracovala jako uklízečka i bezdětná vdova Julie Hnátková, v níž týraný Hošík našel jedinou duši ochotnou pomoci. Žena chlapce mnohokrát zachraňovala, když jej Jochová vyhodila z domu třeba i v lednovém mrazu. Vyléčila jej dokonce ze zápalu plic, který si uhnal na Studené ulici. Když se však Jochová dozvěděla, kde Jindřich přebývá, došla si pro něj, zbyla ho a odvlekla zpět do domácí tyranie. Pod dojmem podobných zkušeností se vdova Hnátková zkoušela domoci nápravy u jeho poručníka Karlíka. Její stížnosti nakonec prošetřoval i úřad, ale ten vše uzavřel s poznámkou, že jde jen o klepy a vyřizování účtů mezi ženskými. A když se Hnátková domáhala, že by se Jindřicha sama ujala, Jochová jí to z pomsty chtivosti nechtěla umožnit. Místo toho donutila svého muže, ať chlapce dovede do Velké Býteše, kde měl domovské právo. Ať se o něho postará obec, přikázala Jochová. Joch se nechal 24. března 1914 přesvědčit, ale místo do Býteše, jak se tehdy obci říkalo, odvedl chlapce na opačnou stranu. U Medlova jej pak hodil do jarně rozvodněné řeky Jihlavy. Od chvíle, kdy se po ztraceném děcku začala pídit uklízečka Hnátková, se rozjelo také vyšetřování. Jocha, jenž na několik dní zmizel, zatkli v Brně a nakonec se přiznal. Kluk brečel, že má hlad. Byl jsem úplně bez sebe. Vzal jsem dítě do rukou a hodil ho do proudu. Kluk se hned potopil a už jsem ho neviděl. Vypověděl před vyšetřujícím soudcem Jindřichem Váchou. Nakonec se našlo i chlapcovo tělíčko, které kalný proud řeky zanesl o 17 kilometrů níže k obci Ivani. Ačkoliv viníci této hrozné vraždy byli dva, ke smrti provazem byl 25. dubna 1914 odsouzen jen František Joch, zatímco Hermína vyvázla bez trestu. Nejvyšší soudní dvůr ve Vídni pak navíc změnil Jochův rozsudek smrti na 20 let žaláře. Vzhledem k tomu, že krátce poté vypukla první světová válka, paradoxně tak možná vrahovi léta v kriminále prodloužila život, který by jinak nejspíše skončil na válečném poli.

To byl první díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný.

Po písni Jakuba Koeniga Zprávy pro vás bohužel nemám dobrou, ale špatnou zprávu. 28. července ve věku 73 let zemřel známý brněnský knihkupec Michal Ženíšek. Rodák z Hradce Králové, začínal jako kulisák, inspicient a příležitostný herec v tamnějším divadle Dílna 24. Od roku 1982 byl zaměstnán jako inspicient v brněnské opeře a jako kulisák v divadle Husa na provázku. V letech 1987 až 90 působil jako asistent produkce a režie v krátkém filmu Praha. V listopadu 1990 založil v Brně první soukromé knihkupectví v Československu. Internetová encyklopedie města Brna přináší podrobnější vhled do života Michala Ženíška. Cituji. V 70. letech se seznámil s Františkem Otou, který v roce 1973 emigroval do Spojených států. Ženíšek plánoval cestu na západ za ním. STB však o tomto záměru věděla a v červenci 1975 ho zatkla. Ve vazbě strávil 2 dny pro podezření z přípravy nedovoleného opuštění republiky. Trestní řízení však bylo zastaveno. V době působení v krátkém filmu Praha se objevil například ve filmu Bratr Paleček a v povídkovém televizním cyklu Bakaláři. Podílel se také na natáčení seriálu Slovácko sa nesúdí. Jeho soukromé knihkupectví vzniklo díky kontaktu s Petrem Pastrňákem, který provozoval exilové knihkupectví pro krajany ve Vídni. Obchod se nazýval nejdříve Pastrňákovo knihkupectví, později knihkupectví Michala Ženíška a nacházel se na Květinářské ulici v Brně. Od roku 2004 pak v pasáži Alfa. Knihkupectví zaniklo v roce 2023. Konec citace. Dokud ještě Ženíškovo knihkupectví existovalo, scházely se tam osobnosti kulturního Brna a nejen Brna. Naposledy se však mohli s Michalem Ženíškem sejít na letošním festivalu Měsíc autorského čtení.

Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Michal Zelinka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Pozvání přijala gerontoložka Iva Holmerová. Proč odmítá představu, že demence je přirozenou součástí stáří? Co můžeme už ve středním věku udělat proto, abychom její případný nástup oddálili? A proč podle ní nestačí kvalitní zdravotní péče, když společnost lidem neumožní stárnout aktivně a pokud možno doma? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Ivou Holmerovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce. Dvojka pomáhá.
0: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
0: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
3: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda dnes bude řešit dopady sucha. Olomouc spouští bezhotovostní placení v MHD zatím ve 20 vozech. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehaňkami místy i bouřkami. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Vláda dnes bude na první schůzi po 2 týdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
3: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Dopravní podnik v Olomouci dnes zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou budou moct cestující zaplatit od 3 odpoledne v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce budou přístroje fungovat ve všech vozech MHD. Projekt přijde na 14,5 milionu korun. Celkem 10 milionů získal dopravní podnik z evropských dotací. Silničáři dnes začnou bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Kromě konstrukce uzavřou taky přilehlé křižovatky a obec bude neprůjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 miliony korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
5: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
3: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Jinak jezdí i autobusové linky. Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, které decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích k tomu dodal.
6: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehaňkami, místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jeho západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet kroupy až do 2 cm, nárazy větru o rychlosti až 65 km za hodinu a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy u Přerova stojí auto, je za sjezdem na Přerov a Olomouc na kilometru 284. A stojící auto potkáte taky na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky. Je to 27. kilometr. Šťastnou cestu, tolik zprávy a začíná vaše ráno na dvojce u mikrofonu Tereza Haserová.
7: Krásné dobré naše vaše ráno, milí posluchači. V Praze za sebou máme alespoň částečně deštivé období. Deštivou noc, která přináší naději, že zase bude alespoň trochu líp, alespoň co se týká právě překlenutí toho sucha, které nás všechny teď poslední dobou trápí. Nám všem přeji, aby to byla pravda, aby nám zapršelo a dnešní počasí nám slibuje, že tomu tak bude. Takže nejen na to se můžeme těšit v dnešní půl hodině. Řekneme si, jak dnes bude. Na co se můžete těšit, také o čem píše denní tisk, no a také si řekneme některé zajímavosti, co se stalo tento den, tedy 17. srpna v minulosti. Popřejeme také dvěma jubilantům, no a já už teď můžu popřát všem Petrám, které mají dnes svátek. A pokud mě poslouchá i nějaká zamilovaná Petra, určitě bude mít radost z následující písničky Šššš od Zuzany Norisové.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: posledních dnech se o nich začalo mluvit, když se do povědomí veřejnosti dostala příručka od Evropské vysílací unie s názvem Raising the Bar, která televizím dává doporučení, jak by měli nebo naopak neměli zachycovat atletky. Důvodem je snaha zabránit sexualizaci sportovkyň. A zatímco některé atletky nová pravidla vítají, jiné je kritizují. O tom píše v článku s názvem Atletika je estetická, ale neměla by být nedůstojná, Deník N. V deníku Právo budeme mimo jiné upozorněni, že Českem se šíří falešné SMS zprávy, cílí na bankovní účty. Podvodníci zdokonalují své metody a už zdaleka neposílají jen výzvy k převzetí pohádkového dědictví psané lámaným překladem z angličtiny. Posledním případem je SMS zpráva, která na první pohled vypadá jako sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti jde o podvod, díky němuž zločinci získají přístup k počítači či mobilu oběti a ohrozí její data i peníze. V Mladé frontě dnes se pak mimo jiné dozvíte, jak lidi ovlivňovalo sucho podobné tomu letošnímu v roce 1947. Ve filmových týdenících a na fotografiích z léta 1947 jsou prázdná koryta řek a potoků, vyschlé studny, vyprahlá pole, lesní požáry, lidé zmožení horkem. Podobně jako letos. Současná situace je ale díky mnoha faktorům lepší než před 80letími. Tehdy totiž trpěla suchem celá společnost. Všichni měli strach z jeho dopadu a mnozí z hladu nebo dokonce hladomoru. O tom tedy píše dnešní denní tisk, no a já už vám posílám další písničku.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že

si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na obovek a taký porcelán. Som modrý pán, cibulka bar, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo džinsy, Calvin Klein. Tak, pozdáš, že to není štěstí.

Pismo Tichą.

0: prachy. Sí.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
2: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů Celsia, jinde 23 až 28 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia, v Beskydech a na Šumavě kolem 19 stupňů Celsia. Přestože jsme se na déšť těšili, musíme si dát i trochu pozor na silné bouřky, které mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km v hodině a přívalovými srážkami kolem 30 mm. To je tedy dnešní počasí.

Dnes je 17. srpna a i v minulosti se v tento den udály zajímavé události. Například v roce 1869 v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. V roce 1945 poprvé vyšla světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella. 17. srpna roku 1982 vyšlo na CD první hudební album. Šlo o 8. studiovou nahrávku švédské skupiny ABBA nazvanou The Visitors. No a jak jsem slíbila, tak také popřejeme dvěma dnešním oslavencům. V roce 1941 se totiž narodila Uršula Kluková, herečka, která tedy dnes slaví 85. narozeniny. No a stejné narozeniny 85. slaví také Kurt Gebauer, výtvarník a sochař. Oběma přeji všem nejlepší a také, aby si dnešní den pořádně užili, oslavili nejen oni, ale všichni, kdo poslouchají vaše ráno. Já doufám, že se mnou budete také v další půl hodině, která nás čeká. Teď ale nechám zprávařku, aby vám zase řekla důležité informace, které nás čekají.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Pozvání přijala gerontoložka Iva Holmerová. Proč odmítá představu, že demence je přirozenou součástí stáří? Co můžeme už ve středním věku udělat proto, abychom její případný nástup oddálili? A proč podle ní nestačí kvalitní zdravotní péče, když společnost lidem neumožní stárnout aktivně a pokud možno doma? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Ivou Holmerovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Máte na dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše dvojka.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. Teď v sobotu úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Ve Zlíně dnes začne modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Práce se přesunou na křižovatku ulice Gahurova a Vodní v centru města. Rekonstrukce všech křižovatek ve Zlíně bude stát víc než 220 milionů korun. Hotovo má být na podzim. Celkem 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance zahájí dnes večer v 8 na hradě Spielberg letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne až do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry. Automobilovou Barum Rally Zlín vyhrál poprvé Adam Březník. Po svém největším úspěchu v kariéře se tak zapojil do boje o titul mistra České republiky. O celkový triumf se utkají za měsíc v Pačejově. Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský.
1: Počasí.
0: Pondělí bude většinou oblačné až zatažené s deštěm nebo přehaňkami, místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet větší kroupy, nárazy větru a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: V centru Jičína v ulici 17. listopadu havarovalo osobní auto. Nehoda je u autobusového nádraží v křižovatce s Rýgrovou ulicí. Zasahují tam záchranáři. A v Plzni je neprůjezdná Klatovská třída. Uzavírka je u kostela svatého Jana Nepomuckého a potrvá až do pátku. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně. Tolik zprávy a pokračuje vaše ráno na Dvojce s Terezou Haserovou.
2: Ještě jednou krásné dobré ráno, milí posluchači. Já začnu takovou malou hádankou, abychom se navodili na to, co nás čeká v následující půl hodině. Nejslavnější role které herečky je unuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek? Mnozí z vás možná vědí, že se jedná o Chantal Poulain. No a v inscenaci Šašek a královna hrála právě tuto zmiňovanou postavu. I tato dáma se dnes řadí k našim jubilantům a v reportáži Tomáše Malečka si připomeneme její hereckou i pěveckou kariéru. Řekneme si také, jaké bude dnes počasí. Koláček štěstí si pro nás dnes připravil Milan Steindler. Těším se na naši společnou půlhodinu, která nás čeká, a přeji vám ještě jednou, abyste si užili celý dnešní den, především vaše ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dáma pocházející z Francie, která je srdcem i profesí už od 80. let spjata s Českem, to je česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain. Ta dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i díky svým šanzonům.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bolkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
4: Je m'ennuie.
5: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
5: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila. Dívá se na mě.
4: Ty.
5: Ajeje. Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstalo úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
3: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
2: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluci. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
3: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů Celsia, jinde 23 až 28 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia, v Beskydech a na Šumavě kolem 19 stupňů Celsia. Také si musíme dnes dávat pozor na silné bouřky, které mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km v hodině a přívalovými srážkami kolem 30 mm. To je tedy dnešní počasí.

0: Inspirací dnešního koláčku Milana Steindlera bylo jednoduše sucho.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak tu máme zase krásný počasí. Možná už jsem to tu říkal, že ve městě se tomu říká krásný počasí a na venkově sucho. Sucho je důkaz, že příroda umí šetřit mnohem důsledněji než stát. Když dojde voda, prostě žádná není. Žádnej dodatek k rozpočtu. Ovšem schopnej politik umí vydávat úmorný sucho za rafinovanou přípravu na déšť. Sucho je stav, kdy příroda přestane dodávat vodu a člověk začne okamžitě hledat, kdo za to může. Ale pozor, ještě větší problém může nastat, když, jak říkal Platón, nastane jakési sucho v oboru moudrosti. Sucho je zkrátka krásná připomínka toho, že bez vody nepřežijeme. Někdo říká, že naštěstí pořád máme prosecco. Ovšem, co my abstinenti? Jak se píše ve Švejkovi, čistá voda je pro abstinenta přece jen krutej nápoj.
0: Doufejme, že sucho v oblasti moudrosti nás nečeká a že brzy překleneme i to sucho, které je u nás všudy přítomné v rámci nedostatku vody. Dnes se s vámi loučí Tereza Haserová a těší se zase někdy příště na společné vaše, dá se říci naše ráno.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skladby slavných hudebních mistrů v podání Vídeňské filharmonie z večerních zahrad paláce ve Vídni. Jako solista vystoupí pěvec Sir Bryn Terfel. Tradiční koncert ze Schönbrunnu 2026. Premiéra v sobotu večer na ČT Art.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ženy můžou od začátku letošního roku využít 3 poporodní návštěvy. Porodních asistentek je ale málo. Správa Národního parku České Švýcarsko zrušila kvůli vedru a suchu tradiční akci Dny lesních řemesel. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehaňkami, místy i s bouřkami. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. V Česku je málo porodních asistentek, které chodí za maminkami domů na poporodní návštěvy. Na 3 takové návštěvy hrazené zdravotními pojišťovnami přitom mají od ledna nárok všechny ženy v 6 nedělí. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se letos v prvním čtvrtletí uskutečnili skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 000. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina na Balady, bude porodních asistentek zajišťujících takovou péči postupně přibývat.
4: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: V Česku i včera padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Přes 35 stupňů bylo i třeba v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Dnes se ochladí a velkou část země taky podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. Letošní Dny lesních řemesel u Dolského mlýna u Jetřichovice na Děčínsku nebudou. Tradiční týdenní akci, na které představovala správa Národního parku České Švýcarsko, lesní řemesla, včetně uhlířství, sklářství nebo dechtařství, se nekonají kvůli vysokému stupni požárního nebezpečí. Protipožární opatření by bylo během akce velice těžké udržet, jak říká Jakub Juda ze správy parku.
5: Kdyby se museli udělat ty preventivní opatření, tak by to znamenalo, že by tam třeba musela být hasičská jednotka celou dobu, by se třeba musela zdrýt vlastně to okolí těch ohnišť. To už by nebyly ty řemesla tak, jak si je vlastně my a ani veřejnost pamatuje.
2: Správa parku musela oblíbenou akci jednou zrušit kvůli povodním a před 4 lety kvůli ničivému požáru v okolí Hřenska na Děčínsku. Fotbalisté Liberce remízovali ve 4. kole šance ligy se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehaňkami, místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jeho západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet krouby až do 2 cm, nárazy větru o rychlosti nad 65 km za hodinu a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
3: Doprava.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného sledujeme o něco silnější provoz před omezením u letiště, brzdí se za sjezdem na Tuchoměřice na 2,5 kilometru. Zdržení je zatím velmi krátké. Dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy plní kamiony, v kratší frontě se sunou z úrovně avionu k D1 a hlavní tah 50 spojnice Hradiště a Brna. První zdržení na trase čekejte na obchvatu z Lechova, tam se kvůli opravám vozovky stále projíždí Kyvadlově naberete jen pár minut navíc. Po druhé zpomalíte až o kus dál na obchvatu Slavkovem, a sice mezi odbočkami na Kyjov a Křenovice, a silnice 50 do Třetice. Fronta popojíždí i v kopci za Slavkovem na příjezdu k D1 v okolí Holubec. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, začíná ranní dvojka.
3: Startuje ranní dvojka.
6: Hezké dobré ráno, je pondělí 17. srpna. 4 minuty po 6. hodině vás zdraví výletníci Regina a Jakub a Dalibor. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Cítím únavu v tvém hlasu.
6: Ne, vůbec ne. Jsem se na vás těšil a doufám, že i naši posluchači, kteří s námi přežili sobotní vysílání od 14. hodiny, kde si byl takový veselý chlapík. Měl jsi radost.
7: Já jsem od malička veselý chlapík.
6: No, ano.
8: Ale jak tomu Jakubovi našemu šel ten řecký tanec, to bych vám přála vidět. Možná některá z fotografií na našem Facebooku vás o tom přesvědčí, ale já si myslím, že Jakub se může směle přestěhovat do Řecka a učit tam tanec.
6: Ano, a jenom vysvětlím...
7: Už mám dvě školičky, během víkendu jsem založil.
6: Jenom vám vysvětlím, proč do Frýdku místku kolem mezi 2. a 3. hodinou se přijel Řek Zorba. Bylo to proto, že to byl takový podtitul toho festivalu. Byly řecké oleje a řecká kuchyně obecně. No a Jakub se jal vzíti svoje řecké předky dopředu. Říkal si nějaký Theodorakis nebo nějaký...
7: Theodorakis.
6: A začal tedy tančit. No a opravdu je škoda, že rozhlasové vysílání není zároveň obrazově zaznamenáváno.
7: To mě došlo až po půl hodině.
6: Ale dělal si, co si mohl. Tak Frýdek místek je za námi, před námi další týden vysílání. A začínáme radním špekem.
7: Bude to s brekem.
8: Máme. Halo, kdo?

0: Peckové ráno na dvojce.
1: Je skoro 6 hodin 10 minut a ranní špek, tedy taková ranní hříčka, je připravena. Minulý týden vás trápil Jakub Kaloč a teď vás bude trápit medový hlas Rekyny Květoňové.
2: Ne, nebude to žádné trápení, nebojte se. Vůbec mi to nešlo, takže to je jednoduché, nezáludné, úplně po srsti, bez nějakých komplikací. Takže pro vás, kteří už vykazujete známky pokročilého luštění špeku, tak to bude vlastně jako otravný ručník.
3: No? Ono to je jako s lehkou křížovkou.
2: Je to tak, no. Takže vlastně nevím, jestli budete mít radost, ale prostě se přesto nějak přenesme.
1: Ale my jsme ve Frýdku místku nabrali poměrně dost nových posluchačů, takže vás vítám při poslechu ranního špeku. Snažili jsme se tam vysvětlit, o co jde, velmi jednoduchou nebo jednoduchým příkladem, takže pro všechny nově příchozí jsem prostě ten, kterého mlátí celý život do hlavy a vůbec mi to nevadí. Jsem hřebík. Jo, takže asi takhle.
2: A je pravda, že jsem tam měla takové setkání s Pavlem z Brušperka, který říkal, že už nepíše, protože jsou ty špeky příliš složité. Takže teď si myslím, že to nějak zase změníme. Jo, bude to jednoduchoučké. Tak já začínám. Jsem všude a jsem i mezi vámi. Raní týme.
1: Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi.
2: Takhle hmatatelný ten špek jako ta kachna ale není.
1: Dobře.
2: Protože tady si myslím mezi vámi, že fungují výborně.
1: Jako třeba atmosféra.
2: Jako třeba atmosféra, ale ta to není. Uf.
1: Uf.
2: Mm-hmm. Teda já nefunguju, to se o mě jen tak říká. O mně se zároveň nedá říct, to není žádná věda, protože já jsem věda. Jíš mě, mažeš mě, učíš se mě, hnojím, léčím,
3: tak pozor.
2: Čistím, otravuji, vlastně ale i sytím. No pak už mám jednu a tu všu plná jako jasnačka.
3: Já jsem se u toho hnojení zastavil, ale řekl jsem si, když je to nehmatatelné, že půjdeme dál.
1: Nějaká jako vazba nebo?
2: No asi ano, jo, to asi říkáš jo. Moc příhodné slovo. Vazba. Je,
1: vazba.
2: Vazba je důležitá. V mém případě jsem všude a jsem i mezi vámi. Tady si myslím, že funguju výborně. Teda já nefunguju, to se o mě jen tak říká. Zároveň se o mě nedá říct, to není žádná věda. Protože já jsem věda. Jíš mě, mažeš mě, učíš se mě, hnojím, léčím, čistím, otravuji.
1: No ale nejseš nic hmatatelného.
3: No nejseš.
2: Je.
1: Od jakého?
2: Ne, dobře. Nic, od jakého? Dáša, víte, co? Tak už se to dá...
1: Ty víš, co to
3: tak je. Já asi tuším.
2: Tak čekejte, já se podívám. Mail nemám otevřený, takže to chvilku potrvá, ale... Jo. No, slovo, ale no, slovo jako slovo to není, ale vždycky to je slovo, že?
3: Vždycky je to slovo, ano. Slovo namazat.
2: Ale ano, Michal Věrný ročník to má správně, taky Pavel z Vyškova. Mirek, no, já si říkám, že to bude
1: maži. Ještě mi řekni to, co všechno děláš. Mažeš?
2: Čekej. Jíš mě, mažeš mě, učíš se mě. Hnojím, léčím, čistím.

0: im otravuj. Tak můžu ti dát ještě tu poslední.
1: Ne, když už jste na to přišli, tak na to musím přijít taky.
2: Ne, poslední nech, Regi. No.
0: Říkal jsi něco o těch vazbách a to je pro mě vlastně základ. Ta vazba, nic není důležitějšího v mém případě než vazba.
1: Gorbáčik.
0: Robáčik?
1: Gorbáčik.
0: Co to? To je malý Gorbačov? Nebo co to je?
2: Korbáčik.
0: Jo, Korbáčik, no, já jsem ti rozuměl.
1: Říkám Gorbáčik.
2: Gorbáčik.
1: Malý Gorbačov.
2: Malý Gorbáčik.
1: To by mě nikdy nenapadlo. Husáčik.
0: A taky ne.
2: Taky, no, nehmatatelný by měl být.
1: Takže dvojka za vináčíček.
0: Jo.

0: Raní dvojka na špeku.
1: Ano, tak jsme tady zpět, 6 hodin 18 minut, už máme jenom tak jednu, řekl bych, minutku na to, abychom přišli na takový jako zvláštní výraz, který hledá Regina Květoňová, respektive my, Regina Květoňová nám ho zadává. Já jsem nevěděl přesně, co mám říct.
2: Tak já řeknu už jenom takové jako základní věci k tomu, co už zaznělo, protože si myslím, že pokud nevíte, nevěděli jste vidět, nebudete, zkusím. Atomy, ionty, molekuly. Už je to lepší.
1: Pardon, mě napsala Růžena jako do mailu.
2: No.
1: Dobré ráno, napadla mě nálada, moc mi to nesedí, ale ten malý Gorbačov mě dostal.
3: Ale musím říct, že jdeme vlastně v současné době se snažíme jí se bez ní obejít, že jdeme víc ekologickou cestou.
2: Zkoušíme,
3: je to tak?
2: Zkoušíme. To, je to no, tak, je to, ale myslím si, že v některých oblastech se bez toho neobejdeme.
3: No to určitě ne.
2: Víš, ale tak já ti zkusím ještě dát třeba prvek, sloučenina, značka, vzorec a pak tady mám to, kde vám to už naskočí, protože je to tak naučená sousloví nebo slovní spojení. Jsem analytická, anorganická, organická, kvantová, fyzikální, farmaceutická.
1: A mezi námi probíhá jaksi.
2: No tak to bylo to základní. No. Jsem všude a jsem i mezi vámi.
1: A to je zvláštní, že vlastně na divadle třeba se bez ní neobejdeme, protože když tam divák ji nevnímá, ale vnímá podvědomě to, že to mezi herci jiskří.
2: No tak to může být taky nějaký doprovodný efekt. No je to asi všechno otázka těch vazeb, ne?
3: Může to jiskřit třeba, když si nepamatuješ text.
1: No tak to hodně jiskří.
2: Nebo zkrat, ne, když nastane.
3: Nebo zkrat.
1: Takže H2SO4?
2: Třeba.
3: Nina T.
2: Taky.
1: 3, 2, 1. Nina T. Itý, ičičí, ičný, ečný, ový, istý, ičelý.
2: No a to, že jsme v jakém oboru?
1: I. V chemii.
2: Je to tak.
3: Je to chemie.
2: Je to chemie.
1: Je to chemie.
3: Jsou i bratři, ne? Chemical Brothers.
2: Jo, to je pravda.
1: Kapela. Kapelka. No. A teď jak jsi to myslela? Mažu, nebo co?
2: No tak jíš mě. Tak
3: to je,
2: v čem už dneska není chemie?
1: Ano.
2: Mažeš mě. Já jsem četla, kolik chemických sloučenin si žena každé ráno nanese na obličej, asi 70 nebo kolik, a to je možná ještě, to je taková úsporná žena.
1: A dneska si jich použila, jenom 60.
2: Je to tak, neměla jsem čas? No.
3: Ne, spíš ti to sluší
1: samozřejmě.
2: Učíš se mě, no tak to je samozřejmě, že to je taky jako předmět vyučovací, ale já taky zároveň hnojím, jsou chemická hnojiva, léčím, no tak to je jako jasný, že jo, čistím, chemické čištění, nosíme do čistírny věci, otravuji, taky jsou to jedy.
1: Ano, ano.
2: Víš?
3: Víš, ale hezké.
2: Tak jsem tak
3: myslela. Tak byste chemii neměli, že jo, na konzervatoři už asi.
1: Na konzervatoři.
3: Že jo.
2: No nic.
3: Měli jste chemii na konzervatoři?
1: Ne.
2: Škoda. Složité otázky dneska.
1: Já právě jsem úplně vyděšený. Pochopte, že tam na konzervatoři nastoupíš, když je ti 14 let, nebo 15, no. A nejsou tam vůbec žádný předměty.
3: No, ne,
1: by to byla jenom čeština, ruština, jinak nic.
2: No ale odpověděla mi naštěstí Růžena, ještě, že vás máme, Růženky naše. No dobře, tak chemie, nikdy jsem ten předmět ráda neměla.
3: No ono záleží, kdo ho vyučoval, teda si myslím.
2: Pravda.
3: My jsme neměli dobrou chemikářku. Ale pak jsou tací, kteří jako tu
2: a
3: chemii
2: měli
3: rádi.
2: A mě to třeba bavilo.
1: No. Mě to moc bavilo. Na základní škole chemie.
3: Já jsem na tý konzervatoři.
1: Na konzervatoři
3: tam chemie bavilo.
1: My jsme tam měli chemii spíš trošku jiného.
3: Vím.
1: Asi tuším. Ve druháku se brala chemie mezi.
2: To byla spíš ale biologie, ne?
1: No,
2: biochemie.
1: No,
3: tam jste se prakticky učili navazovat, že?
1: Vztahy.
3: Ano.
1: Aby to potom na tom jevišti nějak vypadalo, ale přece jenom chemie, myslím, že jsme měli paní učitelku novou, si to dobře pamatuju v Sokolově, protože to měl strašně rád, jsem se rád učil ty vzorečky, různě ty, dělávali jsme pokusy, že jo. Přece se, jo, zda je přítomen draslík nebo co.
2: To jsme dělávali až teda na střední škole.
1: Jo?
2: Na základce jsme měli jenom takové modely vody třeba, to byla červená koule a na tom byly dvě bílé polokoule. Jakože to je voda.
3: Tak my pokročilejší už jsme dělali i na základce laboratorní pokusy. Ale samozřejmě za přítomnosti dospělého.
1: Mm-hmm. Nám napsala Jana, 70 z Brna. 70 jako když vyšije. Královna zadání paní Regina dnes do Špeku ukryla, ale tu bych ráda viděla co. Možná to bude mluva, spojení komunikace. Prý je to lehké. Zlatý pan Jakub a jeho patka. Kaju se, sypu hlavu popelem a čekám na poslední nápovědu.
3: Dnešní Špek může být houba, ale na ročník 71.
1: Ano, jenom ještě dodám, že Jana napsala z Masarykovy univerzity z lékařské fakulty. Tak je to nakonec tedy to, kde jste v podstatě doma.
2: Napsal taky Richard, chemie, z tebe blbě mi je. No, mám pocit, to text nějaké písně skoro, ne? A pokud není, mohl by se jim stát.
1: Napsala Jana, dobrý den, dnešním Špekem je soucit.
3: To je krásný slovo. Mezi námi je určitě, občas jeho potřeba víc.
1: To je hezký slovo, soucit.
2: Dnešní Špek, chemie. E-mail, neodpovídej, rozhlas.cz.
3: Tak, budeme mlčet.
1: Dobré ráno, napsala Olga. Kvůli Jakubovu Zorbovi bych přijela do Frýdku, i když je to přes celou republiku. Prosím, přijďte s tím do Jablonce.
2: Jakube, máš tady
3: kšefty? To byl takový devátý div světa, Olgo, bych řekl. Jo, určitě.
1: V Jablonci, v kopci.
3: Já plánuji i turné, ale musím to nejdřív všechno zprodukovat nějak. Dnes je Špekem chemie, přeji krásné pobouřkové ráno z České Lípy. Ryško, ještě nás čeká nějaká.
1: Jo, bouřilo.
3: A bude.
1: Jo. Jsem se bál.
2: Špek mi zní jako chemie, tak dám si kávu a pak mě čeká činnost dezinformátora v informačním centru, píše Petr.
1: Napsal Tom von, dnes jen krátce chemie.
3: Chemie je to dnes, hezký den, Jarka.
2: Myslela jsem chemie, ale jistá si nejsem, přeji pěkné ráno, Lenka.
1: No, ale je to správně.
2: To je jasná chemie, děkuju moc. Špek slyším po letech, teď v porodnici a mám radost, že vím, Pavlína.
1: To je fajn. A pak napsala paní Vondráčková. Dobrý den, prosím o rezervaci dvou míst na čtvrteční blízká setkání Vasila Friedricha. No, nejsem si úplně...
2: prosím tě Vasilovi.
1: Nejsem si úplně jistý, jestli to dokážem zařídit, ale asi to nějak zkusíme.
3: Napadá mě vztah, ale i když nevím, jak vztah hnojit. Hana ze Sokolova.
1: No, ono je to spíš, ano, ten se
3: spíš
1: musí...
3: kořenit, ne?
1: Kořenit, no. Ale přihnojit občas.
3: A myslím, ještě nebo pohnojit, to se taky dá.
2: Se možná právě děje, ale já to ještě chodím jinam. Napsal taky Honza. Chci vám poděkovat za sobotní vystoupení ve Frýdku. Myslím, že jste pobavili všechny přihlížející, dokonce jste jim dali i najíst. No a Dalibor i s cedulkou na tričku. No skvěle, děkuji. Honza Studenka.
1: Tak já jsem si koupil nový tričko, nějak jsem tam měl cedulku. No ale když si tedy zmínila Frýdek Místek, tak se tam ještě pojďme přesunout se zpívákem Mirajem. Ten je tam totiž doma.

0: United dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Dvojka pomáhá.
2: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
2: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
3: Bylo 6:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Od září by podle ministerstva školství mělo chodit do základních škol 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem se jedná o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří zhruba 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřící zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo a přitom získají přesná a vypovídající data i aktuální vzorky. Lidé ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smutoční obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Obřad se bude živě vysílat na internetu. Bonnie Tyler zemřela na začátku července v Portugalsku. Bylo jí 75 let.
4: Počasí.
3: Pondělí bude většinou oblačné až zatažené s deštěm nebo přehaňkami, místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet větší kroupy, nárazy větru a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
4: Doprava.
3: Dálnice D4 ve směru s Příbrami na Prahu už se plní kvůli omezení u Jíloviště, brzdí se aktuálně za sjezdem na Řitku na 14. kilometru, zdržení 20 minut. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona už od sjezdu na Kolín na 39. kilometru, dlouhý úsek přes omezení až na exit 25 Sacká je zhruba na 50 minut a 10 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného. Brzdí se od sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru k omezení u letiště. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračuje ranní dvojka.
5: 6:33. Asi jsem tady, milí posluchači, něco způsobil, protože nám napsala strašně milá, moc milá posluchačka, že nevěděl, že to je chemie a tak dále. Já jsem říkal, já vy jste z lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ale samozřejmě jsem nedočetl.
6: Milý Dalibore, přišel e-mail na právě tuto tvoji reakci. Děkuji za skvělou reklamu. Do práce pojedu kanálem a u kávovaru mě dnes nikdo neuvidí. Ale na moji omluvu nejsem z žádného teoretického vědeckého pracoviště, ale z komunikace a vnějších vztahů. A minulý týden jsem uměla. Mějte se, prima Jana z Brna.
5: U kávovaru mě dnes nikdo neuvidí.
7: Hele, já tu mám jednu nabídku od Miloše, že bychom mohli pustit učitelku chemie od skupiny Loizo.
6: Aha, ty, ale možná něco bylo, to je pravda.
5: To neznám. Tak je
7: znáš, Loizo, zpívali to Anka si drahá, si drahá jako Volvo, Anka si drahá jako neplatěné volno.
6: A to je ta chemie?
5: To je ta chemie.
7: To není ono, ale je to ta kapela.
5: Kdo je Loizo?
6: Já jsem to teda nedočetla, ale zkusím to přečíst teď na ostro, jo? Než to najdeš. Dnešní špek byl jednoduchý a já jako inženýr chemie bych se musel stydět, kdybych ho neuhodl. K tomu, co řekl Jakub, že se bez chemie obejdeme a snažíme se působit více ekologicky, mám jednu poznámku. Vše je chemie. Jde jen o to, jak silnou a agresivní používáme. Vždy mě rozesměje, když čtu články, že se obejdeme bez chemie, že použijeme ocet a sůl nebo kyselinu citronovou místo chemie, ale i ocet a sůl a kyselina citronová jsou chemické sloučeniny. Hezký den vám všem, Jirka.
7: Milý Jiří, máte recht.
5: Ano, je to tak.

0: To je dobrý, nínatý, ženatý, ovíjistý i čelí. To je hezký, to je vtipný. Kapela Loizo.
1: A napsal taky Michal, leta páně 1975, chemie 7A, základní škola Jeremenkova, Přerov 1988. První trojka na vízo v životě. Bylo to opravdu nutné, soudružko učitelko Kupková?
0: Jak je to dlouho. Že?
1: A stále to bolí.
0: A stále to bolí, no. Mm-hmm. No je pravda, že někdy, já mám, si na to člověk vzpomene, a taky bych položil otázku, bylo to nutné. Jsme třeba z občanské nauky trvale trojku. Pane učiteli Borský, bylo to nutné?
2: Tak dobře, paní učitelko Šedová, bylo to nutné mlátit mě sešitem na chemii, že mě tam chybí zápisky z předchozí hodiny.
0: Ale přežili jsme to.
2: No jo.
0: Tak děkujem, jedeme dál.

0: Je 6 hodin 39 minut. I will survive. Něco ve smyslu, já to všechno přežiju. A my jsme také přežili trápení základní školy, zejména třeba chemii. Možná si o chemii dnes ještě popovídáme. I třeba v retru se možná dostaneme k nějakým chemickým sloučeninám. Nejsem si úplně jist, proč nás vlastně ty dva předměty, chemie a fyzika, tolik trápily. Je to tak rozděleno, viď, že vždycky mezi holky, kluci.
1: Já teda musím se přiznat, že mě chemie bavila. Trošku se za to stydím, protože vidím, že tady to nikoho nebavilo, ale já jsem teda zase trošičku plavala ve fyzice. Tam teda to nebylo dobrý. Ale ta chemie, to mě jako to, to já jsem pro jistotu, asi dobré vedení.
2: Já jsem pro jistotu plaval ve všem.
1: To je jistější.
0: Ale přišel nám ještě, protože Masarykova univerzita v Brně má různé odnože, různé fakulty, tak mají tam jednu takovou podfakultu zatím, prý to ještě tají, ale je to UPP, je to Ústav plachých poznatků a napsal nám pan profesor Netřeba, který tam zatím teda vlastně pracuje sám, dokonce bez studentů, má přednášky do sálu, je to takzvaně, my tomu tady říkáme v rádiu do zdi, když si jenom něco zkoušíte, ale přesto napsal, že nám přeje pěkné ráno. Dlouhodobě se zabývám otázkou, proč se vědecké názory na některé věci během desetiletí mění. Čím víc jsem se v tom začal vrtat, tím častěji jsem se provrtal do následující místnosti, teda respektive do vedlejší, ale tím víc jsem zjišťoval, že věda není ani tak o tom mít pravdu, jako spíš o tom nebát se zjistit, že jsem ji včera neměl. A mě zajímá, jaké zkušenosti s tímto má váš kolega, pan profesor Doudleba. Pan profesor, dobrý den.
2: Hezké dobré ráno.
0: Vy jste prý s panem profesorem Netřebou ten Ústav plachých poznatků zakládal před 18 lety.
2: Ano, ano, jak si to pamatujete?
0: Pamatujete
2: to na Wikipedii i to datum.
0: Je.
2: K dnešnímu dni, že jestli se k 17. srpnu, takže máme výročí.
0: Máte.
2: Tak zdravím kolegu Netřebu z Dibora. No, já začnu tím, vezměte si například kávu. Dříve se o té kávě psalo, že je velmi nebezpečná, že zvyšuje tlak. Kardiaci by s tím mohli mít problém, lidé se i více potí a člověk, který jich vypil více šálků denně té kávy, tak to vypadalo, že si dobrovolně bere život. V současné době jsou ty výzkumy, bych řekl, přesně opačné, respektive ta zjištění, protože to kafe nám naopak pomáhá roztahovat cévy, probouzet nás, akorát bychom neměli pít turka, říká se. Jo, že ten logr je nebezpečný pro střeva.
0: Já bych turka taky nepil.
2: No, tak toho bych zahodil hned, no. Ale když už jsme u těch omylů nebo tom vědeckém nebo působení vědců na poli, tak samozřejmě věda se bez omylů neobejde, protože ten pokrok se neobejde bez omylů, takže samozřejmě já to nemám nám vědců za zlé, pokud se párkrát zmýlíme v životě. Dokonce můj strýc třeba byl vynikající vědec, ten se mýlil celý život. A pak teda odešel do... To byl chemik, mimochodem. Takže těch omylů, oni boleli, ty omily často, ale třeba...
0: Hlavně ty ostatní.
2: Přesně tak. Ale já začnu svým prvním omylem v dětství. Myslím, že mě bylo kolem 3 let. To byl takový omyl s Blažbutem. Že, ne, počkejte.
0: S čím?
2: To mi Blažbut. To mi táhlo na 20, to už nebyl úplně dětský omyl, ale já jsem byl od malička přesvědčen, že blažbut je drobný vodní živočich, který žije především v kalužích. A dokonce jsem zhruba 14 dnů pozoroval prázdnou louži, protože jsem čekal, že se blažbut vynoří a když kaluž vyschla, tak jsem zjistil, že blažbut neexistuje. Tak to byl první takový můj vědecký omyl. To jsem byl přírodovědec, pozorovatel. Stejně tak s ozvěnou, dlouho jsem si myslel, že ozvěna je člověk, který bydlí v horách a opakuje všechno po mně. Ale a trvalo mi opravdu několik let, než jsem pochopil, že tam žádný člověk není. Což mě samozřejmě zklamalo, protože jsem si s ozvěnou už vytvořil poměrně hezký vztah. No, další omyl... To jenom proto, až budete třeba odcházet dnes ze studia a budete mít pocit, že jste udělali pár chyb v životě a třeba by vám to mohlo sebrat na náladě, tak si vzpomeňte na mě, kdo vám to prospěje. S výtahem. Já jsem si myslel, že výtah je zařízení, které jezdí sice nahoru a dolů, ale zatímco výtahař sedí někde dole a tahá za provaz. Mm-hmm. To já jsem, no opravdu, to, takže mě připadalo mi to logické. Asi tak. No. Takže a když výtah nejel, tak jsem si říkal, že má výtahař dovolenou. Pak až mi otec sdělil, že se o to stará motor, stroj. Pampeliška, také jsem si myslel, že pampeliška je květina, která roste pouze tam, kde někdo předtím pamplel.
1: Nebylo to.
2: Ne. Prostě ne.
1: A co tam dělal ten člověk předtím? Nebo tam nikdo nic
2: pouze
1: nedělal?
2: Tam ležel a nechal tam po sobě ještě navíc nepořádek. No, já si to ale s bratrem vyřídím. No a konečně omyl s hvězdami. Jako dítě jsem se domníval, že hvězdy jsou malé díry v nebi, kterými prosvítá světlo z druhé strany. Když jsem se později dozvěděl, že jde o obrovská vesmírná tělesa, tak jsem byl zklamaný opět. Já jsem obecně byl v tom dětství dost zklamaný. Díra v nebi mi připadala praktičtější totiž. Mm-hmm. No. No a tak jsem si začal všímat, že problém není vždycky v tom, že věda mění názor, ale že je problém někdy v tom, že my chceme, aby nám ta věda dávala jednoduché odpovědi na mnohdy složité otázky. A ten její vývoj podle mě nutně vede i k novým pohledům a možným změnám toho přesvědčení. Takže otázka, je káva zdravá? Ano. Je škodlivá? Také ano. Mm-hmm. Je mikrovlnná trouba, třeba také se říkalo o tom, že mikrovlnná trouba rozkládá molekuly tak rychle, molekuly vody, že to jídlo, ty potraviny otravuje. Jo, že tam můžou vznikat karcinomy.
0: Mě otravuje to cinkání na konci. To mě otravuje hodně.
2: A víte, že jo, ale to je, já vám to pak vysvětlím, vemte šroubovák a kleště. Tam je ze spoda takový takzvaný cink. Se dá odstranit.
0: Já tady mám pro vás takovou radu. Chráň si svoje bláznoustva.
2: Dělám, co můžu, pane Danzo.

0: 6 hodin 48 minut určitě čekáte, milí posluchači, na nápovědu, indicii, zkrátka na další cestu k možnosti někam vyrazit. V případě, že třeba posloucháte naše vysílání úplně poprvé, tak tady celé léto máme takzvanou pátračku a je to postavené na jednoduchém principu, že vám celý týden v daných časech říkáme konkrétní nápovědy, abychom vás navedli k správnému cíli, abyste pochopili, kdo je hledanou osobou.
1: Ano, hledáme většinou nějakou postavu jednoho z děsivých příběhů, nejsou to žádné jako úplně neznámé věci, většinou se trefíte, obzvlášť pokud dáte si šanci několikrát denně, máme to teď tady vždycky před 7, pak je to před 11, odpolední dvojice ve 13.20 a v srdcovkách mezi 19. a 19.10.
0: Takže 4 denně a poenta je v pátek krátce po 13. hodině ve vysílání pořadu Šťastnou cestu Jan Rosák vylosuje jednoho z vás, který bude mít nejenom radost, ale ještě si užije krásný víkend. No,
1: pro dvě osoby. Nepojde sám, pojde s někým.
0: Důležité je, abyste odpověď nepsali e-mailem, ale abyste se prosím podívali na naše stránky, kde je velmi jednoduchý formulář. Je tam napsáno mrazivé léto, pátračka. Vaše jméno, vaše příjmení, váš e-mail, hledaná postava, odeslat a pak už se můžete jenom těšit. Tak hezké ráno.
1: Taky přeju.
2: Hezké ráno.
0: Dejte si kávičku.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Pracuji v motelu jako recepční i správce v jedné osobě a snažím se, aby se u mě hosté cítili příjemně. Upřímně řečeno, většina unavených návštěvníků se ale v našem zařízení nezdrží více jak jednu noc, takže není příliš mnoho času navázat s nimi hlubší vztah. Občas si s některými hosty rád popovídám u večeře, zvlášť pokud se jedná o mladé osamělé ženy, které mají pochopení pro komplikované rodinné vztahy. Má matka však nikdy nebyla nadšená z toho, když jsem si k někomu cizímu vytvořil bližší lidské pouto. Její chorobně žárlivý a nenávistný vztah k ženám se později výrazně podepsal i na mém vlastním chování k ním.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda dnes bude jednat o opatřeních proti suchu. 14 českých škol zahájí školní rok později, důvodem jsou stavební práce. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehánkami, místy i s bouřkami. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Vládu dnes čeká první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce dát na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
4: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
3: Znovu taky začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě a nedostatečně. Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje víc než 4900. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozorčicích na Brněnsku. Výuka jim tam začne až 7. září.
5: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
6: Zatímco 9letá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude první zářijový týden dělat, 11letý Kamil Měšťan zatím neví.
7: Budu to ještě plánovat.
6: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
8: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
6: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Fotbalisté Liberce remízovali ve čtvrtém kole šance ligy se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhajce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehaňkami, místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jeho západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet kroupy až do 2 cm, nárazy větru o rychlosti nad 65 km za hodinu a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Prahy ze severu ústeckou dálnicí D8 čekejte potíže v Cínovecké. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Březiněves a zhruba čtvrt hodiny se jede krokem k nehodě těsně před sjezdem do Kbelské. V prostředním pruhu se tam srazila dodávka s osobním autem. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného je kolona od Středokluk z 5. kilometru. Navíc těsně za sjezdem na Tuchoměřice je nehoda. Na 2,5 kilometru se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. A dálnice D4 s Příbrami do Prahy. Fronta začíná za Řitkou z 12. kilometru k omezení u Jiloviště. Zdržení asi čtvrt hodiny. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
7: Sedm hodin pět minut, dnes je pondělí 17. srpna, posloucháte naše ranní vysílání. Ve chviličku bude tady u nás ve vysílání Pavel Prouza hovořit o takovém tématu, že Češi stále víc tráví dovolenou na vodě. Prostě si půjčují lodě, třeba v Chorvatsku, jezdí k jezerům, rezervují si pobyty na housebotech a tak dále. O těch dovolenkových trendech si řekneme víc po písničce, protože máme ještě čas? Jsou ještě 2 týdny?
9: No určitě.
7: Respektive 3 víkendy?
9: Je to tak? Možná vyšlo ještě nějakou lodičku někde si, co, půjčit?
7: Mm-hmm.
9: Někde to ještě jako hezky strávit těch několik dnů.
7: Ono to má asi několik rovin, o tom nám asi všechno řekne potom Pavel Prouza, že v tom Chorvatsku vím, že mám pár kamarádů, kteří tam pak můžou navštěvovat ostrůvky, kam se běžně třeba nedostaneš.
9: To je pravda, to je myslím, že Honza Svatoš takhle cestuje dost často a taky naše Dáša nejedla. Ta je na lodi pečená, vařená.
7: A zároveň ta loď, to je taky zvláštní jev, mám pocit, že protože my jsme párkrát hráli s kapelou třeba na těch výletních lodích v centrech měst, nejenom tedy v hlavním městě, ale tam má člověk pocit, že je nějak mimo ty břehy. Tam je jiný svět.
9: Je to takový na vodě trošku.
7: Tak je, ano, je to celé na vodě, to se řekla. Ale na vodě nikdy nebyla zcela jistá zpěvačka, která navštívila i Českou republiku. Anastasia, krátce po 7. hodině.

0: Pronájem lodí se dostává mezi oblíbené způsoby, jak Češi tráví letní dovolenou. Velmi populární jsou třeba plavby po Středozemním moři nebo polských Mazurských jezerech. Na kratší pobyty a prodloužené víkendy pak vyráží na houseboaty například. Proč roste obliba dovolené na vodě, to zjišťoval Pavel Prouza. Dobré ráno, Pavle.
1: Dobré ráno.
0: K letním prázdninám neodmyslitelně patří dovolená u vody. Kdy se ale začal zvyšovat zájem o trávení času přímo na vodě, tedy vypůjčených lodích, výletních plavbách nebo houseboatech?
1: Zvýšená poptávka po tomto typu dovolené roste od pandemie covidu, tedy po té, co skončila. Lidé začali víc vyhledávat individuální formy cestování a způsoby, jak během jedné dovolené spojit aktivní odpočinek, soukromí a objevování nových míst bez davů turistů. Pronájem lodí je v současnosti dostupnější než dříve. Nahrávají tomu například rostoucí ceny klasického ubytování v turistických letoviscích, ale také skutečnost, že pobyt na lodi v sobě spojuje ubytování i možnost cestovat mezi jednotlivými místy. No a zásadní je i změna v chování Čechů, kteří se už nechtějí celou dovolenou jen povalovat v all-inclusive resortu.
0: A platí, že nejvíce pronajímají lodě v Chorvatsku?
1: Ano, do Chorvatska míří téměř 7 z 10 posádek. Rychle ale roste zájem také o Řecko nebo například o Polsko, kde jasně vedou Mazurská jezera. Z hlediska popularity je to dokonce letošní skokan roku. Samozřejmě jsou v kurzu i jezera v Česku, ale většina lidí o prázdninách míří k moři, takže zájem o plavby v Česku jsou výrazně nižší než v přímořských zemích. Čeští zákazníci se také stali jedněmi z největších plánovačů ve střední Evropě a lodě rezervují v průměru už 175 dní před odjezdem, tedy prakticky půl roku dopředu. Oproti loňsku je to posun o více než 2 měsíce. Češi tak pochopili, že se v době vysoké poptávky nevyplácí čekat na slevy, raději si objednají svoji oblíbenou loď předem za přijatelnou cenu.
0: No a teď asi by měla padnout otázka, jestli Češi jsou nějací dobří nebo zkušení jachtaři, jo, nebo prostě mořeplavci, nebo to v tomto případě nehraje roli?
1: No ano, to je výborná otázka. Zájem Čechů o dovolenou na vodě roste hlavně díky zkušeným jachtařům, kteří se k tomuto způsobu cestování vracejí pravidelně. V dalších sezónách často vyrážejí objevovat nové destinace, ale přibývá také úplných nováčků, které k první plavbě často přivede doporučení přátel nebo inspirace na sociálních sítích. A to, že nemáte žádné zkušenosti, nemusí být překážkou, protože si můžete loď pronajmout společně s profesionálním kapitánem, který se stará o její řízení. No a co se týče samotných plavidel, tak ve světě roste popularita prostornějších a komfortnějších katamaránů. V českých rezervacích jasně dominují klasické plachetnice. Připadá na ně více než 70% objednávek. Průměrně Češi za takovou loď zaplatí necelých 56 tisíc korun za týden, což je zhruba o 12 tisíc méně, než je celosvětový průměr. Tato úspora přitom není na úkor zážitku, ale volbou starších ověřených modelů. Český klient zkrátka nepotřebuje nejnovější loď, stačí mu, když je spolehlivá.
0: No a říkali jsme, že jsou v oblibě i výletní plavby, anebo například houseboaty, tak jak moc?
1: Výletní plavby jsou spíše okrajová záležitost, přeci jenom je to od nás k moři daleko, takže už jen samotná cesta k přístavu je pro mnoho lidí náročná a po nalodění vás čeká další několikahodinová plavba, než konečně dorazíte do první destinace. Ovšem houseboat, to je úplně jiná písnička. Češi si je stále častěji rezervují na kratší pobyty a prodloužené víkendy. Na těchto plovoucích stavbách je láká především jedinečné prostředí, soukromí a taky fakt, že jsou dostupné i v Česku. Jde o takzvaný glamping, tedy glamour camping, luxusní kempování. Češi už plovoucí domky nevnímají jen jako letní záležitost, ale vyhledávají je i pro netradiční pobyty v průběhu celého roku. Je to skvělý kompromis, kdy jste v těsném kontaktu s přírodou a máte k dispozici v podstatě hotelový komfort.
0: To zní vlastně hezky, i když je to tedy, jak jsi říkal, jiná písnička. Tak moc děkujeme. To byl Pavel Prouza.
1: Naslyšenou.
0: Tomuhle říkám písnička. Léto, jak má být. Třeba na vodě.

0: Stále ještě máme léto, je 17. srpna, Karel Zich, léto, jak má být. Já doufám, že to léto je pro vás takové, jak má být. Třeba někde na lodi, anebo v chatičce, nebo pod stanem, ale za chviličku my přehodíme úplně vyhybku někam jinam. Vzpomeneme si na chemii, vzhledem k tomu, že byla v raním špeku, jestli nás bavila nebo nebavila, protože Jakub, starý objevitel, něco objevil.
1: Objevil. Já jsem objevil názvy chemických prvků, ale ještě z doby národního obrození.
2: Hezký.
1: A jsou některé jsou fakt zvukomalebné.
0: Národního obrození.
1: Ano, ano. To je zvláštní. Ne?
0: No, že seš takový...
1: Obrozenec.
0: Ano, to je... To teda nenapadlo. No tak jo, tak už se nemůže dočkat.

0: kousek.
1: 7 hodin 21 minuta, dnes je pondělí 17. srpna roku 2026, ale my se díky chemii, kterou jsme tady otevřeli v 6 hodin ráno jako takové docela naše téma, které nás baví a zajímá, máme na to nejrůznější vzpomínky, tak se přesouváme ale do roku, nebo do let.
2: No, 1848, ne. Období národního obrození. A tehdy si dali opravdu záležet na názvech, tehdy, jak to, ať to byl Jungmann nebo Pressel, tak záležet na těch názvech různých prvků chemických. Tak my známe dusík, vodík a tak dále, litium, perilium, ale oni ještě dělili na prvkové svěživí, aneb živočišní též roštění, zelenání rostlin nebo bujení zvířat působící.
1: A to byl sloveso,
3: hnojiva, ne?
1: Významotvorné sloveso přišlo až na konci věty.
2: Přesto, to ale tak, tady to ještě byl vodík, uhlík, dusík, kyslík. Pak prvkové švub, aneb švubící, těžký dusný opar, dadoucí. To už mělo něco společného s dadaismem, byli napřed
3: chlapci.
1: Taky uspávací.
2: A tam teď to přijde. Solík, brudík, chaluzík a kazík.
1: Je brudík, ten já mám hrozně rád. Brudík, toho si dávám do ráno, prudík? Do čaje.
2: Pak byly prvkové sklivý, aneb sklodadoucí, to byl bledník a křemík, prvkové šířivý, anebo sířivý, podobné síře. To byl švábel nebo župel.
1: Švábel.
3: Prvkové, to někam, nadávky
2: prvkové to ostrušivý, aneb jedovatí, otravující, kostík, ostrušík, strabík. Pak olovití, snadno rozlévající se, rtuť, kalík, olovo, zinek, ale s tvrdým i, y, ladík a cín.
3: Kalík.
2: Tak byl Jakub občas. Pak kovové barvovití, měď, chasoník, barvik, zdořik, chvořík, žestík, vandík, nebesník, pelopík a niobík.
3: Vandík.
2: No a pak byl kovové zvláště magnetnost podržující. To byl buřík, železo, děsík a broník.
1: Broník. S ním já teď alternuju v divadle s broníkem. To Bronislav Kotiš se jmenuje.
2: A pak byly vrcholové kovů, či takzvané lépokovy, stříbro, paladík, asi paladium, zlato, platík, ruměník, duzík, rusík a voník. Pak byli alkaličtí, žíravní, draslík, sodík, japík, merotík, strontík, vápník, hořčík, hliník. To už bylo v pořádku.
1: Strontík, to asi stroncium, že jo?
2: A pak prvkové trupelící. Také vždy, neb hlavně co rozpadavý trupel se mající. Sladík, tatík, jitřík, terbík, erbík, nořík, tořík, skrytík, ten asi nikdy nenašli, živeník, dvojmocník a vemočík. Vjemočík, pardon.
3: Že pokud nás poslouchá nějaký skautský vedoucí, může se tady inspirovat pro,
2: že jo?
3: Víš, taková ta jména ve skautských oddílech.
1: Jak je ten švábel, nebo jak to bylo, švábík?
2: Švábel prvkové šířivý aneb sířivý. K síře podobný.
1: A to je švábel?
2: To je švábel a župel.
1: Já bych založil právě...
2: Ty sedí tamhle vzadu.
1: Já bych založil kapelu švábel. To je výborný název. Ne.
2: Před kapela župel.
1: Župel, švábel. To je hezký.
2: To je moc hezký.
1: To se ti moc povedlo.
2: Děkuju.
1: Tatík, nořík, vrtík.
3: Ladík, vandík.
1: Vandík.
3: Nějaké kolegyně.
2: Tekutík.
1: Sladík.
2: A kazík byl fluor, prosím vás.
1: To byl kazík.
2: To byl kazík. Je.
1: To je zubík potom.
2: Ano, kazík, zubík.
1: No paráda, tak to byl přesun do roku 1848, ale teď jsme v současnosti 5 minut do 7:30. Kam se podíváme po 7:30?
3: Do Švédska.
1: To se moc těším.
3: Kabát, na sebe.
1: Mhm.
4: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu,

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má dostat asi 1 000 000 000 korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří i do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady nechaly oblast evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Hautfagne a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. V Brně začíná festival Spielberg. Koncerty budou na velkém nádvoří hradu. Přilákat chtějí i publikum, které do koncertních sálů běžně nechodí. Dnes a zítra tam zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. V dalších dnech je na programu jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi a vystoupí taky Štefan Margita. Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Kateřina Sidňáková jsou ve třetím kole turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Na generálce na poslední Grand Slam sezóny US Open naopak skončila Terezie Valentová.
1: Počasí.
0: Pondělí bude většinou oblačné až zatažené s deštěm nebo s přehaňkavy místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet větší kroupy, nárazy větru a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Dálnice D7 ze Slaného do Prahy. Kolona od Středokluk z 5. kilometru sice přetrvává, ale následky nehody na 2,5 kilometru už jsou pryč. Cínovecká v Praze směrem z D8 se zaplnila už téměř ke zdibům. Kousek před sjezdem do Kbelské vyšetřují nehodu v prostředním pruhu, zdržení asi 10 minut. Dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy zůstává plná za sjezdem na Řitku zhruba z 12. kilometru. K omezení u Jiloveště je to asi na 10 minut. A ještě dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Tam už je situace o něco příznivější. Před omezením mezi sjezdy na Pečky a Sackou je sice silnější provoz stále od exitu 39 Poděbrady Kolín, ale zdržení se krátí, je maximálně 15 minut. Přesto jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a slovo má opět Ranní Dvojka.
2: Ano, je to tak, máme slovo, děkujeme. Ranní Dvojka vás za chviličku trochu ochladí, ne nápovědou mrazivého léta, to už máme za sebou, další přijde až v pořadu 2 na 2, ale tentokrát se podíváme do Švédska. Zda a jak ve Švédsku hrozí v létě nedostatek vody?
3: No, člověk by si řekl, že tam jsou nižší teploty, bude asi nižší ten výpar, ne? Takže třeba bude vody dost, tak nevím, jak to je.
2: Tomáš Něgoň v našem vysílání, už za chvilku.

0: Tak to byl Michal Prokop v našem ranním vysílání a my se přesuneme do Švédska, jak jsme vám slibovali, a podíváme se na Švédsko z pohledu vody. Když jsme krátce po 7 hodině mluvili o tom, že Češi čím dál častěji tráví svoji dovolenou na lodi, na plachetnici, na houseboatu, zkrátka voda nám obecně asi chybí a podvědomě ji hledáme v jakékoliv formě. A ten nedostatek vody a rekordně nízké hladiny toku nás opravdu trápí, nejenom nás, tedy střední, západní, jižní část Evropy. Zkrátka je to situace, která prostě tady je a asi není úplně do budoucna řešitelná. Méně se hovoří o tom, zda a nakolik podobné problémy zaznamenává i evropský sever, kterým je letními horky postižen přece jenom trochu méně. No a tak se v následujících minutách vypravíme do Skandinávie, konkrétně do Švédska za Tomášem Sněgoněm a řekneme si víc. Tomáši, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jak je na tom Švédsko s vodou právě teď a má vůbec v tomto ohledu problémy, které by byly srovnatelné s těmi českými?
1: Zrovna teď o víkendu bylo v severním Švédsku vydáno varování před velmi prudkými a vydatnými dešti. To ale neznamená, že Švédsko problémy právě se suchem nemá, protože se vztahují ale především na jeho jižní části, tedy na mapě na území od jižního pobřeží zhruba po Stockholm. Tam v posledních letech zaznamenali velmi nízké zásoby spodních vod, způsobené nedostatkem srážek i jarních přísunů vody stajícího sněhu a tím i občasné krizové stavy. To sice nevede ke krizím podobným těm třeba na Dunaji nebo ve střední Evropě, ale i tak hrozí nedostatkem vody i místně sníženou kvalitou pitné vody, která obecně patří na severu k těm vůbec nejvyšším v rámci celého kontinentu.
0: A říkáte, že ke komplikacím dochází ve zvýšené míře v posledních letech. Jak na to reaguje švédská běžná populace a také jak na to reagují švédské instituce?
1: Ano, většinou se situací zabývají regionální instituce, které vydávají varování, doporučení k šetření vodou a v krajních případech, jak je známo i u nás, i zákazy zavlažování nebo doplňování například soukromých bazénů. Na místní poměry dramatické sucho tu bylo zaznamenáno v roce 2018 a právě od té doby se problému věnuje zvýšená pozornost a vodohospodářské instituce začaly víc spolupracovat při hledání řešení zaměřených na úspory vody v širším než jen tedy lokálním měřítku. Švédsko je mimochodem s ohledem na vodní zásoby rozděleno na 5 různých oblastí, takže ta užší spolupráce se soustředí právě do nich. Protože, jak jsem už říkal, situace je různá a Švédsko je země dlouhá skoro 2000 kilometrů. V jedné šestině, která leží severně za polárním kruhem, tedy od polárního kruhu, je situace hodně jiná než nejjižněji v okolí Malmö na 55. stupni severní šířky. Ale pokud jde o obyvatele Švédska, ti jsou svou relativně vysokou starostlivostí o životní prostředí známy, takže o švédské veřejnosti se dá obecně říct, že doporučení a varování úřadů pozorně vnímá a respektuje, ale jak už jsem tu řekl, ta situace je ve Skandinávii ve srovnání s Českem a jeho okolím, nebo dokonce s jižnějšími státy, velmi rozdílná, je tady pořád příznivější.
0: Dá se tedy říct, že Švédové jsou nejen geograficky, ale i obrazně, by se dalo říct, za vodou, nebo už i v největší skandinávské zemi se objevují nějaké opravdu dramatické následky?
1: Ta nadměrná jistota a úplná absence strachu z budoucnosti samozřejmě nepanují ani tady, protože prognózy z pokračujícího globálního oteplování nejsou dobré. Následky zatím dramatické nejsou, ale i tak se zvyšují extrémy. Sucha bývají větší a občasné vydatné přívaly srážek agresivnější. Suší oblasti Švédska mohou podle prognóz vysychat ještě více a oblasti s vydatnými srážkami mohou být jejich přívaly ještě zaplavenější. A nelze zapomínat na to, že hrozba nedostatku vody a změn v jejím koloběhu ovlivňuje nejen tedy soukromé osoby, ale i zemědělství, lesnictví, život zvířat i celý ekosystém. V tomto ohledu není, tak říkajíc, za vodou nikdo z nás. My tu mimochodem ale hovoříme o situaci se sladkou vodou, ale Švédy znepokojuje i situace s vodou mořskou. Podle loňských výzkumů je totiž Bald dokonce druhým nejrychleji se oteplujícím mořem na světě. A to je sice dobrá zpráva pro milovníky koupání nebo toho námořního jachtingu, jak jste zmiňoval, ale nedobrá z řady dalších ohledů. Mění se rychlost vypařování vody, množství obsahu kyslíku v ní, stupeň znečištění například průmyslovými hnojivy a následně i mořská, tedy flora a fauna. Takže i když je ta aktuální situace s vodou lepší než jinde, určitě bezproblémová není ani tady.
0: No, děkujeme za aktuální informace, které se týkají vody, Švédska, severu a obecně celého ekologického stavu naší země. Od Tomáše Sněgoně děkujeme.
1: Děkuji taky, hezký den.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, bude trošku asi jak v Malajzii. Bude ten vlhký vzduch, ale bude dusno.
3: Teplo a vlhko. Teda.
2: Teplo, vlhko. Mm-hmm. Teď už severozápadní část naší republiky kolem Karlovarského kraje, částečně i Plzeňského, s deštěm. Ty srážky třeba v Karlových Varech asi budou i výraznější, stejně tak na druhé straně kolem Ostravy. A zajímavé je, že pak Zlín, Olomouc, Brno, tam byste měli mít dokonce i jasnou oblohu. Takže opravdu je to takové velmi pestré a pestré to bude i přes den, protože bude oblačno až zataženo, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami místy bouřky. Kromě jihozápadní poloviny pak během odpoledne mohou být ty bouřky i silné. A očekávají meteorologové, že ty kroupy, které budou padat místy, tak mohou být průměru velké do 2 cm. A k tomu nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A těch srážek by mělo napadnout kolem 30 mm. Teploty také to dělí naší republiku severozápad do 32 stupňů Celsia. Ne, do 23, pardon, do 23, pozor, takže se nemusíte zase oblékat více. Do 28 pak jinde, píší meteorologové, a na jihu Moravy do 30 stupňů. Na horách pak kolem 15. Ale ta noc už bude chladnější, kolem 9 až 12 stupňů Celsia, takže ty teploty v noci budou opravdu padat, podobně jako na Sahaře, budou se lišit až o 20 stupňů Celsia. Ten zítřek bude už střídavě polojasný s oblačnou oblohou, jihozápad ještě s přibývání další oblačnosti a vyskytnou se tam výjimečně srážky, četnější déšť pak na jihozápadě. 18 až 22, to jsou zítřejší teploty, takže ochlazení určitě. Šumava na horách 16 stupňů, jinak hory kolem 13. Tak bude to takové docela střídavé, no.
3: Časný. Já si vždycky zvyknu na to, že je nějaké jako delší období nějakého počasí a pak, když se to změní, tak nevím, co mám nosit. Víš, že jsem si říkala, co já si vlastně ráno mám obléct, aby mi byla zima, kolik se člověk taky těšil standard na to, až mu bude zima, ale že se musím jako nějak přerovnat šatník a nevím, co mám nosit teď.
2: Já bych nosil batůžek a v tom batůžku připravené věci.
3: To je řešení.
4: To je dobrý.
3: Já si musím koupit batoh. No tak jo. To je dobrá zpráva. Děkuju, Jakube.
2: Rádo se stalo.
4: Tak v sobotu ráno v ranním vysílání v 7.40 byl rozhovor o kabelkách, tak příští týden je moje téma.
2: Tam už vůbec nic nenajdem v tom batohu.
3: Ale všechno tam bude.
4: Jo, jasně.
3: Ale nic se tam nenajde.
4: 7 hodin 49 minut, hned po písničce Věry Špinarové se ještě na chviličku vrátíme k jednomu tématu, které jsme tady otevřeli už v 6 ráno. Chemie.

0: 7 hodin 52 minuty. Jakub Kaloč následně po té, co jsme otevřeli téma chemie, našel Mendelejevou soustavu prvků z roku 1848.
1: Ano, ano.
0: Když to řeknu jednoduše, jsou tam zvláštní, nejrůznější zvláštní názvy těch. Napsala třeba Katka, státní pracovník, do jaké skupiny patří prvek gondík. Dobrý, tak děkujeme.
2: Stabilizátor. To bude stabilizátor. Ne.
0: Petr Rehabilitace napsal, dobrá na do studia, řeknu vám, nechtěl bych dělat zkoušku z chemie v roce 1848. I když nám se ty držík, tatík, právník nebo
1: kazík.
2: Jak napsala i včera ručník 68 a vy jste naši vtipníci.
0: Vtipník.
2: Tak to seš možná ta skupina.
0: No a potom skočím úplně jinam. Říkali jsme, že Češi tráví poměrně dost velkou část dovolené na lodi, nejrůznější se té plachetnice nebo motorová loď nebo houseboat. Dobrý den, Dalibore, všichni do studia. My jsme včera byli na Slezské Hartě a bylo tam strašně moc lidí a plulo hodně lodí. Jedna jízda za hodinu stála 700, ale jinak fajn zážitek.
2: To když si člověk vezme rohlík a tak pokud do večera nejí.
1: To je ještě levné, když si vyrazíte tady po Vltavě třeba od Mánesova mostu nebo Čechova mostu.
0: No tak to tady nezeš to vůbec, že?
1: No,
2: to je pravda, vám to neujelo.
1: Maximálně za první nevíc, stavidlo, tak vás to stojí. Neujelo, ale ne, ale ono je 50-minutová ta jízda, stojí to 1200 na osobu, nedostanete tam ani vodu. Říkám, prosím vás, jaká společnost, já nevím, ale pak stojíte před stavidlem zhruba 15 minut, dojedete k Vyšehradu, tam se otočíte, zpátky jste u stavidla 15 minut, takže čistého času jste 20 minut, koukáte ještě navíc. My jsme zastavili u kampy u Sovových mlýnů, ale zrovna se tam stavělo. Takže tam bylo lešení, všechno bylo zaplachtované, takže výhled byl pouze na druhou stranu, na tu protější, a tu znám, že jo. A bylo asi 60 stupňů na sluníčku.
2: To si můžeš naplánovat výlet.
1: Podobně to mě plánovali tady Květoňovi.
0: Prosím tě, promiň, to není stavidlo, ale zdymadlo.
1: Jo, zdymadlo, pardon. Zdymadlo, jo.
2: Takže ještě jednou, jestli bys mohl.
1: Takže už zdymadlo stojíte 15 minut.
0: Stavidlo. V mládí vypustili rybník, tak to je
1: bylo. To vypadá tak.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Pozvání přijala gerontoložka Iva Holmerová. Proč odmítá představu, že demence je přirozenou součástí stáří? Co můžeme už ve středním věku udělat proto, abychom její případný nástup oddálili? A proč podle ní nestačí kvalitní zdravotní péče, když společnost lidem neumožní stárnout aktivně a pokud možno doma? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Ivou Holmerovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: O poporodní návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou je větší zájem, než můžou porodní asistentky zvládnout. Začíná uzavírka mostu v kamenném přívozu u Prahy. Řidiči obcí neprojedou. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehaňkami a místy i bouřkami. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Matky v šesti nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 000.
5: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
6: Zbylé 2 návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí 6 nedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
7: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
6: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
8: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
6: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Na odpoledne platí výstraha před silnými bouřkami. Můžou je provázet přívalové srážky, kroupy a silný vítr. A to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bouřky ale zasáhnou i jižní Čechy. Ještě včera padaly v Česku teplotní rekordy. Zaznamenala je čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam naměřili 37,6 stupně. Přes 35 stupňů bylo třeba i v Kroměříži nebo Šternberku na Olomoucku. Silničáři dnes začínají bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Kromě konstrukce uzavřou taky přilehlé křižovatky a obec bude neprůjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 miliony korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
9: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
4: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Jinak jezdí i autobusové linky.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehaňkami, místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet kroupy až do 2 cm, nárazy větru o rychlosti nad 65 km za hodinu a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
0: Doprava.
4: Na silnici 35 z Turnova do Liberce teď velmi opatrně kousek před sjezdem na Jablonec. Okolo 32. kilometru leží na vozovce upínací popruh. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Kolín z 39. kilometru trvá zdržení v koloně. Víc než 20 minut se jede následně přes omezení mezi 35. a 25. kilometrem, tedy mezi Pečkami a Sackou. Dálnice D4 ze Strakonic do Prahy a krátící se zdržení kvůli omezení u Jíloviště z 11,5 kilometru ztratíte maximálně 10 minut. A ještě dálnice D7 ze Slaného do Prahy. Fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je do zúžení u letiště na zhruba 15 minut. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, pokračuje ranní dvojka.
10: Hodin 4 minuty. My vlastně zůstaneme celý den v tématu, protože přijde Oldřich Suchý. No. Před chviličkou jsme řešili sucho ve Švédsku a vůbec obecně. Je všude samé sucho, ale nebudeme se bavit o vodě. Ale zase v tématu horka zůstaneme, protože Oldřich přinese knihy, které s tím trochu souvisí.
11: Budou to žhavé novinky, na které čekáme.
12: Ale... rozhodně to nebude na vodě.
11: Jsi to myslel jinak?
10: Ano. Postavené. Myslel jsem to tak, že minule říkal, že se mu v tom horku dokonce už i špatně čte.
11: Jo, takhle. No to říkal.
10: No, takže teď si přineseme knihy, které se dobře čtou i v tom horku.
11: Tak jo.
10: Takhle, které už nebude. 5 minut po 8 vám přejeme krásné dobré ráno.

0: 8 hodin 9 minut, u nás sedí Oldřich Suchý, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S příznačným příjmením celého našeho dnešního tématu, ale už jsem to zmiňoval, Regina se ptala, vy jste minule si tak jako ne postěžoval, ale
1: postěžoval. A jen to řekněte, postěžoval.
0: To je náročná

0: Mě těšit. Vidím, že jsem vás překvapil a patrně i naše posluchače, ale jsou to totiž knihy, které budou vycházet buď na konci srpna, čili za chviličku, anebo na začátku září. A rozhodně si o všech tady ještě zpětně budeme jednou povídat, až si je přečteme, jak jsou dobré. A myslím si, že všichni budou mít velkou radost, naši posluchači, a doufám, že i vy, když řeknu, že Scarlett Wilková napsala další román, jmenuje se Takové velké štěstí, ten vychází až tedy v září, ale za chviličku, ale jak jsme u autorky zvyklí, máme ji asi spojenou všichni s Řeckem. Ona i teď si založila konce Instagramový účet a ukazuje tam pořád něco z Řecka, tak tentokrát to Řecko vůbec nebude. Budeme tady u nás, v Jeseníkách, v roce 1946 a v tom zmíněném roce se tam přivdala hlavní hrdinka Lipka, o které na knize píší, že je podivínka. Tak jsem zvědav, jestli je podivínka tím způsobem, že je prostě třeba své hlava a to nemuselo být všem vhod, takže jim mohla připadat podivná, nebo jestli opravdu třeba chodí o měsíčku sbírat houby. Tak to už by bylo trošku zajímavější. Každopádně tahle ta Lipka své ráznice se nám provdala do rodiny nejbohatšího statkáře, aspoň tvrdí v anotaci, do těch Jeseníků, nikoho tam moc nezná, no a začne znárodňování, začnou se kazit vztahy, začne se samozřejmě rozebírat majetek a když to napsala Scarlett Wilková, tak nás, myslím, čeká velmi dramatické čtení a na to jsem si jist, jak ona umí, pokud ji čtete pravidelně, mít postavy, které nejsou vždy primárně sympatické, jsou, říká se jim dnes moderně šedé, jsou ty postavy, tak na to se těším, že tam bude něco, co vás na té hrdince třeba bude trošku štvát, ale budete jí přát, aby těch hub třeba našla víc.
1: Je dobré si opět tu dobu, jak bych to řekl, připomenout, protože znárodnění, nebo obecně znárodnění a znárodňování, si myslím, že je ta největší katastrofa, která nás tenkrát postihla, ale obecně nejde jenom o ten samotný princip, ale že vám něco vemou, jo. Třeba vám ho vemou, ten důl, že jo. Ale i to, ta ztráta vazeb a všeho, a to, že vybudujete něco celý život, nebo několik generací, a pak tady přijde nějaký strejda a ten řekne, no to teď je to moje, nebo respektive naše. No, všech, bude se tady o to starat pan předseda. Strašná věc, která se stala.
0: Občas v románech tohle téma můžeme vidět zpracované a často se tam třeba zmiňuje, když jim se vedou koně, že měli hospodářská zvířata, s jakou láskou se o ně starali a potom v tom novém, dejme tomu, družstvu najednou ten, komu patřili, k ním neměl žádnou vazbu a ta zvířata strádala. Tak no, nejsou to veselé příběhy, tak ani Scarlett Wilková nám nenavařila určitě nic teda veselého.
1: No ale, jak říkám, je potřeba si určitě to připomenout i v roce 2026, tak to je tedy první kniha.
0: Určitě. Potom bude vycházet kniha, která si myslím, že osloví všechny čtenáře, kteří si zamilovali šikmý kostel, protože v té knize kostel také hraje roli, ale je to kostel svatého Linharta a kdo jezdí do Brna a kolem Brna, tak ho bude znát, protože já jsem přesně věděl, kdo se chytí v našem vysílání. Kniha se bude jmenovat Tam, kde býval Mušov, ta vychází už za chviličku kolem 20. srpna a Mušov je obec, která byla zatopená a padla za obědějme tomu novým mlýnům. Stalo se to v roce 1987, takže zase to není úplně tak dávno, to už jsem, teda to už doufám, že už jsem plínky nenosil v té době, ale už jsem byl na světě, takže mě překvapilo, že to vlastně není tak dávno a tento román bude, předpokládám, tak jako Šikmý kostel mapoval svoji oblast, tak tady se budeme zabývat tím Mušovem a od toho pozor není nijak daleko k novému románu tak Jana Štiftra, který se jmenuje Vltavice. Vychází, myslím, 21. srpna, takže opravdu za chviličku. No a to je o obci Dolní Vltavice, která zase podlehla Lipnu. A tady v tom případě máme mít dvě dějové linky a přesně jak jste zmiňoval i o tom o to vykořenění, tak ono je to podobný případ. Tady samozřejmě o ty domovy přišli z jiných důvodů než v roce 46 a dál, nicméně ten princip je vlastně podobný, takže o tomhle bude zase tahle kniha a my si tady určitě probereme taky.
1: Ano, to je, máte pravdu, ten důvod a princip je vlastně jiný, když ve výsledku to vypadá podobně a člověk, my jsme to jako třeba děti, kluci vnímali, když třeba Jesenická přehrada na Chebsku šla dolů hladina a najednou se objevil most, jo, nebo někde trčí kus kostelní věže, tak tam vám dojde, jak to je?
0: Ano, ano.
1: Že ono to tam pořád je všechno, je to jenom zatopené.
0: A poslední mám tady řekl bych, bombu, ale neděste se, neutíkejte ze studia, je to knižní bomba, nevybuchuje, vychází 19. září, nebo 19. září ji budeme křtít, když tak na internetu dohledáte určitě všechny informace, nevím, co všechno.

0: můžu prozradit a co ne. Nicméně kniha se jmenuje Než dohoří poslední svíce a myšlená je adventní, protože ta kniha je adventním kalendářem všem pro dospělé a knižním a doufám, že si ji všichni v prosinci přečteme, každý den jednu povídku a je to neskutečná, řekněme, nálož autorů. Když budu jmenovat, tak jak je tam třeba Miroslav, povídku tam má Miroslav Hlaučo, což je jeho první publikovaná věc po letnicích, takže myslím, že je to velmi zajímavé a já už jsem povídku četl, protože v té knižce mám trošku prsty a je to teda úplně jiný Miroslav Hlaučo, než jsem čekal po letnicích, takže to je velmi překvapivé. Je tam Petra Klabouchová, ostatně dnes má svátek, Kateřina Surmanová, Jana Jašová, Jana Poncarová, Iva Hačmusa, Nora Eckhartová, Jiří Klečka, Barbora Šťastná, Lucie Hlavinková, Marie Hajdová, Marie Irová, Veronika Opatřilová a já. To jsou lidé, které z našeho vysílání známe. A pak jsou tam ještě autoři Antonín Mazáč, Martin Štefko, Petr Boček, Václav Potruba, Honza Vojtíšek, Karin Novotná, Michala Merglová, Ondřej Kocáb, Přemysl Krejčík, Lukáš Vavrečka, už skoro nemůžu, Tereza Karečková a David Hálek, a to jsme na konci.
1: Je jich teda 24?
0: Dokonce 26, protože dvě dvojice se tam vytvořily dokonce na to psaní. A opravdu každý si teda uzmul jeden adventní den a nějakým způsobem k ním přistoupil. Ty povídky primárně mají být lehce tajuplné. Takové, říká se, můžeme říct mrazivé, ale tak jako lehce, což i dneska bychom o tom trochu mrazení asi uvítali. A je pro mě velké překvapení, jak autoři, které se jmenoval hlavně na začátku, které třeba nemáme spojené s nějakým tajuplným žánrem, třeba paní Janu Poncarovou nebo Ivu Hačmusu, tak co vlastně nám jako nadělili?
1: Než
0: Dohoří poslední svíce.
1: Hezký název.
0: Že? Krásně, poetický. A všechny, a o těch knihách ostatně nemluvím jen tak do větru, protože už dnes si je můžete objednat na zítra. No, na tu dobu, až vyjdou. Takže jenom výjmenu, že pokud se mě někoho zaujali a sedne k internetu, tak když na takové velké štěstí z Karet Vilkové, tam, kde býval Mušov Ani Strnadové, Vltavici Jana Štiftra, anebo sbírku Než dohoří poslední svíce, tak už dneska si je ty knižky může objednat a jenom doufat, že mu co nejdříve přijdu domů.
2: A bude číst spolu s vámi.
0: Ano.
2: Ty žhavé novinky.
1: S Oldřichem Suchým. Děkujeme.
0: Mějte se krásně.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: 8 hodin 22 minuty a my pomaličku končíme, předáme, jak se říká, veslo dál, hned vedle do studia. Máme tady tři tečky. První tečku vymyslela Regina, nebo přišla na ní, a týká se takové zvláštnosti ve Vídni.
2: No, já vás nemohu ochudit o zprávu, kterou ČTK vydala minutu před 5. hodinou raní, takže je to jako čerstvá aktualita. Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pisoáry využívat zdarma. A to se jí nelíbí, a byť to bylo jen pouhých 50 centů, tak si říkala, že jde o princip a nemělo by to tak být. Takže uvidíme,
1: ale to já jsem teda,
2: jak to dopadne.
1: To mě asi vyvidně, ale u nás to takhle není. Když už je teda placená toaleta,
3: no jasně,
1: tak je to kompletní. Že?
3: Jsou druhy toalet, které by se platit neměly. Já jsem zjistil závěsné, kombi, volně stojící. A tady je dvojtečka. Volně stojící znamená tradiční mísa na podlaze. Tak za to já bych třeba neplatil.
1: Dobře, tam je výhoda, že muži jsou volně stojící, že jo?
3: Ano,
1: ale
3: ano.
1: Jako u vás je to trochu složitější.
2: No, ale já teda ještě musím k tomu říct, k tomuto tématu, že jak jsme teď, jak projíždíme Českou republiku, tak jsme zastavili na jedné benzínce a tam na toaletách byl názorný obrázek, že se nemá, že si máš na tu mísu sednout a nemáš si na ní dřepnout. Tam bylo zakrtnutá postavička.
3: Dřepnou.
1: Co to je dřepnou?
2: Že si dáš chodidla
3: na prkínko.
2: Na prkínko. A v této poloze ne. Tak mě to takhle překvapilo.
1: Jakože
2: to bylo červeně, ne?
1: Děláš dřep na míset, podle mě tě čeká pát jednoznačný, ne?
3: To nějaký jako tělocvikář, že bych tam trénoval, ale mě by spíš zajímalo, jak přišli na to, že to takhle někdo provozuje nebo
2: o
3: praktikuje.
2: O tom jsem taky přemýšlela.
3: Jestli tam mají kamery, tak je zažaluju.
1: No,
2: kdo
1: ano.
2: by se na to díval, který chudá?
1: Tak ty jsi tam dřepnul teď, viděl?
3: No, je to zvláštní zaměstnání.
2: No nic.
1: Aha, no. Já jsem chtěl jenom říct, že třeba v Římě, to je moje osobní zkušenost a možná i vaše, milí posluchači, v Římě jsou pyšní na to, že v každé restauraci vám řeknou, že to je pro turisty zdarma. Jsem zažil.
2: Ano, jsi to zkoušel? No. V každé
1: restauraci. Já jsem se přišel zeptat, říkám, dobrý den, mohl bych u vás si odskočit nebo zejít prostě na toaletu, a držel jsem v ruce euro. A on říkal, ne, ne, ne, jste v Římě, pane, tady je to for free. A usmíval se u toho.
3: No, tak to je v pořádku.
1: Mm-hmm. Co?
3: No, to je v pořádku.
1: No, takhle to je, že to má každý jiná.
3: Stejně tak ti nabídnou vodu, pokud jsi živiznivý a máš rozpálené tělíčko, tak.
2: Takže řešení pro Vídeňany, přestěhujte se do Říma.
3: No, rozhodně.
1: A nebo do Prahy k nám, protože u nás.
2: K vám domů?
1: Ne, že u nás k této diskriminaci nedochází, to si vůbec nevybavuju.
2: Tady platí všichni.
1: A včera, jak jsme zastavili, jak jsme dobíjeli, tak jsme zastavili krátce za Brnem, tam je nějaká u Ostrovačic. A tam je třeba za 10 korun, protože tam je velké parkoviště pro kamiony, za 10 korun máš buď toaletu nebo sprchu, všechno, paráda, to fakt je hezky vymyšlený.
3: Hele, jenom mi řekni, vy jste jeli s Frýdku místku přes Brno, co sněl ze zemáku?
1: Takhle, člověk, který neví, jak funguje zdymadlo, mě nebude zkoušet ze země
3: funguje. Já vím, jak funguje zdymadlo, jenom jsem si ho spletl se stavidlem.
2: Ještě, že už je konec.
3: Už jsme nakonec pluli po rybníku.
1: Mějte se krásně, milí posluchači, hezký den, byť je první.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den a celý nový týden. Až do pátku vám o tomto čase nabídnu rozhovory se zajímavými osobnostmi nejrůznějších profesí. Politický analytik Lukáš Jelínek je tím dnešním. Já vás vítám, dobrý den.
3: Pěkný den vám i posluchačům.
2: V hledáčku budeme mít politiku, sucho, silnice i nadcházející komunální volby. Zeptám se například na to, jak rozumět tomu, že se kvůli řešení sucha objevil po boku premiéra nikoli motoristický ministr životního prostředí, nýbrž jeho předchůdce v úřadu z hnutí ANO. Kolik peněz od státu mají na svých účtech kraje na opravy silnic nižších tříd? No a v jakých formacích jdou do komunálních voleb současné parlamentní strany? Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Vláda se vrací do práce, dnes zasedne poprvé po dvoutýdenní dovolené a bude řešit sucho. Zrovna začalo pršet.
3: Zdá se, že nám vláda přivezla ze své dovolené déšť. Mě vlastně trochu překvapilo, nebo začněme pozitivně. Je dobře, že se vláda rozhodla, že bude sucho řešit. Člověk by očekával, že možná začne s tím trošku dřív, protože to, že je sucho, dlouhodobě víme. Léta, letos přinejmenším od jara si hydrologové stěžují na to, že není voda v řekách, rybnících, přehradách, tak dobře. V půlce srpna si toho všimla i vláda a rozhodla se něco dělat. Mě jenom překvapilo, že když pan premiér minulý týden oznámil s velkou pompou, že vláda dá 4 miliardy na hospodaření s vodou, tak jsme se následně dozvěděli, že to jsou peníze, které už v tom rozpočtu státním vyčleněny jsou, že to nejsou peníze jakoby navíc. A k tomu ještě jsme slyšeli od bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka, že původně na letošek Fialova vláda plánovala mnohem větší rozpočet na tato opatření a že Babišův kabinet je seškrtal. Takže ono to zase nakonec asi až tak velká sláva nebude, ale jinak si myslím, že je dobře, že se ta koalice pro vodu nebo za vodu, nebo jak to Andrej Babiš...
2: Národní koalice pro boj proti suchu.
3: Nazval ono vždycky, když potřebujete vytyčit, ukázat, že něco děláte, tak to musíte nějak honosně pojmenovat. To už víme ze seriálu Jistě, pane ministře, takže zdá se, že pojmenování už bychom měli. Teďka jde jenom o to, aby se ty peníze nenasypaly čistě jenom do nějakých velkých betonových hrází, protože, jak říkají i hydrologové, potřebujeme vodu především zadržovat v rodě, což je spousta malých projektů, ne hromada velkých přehrad. Ale kromě toho si myslím, že tady tímto způsobem řešíme následky. Ovšem vláda by se měla také zabývat podle mě příčinami, nebo respektive tím, jestli děláme všechno pro to, co dělat můžeme, aby se klimatická situace nezhoršovala. A tady v tomhle tam si myslím, že má Česká republika obrovský dluh, protože my víme, že co se týká využívání obnovitelných zdrojů, jsme na chvostu Evropy, víme, že ozeleňování našeho průmyslu probíhá pomalu. Tady se bojuje prakticky o každý větrník, aby náhodou někomu nezacánil. Přitom víme, že je to mnohem bezpečnější energetický zdroj než jaké jiné. A když jsme se nedávno dokonce dozvěděli, že vláda vyčlenila peníze na nový jezd na Labi v Děčíně, o kterém se už hovoří nějakých 20, možná 30 let. Pravda, bylo to v době, kdy bylo mezi Děčínem a Německem v Labi málo vody, patrně si mysleli vodohospodáři, že si tady tímto pomůžou, ale klidně se také může stát, že té vody v Labi bude stále méně a že dokonce ani žádný jez, kvůli kterému se musí přemístěvat několik biotopů, nám nepomůže. Takže byl bych možná radši, kdyby vláda místo vymýšlení honosných názvů svých kampaní se začala zamýšlet nad tím, jestli opravdu všechny ty kroky, které dělá, jsou kroky chytré a pomáhají tady v tomto směru.
2: Jinak ta Národní koalice pro boj proti suchu, ta vznikla už v roce 2018, nyní vlastně jak si premiér obnoví to fungování tohoto, řekněme, instrumentu. A co se týče těch financí, na co by měly jít, dozvíme se určitě detaily na dnešní tiskové konferenci, nicméně, co už je známé, tak mají putovat na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, zavlahovacích opatření a podobná opatření, to jenom tak na okraj. Vrátím se, pane Jilínku, ještě k té návštěvě pana premiéra. Byl u vodní nádrže Slapy, a to v doprovodu nejenom ministra zemědělství Šebestiána, generálního ředitele státního podniku Povodí Labe, pana Kubaly, ale byl tam také Richard Brabec, což je bývalý ministr životního prostředí ještě za hnutí ANO. Proč se neobrátil a proč tam chyběl současný šéf rezortu Igor Červený?
3: Mě trochu ta tisková konference připomínala stranickou akci hnutí ANO, protože vedle pana premiéra stál pan Brabec, pak tam sice stál pan Šebestián, který je ministrem zemědělství za SPD, ale všichni tak nějak víme, že si ho do té vlády spíš vybral Andrej Babiš. No zjevně motoristé tady v tomhletom moc užiteční nejsou. Ti jsou v boji proti klimatické krizi nebo změně užiteční jako mrtvému zimník, protože oni sami už přece prohlásili, že klimatickou krizi ukončili. Myslím si, že jejich jakoby ideologické piruety by asi tady v této situaci příliš nepotěšily ani pana premiéra, proto sáhl po prakticích, po manažerech, se kterými chce na obnoveném projektu tady té koalice spolupracovat. Richard Brabec byl nejdéle sloužící ministr životního prostředí, sice ekologové k němu měli řadu výhrad, ale přeci jenom nakonec se ukázal být svého času lepším ministrem, možná než se předpokládalo, protože sice přišel z chemičky, ale ukázalo se, že má poměrně dost otevřené myšlení a že je velmi schopný manažer. On se podle mě v těch předchozích letech vědomě rozhodl stáhnout z té celostátní politiky na krajskou úroveň, aby se stal ústeckým hejtmanem. Panu Babišovi v posledních měsících radil jenom jako poradce přes životní prostředí. Já vím, že dokonce ani novinářům nechtěl dávat moc rozhovory. Tvrdil, že se soustředí víc na tu regionální než na politiku, než na životní prostředí, ale v tuto chvíli zjevně Andrej Babiš usoudil, že se bez Richarda Brabce a jeho schopností neobejde, zvlášť ve srovnání s tím, co na ministerstvu životního prostředí předvádí pan Červený, pan Turek. On člověk často nemá ani jasnou představu, kdo to ministerstvo řídí, jestli se náhodou jenom neřídí někam samospádem, a v okamžiku, kdy je skutečně potřeba odvést nějakou práci, tak to se Andrej Babiš raději než na ty, kteří zastávají nějaké funkce a jsou těmi, jak se, no zkrátka těmi, kteří vlastně se jenom prezentují svoje názory. Takže se v tuto chvíli snaží spíš soustředit na ty manažery, a tím pan Brabec rozhodně.
2: Co to znamená tedy, pane Jilínku, pro motoristy, v jejichž jaksi rukou je vedení tohoto rezortu? V čem se liší strategie motoristů v této oblasti, přístup ke změně klimatu, suchu, od toho, co prosazoval třeba 8 let pan Brabec? A no, nakolik vlastně by třeba, když se nyní obrátil na něj premiér Andrej Babiš, třeba mohla posílit jeho role, případně návrat do té celostátní politiky?
3: Tak motoristé jsou fatalisté, ti říkají v létě je teplo, v zimě je zima, v noci je tma, tak prostě to není žádná klimatická krize. Někdo by řekl, že je to zavírání očí, někdo by řekl, že prostě vidí tu situaci reálně a stejně s tím nic moc nenadělají, tak proč by se snažili. Ovšem Andrej Babiš ví, že v tuto chvíli, když lidi zaprvé skutečně začínají trápit ta úmorná vedra, kdy hrozí nedostatek vody, kdy hrozí požáry, už i u nás ve střední Evropě, takže je to prostě téma, kterého si voliči začínají všímat a on ho podle mě skutečně chce, alespoň částečně v mezích možností, jaké má řešit, a k tomu se hodí Richard Brabec rozhodně víc než pan Červený nebo než pan Turek. Jestli by to mohlo znamenat nějaký návrat pana Brabce, tak úplně si to nemyslím, protože si neumím představit koaliční rošádu, při níž by motoristé rezort životního prostředí pustili, protože pro ně je to symbolický, ikonický rezort, který potřebovali obsadit, protože je to středobod jejich motoristické ideologie, boj se všemi zelenými a zelenými opatřeními a progresivisty a podobně, takže oni by se asi velmi těžko uplatňovali v nějakém jiném rezortu, ale na druhou stranu, kdyby ta situace skutečně nějak gradovala, kdyby se ostře zhoršovala, kdyby Andrej Babiš potřeboval se na ministra životního prostředí spolehnout, protože zatím pan premiér říká, že si to téma stáhne opět pod sebe, jak on si ta témata stahuje pod sebe a že to bude řešit s panem Brabcem, kdyby se ukázalo, že k tomu potřebuje i ministra, tak by teoreticky mohl zavelet nebo požádat koaliční partnery o výměnu, ale přesto si myslím, že je to pravděpodobnost spíš menší než větší a že pan Brabec bude spíše takovým tím přítelem na telefonu nebo možná jakousi tváří, která ukáže, že se vlastně že se s tou klimatickou změnou a s nedostatkem vody bojuje nejenom na celostátní, ale i na té regionální úrovni, kde má ANO v současnosti vlastně nejvíce hejtmanů.
2: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Podle něj mají regiony na účtech dostatek financí na opravy, ba až přebytek. Pravidelnou podporu dostávali kraje od roku 2015, to bylo ale podle premiéra jen něco navíc. Tak jaká je ta situace? Kraje mají jiný pohled?
3: Já bych neodděloval to téma financování oprav silnic z druhé a třetí třídy, které mají kraje pod palcem, od toho obecného vztahu mezi vládou a kraji, protože my dlouhodobě sledujeme takovou tu tendenci posílat krajům povinnosti, úkoly, kompetence, ale neposílat jim peníze. Říct jim, že ono se to vždycky nějak vyřeší rozpočtovým určením daní, až se kraje dohodnou, a nebo že kraje mají na svých účtech přebytky, což je sice pravda, nevím, jak který kraj, samozřejmě, že vede tady v tom zjevně Praha, ale spousta hejtmanů říká, že ty přebytky mají, protože chystají velké investiční akce, které musí mít něčím zajištěny a že to není prostě jen tak pro plezír. Myslím si, že to není téma jenom silnic, protože my to sledujeme třeba v otázce financování nepedagogických zaměstnanců ve školství a školských pomůcek. Našli bychom celou řadu oblastí sociální služby, které leží na krajích a které jsou také podfinancované a stát si často myslí, že si kraje nějak pomůžou. Co se týká těch silnic, tak v minulosti posílali vlády zhruba 4 miliardy ročně krajům na opravu těch silnic druhé a třetí třídy. Tentokrát ty peníze nedostanou. Je zajímavé, že když o snížení tady této částky uvažovala Fialova vláda, tak jako první se proti tomu bouřili hejtmani za hnutí ANO. V tuto chvíli jsou naopak loajální k tomu, že nic nedostanou a že ty kraje si to musí někde zařídit, ale podle mě tady tímto způsobem se prostě dlouhodobě vládnout nedá. Kdy stát, protože nemá na celou řadu svých výdajů na celostátní úrovni, tak seškrtává ty prostředky, které by měly sloužit krajům k jejich praktickému fungování, to vždycky někde narazí, takže já si myslím, že na dluh se skutečně dlouhodobě žít nedá a pokud vláda bude chtít něco udělat, tak bude muset změnit daňový systém tak, aby z toho měla něco jak ona, tak ale i kraje, protože ten systém, kdy kraje dostávají povinnosti, ale nedostávají peníze, není podle mě dlouhodobě udržitelný.
2: Kromě sucha a silnic bude dalším tématem rozpočet. Ministryně financí Alena Schillerová se postupně tento týden sejde s jednotlivými ministry, která bude mít nejsložitější, pane Jelínku.
3: No, ono to bude hodně těžké ve všech směrech, protože my víme, že se musí přisypat desítky miliard do obrany. Víme, kolik desítek miliard potřebuje školství. Tuším, že jsem někde četl, že jenom na to, aby aby se podařilo zajistit těch 130% průměrné mzdy, tedy ty platy učitelů, které byly deklarovány zákonem, takže na to je potřeba také nějakých 30 miliard korun ze státního rozpočtu, možná ještě víc, a to školství samozřejmě si žádá mnohem ještě větší prostředky. Já jsem zmínil sociální služby nebo vůbec sociální oblast, do které je potřeba investovat, zdravotnictví. No, zkrátka, pokud nám říká pan premiér, že ten rozpočet bude dramaticky, nebo respektive deficit toho rozpočtu bude dramaticky pod 400 miliardami, tak si myslím, že nás vlastně připravuje na to, že ten rozpočet nebude 310 miliard, ale že bude třeba 360 miliard a bude to pokládat za úspěch, což si myslím, že ve skutečnosti žádný velký úspěch není, ale protože stát není schopný žádným jiným způsobem efektivním přinést peníze do státního rozpočtu, hovoří se o EET, o boji s šedou ekonomikou, to jsou všechny věci, za které si zaslouží paní ministryně Schillerová podle mě pochvalu, ale ty prostředky, které jsou potřeba, to stejně nepřinese a potom to rozdělování peněz bude možná mezi rezorty o to těžší. Já si pamatuju z minulosti, jak chodili za paní Schillerovou ministři s kyticemi, s andílky, se soškami, které sbírá, snažili se jí zavděčit. Pak Zbyněk Stanjura tady tuto praxi opustil a vláda o rozpočtu jednala jako celek, všichni ministři, aby nemuseli mezi sebou si podrážet nohy nebo lobovat jeden víc, jeden míň. Tak paní Schillerová se vrací ke staré praxi, nevím, možná jí má osvědčenou, ovšem vzhledem k tomu, že těch peněz je ještě méně, než kolik bylo v době, kdy byla ministryní financí poprvé, tak si myslím, že ty úsměvy možná začnou i českým ministrům postupně na těch tvářích zamrzat.
2: Odhaduje komentátor a politický analytik Lukáš Jelínek.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní říjnové komunální volby. Co, pane Jelínku, podle vás napovídají ty seznamy o jednotlivých seskupeních, například v jakých formacích jdou do voleb současné parlamentní strany?
3: Jsou to takové pokusy a možná také omily. Prostě ty strany si často na komunální úrovni zkoušejí koalice, které by potom mohly zafungovat třeba nejenom ve městech nebo ve větších městech nebo z krají v krajích, ale třeba jednou i na celostátní úrovni, pokud se ukáže, že se tím političtí předáci nebo nové politické osobnosti, které se můžou třeba i na té komunální úrovni vylíhnout, že si mezi sebou navzájem rozumí. Možná je to pro voliče někdy trošku nesrozumitelné, když například TOP 09 jde v Praze v koalici s ODS, zatímco v Brně jde v koalici spíše se středovými nebo někdy i levostředovými uskupeními, ale ono to skutečně hodně záleží na tom, jak se prostě usadily ty nejenom stranické, ale i mezilidské vztahy v jednotlivých městech. Podle mě to nejzajímavější z hlediska těch komunálních voleb ve velkých městech nám ukazují ty velké strany, protože taková Občanská demokratická strana potřebovala napravit svůj dojem nebo napravit dojem ze svého působení v minulých letech jak v Praze, tak v Brně. Takže v Praze vyměnila pana primátora Svobodu, který možná na někoho působí jako nedostatečně akční nebo jako uspávač hadů, za pana Portlíka, který slibuje změnu, dynamiku, někdy až takovou, skoro bych řekl, neposednost, a skoro se tváří, že ODS zatím v Praze snad ani nevládla, jakou změnu nebo jakou dynamiku on přinese. Je to sázka na osvědčeného straníka, který je navíc prvním místopředsedou ODS, takže se dá očekávat, že ta pražská politika možná bude do budoucna i to, jaká koalice následně v Praze vznikne, ovlivňovat třeba i to dění na celostátní úrovni. Zatímco v Brně, které měl pod palcem Pavel Blažek dlouhá léta s panem Kerndlem a se současnou primátorkou paní Vaňkovou, a ODS se tam zapletla do celé řady skandálů nebo kauz, především souvisejícím s městským majetkem, s městskými nemovitostmi, tak v tuto chvíli ODS tam zkouší ale úplně něco jiného než v Praze. Tam prostě nabídli dokumentaristku, filmařku paní Zlatuškovou, která je nestranička, která vždycky byla k ODS velmi kritická, bývala považována spíše za levicovou aktivistku, tak v tuto chvíli ODS si patrně spočítala, že v Brně jí tady toto mnohem lépe pravý pověst než ta sázka třeba na osvědčené straníky jako v Praze. A když se podíváme na hnutí ANO, tak to naopak úplně opustilo jakékoliv větší ambice, protože pan Hušbauer, který povede jeho kandidátku v Praze, tak je známý možná na Praze 4, ale jinak není vnímaný jako silný politický hráč ani uvnitř hnutí ANO. Něco podobného pan poslanec Trojan, který povede komunální kandidátku ANO v Brně. Tam to všechno působí, že ANO si pomalu zvyká na tu roli, že by mohlo být juniorním partnerem v nějaké koaliční vládě, ať už v Praze nebo v Brně. A jsem zvědavý, jestli tady tímto způsobem nám naznačuje i nějakou změnu trendu v té celostátní politice, protože možná, a to se nebude týkat jenom Prahy a Brna, když se potom podívají voliči na ty kandidátní listiny, tak tam najednou najdou tolik nových a nečekaných jmen, že se v tom těžko budou vlastně orientovat.
2: Svědčí to ta nová jména, pane Jelínku, i o tom, že mají lidé čím dál víc zájem o tu komunální politiku?
3: No já bych to úplně nepřeceňoval, protože pokud se nepletu, tak těch komunálních kandidátek i senátních kandidátek bylo podáno méně, teda v některých městech je to naopak, třeba v Praze je vždycky velký zájem o tu kandidaturu, ale to celkem dává logiku, zatímco v těch menších městech je často velký, nebo na vesnicích je velký úspěch, když se vůbec nějaká kandidátka sestaví a volby se tam budou konat. Takže já si myslím, že ta situace je jiná, prostě město od města. To podstatné je, že jsou tady ještě pořád lidé, kteří jsou ochotní se o věci veřejné, o jejich správu nějakým způsobem zajímat, že ještě nejsou úplně znechuceni tou politickou situací, ale podstatné je, aby ti aktivní, které často vídáme v těch městech a obcích, a každý určitě ze svého okolí nějaké takové komunální politiky zná, aby třeba nějak v nějakém vhodném okamžiku se pokusili přemístit do té parlamentní politiky, zkrátka, aby se pokusili to, co načerpali nebo co se naučili, tak využít i na té celostátní úrovni, protože zatímco si myslím, že ti komunální politici jsou čím dál vycvičenější a čím dál zorientovanější, ono i ty nároky na ně jsou stále vyšší, tak naopak mám pocit, že kompetence těch politiků na té nejvyšší úrovni postupně upadá, takže by to možná chtělo alespoň trošku časem promísit.
2: Mohla by se pak tím přestupem, lidově řečeno, komunálního politika do té celostátní politiky i zlepšit komunikace právě, jak jste naznačil, že vlastně vláda často neúplně slyší na potřeby krajů?
3: Bylo by to fajn, ale my už teďka často slýcháme od těch politických stran, že je to vlastně užitečné, když vládnou ve městě, v kraji a zároveň na té centrální úrovni, že to té komunikaci pomáhá. No, možná někdy ano, ale třeba když jsme před chvílí hovořili o těch krajích v souvislosti se silnicemi, tak tam je vidět, že ani to, že hnutí ANO má většinu hejtmanů a má vládu, tak to těm krajům žádné větší prostředky zajistit nedokáže. Vždycky záleží na schopnostech nebo na aktivitě toho daného politika a tam potom už úplně jedno, jestli je ze strany vládní nebo opoziční, protože podstatné je, aby dokázal zamířit do těch správných dveří a nenechat se z nich vyhodit.
2: Prezidentské volby, ty nás čekají až za rok a půl, pomaly už ale se začíná mluvit o tom, kdo by mohl být vyzývatelem Petra Pavla, stávající hlavy státu, pokud tedy bude chtít vůbec svůj mandát obhajovat. Server Novinky v této souvislosti přinesl průzkum agentury NMS, který sledoval tu podporu v hypotetickém druhém kole vole, pokud by došlo na stejné finále, jako při poslední volbě v roce 2023, tak a ucházel by se také Andrej Babiš, tak ten duel by dopadl vítězstvím Petra Pavla. Tak co si myslíte o takových průzkumech?
3: Tak do prezidentských voleb zbývají 2 roky a ta politická dynamika je ohromná. 2 roky před posledními prezidentskými volbami, nechci říct, že by Petra Pavla nikdo neznal, ale s prezidentským úřadem si ho ještě nikdo nespojoval a spousta lidí byla velmi skeptická k tomu, jestli voják, jestli někdo s jeho profilem se může vůbec stát prezidentem. Nakonec tím prezidentem je a zdá se, že má skutečně velmi vysokou podporu ve veřejnosti, ale my nevíme, jestli se nevylíhne nějaký jiný kandidát, který by dokázal třeba zastínit i jeho. Spíš si myslím, že tomu tak nebude při tom nízkém zájmu osobností, zvlášť těch, které mají nějakou politickou zkušenost nebo schopnost kandidovat. Takže tam už zbyne jenom čekat na to, co udělá vládní koalice. A ta zdá se, že bude hodně dlouho ještě tápat, protože já nepředpokládám, že by byl ochotný kandidovat znovu proti Petru Pavlovi Andrej Babiš. přeci jenom v jeho věku, kdy už se pomalu politická kariéra pomalu nachyluje, tak utrpět druhou porážku v přímé prezidentské volbě, notabene od Petra Pavla, který je vnímaný jako přímý protivník tady této vlády, tak to je asi něco, co by Andrej Babiš utrpět nechtěl. Alenu Schillerovou Karla Havlíčka si potřebuje držet ve vládě, proto se začalo spekulovat o jménu Radka Vondráčka, ano, kterého tlačí ex-prezident Miloš Zeman. Pan Vondráček je politik loajální, lidový, umí vytáhnout kytaru klidně i na poslaneckých lavicích a zaspívat, to je sice fajn, ale spíš si myslím, že i on by byl tady v tomto souboji do počtu. Takže koalice podle mě nebude chtít riskovat porážku, pokud se ukáže, že není žádná taková politická osobnost, k níž by se dokázala připojit, přilepit nebo s níž by se dokázala spojit svůj osud, tak se raději bude tvářit, že prezidentská funkce vlastně není až tak významná, že ty pravomoci nejsou tak klíčové, že to podstatné se děje ve Strakově akademii, ve vládě a že se soustředí na vládnutí a zkusí se vlastně tady z této nouze vyrobit jakousi ctnost.
2: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vše dobré. Naslyšenou.
3: Já děkuji za pozvání a těším se na shledanou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hezká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Pozvání přijala gerontoložka Iva Holmerová. Proč odmítá představu, že demence je přirozenou součástí stáří? Co můžeme už ve středním věku udělat proto, abychom její případný nástup oddálili? A proč podle ní nestačí kvalitní zdravotní péče, když společnost lidem neumožní stárnout aktivně a pokud možno doma? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Ivou Holmerovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Ministry čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Řešit budou aktuální sucho. V Moskevské ulici v Praze se dnes ráno srazila tramvaj s popelářským vozem. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami, místy i s bouřkami. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Vláda dnes bude na první schůzi po dvoutýdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
6: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
5: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž Zadaru. V oblasti v pátek a v sobotu hořely křoviny, borové lesy a olivové háje. 4 podezřelé policisté zadrželi potom, co je nahlásili místní obyvatelé. Za úmyslné založení požáru hrozí v Chorvatsku až 5 let vězení. Ranní nehoda tramvaje s popelářským vozem blokuje dopravu v Moskevské ulici v Praze. Místo je do odvolání obousměrně uzavřené a cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Při nehodě se nikdo nezranil. Příčinu budou zjišťovat policisté, jak říká jejich pražský mluvčí Jan Rybanský.
7: Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a jsou na místě také policisté z dopravní služby, kteří budou zjišťovat okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků této dopravní nehody. Škoda předběžně byla vyhodnocena na několik stovek tisíc korun. Dopravní nehoda se obešla bez alkoholu.
5: Kraulařka Barbora Sémanová doplavala 6. na evropském šampionátu na 400. Za bronzovou medailí v této disciplíně výrazně zaostala. Z Paříže přesto odjíždí jako mistryně Evropy na poloviční trati. Jan Čejka byl na závěr šampionátu 7. na 200 metrů polohově.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehánkami, místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jeho západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet kroupy až do 2 cm, nárazy větru o rychlosti až 65 km za hodinu a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru Zvyškova do Brna trvá silnější provoz v okolí Holubic. Pomaleji se jede mezi 210. kilometrem a Rohlenkou. V opačném směru, tedy z Brna na Vyškov, kousek za Rohlenkou na kilometru 208,5 zasahují u nehody. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy opatrně kousek za sjezdem na Mělník. Za Novou Vsí na 17. kilometru blokuje levý pruh porouchané osobní auto. V místě navíc hustě prší a viditelnost je tam hodně sníž. Žená. A dál potom na trase do Prahy trvají potíže i za sjezdem na Zdiby. Odtud se sune fronta k nehodě před sjezdem na Březiněves. V levém pruhu se tam srazila 3 osobní auta. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, jsou tu 2 na dvojce.
8: A zprávy připravila Soňa Jindrová, my za to děkujeme. Teď 4,5 minuty po 9. vás zdraví Šárka Volemanová a Jiří Holoubek a přejeme krásný vstup do nového týdne, který na mnoha místy začal dlouho očekávaným deštěm.
9: Ano, byla to úleva, tak nějak hezky se dýchalo. Doufejme, že i vám. Já jsem ten pocit měla, když jsem dnes ráno vyšla z našeho domu, tak doufejme, že nás čeká příjemný a hezky dýchající den. A možná den s dobrými skutky, protože s nimi chceme začít a povídáním o nich právě teď po 9. hodině.
8: Budeme si s vámi povídat o tom, komu jsme kdy pomohli a kdo pomohl kdy nám, a to v jakékoliv oblasti. Opět se odrazíme od jednoho konkrétního příběhu, za chvíli vám řekneme víc, ale teď vám přejeme krásné dopoledne s Vojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Kdy a komu jsem pomohl a kdo pomohl mně, tak to je nadpis našeho dnešního setkání mezi 9 a 10 hodinou dopolední. No a proč? Protože v ústavu hematologie, a to jste možná slyšeli ve zpravodajství, i vychybí krev dárců skupin A a 0. Ovšem nedostatek je nejenom v Praze, ale i na jiných místech České republiky.
3: Máme tedy příležitost pomoci, pokud to jenom trochu jde. Zásoby krve jsou v několika nemocnicích a transfuzních stanicích na kritickém minimu a dárců obecně s každým rokem ubývá. Podle těch dostupných údajů však transfuzi potřebuje přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient.
2: To je docela vysoké číslo. V pražském ústavu hematologie a krevní transfuze, kam budeme mimochodem za chvíli telefonovat, chybí krev skupin A a 0 v tiskové zprávě, tak vyzvali k darování krve, protože zásoby jsou, jak už Jirka pověděl, na tom zmíněném kritickém minimu.
3: Loni, jenom tak pro představu, darovalo krev 348 lidí, předloni jich bylo 362, tedy opravdu ty počty klesají. No a v souvislosti s tím máme na vás několik otázek, protože když darujeme krev, tak určitě někomu pomůžeme a právě o pomoci s vámi budeme mluvit až do 10.
2: Kdy a komu jste pomohli a nemusí to být tedy v souvislosti s darováním krve, kdo pomohl vám, ať už samozřejmě také v čemkoliv.
3: No a můžeme se zastavit i u toho darování krve jako takového. Tedy napište nám, jestli darujete krev, nebo byste byli ochotni darovat, jestli jste darovali jednou, dvakrát, třikrát, anebo jste třeba držitelé některé z jánského plaket.
2: Tak nám napište i dneska, budeme za to rádi. 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Dnes o pomoci, kdy a komu jsme pomohli, kdo pomohl nám, o tom si povídáme a těšíme se na vaše příběhy, které už začínají přicházet SMSkami.
1: I S-kami.
0: Jsem si to chtěl zkrátit. I e-maily. Když se mezi námi dvěma, Šárko, mluví o pomoci, no tak to jistě zcela nepochybně budeš ty, která z nás dvou častěji pomáhá už jenom proto, že díky svému pořadu i knižce ostatně Moci bez nemoci máš jaksi velmi široký záběr a okruh lékařů, které znáš nebo jsi se s nimi setkala, můžeš jim zavolat, povídala jsi si s nimi a to také znamená, že každou chvíli tě tady na rozhlasových chodbách nebo v kancelářích oslovuje někdo s prosbou o radu či pomoc.
1: Ano.
0: Jak to zvládáš?
1: Jak kdy.
0: Jak s kým a podle závažnosti.
1: Ano, ne, tak samozřejmě já jsem takový člověk, který jako pomáhá, myslím si docela dost, ale je to moc hezké to slyšet, děkuji ti za to. Takže když můžu, tak pomůžu, no, ale pravdou je, že by si měl člověka to nejenom v tomto smyslu asi uvědomit, a to je taky moje velké téma, že je třeba někdy taky myslet na sebe a nepomáhat všem a za každou cenu, ne, vždycky se to vyplatí.
0: Dnes to uděláme tak, že já budu víc vyzvídat než ty, jak jsme se na tom právě teď domluvili. Prosím tě, litovala jsi někdy pomoci? Jako litovala jsi někdy toho, že jsi se pokusila poskytnout někomu pomoc?
1: Myslím si, že ne, že by v pravém slova smyslu jsem litovala toho, že jsem člověku pomohla, ale teď nemluvím o té zdravotní stránce, ale tak občas člověk pomáhá lidem i z jiných důvodů a ne vždycky se mu to vyplatí. Jasně. Takovou zkušenost mám taky. Spíš to beru jako zkušenost, která mě vždycky zastaví a přemýšlím nad tím, že do některých věcí s některými lidmi se nemám pouštět a možná je potom lépe poznám. Mm-hmm. Nebo si to myslím do příště,
0: když
1: se mi to stane opakovaně.
0: Už se můžeme zaměřit na vaše zprávy, protože jich tady je už opravdu dlouhá řádka a velmi stručně píše Mirek z Mladé Boleslavy. Několikrát jsem byl odmítnut člověkem, který upadl, že mu nic není, ať si ho nevšímám, řekl Mirek. Teda píše Mirek a je fakt, že jsem tam.

0: Tam se člověk může jako setkat s tím, že ta jeho nabídnutá ruka pomocná je jako odmítnutá, nechte mě bejt, nevšímejte si mě, co je vám do toho.
1: Mm, je to pravda, takže každopádně si pořád, já myslím, že to za tu pomoc stojí. Mám takovou zkušenost shodou okolností, když si povídal o tom dárcovství krve, o Jánského plaketách, můj táta, to je taková moje velká vzpomínka z dětství, ten chodil darovat krev pravidelně a pamatuju si, jako dítě jsem milovala takové ty odznáčky s tou kapičkou krve, které nosila, měl dvě Jánského plakety, měl tu bronzovou a taky stříbrnou. Ale v souvislosti s tátou si vzpomínám na to, co si teď řekl, na takovou pomoc, že u nás tehdy, když jsem byla malá, tak u sousedů častokrát se hodně hádali naši sousedi a soused, myslíme si, byl takový poměrně agresivní k sousedce. A jednou můj táta s dobrým srdcem svým to nevydržel, šel tam a sousedka tam mu vynadala, tě nechá na pokoji, měl tu zkušenost vlastně úplně jasně stejnou.
0: No. Já o tom přemýšlím, co psal Mirek, protože jestli ono to s nevyžádanou pomocí, to by byla samostatná kapitola, není jako s nevyžádanými radami. Jako snažit se pomáhat někde, kde o to nikdo nestojí, to bychom si možná také mohli rozmyslet.
1: Ano, velké téma, to je pravda. Tak jsem moc ráda, že ho s vámi můžeme otevírat. Vrátíme se k těm dárcům krve už za chvíli, protože jsme slíbili, že budeme telefonovat na oddělení do Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, tak si na to počkejte. Proběhne to za chvilku.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Když jsem komu pomohl a kdo pomohl mně, o tom si s vámi povídáme. Začali jsme tím, že je nedostatek dárců krve. Markéta z Litoměřic se připojila, píše: krásný den, já daruju už od 18 let, takže skoro 30 let, a dokonce jsem přesvědčila i svoji dceru, aby šla se mnou. Sice se bála, ale daří se jí to bez omdlení, píše Markéta z Litoměřic.
1: A máme tady také SMSku od naší posluchačky, která píše, že by darovala ráda, ale není jí to umožněno, všude jí odmítají, protože jí je 70 let. A jak to je i s tou věkovou hranicí, i o tom můžeme mluvit v příštích minutách, protože už vítáme našeho milého hosta.
0: A s námi je právě teď ve spojení paní doktorka Jana Hrušková z transfuzního oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze. Hezké dopoledne a vítejte u nás na Dvojce.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Začněme tím, paní doktorko, kdo je tedy vhodným dárcem krve? My jsme začali informací, že je málo dárců pro krevní skupinu A a 0, ale jaká jsou ta opravdu obecná kritéria, a možná to bude odpověď i té dámě, které je 70, ráda by darovala, ale už to nejde.
2: V podstatě dárcem krve se může stát každý zdravý člověk od 18 let. To věkové omezení bylo obecně dříve stanoveno tak, že v podstatě prvodárcem by měl být dárce do 60 let, aby v podstatě opravdu věděl, jak ten odběr probíhá, jaká je to zátěž pro jeho organismu. Jinak dárcovství pravidelných dárců u nás v republice bylo dříve do 65 let, ale teďka v podstatě jsou tendence i ve světě tu věkovou hranici posunout. Takže pokud dárce ty odběry zvládá a má pořád kyselý obraz, nedochází tam v podstatě k nějakým dalším onemocněním, která v podstatě s tím přibývajícím věkem mohou nastat, tak může darovat i dál. Pokud dárkyně je 70 let a chtěla by darovat poprvé, tak tam už to vidím trošičku kriticky, protože vlastně neví, do čeho jde, ten odběr je přece jenom zatěžující, je už tam ten vyšší věk, takže to je potom na konkrétní dohodě s tou transfuzní stanicí, jestli by tu dárkyně k tomu odběru přijala nebo ne.
0: Mm-hmm. Tak děkujeme za to do vysvětlení. Paní doktorko, my jsme říkali, že alespoň z tiskové zprávy, ve které je informace, že je málo dárců pro krevní skupinu A a 0, tak nás vlastně napadla otázka, proč právě u těchto krevních skupin, má to nějaké vysvětlení, nebo je to prostě náhoda?
2: Tak, náhoda to není, i v podstatě je to dané tím, že my momentálně u nás v Ústavu hematologie krevní transfuze, kde léčíme hematoonkologické pacienty, tak se nám sešli pacienti, kteří mají krevní skupinu, kteří potřebují krve krevní skupiny A, ať už A pozitivní nebo A negativní, a hlavně ty nulky negativní, kde máme kritický nedostatek. Protože když jsem se koukala vlastně na statistiky z minulých let, tak těch dárců není v tomto posledních týdnech vlastně potřebujeme o 1/3 víc než jindy. A sešlo se nám to díky tomu, že prostě tady zrovna máme tyhle ty pacienty, kteří potřebují tuhletu krev. Takže můžeme říct, že to je tím způsobem náhoda, ale obecně vždycky během těch prázdnin, kdy dárci mají dovolené, cestují, pobývají v přírodě, tak máme těch dárců nedostatek, protože zatímco my máme dovolenou, tak bohužel ty pacienti jsou nemocní i v době těch dovolených.
1: Děkujeme moc, paní doktorko, ten signál, to spojení není úplně ideální, je to takové kolísavé, ale snažíme se vám rozumět, ale ještě jednu otázku na závěr. Když se podíváme na druhou stranu od dárců krve k těm, kteří transfuzi potřebují, v jakých případech nejčastěji my jako pacienti potřebujeme krevní transfuzi?
2: Tak u nás v Ústavu hematologie krevní transfuze jsou to všichni pacienti, kteří se zde u nás léčí, což jsou pacienti s leukémiemi, kteří v podstatě už samou tu krvetvorbu mají narušenou tím základním onemocněním, a v době té léčby dochází vlastně k tomu, že my vybijeme ve všechny ty krevní buňky, které jsou v té kostní dřeni, a tím pádem musíme je saturovat i nejen červenými krvinkami, ale i krevními destičkami během té léčby. Jinak obecně jsou to všechna polytraumata, kdy dochází k velké krevní ztrátě, jsou to onemocnění, která vedou k chudokrevnosti, jsou to onemocnění, která mohou vést k nízkému počtu krevních destiček, a samozřejmě plánované velké chirurgické výkony, třeba výměny kloubů, a tak dále.
0: Paní doktorka, možná ještě ve stručnosti, pokud by se teď někdo rozhodl, že půjde darovat krev, jak to udělat?
2: Tak, pokud by se rozhodl darovat krev k nám, tak se může podívat na naše internetové stránky www.uhkt.cz. tam najde odkaz pro dárce krve, kde jsou podrobné informace o tom, co musí dárce před tím odběrem dodržet. Jsou tam i kritéria, která mohou lézt vyloučení z toho darování už trvalému nebo dočasnému. Jsou tam informace i v aktualitách, která by ho mohla vyloučit díky cestování ať už mimo Evropu nebo v Evropě. Takže pokud si dáte všechny tyto informace proč, tak vždycky může potom ještě mít dotazy, může napsat nám na mail na adresu dárce@uhkt.cz a my mu rádi odpovíme, nebo se s nimi telefonicky spojíme a domluvíme se o tom, co by ho mohlo z toho dárcovství vyloučit a co je potřeba ještě všechno udělat před tím odběrem. Jinak odběru se u nás mohou objednat na naší evidenci, to máme na těch stránkách uvedené i telefonní číslo a naši pravidelní dárci se potom ujednávají přes objednávkový systém, tak aby jsme jim časově vyšli vstříc a zároveň ten průběh toho darování byl plynulý a v pořádku.
1: Říká host našeho dopoledního vysílání paní doktorka Jana Hrušková z transfuzního oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze. My moc děkujeme, mějte se pěkně a hezké dny. Naslyšenou.
2: Děkuji vám mnohokrát. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dnes jsme se od dárcovství krve dostali obecně k pomoci a budeme si o tom povídat i dál, i s vašimi zprávami. A od našeho posluchače z Vysočiny přišla následující. Dobrý den, téma pomoci je poměrně zajímavé a každý to řeší jinak. Nejlepší je podle mne ona stará moudrost. Má-li někdo hlad, nedávej mu chleba, ale nauč ho pěstovat pšenici a chleba si upéct. Rád pomohu každému, kdo díky pomoci překoná nejhorší, poučí se ze situace a snaží se do ní už víc nedostat. Přeji klidný den bez potřeby pomoci.
1: Děkujeme pěkně, tak teď o té pomoci, možná z jiného úhlu pohledu.
0: Ale také jde o volání o pomoc.
1: Ano, trochu lehkosti v tom, protože pomoc občas nepotřebujeme jenom my lidi, ale občas i nějaké zařízení. Tedy teď konkrétně to byl mobilní telefon.
0: No, skutečnost byla taková, že stejně jako už některá nová auta, nebo možná většina aut, například při nárazu umí detekovat ten náraz a sami zavolají policii, případně záchranku, tak to dělají i mobilní telefony. Je to třeba proto, že když senior upadne, tak ten mobil sám vyšle to volání o pomoc. Ovšem ne vždycky je to jaksi opravdu na místě. Třeba když telefon dostane takový teplotní šok a zavolá záchranku. Nemusí to být vždycky problém.
1: Je to tak a zůstaneme s tímhle příběhem tady u nás v České republice, protože ženě z Jindřichohradecka spadl mobil do čaje, pomozte mi, napsal sám na tísňovou linku.
0: Zraněná osoba tam ještě stálo. Na to zpětné volání z tísňové linky však nikdo nereagoval. Policisté tedy jaksi zjistili, že telefon by mohl patřit jedné starší dámě z Jindřichohradeckého sídliště. No a tak vyjeli konat.
1: Je to tak a zjistili tedy naštěstí, že paní je v naprostém pořádku. No a to rozuzlení případu bylo nečekané. Podle krajského policejního mluvčího si o pomoc zavolal právě sám ten zmíněný mobilní telefon. A jak už jsme říkali, ženě spadl do čaje a tím vytočil automatické volání SOS.
0: Což je určitě skvělá věc, když to funguje jenom, až vám budou volat zpátky, tak řekněte, že vám jenom telefon spadl na gril nebo do čaje nebo něco podobného a všichni jsou v pořádku.
2: Mrazivé léto.
3: Četba na pokračování na dvojce.
2: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
4: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
2: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
4: Podlaha jako by se zacelila, dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
2: Zatloukání hřebů.
3: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
2: na dvojce.
3: Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: O vzájemné pomoci si dnes povídáme. Píšete nám, Jirka se přidal. Před časem jsem jel se šrotem do sběrny a v Košířích u jedné křižovatky jsem viděl slečnu s bílou hůlkou, která se chovala zmateně. Tak jsem zastavil a šel jsem se zeptat, jestli jí mohu pomoci. Ona to tam znala, ale náhradní autobus zastavil jinde, než byla zvyklá, a řekla mi, kam jde. Tak jsem jí kus dovedl do místa, kde už to znala a mohla pokračovat sama, a měl jsem z toho dobrý pocit, píše Jirka.
1: A to je určitě důležité. Patrik se přidává, když se mi podaří někomu pomoci, třeba vyměnit kolo na cestě a jiné takové drobnosti. Většinou se lidi ptají, co za to. A na to odpovídám, pošli to dál, mně stačí úsměv a ten dostanu.
0: A od pomoci se teď na chviličku odchýlíme kousek dál, protože budeme řešit přání.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: A to přání teď může být vaše zcela reálně a skutečně, protože jde o to, tak jako každý den alespoň jednou, to děláváme v dopoledním vysílání, popřát někomu, kdo má právě dnes, tedy 17. srpna, narozeniny.
0: Co pro to můžete udělat? Právě teď nám napsat SMS-ku na 702-222-220 nebo na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Kdo má právě dneska narozeniny, co byste mu chtěli popřát, a důležitou věc, telefonní číslo na něj, abychom to už za pár minut mohli uskutečnit, zavolat mu a ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka i popřát.
1: Nemusí to být kulatiny ani půlkulatiny, nemusí to být nikdo, s kým se vídáte každý den, možná naopak někdo, koho jste dlouho neviděli a jenom byste mu chtěli udělat radost. Tedy pokud o někom takovém víte, napište nám a my zkusíme zavolat. Doufáme, že se dovoláme.

0: Také dnes jsme vám dali možnost popřát někomu naším prostřednictvím k jeho narozeninám v celoplošném rozhlasovém vysílání. To se neděje úplně každému a každý den, ale v každém případě už tady máme několik zpráv a jako první přišla tato.
1: Ta přišla od Veroniky Střebíček. Krásné kulatiny dneska, dobrý den, dnes má narozeniny můj milovaný muž Karel Noha, je mu 50. Posílá telefonní číslo a doplňuje, budu ráda, když mu popřejete za vás i za mě jeho Verunku. Děkuju z celého srdce. No tak milá Veroniko, právě se o to pokoušíme a už zvoní telefon vašeho muže, který má dneska 50, tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí a on to zvedne.
0: Dobrý den, to je pan Karel.
2: Co je potřeba?
0: Není potřeba nic zásadního, je potřeba vám popřát k narozeninám. Tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, Český rozhlas Dvojka a my jsme se dozvěděli, že je vám dneska 50 a teď, než nás začnete plísnit, tak musíme upozornit, že jsme v živém vysílání.
2: No, abych si nedovolil.
0: No, jen aby.
1: Karle, přejeme vám všechno nejlepší k narozeninám a nejenom my. Ten, kdo je strůjcem toho přání, takhle do éteru živého vysílání je vaše žena Veronika, která nám napsala, že máte dneska 50. narozeniny a máme tady pro vás vzkaz. Budu ráda, když mu popřejete za vás i za mě jeho Verunku. Tak vám přeje i vaše milá žena všechno nejlepší k 50. nám.
2: Toto ona je hodná, ona mi takový radosti dělá pořád.
0: Jaké to je probudit se poprvé s pětkou na začátku?
2: No, ještě vám to nedokážu popsat. Jako furt jsem říkal, ještě jsem jí říkal včera. Je mi zatím 40, ale zítra už mi bude 50.
0: No ale zníte jako plný energie, ano, muž, tak doufáme, že vám to vydrží.
1: Jak budete slavit?
2: Slavit asi, zatím asi nějak, my to máme naplánovali až tak za měsíc.
0: Mhm. No, já i Šárka už...
2: Máme takovou jako místo, kde bychom to chtěli oslavit, ale nemají tam teď volno a protože nás asi bude víc, tak to musíme prostě domluvit až na ten jiný.
1: No jasně, to počká.
0: Ať to všechno vyjde. Já i Šárka už máme 50 za sebou a je to skvělý věk. Je to skvělý věk, Karle. Užijte si to.
2: To jste mě uklidnili.
1: Ano, to my zase rádi. Karle, tak všechno nejlepší k narozeninám. Pozdravujte svoji skvělou ženu a krásně si tu 50 i tu oslavu užijte.
2: Jo, tak jste moc hodní a děkuji i svojí ženě přes éter teda.
1: Ano, a posíláme jako památku ponožky dvou na dvojce, tak až bude zima, tak si na nás snad vzpomenete.
0: Mějte se hezky, všechno nejlepší.
2: Mějte se taky a děkuji moc, mějte se zatím.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: Už jenom pár vteřin zbývá na pohled mezi vaše nebo do vašich zpráv SMS-kových a e-mailových dnes o pomoci.
1: Je to tak a přidala se Jaroslava, milá Šárko a Jiří, jaké úžasné kolegyně mám. To se projevilo zvláště, když jsem měla zlomenou nohu. Zapisovali se do tabulky, která mi nakoupí, uklidí, uvaří a dokonce dvakrát přišli s manželem, aby mě vyvezli i s vozíčkem na procházku. Píše nám Jaroslava.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy a rádi jsme si přečetli, že umíte poskytnout pomoc, když je to zapotřebí.
1: No a teď nabídneme to, co se bude odehrávat po 10. hodině. Samozřejmě ani dnes nebude chybět poradna. Tématem je výsledky testování robotických vysavačů. Pokud vás to zajímá, tak si to určitě nenechte ujít.
0: A ještě předtím přesně v 10 hodin čerstvé zprávy. I dál hezké pondělí.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Pozvání přijala gerontoložka Iva Holmerová. Proč odmítá představu, že demence je přirozenou součástí stáří? Co můžeme už ve středním věku udělat proto, abychom její případný nástup oddálili? A proč podle ní nestačí kvalitní zdravotní péče, když společnost lidem neumožní stárnout aktivně a pokud možno doma? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Ivou Holmerovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokát neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Karlovy Vary zahájili výměnu páteřních rozvodů v řídelní vody za víc než 30 milionů korun a počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehaňkami a místy i bouřkami. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale taky na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
4: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
3: Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Téměř 12 tisíc řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červnu. Stavba přitom začala už v roce 2018. Karlovy Vary zahájili výměnu páteřních rozvodů v řídelní vody za více než 30 milionů korun. Zhruba kilometr dlouhé potrubí přivádí minerální vodu do lázeňských hotelů. Město chce práce dokončit do začátku příští lázeňské sezóny, aby provoz lázní omezilo co nejméně. Části současného vedení jsou staré víc než 30 let, pokračuje ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonát Václav Benedikt.
5: Počítá se životnost nějakých 15-20 let, a tunka tady byla 30, možná 35 let. A i když jsme sanitovali a upravovali ten tunk, teď už jsme museli i tlačit tu vodu, tak ten původní tunk z nějakých 30 cm čistý, teď byl od nějakých 15 do 10 cm.
3: České basketbalistky zahájily zápasovou přípravu na mistrovství světa dvěma výhrami. Po sobotním vítězství nad Švédskem porazili na turnaji v Helsinkách domácí Finky těsně 76-75. O víkendu budou hrát Češky dvakrát v Istanbulu s Tureckem a v generálce na šampionát je čeká v dějišti šampionátu v Berlíně Jižní Korea. Mistrovství světa basketbalistek začne 4. září. Národní tým se ve skupině utká se Spojenými státy, Itálií a Čínou.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehaňkami, místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet kroupy až do 2 cm, nárazy větru o rychlosti nad 65 km za hodinu a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 u Holubic trvají potíže z obou stran. Zdržení je jak od Brna, tak od Vyškova. Je to kvůli nehodám v omezení. Směr z Brna ten vázne už kousek za sjezdem na Slatinu z kilometru 202. Chvílemi se popojíždí jen nesouvisle, ale velmi dlouho, až půl hodiny, zabere trasa k hromadné kolizi za Rohlenkou na 209. kilometru. Jedete-li od Vyškova, kolonu čekejte za Rousínovem, aktuálně se brzdí až do zastavení na kilometru 214,5 v obou pruzích. K nehodě na 210. kilometru je to na půl hodiny. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a pokračují Dva na dvojce.
6: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, v první řadě přáním hezkého pondělního dopoledne a ve druhé řadě pozváním k poradně. Robotické vysavače už dávno nejsou jen ti prostí pomocníci, kteří se náhodně projíždějí po podlaze, dnes umějí vysávat, vytírat, orientovat se v prostoru a některé zvládnou i velkou část vlastní údržby. Jsou na tom zkrátka lépe než třeba já.
7: Jak dobře, ale skutečně uklízejí, a jestli pak se vyplatí za všechny ty chytré funkce připlácet, i o tom budeme mluvit. A také o tom, jak se změnil svět robotických vysavačů za poslední roky a jestli ty dnešní jsou opravdu o mnoho lepší než třeba ty, které jsme si mohli pořídit před 5, 8 nebo 10 lety.
6: A to je téma naší dnešní poradny ve druhé a třetí části, samozřejmě s prostorem pro vaše otázky. Teď je 5:05 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A jenom zopakujeme, že tématem naší dnešní poradny budou výsledky testování robotických vysavačů a s námi ve studiu redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Michal Mikuláš. Hezké dopoledne, dobrý den.
3: Krásné dopoledne.
4: Můžeme začít tím, Michale, jak dlouho vlastně už máme k dispozici něco, jako jsou robotické vysavače zhruba? Je to záležitost 10, 15 nebo 20 let?
3: Já bych řekl, že už to budou ty dvě dekády téměř. Takovým tím opravdu velkým nebo běžným společníkem v domácnostech je spíš až v těch posledních 15 nebo 10 letech, ale už nějaké dvě dekády zpátky se nějak začaly postupně prodírat do našich domácností.
2: Michale, my jsme pověděli, že proč jsou ty doby, kdy se tak náhodně projížděli u nás doma po podlaze. Co všechno dneska vlastně umí?
3: Tak jedna z těch velkých změn nebo z těch velkých posunů technologie je právě to, že už jenom z bůderma nenarážejí do všeho možného a umějí si domácnost nebo místnost, ve které se pohybují, zmapovat většinou, tedy už nějak jinak. Často je to dneska lidar, tedy orientování se pomocí laseru. Některé starší nebo levnější stále jsou spíše gyroskopické, ale ani ty tedy nenarážejí přímo do předmětů kolem sebe nebo v ideálním případě nenarážejí, ale pomocí IR senzorů se právě také umí orientovat. To je jedna věc, jak se tedy pohybují domácnosti. Další věc je, to jsme

0: Nebo to je ještě daleko?
1: To si myslím, že asi není otázka zas tak vzdálené budoucnosti. Ono v dnešní době opravdu skoro každý spotřebič, který je nějak možný propojit s internetem nebo třeba s mobilním telefonem, tak výrobci sami s tím spojením umělé inteligence rádi operují. Nicméně v současné době je to spíše na té bázi toho, jak dobře se umí zorientovat. Tedy dostanou, zaznamenají nějak tu místnost kolem sebe, předměty, které v ní jsou, a i třeba s pomocí nějaké umělé inteligence si umějí lépe tu místnost zapamatovat, a když tam vědou příště, tak už se tam třeba nemotají tak jako poprvé.
2: Mm-hmm. Michale, my jsme pověděli, co všechno robotické vysavače umí, co všechno jste u nich testovali?
1: Tím hlavním aspektem testu bylo odstraňování nečistot, a to na různých površích. Zkoušeli jsme vysávání drobků, prachu na tvrdých podlahách, také jsme zkoušeli koberce, tam jsme vysávali drobky, prach, ale také zvířecí chlupy. Krom toho jsme zkoušeli právě, jak se dokáží zorientovat v modelovém obýváku, nebo v modelovém bytě spíš tedy, ve dvou místnostech. Zkoušeli jsme snadnost obsluhy, kolik spotřebují elektrické energie a také zda zbytečně nehlučí.
0: A ještě jedna věc mě zajímá, zdolávání překážek, typicky vysoký prach?
1: To tam bylo také, to bylo právě v té skupině zkoušek orientace v modelové místnosti.
0: Děkujeme a k detailům za chvíli.
2: Je to tak, a to už samozřejmě i s prostorem pro otázky našich posluchačů, pokud se chcete na něco zeptat, 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, a můžete nám i zatelefonovat na číslo 22 155 25 25.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Naším hostem je dnes redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Michal Mikoláš a mluvíme o výsledcích testování robotických vysavačů.
3: Michale, my jsme pověděli v první části poradny, co jste testovali na těch robotických vysavačích, kolik kousků to bylo a podle čeho jste vybírali?
4: Bylo jich celkem 32 a snažili jsme se vybírat tak, aby to opravdu reflektovalo současnou situaci na trhu. Tedy většina z těch vysavačů je vybavena také tou vyprazdňovací stanicí, kterou jsme zmiňovali, a vlastně do jednoho tentokrát všechny umějí také mopovat. To znamená, mají nádržku na vodu a teoreticky by nás měli tvrdých podlah zbavit nějakých načisto. To jsme vlastně také zkoušeli, to jsem zapomněl zmínit.
2: 32 to číslo mě, musím říct, trochu překvapilo.
3: Je to dost.
2: Čekal jsem, že řeknete 10, 12, 15. Jaké bylo cenové rozpětí mezi těmi vysavači, protože vy jste říkal, co umějí některé levnější modely, tak pak tam bude jistě nějaký střed a to nejdražší. Takže od kolika do kolika si můžeme pořídit vysavače?
4: Teďka jsem se podíval na tabulku, bylo to od
2: proto jsem udělal takové dlouhé souvětí.
4: Děkuji. Bylo to od necelých 3 tisíc do zhruba 30 tisíc korun, takže to vlastně byl takový desetinásobný rozdíl. Zkoušeli jsme právě, jak takové ty značky velkých obchodů, takové ty privátní značky se tomu říká, tak i ty vysavače, které jsou od firem, které se tím přímo zabývají, které jsou specializované právě na tento typ výrobků.
3: I ten cenový rozptyl je vlastně poměrně velký, 3 až 30 tisíc korun. Když se na to podíváme z obecného pohledu, podle čeho vlastně vybírat, abychom doma neměli jenom hezkou hračku, ale aby nám to také k něčemu bylo?
4: Je pravda, že podle samotného pohledu to moc dobře nepoznáme. To vlastně všechno může do jisté míry působit jako hračka třeba pro kočku nebo pro malé děti. Je pravdou, že také se nemůžeme řídit samotnou značkou, protože zrovna u těch dvou kategorií jsme stejnou značku viděli jak na prvním, tak také na úplně posledním místě, což pro spotřebitele tedy není úplně dobrá zpráva. V tomhle ohledu je tedy lepší podívat se opravdu na nějaké výsledky testů, nebo se alespoň poradit třeba s někým, kdo už vysavač má a může nám předat nějaké své zkušenosti. S tím, že ale pokud se budeme takhle ptát, je také dobré vědět, jak vlastně ta domácnost toho daného člověka vypadá, protože ne každá domácnost je vhodná pro ten určitý typ robota.
2: V čem obecně si ty přístroje vedly dobře, co jim šlo fajn skoro všem a v čem byly naopak největší problémy?
4: Ono je vlastně pravdou, že by se robotickým vysavačům dalo svým způsobem říkat také robotické smetáky, protože taková jejich přirozená prostředí spočívají v tvrdých podlahách, tam se vedle poměrně dobře, a to konkrétně při vysávání nebo zametání a vysávání drobků. O něco horší to bylo po stránce vysávání prachu, ale stále to bylo mnohem lepší než na kovercích. Ty pro mnoho produktů stále působí jako velký strašák, a to hlavně při vysávání prachu. Tam vlastně ty úplně nejlepší stále vysály jenom nějakých 22% prachu a ty nejhorší byly v jednotkách procent. Takže pokud máme v domácnosti koberců hodně a ještě třeba to je nějaký koberec s takovým tím vyšším chlupem, tak to není úplně přirozené prostředí pro roboty.
3: Mm-hmm. Z obecného pohledu, jak na tom byli s orientací v prostoru?
4: Tam to bylo poměrně zajímavé, většina se chovala docela dobře, způsobile. Z těch dvou, které jsme vlastně zmínili nebo nastínili, že nemají, nejsou vybaveny laserovým radarem, ale jenom gyroskopem, tak jeden z nich se dopustil určitých prohřešků, že třeba narazil do stolku konferenčního a posunul vlastně ten stolek, ale byl tam i jeden, který ten laser měl a ten se také choval špatně a myslím, že zase narazil do nějaké vázy nebo se nás dokonce převrhl a podobně. Byly to tedy dvě takové spíš výjimky, většina z nich se chovala dobře, ale může se stát, že opravdu pokud máme ty překážky vyšší, ať už je to právě vysoký koberec třeba pod stolkem nebo právě nějaký vysoký práh, tak se může tendecky stát, že na této překážce se zkrátka zasekne a přestane dál pracovat.
2: Gyroskopy a laserové navádění mě přivádí k otázce, jestli je uživatelsky náročné takový robotický vysavač doma vůbec správně nastavit, aby opravdu fungoval tak, jak by ideálně měl.
4: Nemělo by to být tak složité, vzhledem k tomu, že většina aplikací, tuším, dopadla poměrně dobře, měly by být celkem intuitivní. Čistě teoreticky by robot opravdu měl fungovat tak, že jej nabijete, připravíte, spojíte ho s mobilním telefonem, kde máte nainstalovanou mobilní aplikaci, necháte ho spustit a on už by se měl o všechno starat sám. Není to úplně pravidlem, nicméně je možné, že se to do budoucna bude zlepšovat do té míry, že tato teorie opravdu bude praxí.
3: Výsledky testování robotických vysavačů, téma naší dnešní spotřebitelské poradny, pořád ještě s prostorem pro vaši otázku, třeba na telefonním čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek
0: 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Výsledky testování robotických vysavačů, téma naší dnešní poradny, a s námi ve studiu redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Michal Mikoláš.
2: A na čísle 22 155 25 25 někdo z našich posluchačů s dotazem. Vítáme vás, můžete se ptát.
3: Dobrý den, já mám takový dotaz. Jsem seniorka, nemám internet, mám nějaký zrakový handicap a chtěla bych se zeptat, jaký typ tohoto vysavače by mě pro mě byl vhodný. Děkuji za odpověď.
2: Také děkujeme.
4: Rozumím. Je pravda, že jsme zmiňovali, že většina těch vysavačů v dnešní době je párovatelná s mobilní aplikací, což by pro paní posluchačku asi nebylo úplně to pravé ořechové. Na druhou stranu existují také vysavače, které je možné párovat, ale zároveň na sobě mají zkrátka taková ta klasická manuální tlačítka, fyzická tlačítka, které také zmáčknete a vysavač už se orientuje sám. Vlastně by to snad, doufám, měla být většina. Je teda dobré si to raději prohlédnout ideálně v obchodě, jestli ten vysavač opravdu je takhle vybavený. Nedokážu bohužel takhle přesně z hlavy říct, který je opravdu jako nejchytřejší, pokud ho odpojíme od internetu nebo od mobilního telefonu. Je pravda, že v takové situaci to s tou navigací může být trošku obtížnější, že se potom jako více musí spoléhat sám na sebe a ne na nějakou paměť nebo ne na to, co si třeba uložil do té aplikace. A také je dobré potom, když tenhle vysavač vlastně necháme odpojený v domácnosti, myslet na to, že je tady dobré mít podlahy nebo to rozvržení domácnosti takové, aby tam příliš nebloudil. Čili určitě je možné si pořídit robovysavač a nemít připojení k internetu, ale musíme počítat s nějakými kompromisy.
1: Mm-hmm. Michale, spolu s testem jste se vydali prozkoumat i spolehlivost vysavačů. Můžete shrnout ty poznatky z toho výzkumu, tedy k čemu jste došli?
4: Zajímavé bylo, že robovysavače jsou vlastně už u nás opravdu běžná záležitost. Mají každá třetí domácnost nebo každá třetí domácnost těch několika tisíců účastníků průzkumu. Většina uživatelů je s vysavačem poměrně spokojená, to mě až docela překvapilo v porovnání s tím, že ty výsledky nebyly úplně dokonalé. Nicméně zjistili jsme, jaké nejčastější neduhy vysavače trápí a zhruba v nějakých 13% tuším těch respondentů, kteří museli vysavač vyměnit kvůli nějaké technické poruše, byla na vině baterie. Ať už byla slabší, jsou vlastně vybavené Lion bateriemi, takže postupem času zkrátka jejich kapacita se snižuje a musí se dobíjet častěji a častěji, nebo třeba už nefungovaly vůbec. Druhou nejčastější závadou byly špatné kartáčky a případně nějaké ty mopové nástavce a podobně. Ale nejčastěji zlobí právě baterie. Co ještě taky bylo zajímavé, bylo to, že možná vydrží v domácnosti ten jeden konkrétní model trošku méně, než bych třeba očekával. V průměru to bylo 5 let a 8 měsíců v případě, že bylo potřeba ho vyměnit kvůli nějaké technické závadě. A pokud ho lidé vyměnili kvůli netechnické závadě, třeba chtěli novější, chytřejší model, tak to bylo o měsíc dříve, za 5 let a 7 měsíců.
2: Když jste mluvil o těch bateriích, a můžeme to vzít obecně, jestli ve většině ano nebo ne, jsou vyměnitelné, nebo když přestane fungovat ta baterie, skončí její životnost, tak musím koupit nový vysavač?
4: Ty trendy jsou v poslední době takové spíše, že to není nakloněno takovým těm domácím technicky zdatnějším jedincům. Ne všichni výrobci mají rádi, pokud si uživatelé ty baterie vyměňují sami. Takže myslím, že o něco více je těch, které úplně neumožňují tu samovýměnu. Na druhou stranu chystají se různé změny v legislativách a podobně, které právě cílí na to, aby co nejvíce spotřební elektroniky bylo možné alespoň částečně doma opravit. Takže věřím, že tenhle ten aspekt se bude do budoucna měnit tak, aby to pro spotřebitele bylo výhodnější.
1: A možná na závěr, vy jste říkal, že z obecného pohledu asi na první pohled nelze vybrat, jak nám ten vysavač bude fungovat nebo ne. Přece jenom, když bychom měli shrnout ta kritéria, když se tady vydáme do toho obchodu, tak podle čeho se řídit?
4: Možná, že ještě se tam vydáme, tak se zamysleme nad tím, jak to doma vypadá. Pokud máme doma spoustu koberců, tak možná raději ten vysavač nechme v obchodě, nebo ho podejďme třeba jako tu hračku pro kočku. A drahou hračku, ale pokud máme těch tvrdých podlah dostatečné množství a zároveň jsme domácnost, které nevadí, že se vysává pravidelně, protože na to právě je robotický vysávač určen, na takové to udržovací uklízení, ne tedy na to, aby se uklízelo jednou za týden, ale třeba to vlastně jsme zjistili i v tom průzkumu spolehlivosti, většina spotřebitelů používá 3x až 4x týdně robovysávač. Tak pokud nám nevadí tento způsob uklízení na tvrdých podlahách, tak většina je použitelná.
2: Děkujeme. Taková byla dnešní poradna. Detaily samozřejmě například na webu D-testu anebo v časopise. Michal Mikoláš, redaktor spotřebitelského časopisu D-test, byl naším hostem a důležité a zajímavé informace ohledně testování robotických vysavačů. Mějte se pěkně a příště na viděnou.
4: Hezký den přeju.

0: Léto je čas koupání, cestování i pobytu v klimatizovaných prostorách. Běžné letní radosti ale někdy mohou potrápit naše uši, nos i krk. Proč tomu tak je? Jak bezpečně zvládnout zalehlé uši, vodu v uchu po koupání nebo krvácení z nosu? Tak to už všechno směřuje k dnešnímu odpoledni. To jsou otázky pro dnešní kávu o čtvrté. Nejenom na to se zeptá Patricie Strouhalová, profesora Jana Boučka.
1: A my si za chvíli budeme povídat s Alešem Cibulkou. Je před námi procházka po červeném koberci a dnes budeme telefonicky ve spojení s jednou impozantní dámou, alež nám za chvíli řekne víc.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Aleš vzpřímen a připraven přichází po rozvinutém červeném koberci. Ta dnešní procházka bude opět po nějakém čase narozeninová.
3: Aleši, hezké dopoledne, v pondělí,
4: hezké,
3: vítej
4: dobré
3: u nás.
4: Dopoledne. Ano, přicházím po červeném koberci. Dneska v jedné ruce šampaňské, v druhé ruce květiny. Budem gratulovat.
3: Ano, není divu. A my tady s Jirkou vlastně v průběhu celé té písničky přemýšlíme o tom, jestli budeme tedy telefonovat do Francie.
4: Možná by to bylo na místě, protože ta dnešní oslavenkyně se narodila v Marseille, ale není třeba, protože tahle dáma, mimochodem držitelka nejvyššího francouzského vyznamenání řádu čestné legie, je totiž dlouhé roky doma tady u nás v Česku. Dneska slaví své 70. narozeniny Chantal Poulin. Chantalko, krásné dobré dopoledne, vítej na vlnách Českého rozhlasu.
5: No je zdravím, je zdravím.
3: Všechno nejlepší vám přejeme samozřejmě i my. Hodně zdraví.
5: Ano, děkuju. Je to kulatina.
4: Je to krásná kulatina, ano. Prosím tě, prozraď, jak si užíváš ten dnešní den, kdo už ti gratuloval a jak to bereš pro tebe jako dámu nestárnoucí? Co je ta sedmdesátka? Jak si užíváš dnešek?
5: No, tak ale prosím tě, úplně normální den, pracovní trošku pro mě, a protože ta oslava to posunu trošku jiný den, a je to asi až v září, takže já budu mít 70 a měsíc. Já to udělám oslava, ještě se musí domluvit s někým kde, ale je to opravdu pro mě dobře, je to kulatina, ale nejde, to je jenom číslo, já vždycky říkám. Mm-hmm. Je to číslo, no, to je otázka. Můj srdce nemá 70. Můj srdce je mladý.
4: Zaplať pámu, ale padla důležitá informace pro všechny majitele restaurací a tak podobně, že ještě nevíš, kde budeš slavit, takže pokud byste měli zájem o oslavu Chantal Poulin, dejte nám vědět do rozhlasu. Chantalko, jak se máš, jak probíhá letošní léto, co ti dělá radost? Čím teď žiješ?
5: No, hele, samozřejmě, ty to víš, jako, ale bohužel jsem byla v Praze a to vím, že bude brzo takové křtiny, malá holčička, Rosalie Charlotte, ale tento rok jsem víc v Praze, protože mám tady spoustu povinností kvůli nadace i kvůli nové šanzony, texty, které musím na to.
2: Ale něco se nám stalo se spojením.
4: Ano.
2: Chantal Poulin nám vypadla. Můžeme to zkusit ještě jednou. Pokud nás Chantal neslyší, tak my se pokusíme to napravit. Mě by ještě zajímalo, naše kolegyně Eva už vytáčí telefonní číslo Chantal Poulin, abychom to spojení obnovili. Mě by totiž zajímalo, a to jsem nechtěl paní Chantal vstupovat do jejího povídání, když říkala, že ten dnešní den je trochu pracovní, tak na čem vlastně pracuje?
5: No, já vždycky vypadnu.
2: Tak už se zase slyšíme.
3: Ale už se slyšíme.
4: Podívej se, my umíme kouzlo si tam zpátky. Ano. Posloucháme tě dál, jako by se nic nestalo.
5: Poslední slovo, to bylo co?
4: Poslední, víme, že jsi pracovně v Praze, ale už jsme se nedozvěděli, na čem pracuješ, to by zajímalo i Jirku a samozřejmě i naše posluchače.
5: Nové kalendář na Dace Archa Chantal, projekty, my jsme na tři místa, i na psychiatrii tady v Bolnice, ty lázny, taky jako krásný projekt, a jako trošku všude, a já jsem ještě do toho píšu, jako mám ty šanzony, které musím se dát do palice. Jsem se koupila včera vitaminu na ty palice, protože musím se dát spoustu texty, a já jsem napsala pro malá taky malá Rosalie Charlotte, jsem mu napsala šanzon. Tak já jsem, a já jsem to tady, protože ještě navíc se snažím najít nová hra, ale je to těžké najít dobré scénář, no. To uvidím. Ale tento rok jsem víc trávila tady v Praze, no.
4: Ale výzva, ano.
5: já pojedu na Moravě příště jako na začátku z září a pak pojedu do jižní Francie za rodinu a až září. No.
4: Chtěl jsem jenom dodat, že je to vlastně výzva nejen pro majitele restaurací, že hledáš místo oslavy, ale hledáš i dobrou hru. Třeba je teď někdo na příjmu Českého rozhlasu, ví o nějaké hře, která je málo známá a dá ti vědět, co ty víš. Šantelko, na úplný závěr vždycky ten, kdo slaví, má šanci nám zaspívat. Neboj, nebudu tě teď nutit zpívat, ale náš hudební dramaturg vybral tvou píseň De Amande. Pár slov k ní, nebo co tě napadne, co by mělo zaznít, než si ze záznamu pustíme De Amande z tvého alba šansonů.
5: Ty myslíš moje šansony?
4: Ano, tu teď budeme hrát De Amande dva na světě, tu si teď zahrajeme. Je něco, co by mělo předtím zaznít, co by si chtěla říct k téhle písničce svojí?
5: No, dva na světě, to je o tom, že ta láska kolikrát je krásný, když se dostaneme do situace, když dva lidi, které se milují, ať jsou osamělej spolu.
4: Mm-hmm.
5: Jako sami. Bez někoho kolem, ale ať prožívá naplno svoje láska.
4: Děkujeme moc, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, no a užívej si ty nadcházející dny. Pusu velkou posíláme a všechno nejlepší k těm tým dnešním kulatinám. Děj se hezky a děkujem.
5: A možná ti narozeniny budu v kafe do Paris.
2: Dobře, moc krát děkujeme. Chantal Poulin s námi na Červeném koberci. Ještě jednou hodně zdraví. Mějte se krásně, naslyšenou. Alešino, a tobě díky za to zprostředkování tohohle narozeninového povídání. A teď už píseň, nebo máš ještě něco na srdci?
4: Ne, já bych dal píseň a určitě si na tom zgustneme, protože francouzština zas tak často na vlnách dvojky nezní. Nádherný šanson De Amande, dva na světě, Chantal Poulin. Mějte se krásně, hezký den.
3: Těšíme se a zase zítra.
4: Taky, těším se, hezký den.
6: C'est un dimanche de bleu, sans un coin de ciel bleu. Un dimanche de trop, où ton cœur amoureux frissonne sous la pluie. Quelle tragédie, c'est un dimanche de bleu, où il n'y a rien à faire qu'un tour de vélo sur la roue arrière, un ciel entre deux gris. C'est

0: deux au monde, deux au monde.
1: Chantal Poulin a jeden z jejich krásných šansonů. K jejím dnešním 70. nám před chvílí jsme ji popřáli prostřednictvím Červeného koberce, ale teď jdeme dál, je tady nová pátračka.
2: Je to tak a samozřejmě i pro tento týden indicie, které vám pomohou odtajnit někoho, koho hledáme. Pokud s námi chcete hrát i v tomto týdnu, typovat správné odpovědi opět můžete pouze přes webový formulář na stránkách Dvojky, a to do pátku do 12 hodin.
1: Už tady byl King Kong, už tady byla Baba Jaga, byly tady další postavy známých děsivých mrazivých příběhů, protože letošní léto na Dvojce je mrazivé. Pod tímto titulkem hledáme právě tyto postavy. No a před námi je hledání další. I tento týden platí, že jeden z vás dostane možnost něco vyhrát.
2: Je to tak, a kdo to bude a co se dozvíte v pátek lehce po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu, ale teď už dobře poslouchejte.
3: Mrazivé léto na Dvojce.
4: Pátračka.
5: Od dětství jsem vyrůstal pod neustálým dohledem své dominantní matky, kterou jsem poslouchal téměř bez výhrad. I po její tragické smrti jsem ji neopustil a zůstal s ní tajně žít ve svém viktoriánském domě na kopci nad rodinným motelem u opuštěné silnice. Právě tam, v té temné budově plné stínů, jsem s úsměvem vítal osamělé hosty hledající nocleh. Na první pohled jsem působil jako milý, tichý a zcela nenápadný mladík, ale setkání se mnou často končilo mnohem krvavěji, než si návštěvníci dokázali představit ve svých nejhorších snech. Uznávám, že kachličkové sprchy v mém motelu nebyly zrovna nejvhodnějším místem pro klidnou očistu mysli a těla.
4: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na Dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dnešní dopolední setkání na vlnách dvojky pomalu končí, alespoň pro nás dva, protože pokračujeme blízkými setkáními.
1: Je to tak a dnešním hostem našeho kolegy Vasila Fridricha v blízkých setkáních bude lékařka odbornice na gerontologii, paní docentka Iva Holmerová.
0: Vasil už na nás mává z vedlejšího studia s úsměvem na tváři, se těší samozřejmě na následující minuty a srdečně vás zve k poslechu i on. No a my se budeme těšit na další shledání na vlnách dvojky opět zítra.
1: Zítra úderem 9. vás od mikrofonu pozdraví dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. A teď Aneta Langerová. Nechá.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. Správa Národního parku Šumava dnes zakázala splouvání teplé Vltavy a počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo s přehánkami, místy i s bouřkami a teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Řekl to dnes ráno ve vysílání Českého rozhlasu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Zemědělci v červenci zlevňovali, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o víc než procento. Oproti červenci předchozího roku jde o 13% pokles. Podle statistiků zlevnili od června například brambory, vejce, mléko nebo čerstvá zelenina. Například u drůbeže nebo olejnin ceny naopak rostly. Podle Vladimíra Klimeše ze statistického úřadu se zvedly i ceny průmyslových výrobků.
4: Ceny v průmyslu se v červenci zvýšily jak v meziměsíčním, tak v meziročním srovnání. Meziměsíčně byly vyšší o 0,3% a meziročně o 1,6%.
3: Meziročně rostly i ceny ve stavebnictví nebo ceny tržních služeb pro podniky. Olomoucký dopravní podnik zahájí dnes odpoledne zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou budou moct cestující platit v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce by měly přístroje fungovat ve všech vozech MHD v Olomouci. Zákaz splouvání teplé Vltavy dnes vydala správa Národního parku Šumava. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav vody v řece, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
5: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
3: Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku, informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé bude tato možnost 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, s deštěm nebo s přehánkami, místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jeho západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Silné bouřky můžou doprovázet kroupy až do 2 cm, nárazy větru o rychlosti nad 65 km za hodinu a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 15.
0: Doprava.
3: Nepříznivá situace je stále na dálnici D1 v okolí sjezdu na Slavkov. Kolony tam popojíždí v obou směrech, příčinou je vyšetřování 2 nehod v omezení. Od Brna zastavují kamiony už kousek za Slatinou na kilometru 201,5, osobní auta za nájezdem od Svitav. K hromadné nehodě za Rohlenkou na kilometr 209 je to tak na půl hodiny, pro nákladní dopravu mnohem díl. Pokud jedete ve směru z Vyškova, čekejte zdržení od Rousy Nová z kilometru 216, kamiony v podstatě stojí, osobní auta se v levém pruhu sunou až k nehodě těsně za sjezdem na Slavkov na kilometr 210. Zdržení 20 minut pro kamiony 3/4 hodiny. A v Praze jsou stále problémy kvůli omezení u letiště. Na okruhu se popojíždí už před sjezdem do Evropské s 15-minutovým zdržením. Zde sedmičky od Tuchoměřic ze 3.5 kilometru. Tam naberete 10 minut. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, začínají blízká setkání.
6: Na stáří se často těšíme jako na čas, kdy ubude povinností a otevře se prostor pro život podle vlastních představ. Současně se této etapy ale i obáváme. S věkem mohou ubývat fyzické síly a také se zhoršovat paměť, orientace nebo úsudek. Zatímco tělesná omezení bývají většinou dobře patrná, změny kognitivních schopností mnohdy touhu zůstávají nenápadné. Kdy ještě patří k běžnému stárnutí a kdy už mohou být příznakem onemocnění? Jak je rozpoznat a v takové chvíli dělat? I na to se budu ptát gerontoložky docentky Ivy Holmerové. Vítejte na Dvojce.
7: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
6: Když vám přijde člověk a řekne, zapomínám, paní docentko, zřejmě mám Alzheimera, co mu vysvětlíte jako úplně první věc?
7: To je velice časté a já bych řekla, že k nám přichází mnoho lidí, kteří mají různé poruchy paměti a různé subjektivní stížnosti na paměť, tomu říkáme, nejsou spokojeni s tím, jaká je jejich paměť nebo myšlení a podobně. A je pravdou, a to bych řekla, že je taková dobrá zpráva úvodem, že vlastně většina z těchto lidí nemá právě tu Alzheimerovu nemoc nebo nemá jiné onemocnění, které demenci způsobuje. Může to být prostě něco, co je zanedbáno ve smyslu třeba kompenzace cukrovky, kompenzace vysokého krevního tlaku. Může to být takový komplex různých depresivních příznaků, které bývají ve vyšším věku častější, aniž by tvořili takový ten vyslovně typický syndrom deprese a tak dále. Jo? Čili, a nebo to může být stres, přepracování, ale bývá to také velice častý jaksi efekt, nežádoucí efekt léku, které lidé užívají. Zejména léky na spaní jsou v tomhletom případu nesmírně záludné, různá anxiolytika, léky na úzkost a tak dále, ale třeba i analgetika, opioidy už mohou prostě ve vyšších dávkách způsobovat určité poruchy paměti, takže je důležité to prostě probrat, zamyslet se nad tím a vlastně dospět k názoru, že se nemusí jednat o nějaké neurodegenerativní onemocnění.
6: Říká trochu varovně, ale vlastně optimisticky v úvodu dnešního blízkého setkání docentka Iva Holmerová.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
2: S gerontoložkou docentkou Ivou Holmerovou si povídáme o tom, co je ve stáří běžné a co už, kde už by měl být zdvižen varovný prst. Kde podle vás nejspíš vznikl ten obecný dojem, že demence je automatickou součástí stáří a proč bychom se s tím neměli smířit?
3: Tak se to traduje, dlouhodobě se to traduje a ono vlastně dříve v dobách, kdy jsme se ne v takovém velkém měřítku dožívali tak vysokého věku, jako v současné době, tak se vlastně spousta různých syndromů, o kterých víme, že jsou opravdu syndromy, že jsou důsledkem nemoci, tak se přisuzovala stárnutí. Takže v současné době je to demence a my přitom víme, tak jak pokročila lékařská věda, že je normální i ve vysokém věku nemít demenci, nemít kognitivní poruchu, být prostě duševně zdrav. To je jako normální. Není to nejčastější, ale je to stále norma, ke které se v podstatě nějak blížíme. A ono to je také s jinými takzvanými geriatrickými syndromy. Další, o kterém si myslíme, nebo spíš veřejnost možná nahlíží, že to je součást normálního stárnutí, tak je takzvaný syndrom frailty, křehkosti, jo? A my často máme tendenci říkat, oni to jsou staří, křehcí lidé, ale také neplatí, že všichni staří lidé jsou křehcí, jo? Ten syndrom křehkosti, ten se zase týká nikoli duševního, i když také, trochu okrajově, ale spíš toho těle.

0: a s kterou prostě stáří přisuzujeme, tak není součástí normálního stárnutí. Já právě proto nerada mluvím o křehkosti, se musím přiznat, byť je to krásný příklad pana kolegy Kalvacha, to je prostě nádhera, ale prostě stále používám ten syndrom frailty, protože to označuje ten patologický stav, ne to, co je normální ve stáří. A obdobně ten vývoj byl s demencí.
1: Když už jsme si zmínili ten zářný příklad britské panovnice, která dožila v mentální kondici výtečné až do samotného skonu, co jsou vlastně ty parametry, které vedou k tomu, abychom i my, stárnoucí populace, mířili k tomuto zářnému cíli? Které věci pomohou k tomu, abychom, byť budeme tělesně třeba neúplně ve špičkové kondici, abychom mentálně se zachovali v co nejvyšší úrovni?
0: Ono se to velice dobře ví. A velice nerado slyší.
1: Čím to je ten rozpor?
0: My jsme takový ti nudní, prostě, kteří nabádají k tomu, žijte zdravě. Takže já bych řekla, že to je prostě v tom, abychom, a existují proto studie, jedna taková opravdu veliká zářná celosvětová, byť vznikla nejprve ve Finsku, Finger se to jmenuje, ta studie, tak se je vlastně rozšířená po celém světě a data opravdu dokazují, že intervence, která je komplexní a která zahrnuje prostě těch pět prstů, o kterých vlastně se mluví i v tom názvu, že to jsou prostě klíčové věci. Poslouchat kardiologii, co nám radí, ohledně toho, jak pečovat o své zdraví kardiovaskulární, čili srdeční, cévní, metabolické a tak dále. Dobře se stravovat. Jo, zase poslouchat dietologii, prostě to, co je zdravá strava, respektovat. Jo. Týká se to také toho nepřejídat se, být relativně skromný ve stravování a zařadit čerstvou zeleninu ve smyslu jaksi toho, co nám dává prostě i sezónní vlastně i ty sezónní produkty a tak dále. Nejenom teda ta proklamovaná středomořská strava a prostě dobrá skladba tuků, dostatek bílkovin a tak dále. Tak to jsou prostě ty dvě věci, o kterých víme. Bych řekla notoricky víme, ale prostě ne všichni to respektujeme. Samozřejmě se vyvarovat škodlivým návykům, nadměrné množství alkoholu, kouření a tak dále a tak dále. A potom jsou klíčové tři další věci a jsou to aktivity. A ty aktivity, nebo prostě ta aktivita, ta činnost musí být nejenom tedy fyzická, to je dobře známo, ale také duševní. Nikoli ve smyslu jenom procvičování kognitivních funkcí, ale prostě ve smyslu různých pestrých činností, které děláme, se trvat co nejde, ale v pracovním procesu, jak to jde v podstatě, hledat si další náhradní aktivity, které nás baví, prostě dát smysl životu. A protože jsme sociální tvorové, tak jsou také důležité jaksi sociální aktivity, být ve společnosti, být provázán, protože víme, že obrovským rizikovým faktorem všeho, ale samozřejmě také toho zhoršení kognitivního zdraví je osamělost.
1: Vy jste zmínila právě procvičování mozku a jeho dovedností. V tomto smyslu jsem narazil na jeden drobný detail. Zdali je vlastně prospěšné i takovéto klasické luštění křížovek, kde už ti zkušení křížovkáři vlastně všechno znají. Nebo je to spíš jenom takové opakování toho, co znám, jestli pak není výhodnější učit se zcela nové věci a nečekané, které právě mohou propojovat ty neurologické dráhy daleko efektivněji.
0: Vy jste vlastně reflektoval to, co já jsem řekla velmi tak jako kondenzovaně a nesrozumitelně a díky za tohle ten dotaz. Já taky vždycky ráda to jako používám, že ano, prostě duševní činnost je důležitá jakákoliv, ale měla by být zejména pestrá a tvořivá a ve společnosti lidí. A prostě budeme-li luštit křížovky stále a pořád dokola, tak se zdokonalíme a budeme umět dobře luštit křížovky, ale naprosto to neznamená to, že bychom zase nějakým způsobem se dále v podstatě duševně rozvíjeli v jiných oblastech. Čili já si myslím, že opravdu je důležité setrvat v práci, jestli nás těší, jestliže ji vykonáváme v kolektivu, ve kterém nám je dobře, tak se nenutit do nějakého předčasného odchodu. A určitě je důležité, jak říkám, vyhledávat společnost, žít ve společnosti, být aktivní, co nejvíce prostě sociálních aktivit a prostě té tvořivé činnosti. Čili práce, nejenom práce, ale i různé koníčky, prostě to, co nás baví. Udělat si život hezkým.
1: Nevádá s úsměvem v dnešních blízkých setkáních docentka Iva Holmerová.

0: Dnes si povídám s hlasem, který tady důvěrně znáte tady u nás na dvojce, protože bývá častým hostem v pořadu, jak to vidí u Zity Senkové, gerontoložka docentka Iva Holmerová. S ní si dnes povídám o strázních, ale i radostech stáří. My jsme mluvili o tom, co je nebezpečím během toho stárnutí o demenci. Nicméně pojďme si vyjevit vlastně, jaké příznaky, jaké prvotní symptomy máme sledovat u svých blízkých, abychom věděli, že je třeba zakročit nebo se obrátit na nějakou odbornou péči.
1: U svých blízkých, nebo samozřejmě sami u sebe, jestliže překročíme 60, tak určitě paměť a kognitivní funkce, čili schopnost myslet, být samostatný, obstarat se, jsou samozřejmě klíčové pro náš život a právě syndrom demence se může projevovat poruchou těchto funkcí. Ale jak jsem řekla už v úvodu, nemusí to být samozřejmě jenom syndrom demence, to je takový trochu, bych řekla, že to je to optimistické sdělení. A potom bych také řekla, že určité zapomínání nebo ne pamatování si všeho nebo ne vybavení si všeho také ještě nemusí znamenat syndrom demence. Takže co je proto ten vyšší věk typické, je taková, já to řekla bych docela ráda, sleduji u svých vrstevníků taky, protože to jako samozřejmě také to přichází u mě, že jo. Takové to mám to na jazyku a nemohu si to vybavit, jak se někdo jmenoval a podobně. No ale řekla bych takhle, když si to ještě člověk vybaví v nějakém kontextu nebo si vzpomene, tak to zpravidla nebývá. Můžeme být klidní, nebývá to jaksi příznak syndromu demence. Ten syndrom demence, zejména u Alzheimerovy nemoci, což je takový typ, nejčastější typ demence nebo nejčastější nemoc, která způsobuje syndrom demence, tak tam se jedná o takzvaný amnestický syndrom, právě tam dominuje ta porucha paměti. A ta porucha paměti je taková, že vlastně ani v tom kontextu si člověk zpravidla nevybaví nějakou informaci.
0: Čili představit si to jako nějakou situaci, i když dáváte návodné otázky, tak ten člověk je ztracen v té realitě a není schopen zkonstruovat.
1: Přesně tak, nebo něco zapomenu, nemohu něco najít a založil jsem si to, dejme tomu, ve vedlejší místnosti. Ale já si vlastně normálně si vybavím to, že jsem byl v té vedlejší místnosti, že jsem to tam asi nějak založil, ale pacient s Alzheimerovou nemocí si zpravidla tuhletu situaci nevybaví. Čili potom z toho vzniknou i takové různé v podstatě různá nařčení, se kterými přichází často ty rodiny, že vlastně ten člověk ještě si myslí, že někdo mu něco založil, někdo mu něco vzal a podobně. Takže to je takové docela typické a často se s tím setkáváme. A potom je důležité, že vlastně ty poruchy paměti, poruchy kognitivních funkcí vlastně u syndromu demence souvisí s nějakou poruchou soběstačnosti. Čili, že vlastně člověk dělá chyby v normálním životě ve smyslu toho, že nejenom jednou náhodou v nějakém stresu zapomněl klíče, zapomněl pin podobně, ale jestliže tyhle ty situace se mu stávají velmi často a jestli opravdu to nějakým způsobem narušuje chod jeho života normálního, jestliže to zapomínání je opravdu už nápadné, je jeho okolí, anebo vysloveně vadí jemu samotnému, tak určitě není chybou se prostě obrátit na odborníky a řekla bych, že tady těch možností je mnoho. V každém případě bych řekla nutné nebo nejefektivnější to skonzultovat se svým praktickým lékařem a praktičtí lékaři vlastně mají v současné době už k dispozici nástroje, jednoduché testy, kterými mohou otestovat paměť a prostě toho člověka nasměrovat dále. Nebo je možné vyhledat i pomoc specialisty. Česká Alzheimerovská společnost také nabízí vlastně v každém regionu ve svých kontaktních místech možnost otestovat se. Takže prostě prvním krokem, jestliže opravdu je tam nějaká taková už závažnější porucha, jestliže to není jenom to, že si nemohu vybavit, jak se ten, který jmenoval, nebo herec a podobně, já nevím, jestli to znáte také, já to tady znám sama i ze své zkušenosti docela dobře, tak prostě jestliže to je závažnější, vadí to v životě, tak opravdu se raději poradit, nepodcenit to. A jak jsem říkala, pořád i při těch subjektivních poruchách paměti nebo při těch vážnějších příznacích se může pořád jednat o nějaké onemocnění, nějakou poruchu, stres, zejména v horku, že jo, tam může být určitá jaksi minerálová disbalance a tak dále a tak dále. Ale prostě ta odborná rada, odborná pomoc je skutečně důležitá.
0: Mluvíte o ní jako o prvním kroku, ale říkám si, že vlastně krok, který předchází tomuto prvnímu kroku, je debata, diskuze, dialog právě s tím, o koho máme obavy. Co je podle vás nejvýhodnější, nejlepší způsob komunikace s tím, kterého bychom rádi k tomu specialistovi přivedli, aby ho to nějak neurazilo, aby to nějak netříštilo jeho ego a aby vyhověl té naší žádosti a šel ke specialistovi.
1: Víte, já si vždycky říkám, že v životě a patří to vlastně, nebo týká se to vlastně všech životních situací, nejenom vlastně tohoto sdělování a téhleté komunikace, je důležité být pravdivý a toho člověka respektovat. Jo, to si myslím, že jsou důležité věci, prostě umět se vžít do jeho situace, respektovat ho, najít si vhodnou chvíli samozřejmě a prodebatovat to. A my ze zkušenosti i z různých studií vlastně víme, že ta zpoždění v té diagnostice demence nastávají a že jsou prostě v první řadě u toho člověka, který sám si to nechce přiznat a snaží se to nějakým způsobem maskovat. Potom to je právě, jak jste o tom mluvil, v té rodině, která nějakým způsobem to nedokáže komunikovat nebo zastírá to, že jo, hlava rodiny, otec nebo milující maminka teď má tyhle ty příznaky, tak raději o tom pomlčíme. Jo? A to si myslím, že je ta chyba. Protože nakonec i pro toho člověka je úlevné mnohdy. Jo? Když se o tom mluví, když on ví, že vlastně ta rodina to ví, respektuje to a přijímá to, protože ono vlastně ani ta diagnóza, i když k ní potom třeba dojde postupně, tak vlastně neznamená nějaký odsudek, nějaký vyslovně špatný osud v blízké době, protože stále, a to si myslím, že je důležitý jaksi závěr nebo cíl vlastně alzheimerovských společností, to, co prosazují, že i vlastně s diagnostikovaným syndromem demence v té mírné fázi nebo i v té rozvinutější lze žít hezký, krásný, kvalitní život. Takže to si myslím, že je důležité.
0: Naděje plně v dnešních blízkých setkáních docentka Iva Holmerová.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: S docentkou gerontoložkou Ivou Holmerovou jsme si povídali v tom minulém vstupu, jak vlastně rozpoznat nějaké úvodní příznaky demence. Nicméně dostali jsme se do fáze, kdy už jsme vzali toho blízkého nebo třeba i sebe samotného ke specialistovi. No a co následuje většinou potom? Jak je ten řetězec té péče, která následuje?
2: My jsme mluvili vlastně o tom, že to první zpoždění té diagnózy nebo toho celého diagnostického procesu nastává tím, že člověk si to nechce přiznat. Ten vlastně druhý krok by měl být, že ta rodina by měla nějak podpořit ten diagnostický proces, ale často to taky spíše zastírá, což je také škoda v podstatě.
1: A potom... paní docentko, jaké v tom bývají důvody? Jsou to třeba ohledy právě na tu osobu, to, co jste jmenovala, že ten člověk měl nějaký status a teď ho obtížně můžeme přemístit jako do jiné sociální situace?
2: Často to tak je a často je to vlastně i taková neinformovanost, že vlastně lidé vlastně nevědí, o co se jedná a stydí se za to často i třeba změněné jiné chování toho člověka, u kterého se vyvíjí ten syndrom demence, protože syndrom demence nebývá jenom prostě porucha paměti, ale je to doprovázeno změnami osobnosti často, ale také změnami soběstačnosti a různými jinými, takovými divným jiným chováním. Takže to může budit určité rozpaky a ta rodina se spíše za to stydí a nechce to nějakým způsobem pojmenovat. A ten člověk sám to samozřejmě skrývá, takže dochází ke zpoždění. A bohužel, když jaksi ta rodina a ten člověk, u kterého se ta demence rozvíjí, když nenajdou pochopení v nějakém zdravotnickém zařízení a podobně, tak je to o to náročnější. Takže si právě myslím, že je nesmírně důležité vyhledat svého praktického lékaře, prostě obrátit se na něj s těmi příznaky a vlastně je ideální, když vlastně už ten praktický lékař napomůže tomu diagnostickému procesu, když vlastně udělá takovou nějakou základní diferenciální diagnostiku a eventuálně i nasadí léky, pakliže se domnívá, že u geriatrického pacienta, čili pacienta vyššího věku, se jedná o takzvanou typický průběh demence, který bývá právě u té Alzheimerově nemoci, kde vlastně dominuje, kde je jaksi nejvýznamnější právě ta porucha paměti. Tak když už nasadí nějaké léky, které alespoň jaksi do jisté míry zlepší tu soběstačnost, zlepší ty kognitivní funkce, alespoň po nějakou dobu. A jak jsem říkala, i s demencí lze žít a má se žít dobře.
1: Platí podle vaší zkušenosti takovéto tvrzení, že depresivní člověk má tendenci přeceňovat své příznaky a naopak Alzheimeriky spíše zlehčuje to, co sleduje sám na sobě?
2: Ano, ano. Ono to tak je, že prostě taková, bych řekla, takový nejvýznamnější krok v té diferenciální diagnostice je právě oproti tomu syndromu deprese, která je velice častá. A jak se lidé s tím přicházejí do ordinace s tím, že ano, já mám tyhle ty poruchy, že já mám tyhle, vlastně paní doktorko, je to úplně k ničemu, já tady zapomínám, já tohle to nestíhám a tak dále, čili člověk s depresivitou spíše prostě nabízí ty příznaky a spíše agravuje, dělá je horšími, zatímco člověk s Alzheimerovou nemocí typicky nebo často nemývá takový náhled na ty příznaky. Tak proto je důležitý ten rodinný příslušník.
1: Kdo by vlastně měl celý ten proces koordinovat, když děláme takový návod kompas pro ty rodiny, třeba jak zacházet s jejich blízkým, aby se člověk nestratil mezi jednotlivými odbornostmi, mezi neurologií, psychiatrií, geriatrií. Kdo by vlastně mohl být tím garantem, který je tím pilířem v té péči?
2: Víte, ono záleží vlastně na tom, na koho se ta rodina obrátí, na koho se ten člověk obrátí, ke komu má důvěru. A já si myslím, že je docela úžasné u nás, že už je možné, aby i ty léky předepisovali praktičtí lékaři. A jestliže tam je opravdu dobrý vztah mezi praktikem a pacientem, rodinou a tak dále, tak samozřejmě tak ten největší potenciál má praktický lékař, který vlastně se stará celkově o toho pacienta, celkově o tu rodinu vlastně, zná i to přirozené prostředí, kde žijí a podobně. Jo? Takže ideální je, když tuhle tu roli hraje praktický lékař a my se stále častěji s tím setkáváme, že opravdu praktici se ujímají téhleté role, která je nesmírně důležitá. Ale může to být také samozřejmě odborný lékař a jsou vlastně odbornosti, které se jaksi doplňují vzájemně v péči o pacienty s demencí. Jsou to jednak psychiatři, kteří zejména se zabývají těmi pacienty, kteří mají nějaké změny chování, výrazné změny chování, eventuálně psychotický syndrom, bludy, halucinace, které se vyskytují vzácně, ale u některých typů demence to samozřejmě může nastat. Takže to mohou být psychiatři, neurologové, kteří se zejména zabývají těmi takzvanými atypickými případy demence nebo demencemi, které nastávají v mladším věku, takzvanými presenilními, protože tam je důležité.
1: pardon, u tohohle toho zastavit, jak velký rozdíl, nebo jak velký rozdíl v příznacích je právě mezi tou demencí u těch starších ročníků a tou, která se objevuje v mladším věku?
2: Ono jsou to různé typy demence, které nastávají. My jsme víceméně se soustředili zejména na tu amnestickou formu, na Alzheimerovu nemoc, která nastává spíše u lidí vyššího věku, spíše u žen. Potom je další taková dosti častá, ale asi 8, možná 10krát méně častá než Alzheimerova nemoc, je to frontotemporální demence, která má různé zase prostě podtypy a podobně, a tam je významné, že mohou být jaksi dominující, nejzávažnější změny chování. Tahle ta demence nastává právě u mladších lidí a spíše u mužů, častěji u mužů, ale nemusí to být samozřejmě výsadou. A tam jsou, jak říkám, ty poruchy chování ve smyslu toho, že ti lidé se chovají najednou jinak, nevhodně společensky, odbržděně, mohou být jaksi sebestřední, arrogantní, prostě tak jako mluvíme o mírném kognitivní poruše, která předchází a tu amnestickou formu demence, tu Alzheimerovu nemoc, tak také mluvíme nyní častěji o mírné behaviorální poruše, mírné poruše chování ve smyslu právě těch příznaků, o kterých jsem jaksi mluvila, a tam může předcházet právě některý ten jiný typ demence, zejména frontotemporální. Potom je také demence při Parkinsonově nemoci a demence z Levyho tělísky, která zase má své specifické příznaky a tak dále a tak dále. Čili těch nemocí je mnoho a my právě proto tak jako celkem prakticky a pragmaticky rozdělujeme demence na typické, čili typicky alzheimerovské, amnestické, čili zejména porucha paměti a s tím související porucha soběstačnosti, která vychází vlastně z té poruchy kognitivních funkcí, a ty poruchy nebo ty změny chování tam jsou spíše reaktivní. Jak jsem říkala, prostě člověk něco zapomene, neví, že to zapomněl, a proto ho to rozčílí, jo? Ale není to prostě tím, že primárně by tam ty poruchy nastaly.
1: Říká Na dvojce v blízkých setkáních docentka Iva Holmerová.
3: Zažijte kouzlo hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: S docentkou Ivou Holmerovou si povídáme o tom, jak rozeznat některé parametry toho, kdy je potřeba už zasáhnout u lékařů. Nicméně zásadní je, jako u všech onemocnění a u všech diagnóz, vždycky prevence. Jedna z věcí, která mě nesmírně zaujala, jak významný faktor je taky neléčená ztráta sluchu či zraku. Jak tohle jsou důležité parametry či věci, které mohou pomoci právě v prevenci demence?
1: Jsou nesmírně důležité. O zraku víme v podstatě a zrak umíme velmi dobře korigovat a je to běžné. Čočky, brýle, prostě není problém a je to součást života vlastně každého z nás, každého druhého z nás. Ale o těch sluchadlech nevíme ještě dostatečně, o poruchách zraku, sluchu nikoli. A já bych řekla, že nebo existují vědecké důkazy, protože právě porucha sluchu je významným rizikovým faktorem demence. Mezinárodní vědecká skupina, takzvané Lancet Commission, jak si publikovala již několikátou zprávu o možnostech prevence, léčby a tak dále demence. A důležité je právě to, jak vlastně odhalili jednotlivé rizikové faktory demence a vlastně způsob, jakým ovlivňují riziko, celkové riziko demence. A my víme v současné době, že teoreticky, ono je to opravdu teoreticky a populačně a statisticky, čili neplatí to pro každého z nás, bych chtěla zdůraznit, je vlastně jaksi nějakým způsobem preventabilních, preventivně ovlivnitelných, ovlivnitelná až téměř polovina případů demence, 45% případů demence populace. Jo? Čili kdyby teoreticky, hypoteticky populace odstranila tyto rizikové faktory, tak nám jaksi prevalence demence, často z výskytu demence, klesne téměř o polovinu. Některé jsou samozřejmě již zpětně neovlivnitelné, patří tam prostě jaksi určité rizikové faktory kardiovaskulární, metabolické, ale také třeba vzdělání v dětství a tak dále. Jo? Ale mezi ty významné a ovlivnitelné právě patří ovlivnění kompenzace smyslu. A mohli bychom to, nebo máme tendenci to podceňovat jako něco banálního, normálního a podobně, ale právě ten sluch je důležité východisko pro komunikaci. A jak jsme o tom hovořili, právě ty sociální kontakty, komunikace, to je prostě strašně důležitý faktor. A vlastně dobrý sluch je jeho podmínkou. A když se to tak spočítá statisticky, tak vlastně jaksi dobrý sluch nebo sluch ovlivňuje riziko demence vlastně více než třeba diabetes mellitus nebo než hypertenze.
0: Čili jo, má vyšší
1: až
0: váhu.
1: 4% vyšší váhu, je to prostě důležitější. Čili pamatujme na to, abychom měli dobré smysly, protože dobré smysly nebo smysly jsou naším propojením vlastně s okolním světem a my žijeme v okolním světě s ostatními lidmi a podobně.
0: Zprostředkovávají sociální kontakt nepochybně, čímž se dostáváme k něčemu, co nazýváme syndromem osamělosti. Je to víceméně jenom třeba pocit toho člověka, který žije sám, anebo je to zase parametr významný, který ovlivňuje, ať už třeba sám projev nějaké této diagnózy anebo její pak pozdější progresy.
1: Ono ten syndrom osamělosti nebo osamělost, to je strašně složitý fenomén v podstatě, ale záleží na tom vlastně, na tom subjektivním prožívání. Čili o osamělosti mluvíme v případě, že ti lidé se sami cítí osamělí a mohou to být paradoxně lidé, kteří mají spoustu sociálních kontaktů, jo? Ono něco je samota. Samota je vlastně to, co někdy volíme, že jo? Po čem toužíme z rušného města odejít někam. Ano, ano, ano. A být tam chvíli sám. Ono se vám to počase samozřejmě omrzí, jo. Potom je sociální, nebo každému různě, potom je sociální izolace, čili to, že vlastně lidé objektivně nemají dostatek sociálních kontaktů. A to už je určitý problém. O tom samozřejmě víme a může tam samozřejmě docházet k deprivaci, nedostatku kontaktu a tak dále. Ale vlastně ta osamělost, to je vlastně ještě něco jiného. To je to, že se člověk sám cítí osamělé, postrádá nějakým způsobem lidi, kteří by mu byli blízcí a vlastně je to obrovský rizikový faktor mnoha různých onemocnění a paradoxně nikoli jenom psychických, nikoli jenom depresivity, deprese, úzkosti, ale také třeba kardiovaskulárních, metabolických a podobně.
0: Vy jste zmínila důležitost stravy. Na druhou stranu dnes, a nejenom dnes, jsou velmi populární nejrůznější potravinové doplňky, které pomáhají tu k tomu, tu k onomu. Aniž bychom jmenovali nějaké značky, dává podle vás smysl něco takového užívat, co by pomáhalo právě při prevenci těchto chorob? A nebo jsou to ty věci, které jste vyjmenovávala a tyhle ty doplňky jsou víceméně jenom marketingové záležitosti?
1: Je to do značné míry marketing samozřejmě, takže tím bych asi nějak podrobněji se nezabývala, ale v každém případě si myslím, že je dobré se ohledně eventuálního doplňování stravy poradit se svým lékařem, protože lidé mají tendenci to svoje stravování směřovat určitým směrem. Víme, že je velice populární třeba veganství v současné době a tak dále, ale v těchto případech je důležitá právě konzultace určitě s lékařem nebo s nutričním odborníkem a podobně. Jo? Takže tam bych to doporučovala, ale jinak si myslím, že taková naše běžná normální strava vlastně, která je pestrá, čerstvá, tak vlastně nepotřebuje nějakých specifických zvláštních doplňků.
0: Tak která je tady doma vlastně.
1: Taková domácí, nebo ta středomořská, abychom nežehrali na tu středomorskou, ta je samozřejmě skvělá, ale vlastně asi je takový kompromis mezi tím, co tady máme, co je čerstvé, pochází tady z našeho okolí. A měli bychom, myslím si, že také je důležité respektovat i to životní prostředí, ve kterém žijeme, protože víme, že ta klimatická změna je realitou, že prostě nastává. A také víme, že prostě dobré životní prostředí je významným preventivním faktorem. Respektive nedobré životní prostředí je rizikovým faktorem také demence, také syndromu demence.
0: Vy jste naťukla téma, které dnes také probereme v blízkých setkáních, a to je chování nejenom seniorů v těch teplotách, které tady naštěstí už nyní dneska nevládnou. Ochladilo se nám krásně, nicméně bylo velmi horko a předpokládáme, že ta období ještě přijdou, ale o tom si budeme povídat s mým dnešním hostem, s docentkou Ivou Holmerovou, až v dalším bloku našich dnešních blízkých setkání.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: S paní docentkou Ivou Holmerovou jsme si povídali o demenci a Alzheimerově chorobě, nicméně, abychom navázali na to trýznivé období, které máme, doufáme, toto léto třeba už malinko za sebou, to znamená ty horké, velmi horké dny, když se obrátíme právě na naše seniory, ty rady zaznívají z veřejného prostoru neustále, ale pojďme si říct takový krátké kurikulum, co vlastně dodržovat, co je výhodné v těchto teplotách, v tomto počasí dělat, aby se nestalo žádné nebezpečí.
2: Já příklad zbytečně neriskovat, využívat toho, že už jsou noci chladnější, dny mohou být ještě horké, takže si zorganizovat ty aktivity tak, abych prostě zbytečně nevycházel do toho horkého prostředí na horká prostranství, prostě snažit se být, pokud možno, pokud to jde a máme blízko nějakou přírodu, která nás ochrání, tak je to, myslím, docela důležité a hezké to využít. Ale prostě zůstávat v nějakém příjemném prostředí, jaksi teplotně únosném, pokud to jde, a opravdu neriskovat. Což si myslím, že všichni máme tu tendenci, tak je důležité si zopakovat to, že vše se dá v podstatě odložit a je zbytečné prostě riskovat to, abychom někam šli a prostě skončili nějak špatně v důsledku toho horka, které prostě je.
1: Jak vlastně u těch seniorů funguje ten pitný režim, který se běžně doporučuje 2 až 3 litry denně, samozřejmě v horku více. Není to ale pro každého vhodné, je to tak?
2: Ono je to tak, že vlastně ve vyšším věku se snižuje pocit žízně, což je záludné. Takže je důležité na to pamatovat. Dostatečně se hydratovat, také omezit aktivitu. Já vždycky radím dostatek fyzické aktivity, jenomže nikoli ve vedrech, jo? Protože svaly nám generují prostě teplo, takže jestliže je nadměrné teplo, tak je důležité spíše odpočívat, tu aktivitu odložit na to chladnější období, čili buď to na brzké ráno, večer, nebo prostě pakliže to lze odložit tak později, takže prostě opravdu se šetřit nějakým způsobem a pamatovat na to, že je dobré pít dostatečně a důležité je také pamatovat na minerály, čili nikoli jenom vodu, ale prostě pokud možno minerálky.
1: Vy jste zmínila blízkost přírody, že ta je vždycky výhodná, je právě pohyb tam v přírodě, mezi stromy, keři, trávníkem, je to místo, které může prospět jednak teplotně, protože vždycky tam je teplota o něco nižší než v rozpáleném městě, ale i v nějakém parametru psychické pohody?
2: Ano, určitě a dokonce proto existují vědecké důkazy. Naše studie Receta, s kterou jsme teď uzavřeli, tak prostě zcela jasně prokazuje, že právě pobyt v přírodě, a nemusí to být jenom pohyb v přírodě, zejména v těch vedrech nikoli. Pobyt v přírodě je nesmírně důležitý a je to ještě lepší, když tam nechodíme sami, ale když máme nějakou skupinu lidí, kteří prostě jsou si nějakým způsobem blízcí nebo se zblíží, a to je prostě ideální preventivní faktor vlastně všeho.
1: Je to něco, co byste radila třeba seniorům, kteří žijí sami, aby si našli nějakou takovou skupinu, která třeba vyráží na výlety a jednak propojili sociální kontakt s tím prostým fyzickým pohybem?
2: Ano, já bych to opravdu radila, protože to je opravdu důležité a nám proto existuje proto dostatek zcela bytelných vědeckých důkazů, že opravdu vycházky, pobyt v přírodě, zejména v nějaké skupině lidí, kteří si rozumí, kteří spolu komunikují, je opravdu dobrý.
1: Že i třeba pro toho, kdo autenticky není zcela společenský, tak by to mělo jednoznačně prospěšný efekt.
2: Otázka je, co je společenský, a já myslím, že každý z nás z nějaké společnosti profituje.
1: To byla krásná slova na závěr. Děkuji, paní docentko, že jste přijala mé pozvání do dnešních blízkých setkání. Milí posluchači, čekají nás ještě polední zprávy a potom pořad Byl jednou jeden rok. Vám přeju, paní docentko, ať i s Českou Alzheimerovskou společností máte co nejvíce úspěchů z hlediska prevence a co nejméně klientů, o které musíte příliš pečovat, a přeji nám vlastně všem krásný zbytek ne tak horkého léta, jako bylo.
2: Také vám. Děkuji pěkně za pozvání. Naschledanou.
1: Příjemné poledne.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
2: A jsou kamery, svědci jsou okolí.
3: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
4: Proč se vrátil?
1: To jsme si slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek, další skoro mrtvá ženská.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
5: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
7: Další díl minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Vláda jedná o znovu zřízení Národní koalice proti suchu. Hasiči v Belgii se snaží zastavit rozsáhlý lesní požár. Před hranicemi s Německem jim pomohl déšť. A bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Teploty na severozápadě Čech 20 až 24 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy až 30 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Řekl to v raním interview Radiožurnálu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
2: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Hasiči v Belgii se dál snaží zastavit nejničivější požár ve své historii. Oheň už spálil víc než 3000 hektarů půdy a úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem plameny pomohl zastavit déšť jen stovky metrů od hranic s Německem. Ve směru na severovýchod se ale v Belgii požár šířil dál.
3: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašeliništ a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Athén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozořicích na Brněnsku. Výuka jim začne až 7. září.
4: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
5: Zatímco 9letá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11letý Kamil Měšťan zatím neví.
6: Budu to ještě plánovat.
5: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
7: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
5: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance 2 dnes večer na hradě Špilberk zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, vysvětluje mluvčí Kateřina Konečná.
8: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a roku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Večer budou od západu ustávat. Teploty na severozápadě Čech 20 až 24 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy 30, na horách kolem 15 stupňů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Během dne se od jihozápadu zatáhne a místy se objeví déšť. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova zpomalíte za Rohlenkou. Na 209. kilometru od Klížejí následky hromadné nehody několika nákladních i osobních vozidel. Kolona je v obou pruzích od Slatiny z kilometru 201, zdržíte se přes půl hodiny. Na D1 směrem z Vyškova jsou fronty za Rousínovem na 215. a 5. kilometru. Osobní auta zastavují v levém pruhu na kilometru 214 a nesouvisle jedou k nehodě na kilometr 210, zdrží se nejméně 20 minut. Dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je plná od Modřice ze 3. kilometru a tam jsou převážně nákladní auta v pravém pruhu. Ze zprávy to vše, teď je u mikrofonu Iva Bendová.
6: Je to tak, dobré poledne a také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Je tady pondělí a s ním váš oblíbený pořad. No a vzhledem k tomu létu, my Jitka s Honzou dali na starosti komplet tenhle ten týden, takže až do pátku budeme roky hádat společně. A když se dívám do toho dnešního scénáře, tak už teď můžu slíbit. Máte se na co těšit.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Ivou Bendovou
9: na dvojce.

0: Posloucháte Dvojku a byl jednou jeden rok a musím říct, že jste opravdu už velmi zkušení harcovníci, protože ještě jsem nedala ani jednu nápovědu a například Kamila, která nám napsala, že se dneska vrátila po 14 denní dovolené, už podle Ricka Astleyho uhádla, o jaký rok se jedná. No, nicméně, mě to samozřejmě neodradí, mám tady pro vás 4 nápovědy a jediné, čeho se bojím, že se prořeknu během toho vysílání, tak držte palce, ať se to tak nestane. A jdeme tady na tu první nápovědu. Ta je totiž pro mě dost osobní, protože píseň Ráchel, kterou skupina Oceán vydala v našem dnešním roce, zněla z kazeťáku mého bratra tak často a tak hlasitě, že i kdybych nechtěla, vryla by se mi nesmazatelně do paměti, ale já chtěla, protože se mi vždycky líbila. A to původně vůbec nevznikala s ambicí stát se obrovským hitem. Klávesista skupiny Oceán Petr Kučera ji napsal pro tradiční soukromý vánoční literární dýchánek v Týně nad Vltavou. A to 3 roky před jejím oficiálním vydáním a poprvé ji tam také sám zaspíval jen za doprovodu nového syntezátoru. Nakonec stála jedním z největších hitů Oceánu a nutno dodat, že zcela po právu. Tak jestli třeba už tahle ta nápověda vám osvětlila, o jaký rok se jedná a jaký hledáme, tak klidně pište na 702-222-220 SMSky anebo dvojka@rozhlas.cz maily. Teď už Ráchel a Oceán.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Skupina Oceán v roce, který dnes hledáme, vydala píseň a videoklip Ráchel. To je první indicie a jdeme na druhou. V době, ve které se dnes pohybujeme, se běžně na mnohých místech kouřilo. Postupem času se ale začaly objevovat symboly, které kuřáky upozorňovaly, že tady se nekouří. A v roce tedy, který dnes hledáme, se takové symboly a nápisy objevily také na hlavním nádraží v Děčíně. V té době toho nádraží odbavilo ročně zhruba 500 000 cestujících. No a reportér Československé televize vypočítal, že kdyby si cigaretu zapálil,

0: Každý čtvrtý cestující. Sešlo by se v koších kolem 100 000 nedopalků ročně. To se ale v našem roce změnilo.
1: Tady se totiž nekouří. Nejen u pokladen a v hale, ale i venku na peroně. Náčelník stanice využil své pravomoci a kouření zakázal. Přitom nemusela být zatím udělena ani jediná pokuta. Vždy stačila pouhá domluva a možná, že už vychovává i sama čistota.
0: Tak to bylo na nádraží v Děčíně v našem roce. To já jsem v našem roce ještě nekouřila, pak jsem tedy kouřila značně, ale dnes už 13 let nekouřím. Jak to máte vy? A víte, který rok hledáme? Tak chcete-li se s námi podělit o svoje dojmy a zážitky z toho roku? Volejte 22 155 25 25.

0: Kim Wilde a písnička You Came má rodný list taky z roku, který dnes hledáme. A přesně v tom roce skupina Oceán vydala píseň a videoklip Ráchel a na hlavním nádraží v Děčíně bylo zakázáno kouření. Kdo z Děčína jste a byl jste v tu dobu už na světě, nebo dokonce jste jezdili notně a hojně taky vlakem, jste ve výhodě. No a v tuhle chvíli už se podíváme na vaše tipy. Opravdu musím říct, že se činíte a tak to vezmeme postupně. Držím palce, ať to neprovalíte. Ano, i já si držím palce, Michale, děkuji. Přidám se ke zkušeným harcovníkům a tipnu si rok 1988. Byl jsem v 6. třídě základní školy a Oceán mi nic neříkal. Byl u nás spolužák Jirka, který zase neposlouchal nic jiného a díky němu vím, že Češi nemají moře, za to mají oceán. Michale, přesně tak. Hinek zase tipuje rok 1978. Potom tady máme další tip. Milá Ivo, vždy píšu Jitunko nebo Jene. Ráchel frčela na dýzách v mém mladém věku 17-18 let. Tipuji rok 1988. Zdraví Jana a ještě přidává takovou noticku, že pěkněji zpíval, když začínal koncertovat Milý Vašíček Noj Barta. Vidíte, tak to já jsem vůbec netušila. Zkusím to vyhledat. Docela by mě zajímalo, jak Vašek Noj Barta zpíval tuhletu píseň. Další tip od Jarky Sklatov. Tipuje rok 1991 a píše, že jí bylo 16. Svoboda dýchala ze všech koutů. No a poslední tip od Moniky, která si myslí, že dnes hledáme rok 1985. Tipuje to podle muziky. V téhleté době byla puberťačkou na základce. Tak hodně těch teenagerských let se tady shoduje. Každopádně, jako který rok to byl, to samozřejmě rozhodně neprozradím, to si řekneme až úplně v závěru. Každopádně pro vás mám další muziku, která by vám hodně mohla napovědět. Je to Miky Žbirka a jeho Jesenná láska.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Meky Žbirka dozněl v dnešním pondělním pořadu Byl jednou jeden rok s datem vydání 17. srpna roku 2026. My se ale vracíme do minulosti. Jak moc, to samozřejmě neprozradím. Mám pro vás rekapitulaci prvních dvou nápověd. Skupina Oceán vydala píseň a videoklip Ráchel a na hlavním nádraží v Děčíně bylo zakázáno kouření. No a přidávám ještě další dvě zprávy, další dva tipy. Dobrý den, na Tuty, je to rok 88, byla jsem zrovna těhotná a jela za manželem na vojnu do Hrušovan nad Jevišovkou na jakýsi večírek a tam tahle písnička jela do zblbnutí. Dcera Míša se narodila v srpnu 1988. To je můj tip. Ivana z Brna. Ivano, zdravím i vás. A pak tady mám jednu takovou výchovnou. Já jsem začala kouřit v 16 letech, píše Renča, kvůli kamarádům, abych se zapojila. Jednou jsem si zapálila v parku, kde jsem bydlela a i když to bylo úplně vzadu, tak než jsem přišla domů, tak to na mě řekla sousedka mamince. Ta mi uštědřila facku hned ve dveřích. Zajímavé bylo, že v druhé ruce měla cigaretu. Přestala jsem kouřit s prvním těhotenstvím, takže už nekouřím přes 50 let. No a nechává tip na rok 87. No, je-li to pravda, řekneme si v závěru.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: Můj rodný dům zpíval v našem roce Pavel Bobek a naše další indicie je nás zavede k seriálu, který spojil dětskou fantazii, cestování časem a jeden docela obyčejný kus oblečení. Hlavní hrdina Kája Berka totiž zapomněl u rodičů pyžamo, tak dostal noční košili po svém pradědečkovi. No a právě v ní se začnou dít neobyčejné věci. Kája ve snu se setkal s pradědečkem, dozvěděl se o tajemném vynálezu a společně s kamarádem Alešem se pustil do boje proti nepoctivému inženýru Křečkovi. Vy už určitě víte, že řeč je o seriálu Křeček v noční košili, který natočil režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka, no a v jedné z výrazných rolí se objevil Julius Satinský. No a jestli si vzpomínáte na scénu, ve které kluci putují přímo do hlavy inženýra Křečka a pomocí kladívek ovládají jeho mozek, pak víte, že fantazie tvůrcům tedy rozhodně nechyběla.
1: To jsou ty pyramidový vlákna.
2: Jo, těma budeme řídit pana inženýra.
0: Ano, a řídili pana inženýra nejprve velmi jaksi nemotorně, což nám doloží další ukázka.
2: Tak do kterého mám prší?
3: Třeba tady do toho.
2: Tak jo.
4: Milostivá paní, prosím nás.
5: Kájo, proboha, co to děláš?
4: Promiňte.
2: Posvěť mi, poznamenám to.
3: Stačí napsat upáš.
2: U. P.
5: To máš, prosím tě, teď ne.
0: První díl seriálu Křeček v noční košili se na obrazovce objevil během vánočního vysílání. Seriál měl 6 dílů, no a poslední z nich viděli diváci, tedy my, na nový rok. Tak už víte, který rok dnes hledáme. Před námi Fancy Flames of Love, no a já vyzývám k tomu, máte-li nějaké zážitky, o které byste se chtěli podělit. Hlavně to kouření ve vás dost rezonuje. Píšete mi a posíláte svoje zážitky s ním a také případně první zkušenosti. Tak zavolejte 22 155 25 25.
6: Už víte, který rok dnes hledáme?
7: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Skupina Oceán vydala píseň a videoklip Ráchel. Na hlavním nádraží v Děčíně bylo zakázáno kouření a v televizi měl premiéru seriál Křeček v noční košili. To jsou dnešní nápovědy a já už se ptám Martina, jestli ví, o který rok se jedná. Dobrý den, Martina.
1: Dobrý den, říkali, že budu mluvit s Ivuškou, tak zdravím vás. Ani Jeňa, ani Jíťa. A já to hnedka vybalím. 1987. 1987.
0: Proč si to myslíte?
1: Budali se páčit.
0: Co konkrétně, která z těch indicí vás k tomuhle tomu roku navedla?
1: No, myslím, že všechny, ale jestli tak nějak jsem se nevybroval někam jinam, no, ale myslím, že za stolik ne, víte, co myslíte?
0: No, já nebudu říkat ani A, ani B, samozřejmě. Jsem neoblomná, jsem tvrdá jako žula a skála.
1: Je neoblomná, ano.
0: Martine, díky za tip, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, krásný den, ať vám to uteče, naslyšenou.
0: No a podíváme si i do SMSek a mailů. Křeček v noční košili, to je rok 1987, mně bylo krásných 20, o prázdninách jsme byli v Jugošce a nosil jsem plísňáky, zdraví Jarda z Liberce. Musím říct, že ty plísňáky mě opravdu pobavily, i já jsem nosila plísňáky. Další zpráva, po poradě s maminkou typuji rok 1988 a to podle písničky od Mekyho Žbirky Jesená láska. V tomto roce se narodil můj bratranec Pavel, zdraví Petr z Teplic nad Metují. Děkujeme za tip i Pavlovi a jdeme dál. Podle Ráchel, Petra Muka a Oceánu typuji rok 1988, teď se tolik nehraje, už dlouho jsem ji neslyšela. Nikdy jsem nekouřila a zákazy kouření jsem uvítala vždy a všude. Zdravé prostředí s dvojkou všem přeje Marie z Vysočiny. No já myslím, že typujete opravdu hojně. Ne všichni správně, samozřejmě, to jako to je logické, protože občas nás může něco zmást, ale před námi je ještě jedna indicie, jedna nápověda a já jsem přesvědčená o tom, že už budete vědět. Třeba právě Lenka Filipová a částečné zatmění srdce vám napoví, který rok dneska hledáme. Tak pište 702 222 220 SMSky dvojka@ rozhlas.cz maily.

0: 12 hodin a 47 minut. To je aktuální čas, přátelé, jdeme pomalu, ale jistě do finále dnešního pondělního vydání pořadu Byl jednou jeden rok. A než vám nabídnu poslední dnešní indicie, tak se podíváme ještě na vaše tipy. Ivo, napsal jsem dříve, než jste položila otázku o kouření. První experimenty s cigaretami byly ve 4. třídě, tedy někdy v roce 1986. Od střední 1992 to nabralo pravidelnosti a díky bohu od 14. července 2008 nekouřím a jsem tomu rád, píše Michal z Červené Řečice. Michale, gratuluji. Další tip, 1987, sladký život študačky v ještě hezčím městě České Budějovice. Rachel byla zjevením v české hudbě, stejně jako Petr Muk, nemá dosud náhradu. Tak to si myslí Libor. Libore, díky za tip. A další tip, 80. natož 70. léta, to je naprosto scestná úvaha. A teď opravdu cituji, to se hulilo úplně všude, teprve až dávno po 89. Možná až po roce 2000 nastalo omezení kouření v některých prostorách. Ale ostatní indicie jsou zase před rokem 1989. Tak fakt nevím, píše Helena. Za to jasno má Vladán z Chomutova. Ten prostě napsal, dneska máme rok 1988 a stejný rok typuje, nevím kdo, protože se nepodepsal, ale píše, v tom roce jsem v Praze pracoval na stavbách Barrandov. No tak schválně, jestli budete mít pravdu. Před námi je poslední indicie. Já nejprve ale zopakuji ještě ty předchozí. Skupina Oceán vydala píseň a videoklip Ráchel. Na hlavním nádraží v Děčíně bylo zakázáno kouření a v televizi měl premiéru seriál Křeček v noční košili. No a teď ta slíbená závěrečná nápověda. V ní vstoupíme do zvukového archivu Českého rozhlasu, respektive Československého rozhlasu. Najdeme v něm velmi zajímavou nahrávku pořízenou v našem roce jen pár kroků od Pražského národního divadla. Pod názvem Ještě zní je totiž v archivu uložen jeden z pravidelných večerů v pražské kavárně Viola, kde si spolu povídali herci Miroslav Horníček a Jaromír Hanzlík.
1: Přátelé, my se tady setkáváme už 7. rok s Jaromírem Hanzlíkem, protože před lety jsem učinil takovou nejasnou a nechytrou poznámku, kterou má Jarda někde zapsanou, viď?
2: Před těma 16 lety, prosím, mě bylo 24 let, Mirkovi o 30 let víc a měl to být takový generační pohled na Fráňu Šrámka.
1: Pohled dvou generací, no. A taky z toho jsme vycházeli, když jsme si vybírali ty verše, protože já pochopitelně už po těch letech, protože v jeho letech jsem ještě říkal jiné Šrámkovy básně, ale člověk zraje, nebo jak kdo, nebo hníje, jak kdo, chvilkama zraje, chvilkama hníje, no, jako každý. A tak jsme si to rozdělili tak, že já si dneska říkám takové ty zahořklé verše stárnoucího básníka, když to Jarda obstará ty věci týkající se erosu.
0: To byl Miroslav Horníček a Jaromír Hanzlík z našeho roku, který zatím ještě neprozradím. No a před námi další muzika. A já bych řekla, že na tuhletu písničku od Petra Kotvalda jsme opravdu tančili a zpívali všichni. Gejzír, v něm já a spol, tak schválně už víte, který je to rok. Napište 702 222 220 SMSky.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

Předposlední hudební nápověda, to byl Petr Kotwald a jeho Gejzír. No a já tady mám ještě dva typy. Ivo Křeček, noční košily a kouření, na to mám vzpomínku. Byl to Zedral, kterého hrál Václav Sloup, který byl nasazen do hlavy inženýra Křečka a začal mu v hlavě kouřit. A panu Křečkovi vycházel kouř z obou uší. Nezapomenutelné, píše posluchač Michal. A ještě jedna zpráva. Dobrý den, mladá paní. Václav z Ostravy, 75 let. Václave, děkuji za to oslovení. Jsem úplně vedle. Je to doba, kdy jsem už hudbu neposlouchal. Zůstal jsem v 60. a 70. Tak dávám rok 1988. Uvidím, o kolik jsem vedle. Tak pojďme si to poslechnout. A Václave, vedle nejste, je to skutečně rok 1988. Já gratuluji všem, kteří to trefili, pokud jste byli vedle, nevadí, díky za vaše zprávy i maily. Budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin a ve 13 dnešní odpolední dvojka a kolega Mirek Vaňura. Tak konečně se potkáme v tom našem studiu. Mějte se moc hezky a naslyšenou zítra.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
2: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
0: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
2: Podlaha jakoby se zacelila. Dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
0: Zatloukání hřebů.
1: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
0: na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Jihovýchod Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky. Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců a bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Teploty na severozápadě Čech do 24 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy až 30. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť kroupy a bude foukat taky silný vítr.
3: Ujedněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
2: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požárů. Úřad evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl poté, co evropský žalobce část případu týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
4: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Český rozhlas.
2: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
5: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
6: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
7: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
6: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, večer budou od západu ustávat. Teploty na severozápadě Čech 20 až 24 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Dálnice D1 za Brnem směrem do Vyškova je plná od slatiny z 201. kilometru. Po hromadné nehodě na 209. zůstává v omezení průjezdný pouze jeden pruh. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny, kamionem déle. Na D1 vázne provoz i ve směru z Vyškova. Nesouvislá fronta jede za Holubicemi z 209. kilometru do omezení u D2 a tady je to asi na 20 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Mirek Vaňura.
0: Ano, zprávy dnes odpoledne připravuje sice Mária, ale já bych teď chtěl pozdravit například herečku Špalkovou, zpěvačky Janu nebo Černockou, anebo také naší skvělou tenistku Kvitovou. Proč? No, protože dnes je 17. srpna. A to znamená, že svátek slaví Petry. Všechny Petry, které teď poslouchají Dvojku, zdravíme samozřejmě také a přejeme krásné, příjemné odpoledne. Ať na vás mluví jen lidi, které máte rádi a ať máte sváteční pocit až do večera.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: zemí. Československá píseň na Českém rozhlasu Dvojka, 10 minut po 13. hodině. Je léto a určitě sledujete, že přibývá tetování. Tetování na našich známých, kamarádech, prostě na našem okolí. Možná se ho trochu bojíte, tak dobře, poslouchejte, třeba vás teď zlomím. Tetování je dnes samozřejmě běžnou formou zdobení těla. Samotný proces se ale za staletí příliš nezměnil. Pigment se opakovaně vpravuje pomocí jehel do kůže, což může být zejména při dalším sezení a co si budeme povídat v některých partiích poměrně bolestivé. Ale jeden britský startup nyní tvrdí, že přišel s technologií, která by tento základní princip mohla zásadně změnit. Jeho systém využívá mikroskopické struktury, podobné těm, které se už používají třeba v kosmetologii, a podle firmy umožňuje vytvořit permanentní tetování prakticky bez bolesti. Ten princip se na první pohled podobá spíše nalepení dočasného tetování než klasické návštěvě tetovacího salonu. Základem je prostě speciální náplast, pokrytá takovými mikroskopickými strukturami, které obsahují právě ten pigment. Náplast se pomocí speciálně navrženého aplikátoru přiloží na kůži, no a nechá se působit přibližně 15 minut a je hotovo. Tak jak jsem říkal, třeba jsem některé z vás zlomil a třeba takový malý obrázek někde ještě do konce léta přibude na vašem těle. No a abychom mohli ukazovat to tělo, tak je dobré občas také trošku zhubnout, také, co si budeme povídat, snažíte se, a teď dám do úvozovek, také zhubnout, poctivě si hlídáte jídelníček a ručička na váze se přesto nechce pohnout, nezvedejme všichni ruce. Možná totiž děláme některou z častých chyb, které mohou naši snahu schodit přebytečná kila pořádně zkomplikovat. Jaké omily nás při hubnutí nejčastěji brzdí, probere tento týden Tereza Beberová s nutriční poradkyní Andreou Jakešovou. A vy už víte, že to bude v rubrice, která je už pravidelná v odpolední s Dvojkou. Jeste, ať vám to sluší. Tak nám to bude slušit. Budeme hubení a ještě budeme pomalovaní.
1: Odpolední Dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači. Tento týden si budeme povídat o nejčastějších chybách, kterých se můžeme při hubnutí dopustit. Co si budeme povídat, zádrhelů na cestě za vysněnou postavou není málo a s tím, abychom se jim úspěšně vyhnuli, nám poradí můj pravidelný host, nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Andreo, když se rozhodnu zhubnout, vím, že to bude ode mě vyžadovat určitou disciplínu a odhodlání. Co je podle vás na hubnutí úplně to nejzásadnější, na co bych se měla nejvíc soustředit?
3: No, ta zmíněná disciplína samozřejmě je důležitá pro někoho více než pro někoho jiného, ale já bych ráda zmínila, že opravdu zásadní jít na to hubnutí správně, což mě se lehce řekne, samozřejmě. Ale hned potom je důležité opravdu si stanovit realistické cíle a očekávání. Já chápu, že to zní jako takové nudné klišé, ale opravdu z praxe vím, že to je to zásadní. Také je důležitá trpělivost. Takže opět vím, že se to snadněji řekne, neočekávat obrovské výsledky i hned. Ale když se nám podaří opravdu si tu trpělivost v té hlavě nastavit, tak s ní dojdeme k těm vytouženým výsledkům.
2: Stejně jako u mnoha jiných věcí je i u hubnutí důležitý asi první krok, abych se vydala tím správným směrem. Jaký by ten první krok měl být? Čím bych měla začít?
3: Já bych určitě nezačala nějakým vyhledáváním nejefektivnější diety na internetu. Vlastně celkově bych varovala před tím inspirovat se nějakou konkrétní dietou, která nám něco slibuje. Může totiž být úplně jiná od toho, jak my jsme momentálně zvyklí fungovat. Tím pádem to asi nebude pro nás ideální. Takže já na začátek doporučuji začít analýzou té své vlastní situace, toho svého vlastního jídelníčku a pohybu. Konkrétně doporučuji na začátek si svůj jídelníček pár dní zapisovat, opravdu poctivě, vždycky doplňuji, že vím, že je to trochu práce si to všechno psát, ale opravdu se to vyplatí, protože pak se můžu zpětně na ty svoje dny podívat a zjistím, i když si třeba myslím, že to vím, tak zjistím, co tam vlastně je ten největší problém, od čeho bych měla začít.
2: Já vím, že existují i různé přístroje, které mi řeknou, kolik mám tělesného tuku, kolik svaloviny, já nevím, čeho všeho ještě. Má smysl je do svého hubnoucího plánu zahrnout už od začátku?
3: Smysl to určitě má, protože se můžu vlastně přesvědčit o tom, jak to moje složení těla vypadá, kolik mám tukové tkáně, kolik mám svalové hmoty. Ono to může hrát roli právě v tom, kolik energie budu potřebovat, třeba i na to hubnutí. A vlastně pomocí toho měření si potom taky můžu sledovat ten svůj výsledek. Například v případě, kdy na startu mám méně svalů, více tuku, tak pokud se mi podaří zařadit i pohyb a zlepšit jídelníček, tak mohu nabírat svalovou hmotu, hubnout tuk, ale tím pádem ta moje váha se nebude měnit. Minimálně za začátku se nemusí měnit. A pokud tedy budu mít to pravidelné měření, tak ale uvidím, že můžu být v klidu, protože se něco děje.
2: Díky, Andreo. Příště se už zaměříme na konkrétní chyby, které můžeme při hubnutí udělat, takže si nás pustíte zítra ve stejnou hodinu, tedy po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: No, chtělo se mě říct, že láska tak nějak patří k létu víc než k jiným ročním obdobím, ale zároveň jsem se hned v duchu opravil, tak zaprvé nám to vysvětlí jeden host, který přijde za tři čtvrtě, ne, za hodinu na dvojku, bude to ve 14 hodin a 30 minut a za druhé láska opravdu může být ta velká třeba v lednu. Ale co rozhodně patří k létu na dvojce je pátračka. Tentokrát, tedy letos, pátračka mrazivého léta na dvojce a tentokrát, tedy letos, jak víte, už od začátku prázdnin, hledáme postavy známých děsivých příběhů. Nejinak tomu je a bude tento týden až do 12. hodiny páteční. Po 13. hodině Honza Rosák vylosuje jednoho z vás, kdo se podívá na skvělou dovolenou, krátkou teda, ale skvělou do Karlových Varů. Samozřejmě jsme na dvojici, tak ve dvou. Takže pozor, opět budeme napovídat, ale teď, a je to opakování matka moudrosti, nepište mi do mailu, nepište nám SMSky, vyťukejte dvojka.rozhlas.cz, najděte si formulář a jenom tam vyplňte tu děsivou osobu, no prostě toho, koho tento týden hledáme.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Někteří lidé sbírají známky nebo slavné obrazy. Já mám poněkud netradičnější a strašidelnější koníček. Fascinují mě ptáci, které s velkou pečlivostí sám preparuji a následně vystavuji na stěnách a policích ve své kanceláři. Rád se jimi obklopuji a ze všech nejvíce mě fascinují noční dravci. Jsou pro mě dokonalým symbolem klidu, chladu a mrtvé krásy. Tichými pozorovateli, které má většina živých lidí tendenci přehlížet. Možná právě proto mi jsou tito tvorové tak blízcí. Jsem si jistý, že by jim měla být věnována větší pozornost. Nebo by o nich, stejně jako o mém podivném životě, měli natočit film.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Budeme stále skloňovat léto, protože v listopadu se nám bude stýskat po těch vedrech. Léto je čas koupání, cestování i pobytu v klimatizovaných prostorách. Běžné letní radosti ale někdy mohou samozřejmě potrápit naše uši, nos, krk. Proč tomu tak vlastně je? A jak bezpečně zvládnout zalehlé uši, vodu v uchu po koupání a nebo dokonce krvácení z nosu? Proč někdo při pohledu do ostrého slunce začne kýchat? A může zmrzlina nebo vůbec ledové nápoje skutečně způsobit zdravotní potíže, nebo je to pověra? Nejen na to se v kávě o čtvrté zeptá Patrika Strouhalová. Dnes přijde specialista ORL, profesor Jan Bouček, a vy se už teď můžete ptát. Stačí, když vyťukáte @rozhlas.cz a svůj dotaz nám pošlete, ale po 16. hodině budete moci samozřejmě telefonovat. Takže káva o čtvrté na dvojce.

0: Jiří Schellinger, Létos s tebou. Musím se zeptat, Miloše Skalky, z jakého roku je ta písnička? Protože my tady na dvojice z toho děláme letos hit, tak trošku, ale je to chytlavé. Přišla Věra Fajrová, už si to zpívala. Jirko, vítej, dobré.
1: Dobré odpoledne.
0: Odpoledne, tak. Už máte po dovolené, milí posluchači, možná jste letos zůstali doma a je vám to líto. A teď pozor, taková situace, najednou na vás z internetu vyskočí nabídka snů. Exotická, dovolená a navíc za hubičku. Takové štěstí. No a pak najednou zjistíte, že zase zůstanete doma, ale o tisíce korun chudší. I to už se bohužel stalo a právě proto tu máme před nápadně levnými zájezdy, které se nabízejí na sociálních sítích, varování. Kdo varuje a jak nenaletět, nám teď právě poví Věrka, tak prosím tě, začni, kdo varování vydal?
1: Varování před falešními zájezdy vydala Asociace cestovních kanceláří a agentur, když při monitoringu policejních stránek zjistila, že stoupá počet lidí, kteří naletěli falešným cestovkám. Víc nám o tom poví její výkonná ředitelka Kateřina Chaloupková.
2: My varujeme před nabídkami zájezdu na sociálních sítích, zejména v cestovatelských skupinách, různé profily, často i podvodné profily, nabízejí v podstatě kombinované služby v podobě zájezdů do celého světa. Zpravidla vlastně lákají na velmi atraktivní program, atraktivní fotografie a velmi nízké ceny.
0: No, ta cena je asi hodně důležitá. Asociace, Věrko, už zaznamenala případy falešných zájezdů, které dokonce řeší policie. Jak klienti, asi ale vím, ale zeptám se, jak klienti, kteří naletěli, končí?
1: Oběti podle Asociace cestovních kanceláří a agentur v cestovatelských skupinách popisují případy, kde zaplatili desítky tisíc korun za údajné letenky, ubytování nebo další služby. Následně pak zjistili, že rezervace neexistuje nebo jsou vystavené doklady falešné. Organizátor poté přestal odpovídat, zablokoval naše zákazníky na sociálních sítích nebo jeho profil úplně zmizel. Poškození nevědí, komu své peníze skutečně poslali a jejich vymáhání je proto velmi obtížné. Kateřina Chaloupková nám proto poradí, na co si dát pozor.
2: V prvé řadě bychom si měli ověřit vlastně vůbec, s kým komunikujeme. Zase jedná o skutečného podnikatele, zda má sídlo firmy, IČO, zda má kontaktní údaje, funkční telefon a webové stránky, protože i když cestovní kanceláře inzerují zájezdy na sociálních sítích, tak ale přes sociální sítě nikdy neprodávají vždy, tak následná komunikace je e-mailem po telefonu na základě řádné smlouvy o zájezdu a potvrzení o pojištění pro případ úpadku. Naopak vlastně podvodní prodejci komunikují standardně přes WhatsApp, přes Messenger a zašlou vlastně platební údaje, kde zpravidla ta oběť netuší ten poškozený, kdo je příjemcem platby.
0: No, to je možná konkrétní rada, která teď zazněla. Přitom, Věrko, já bych řekl, že už budou lidé tak nějak všeobecně opatrnější, že už těch podvodníků kolem nás tolik a nejen tedy, co se týká dovolených, že si prostě ty lidi dají větší pozor.
1: No a vidíš, nedají. Podle policie podvodníci v poslední době primárně cílí na lidi, kteří nechtějí kupovat dovolenou přes zavedené cestovní kanceláře a hledají nějakou levnější alternativu. Podvod podle modelu, o kterém mluvila Kateřina Chaloupková, vyšetřují například policisté z Ústeckého kraje. Paní si na sociální síti našla v cestovatelské skupině zájezd, který byl sice drahý, ale zase levnější než s cestovkou. Ta protistrana si vyžádala její základní údaje, paní jim také poslala zálohu 21 000 korun. No a hned, jak její peníze odešly z účtu, profil, na kterém si zájezd objednala, tak ten zase zmizel. Když jí došlo, že se stala obětí podvodníka, šla to nahlásit na policii.
0: No,
1: a
0: bylo
1: co teď?
0: Pozdě tak trochu. No, podvodníci prostě rozšiřují své aktivity, když to řekneme kulantně, a jsou čím dál tím zase kulantně vynalézavější, ano.
1: Ano, a mají ty své aktivity doširoka rozprostřené, jak připomíná policie České republiky. Podvodníci neútočí pouze prostřednictvím třeba falešných investic nebo smyšlených žádostí o pomoc od blízkých, přizpůsobují se aktuálnímu období a využívají sezónních témat. Stejně jako před Vánoci zase můžeme čekat podvody spojené s doručováním zásilek. V těchto letních měsících lákají na zdánlivě výhodné nabídky dovolených.
0: Ano, jak jinak. Asociace cestovních kanceláří a agentur i policie varují před nákupem falešných zájezdů. Pokud takovou lákavou nabídku objevíte, nejdříve si to prostě ověřte, tedy kdo vám ji nabízí. Za tyto informace a připomenutí dnes děkujeme Věře Fajfrové.
1: Naslyšenou.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Mirkem Vaňurou.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: Tak to, že je 17. srpna, už jsem vám říkal. To, že svátek má Petra, jsem vám už také říkal. A to, že je sucho, no tak to je informace za $5, jak by řekl pan Verich. Přesto v tom suchu trošku bude šťourat Milan Steindler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak tu máme zase krásný počasí. Možná už jsem to tu říkal, že ve městě se tomu říká krásný počasí a na venkově sucho. Sucho je důkaz, že příroda umí šetřit mnohem důsledněji než stát. Když dojde voda, prostě žádná není. Žádnej dodatek k rozpočtu. Ovšem schopnej politik umí vydávat úmorný sucho za rafinovanou přípravu na déšť. Sucho je stav, kdy příroda přestane dodávat vodu a člověk začne okamžitě hledat, kdo za to může. Ale pozor, ještě větší problém může nastat, když, jak říkal Platón, nastane jakési sucho v oboru moudrosti. Sucho je zkrátka krásná připomínka toho, že bez vody nepřežijeme. Někdo říká, že naštěstí pořád máme proseko. Ovšem, co my abstinenti? Jak se píše ve Švejkovi, čistá voda je pro abstinenta přece jen krutej nápoj.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Některé obce chtějí kvůli akceleračním oblastem žalovat stát. A je oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, teploty na severozápadě Čech do 24 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy až 30. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Premiér Babiš minulý týden slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
3: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů, ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky některých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Některé samosprávy plánují kvůli vládou schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
4: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
5: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavbě až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
6: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
5: Ministerstvo podle něj vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kilogramů heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom dva cizince, kteří podle nich drogy dováželi, prodávali a pro vyšší zisk drogy ředili. Vyšetřovatelé u obou mužů zajistili peníze a další majetek v hodnotě přes milion korun. Oba cizinci jsou ve vazbě a hrozí jim až 12 let vězení. Počet obětí po zemětřesení v Indonésii vzrostl na 68. Informoval o tom indonéský úřad pro zvládání katastrof. Dalších víc než 200 lidí je zraněných. Pobřeží indonéského ostrova Flores zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně v noci na sobotu. Od té doby v oblasti zaznamenali dalších víc než 1500 menších otřesů. Tisíce obyvatel museli úřady evakuovat. Zničené jsou domy i dopravní infrastruktura. V Ostravě je 28. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic. Program nabídne vystoupení českých i zahraničních souborů, cymbálovou muziku nebo krojované průvody. Festival postupně zavítá do několika ostravských obvodů. Dnes odpoledne program na Masarykově náměstí zahájí cymbálová muzika. Následovat bude průvod centrem města. Festival pokračuje do 21. srpna.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je oblačno až zataženo na většině území, taky občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, večer budou od západu ustávat. Teploty na severozápadě Čech 20 až 24, jinde až 28, na jihu Moravy 30, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova na Prahu je kolona od exitu. 210 Holubice, osobním autem se zdržíte až 15 minut do omezení u Rohlenky. Pak pokračuje nesouvislá fronta kamionů v pravém pruhu do Brna, kde dvojce do dalšího omezení. Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je u Oldřichovce průjezdná kyvadlově. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Kolony jsou velmi dlouhé, zdržíte se přes půl hodiny. Tolik zprávy, s vámi je dal Mirek Vaňura.
8: Jinými slovy, tolik Mária Kunová,
0: která přijde na dvojku zase v 15 hodin. Ano, je pondělí 17. srpna a zhruba za půl hodiny přijde do studia dvojky Jiří Hána, herec, který nás pozve na komedii Soukromé životy. Tak třeba z něj dostaneme i něco soukromého.
1: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Pondělí 17. to je důležité, 17. srpna, kdo se narodil, tak například Robert De Niro, americký herec, režisér, no prostě miláček, ale také Ladislav Špaček, Chantal Poulin slaví docela kulaté narozeniny, americká zpěvačka Belinda Carlisle, já vím, že její jméno neříkám úplně správně, Miloše Skalko, ale my jsme ji takhle říkali po dobu mého mládí, Filip Renč anebo Bohuš Matuš. No a už jsou to 3 roky, co nás opustil náš kolega, hudební publicista Jiří Černý. Víte, které místo v Brdech se vysloužilo označení Brdský Olymp? Hora Plešivec. Hora Plešivec je na Příbramsku. Proč tomu tak je? To nám vysvětlí Vašek Žmolík už za chvíli a také nás zavede v rámci svých výletů po Česku až právě na vrchol Plešivce.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: označení Brdský Olymp poukazuje na dávné hradiště na jeho vrcholu, které za doby bronzové náleželo k těm nejvýznamnějším na našem území. No a konečně taky má na tomto vrcholu svou zahrádku zázračných brd. Dobrý duch Brd, tedy jakási obdoba krkonošského Krakonoše, bání Fabián.
1: No podobně jako na tom Olympu sídlili řečtí bohové, Zeus jim vládnul, jak víme. Jak náročný je ten výlet, na který nás tímto zveš?
0: No záleží na tom, odkud vyrazíš. Když vyrazí turista ze Lhotky, kam se může dostat autem anebo autobusem, tak je to takový 8-kilometrový výšlap se stoupáním 220 metrů a stráví na tomhle výletě 2 až 3 hodinky. No ale taky může vyrazit z Rejkovic anebo z Jinců, kde zastavují rychlíky mezi Prahou a Příbramí. No a v tom případě by měl počítat s délkou trasy asi 16 kilometrů a naplánovat si to tak asi na 5 hodin. No a vyrazit je taky konečně možné z rozcestí Klínek, kde turista najde několik parkovacích míst,
1: A pak jede autem. Ano, jako dobytí severního polu nesmíme si to pak vynásobit dvěma, že? Aby jsme taky měli nějaký čas na návrat. A propos, Vašku, jak vysoký je Brdský Plešivec vlastně?
0: Nadmořská výška Plešivce je 654 metry a takzvaná prominence, čili převýšení, činí 181 metr. A jenom podotknu, Mirku, já už jsem násobil.
1: Ano, tak proto no, taky
0: už máš, to bylo vynásobené.
1: Ano, máš, tak to je v pořádku. Nejsou to tedy opravdu žádné náročné terény, co si budeme povídat, jako někde v Alpách třeba. Nicméně.
0: To ne.
1: Ano, nicméně. Jaké zajímavosti nás čekají na této výpravě nahoru Plešivec? Co bychom tam neměli určitě minout?
0: Je toho, Mirku, víc. Smaragdové jezírko, prosím tě, tam je. Aha. Potom vyhlídky, Fabiánova zahrádka a Čertova kazatelna. Jsou tam i krkavčí skály, je tam Vyklan a ještě případně nakonec přidám i nějaký ten tip pro toho, kdo by toho stále ještě neměl. No mě... To není jako v Alpách.
1: Ano, ano, ale mě třeba zaujalo to Smaragdové jezírko. Co o něm víš?
0: Tak to je taková bezodtoková vodní plocha na dně zatopeného Křemencového lomu. A je to na té trase vítaná zastávka, protože je to zrovna cestou do kopce. A to přesto, že v posledních letech se už nemůže pochlupit tak sytě smaragdovou vodou jako kdysi. Podle pověsti ale v tom jezírku žije hadí královna, která na sebe bere podobu plačící pany. Tak pozor na pany.
1: Na plačící ještě navíc. Tak, no, pozor i na toho Fabiána, když si říkal, že to je dobrý duch, že?
0: Dobrý, ano.
1: No, Krakonoš je taky dobrý, ale dokáže někdy zaškodit. Tak co ta jeho zahrádka? Teď myslím Fabiánova.
0: Tak k té se dostaneš pár set metrů za jezírkem, kde začíná stezka stoupat a napojí se na červeně značenou brdskou hřebenovku. Kromě dalekých výhledů k západu, tě tam jistě zaujmou na tomhle místě strmé svahy, pokryté kamenným mořem, které bys čekal spíš někde v Tatrách, anebo v těch Krkonoších. No a právě tam o tu svou pomyslnou zahrádku s kouzelnými bylinkami pečuje zmíněný Fabián, který pozor, ovšem sídlí na blízkém vrcholu Velká Baba, takže tam jenom dochází.
1: Ano, tam jenom dochází, tak není tam pořád, že? Tak si můžeme, když tak něco dovolit. Jestli jsem tě dobře poslouchal, tak nás čekají ještě dvě vyhlídky a to mě teda také hodně zajímá, co to hradiště na vrcholu? Je tam z něj něco dochované?
0: Jenom náznaky kamenných valů, ale mnoho z nich po těch tisíciletích pravda nezbylo. Mm. Ale od našich dávných předků, Mirku, nám něco zbylo. Dochoval se ten název. Plešivec. Zdali pak víš, co to znamená?
1: No to tak, no nevím, no prostě, ne. radši budu říkat, že nevím. No.
0: Ne, že by ta hora byla plešatá, aha, to ne, ale... Je to označení pro kopce, hory, které mají takový protáhlý hřbet, jak to v těch Čechách, v těch kopečcích bývá. Mm-hmm. Ve staročeštině se totiž takovým horám říkalo právě plechý. No,
1: já bych si právě tipnul spíš, že tam nic nerostlo. Vidíš to, tak zase jsme se něco dozvěděli, však ale mimochodem máme v Čechách několik plachých a plešivců, že je to tak?
0: Ano, ano, ano, ano, ano.
1: Tak už víme proč. A teď, co ty tipy navíc?
0: Tak pokud turista vyrazí na výlet z Jinců a nebo tam putování ukončí, může navštívit revitalizovanou barokní huť Barbora, která je jedinečnou ukázkou staršího období vysokopecní výroby železa ze

0: strašné slovo. Tak výroby železa ve vysokých pecích, bych řekl.
1: Tak, to je lepší.
0: No a než vysokopecní. No a pozornost si zaslouží i rozsáhlá budova zámku Jince, který byl ovšem později přestavěn na pivovar a ta bude po probíhající rekonstrukci sloužit jako bytový komplex. Takže někteří budou bydlet na zámku.
1: Ano, prosím tě, ty naši přece neměli špatný nápady. Viď? Přestavili ano, něco ano, na pivovar. Ano. Proč ne?
0: Ano. Ano. No, tak no. Já myslím, že taky nemáme špatné nápady. Ne. Přestavit to nabity taky není zlé.
1: To je pravda. No tak děkujeme za dnešní zajímavou pozvánku na výlet po Česku. A domýšlím si správně, že tedy tento týden budou tvoje tipy z Brd a vůbec z Příbramska a Rokycanska. Je to tak?
0: Tak.
1: Domýšlím si to.
0: Mirku, no? Myslíš velmi logicky.
1: Ano.
0: Ale tentokrát to bude trošičku jinak. Zítra už budeme někde úplně jinde a pozítří taky. Budu vás totiž zvát podle nového knižního průvodce z pera cestovatele, fotografa a publicisty, tvůrce dálkových tras Via Czechia Jana Hocka. A ten tentokrát neřešil dálkové trasy, ale vydal průvodce okolím Prahy. Takže se budeme toulat okolím Prahy, víceméně středočeským krajem a zítra bude následovat pozvánka do Posázaví, inspirovaná známou a populární počítačovou hrou Kingdom Come.
1: No tak i to bude zajímavé a tam je také hezky to Posázaví. Tak my už se těšíme, na Plešivci jsme byli s Vaškem Žmolíkem a už víme, proč je to Plešivec. Ne ten Vašek, ale ten kopec. Tak díky, Vašku, naslyšenou zítra.
0: Ahoj, Mirku. Naschledanou.

0: No jo, když se řekne Elán, tak si představíte takovouhle písničku. Znova sama dotkni, není to úplná novinka, ale je to z té novější doby. Je pondělí, no a to znamená, že i dnes se společně u nás na dvojici se Stanislavem Motlem vydáme po stopách faktů a po stopách tajemství. Tentokrát se s ním vrátíme k pátrání po ztraceném britském plukovníku Fawcettovi. Tento dobrodruh se vypravil hledat do amazonského pralesa ztracené město Z. A v posledním dopise své manželce napsal, že nemusí mít strach z jejich neúspěchu. To jsme citovali. Teď už pokračuje Stanislav Motl.
1: Od té doby se však už nikdy neozval. Jeho zmizení patří k největším světovým záhadám. V průběhu desetiletí zahynulo okolo stovky lidí, kteří se vydali pátrat po ztraceném Fawcettovi. Ti, kdož přežili a vrátili se z džungle domů, přinášeli a přinášejí nejrůznější zprávy. Fawcett byl prý zabit nepřátelskými Indiány. Nebo ztratil paměť a zbytek života prožil jako náčelník kanibalů. Jsou ale lidé, kteří tvrdí, že našel tajemné město Z, ve kterém pak další roky žil. Někdo dokonce říká, že Fawcett nalezl vstup do bájné podzemní země, kde objevil neobyčejně vyspělou civilizaci a už tu zůstal. Je možné, že Fawcett přece našel ztracené město Z?
0: Dnešní díl z cyklu Stopy, fakta a tajemství, to tajemství bych teď tentokrát a teď podtrhl, s názvem tedy Ztracený plukovník Fawcett, vysíláme u nás na dvojce po 18. hodině. Společně s dalšími už odvysílanými díly si ho můžete poslechnout na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Co se stane, když se dva lidé rozvedou? Teď se soustředte, ono to bude jako složitější. Rozvedou, oba znovu vstoupí do manželství, teda s každý s někým jiným, a pak se náhodou potkají na líbankách se svými vlastně novými partnery. A pozor, ve stejném hotelu. Tak, to si samozřejmě vymýšlím, ale on si to vymyslel už někdo přede mnou. Přesně takovou situaci totiž rozehrává slavná komedie Soukromé životy. Je to hra o lásce, vášní, nevěře, ale také o tom, jestli dokážeme žít podle vlastních představ. Vznikla téměř před 100 lety a asi cítíte, že je vlastně současná. Tak a teď, kdo mě tady jako říká, že to je pravda, tak to je herec Jiří Hána, já vás zdravím.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: Komedie Soukromé životy, divadlo bez zábradlí, vy tam hrajete,
1: ano.
0: Eliota.
1: Ano.
0: Uh-huh. Jana Striková hraje vaši bývalou?
1: No vlastně, ano, bývalou ženu, přesně
0: bývalou
1: tak.
0: Ženu. Uh-huh. Pak je tam ještě...
1: Míla Tichý
0: a
1: Aneška Sajcová.
0: A to už jsem neměl napsaný. Ano, takže ano, dobře. A teď pozor, jo. Já jsem na schvál vynechal toho autora, jo. Mně se to špatně říká a řeknu to špatně, vy mě možná opravíte, nebo to necháte. Napsal to Soukromé životy Noela Kaurda?
1: Ano, někdo říká Kaurd, někdo říká Kovard. Já už jsem slyšel vlastně několikrát o příjmení v různých jako znění, ale je to, jak říkáte, no, je to hra, která je 100 let stará, premiéru měla roku 1930.
0: 1930, no. Takže on už nás neuslyší, autor, takže jestli jsme mu trošku zkomolili jméno. Tak pojďme tedy rozmotat nejdřív tu situaci. Jo. Tak popsal jsem to dobře, jak to teda se tam hraje.
1: Je to, ano, popsal jste to dobře, je to opravdu příběh dvou lidí, kteří spolu žili, byli oddáni, ten život úplně nefungoval, tak se rozešli, každý šel svojí soukromou cestou, našel si nové partnery, opravdu to odloučení trvalo 5 let a našli si nové partnery a potom shodou okolností oba dva s těmi novými partnery jedou na líbánky a oni se potkají ve stejném hotelu. A teď se samozřejmě začne odehrávat ten příběh, kdy začínám nový život s mladou partnerkou a do toho potkám ženu, se kterou jsem nemohl žít, protože to je takový to, že s někým žijete, tak se vlastně navzájem zabijete, ale zároveň bez toho člověka nemůžete být. A já si myslím, že to je věc, kterou bohužel někdo z nás určitě v životě zažil nebo zažívá nebo ještě zažije. A já si myslím, že to je vlastně takový ten rozkol, ta bolest obrovská toho, že po někom bytostně toužíte a chcete s ním žít a zároveň s ním nemůžete žít, protože se zabijete.
0: No, to je právě, já jsem hledal vaši citaci za tím, co tady si povídáme a vlastně vy jste to teď řekl. Vy jste totiž řekl, jako lidé spolu nedokážeme žít, ale zároveň se nesmírně milujeme. To je já se teda zeptám, je to i třeba trošku z vašeho života? Asi ne, samozřejmě, že?
1: Ne,
0: nestalo jako, se vám podobně?
1: Ne, tohle se mi opravdu nestalo tak, a já teda doufám, že se mi to nikdy nestane. Ono to je totiž fakt jako bolestivý, protože na jednu stranu to přináší spoustu komických situací, což je hrozně dobře, je to komedie, že jo, a i když je 100 let stará, tak si pamatuju, že když jsme si to poprvé přečetli ten scénář, tak jsme si říkali, ty krásu, to jsem zvědavý, jestli to bude vlastně pro dnešního diváka aktuální, ta doba se mění a bla bla bla. Jenže já jsem tam měl spoustu známých jako kamarádů i jiných jako lidí na té inscenaci a ty mi řekli, hele, to je úplně jedno, že to je 100 let starý. Přesně. Protože to je tak vlastně autentický, je to pořád o těch lidech, pořád o těch vztazích, pořád o té lásce, o té nenávisti, o té touze a ta je pořád stejná. Akorát co se mění, je prostě nějak doba, kostýmy a ale jinak je to úplně jedno. A on mi říká, vy to hrajete v takových jakoby dobových kostýmech, já to respektuju, ale i kdyby se to hráli v současné době, kdyby se to hrál v nějakém moderním bytě, nebo naopak, kdyby to bylo až úplně něco třeba zasazené, třeba do, já nevím, 200 let zpět, jako jo, teď plácnu, tak říká, je to úplně jedno. Jasně. Je to úplně na co máte na sobě, v jakých prostorách to hrajete, protože pořád je to o té lásce.
0: Ono vlastně mně se chce říct, že ten autor, jak ho neumíme pořádně říct, on je...
1: Můžeme říkat Noel.
0: Tak, ten Noel. On vlastně měl dobrý nápad. Jo? A teď je otázka. Opravdu to je prostě skvělý nápad. A teď je otázka, jestli to právě si nevypozoroval. Mimochodem jsem že on se obsadil do té role, co hrajete.
1: Ano, ano, čeho? Ano, ano.
0: A on to chtěl, on to dokonce hrál opravdu nejdříve. Takže to musí být jako, jak bych to řekl, sexy role, ne?
1: Možná to byla jeho terapie, já nevím.
0: Třeba,
1: já nevím, ale já jsem mluvil o tom, že to je komická, že to nabízí spoustu komických situací, je to komedie. Na druhou stranu si myslím, že vlastně já mám hrozně rád inscenace, kde se smějete, ale zároveň je tam nějaký náznak něčeho, něco to cinkne nějakou, nechci říct si bolestí, ale nějakou realitou toho života. Hmm? A ono, ano, je to komedie, diváci se smějí a já jsem za to hrozně rád. A na druhou stranu vlastně jsou tam věci, kdy je vás nebo těch diváků podle mě nás až jako líto. Hmm? Protože vy vlastně bojujete o něco nebo snažíte se o něco, co vlastně nejde. A vy tu cestu neznáte, vy ji neumíte, protože vás to nikdo nenaučil nebo protože jste prostě nějakým způsobem od podstaty jako člověk nějak zasazený, máte nějaké prostě priority a podle těch se chováte. Hmm? Já jsem tam takový trošku jako rozmazlený flow, který se opravdu má dobře, má zázemí a bla, bla, bla, bla, což neznamená, že musí být jakoby rozmazlený parchan, když to takhle řeknu, ale na druhou stranu jsou tam určité věci, o kterých já třeba mluvím, že bych je rád změnil, ale je to o tom, že pořád o tom mluvíte. Ale vy neuděláte ten krok. No. A já si myslím, že to není nové vztahy. To je ve spoustě věcech, jako v životě. Když ten krok neuděláte, tak ta změna nenastane. Ale vy ho třeba chcete udělat, jenže vy to neumíte.
0: Ne, život je úplně stejný, ať je to 100 let dozadu, jak jste říkal, 200 let dozadu a myslím si, jestli tady zaplať pánbu, budeme i 100 let dopředu, myslím jako lidstvo. Ano. Ale víte, co mě spíš napadlo, když to tak poslouchám, s těma kostýmama a tak, je to takhle, možná to bylo před těmi 100 lety víc odvážné téma o tom, jako napsat hru. Nebo ne, že dneska je ta společnost víc otevřená, že? Nebo to tak nebylo? Tenkrát, když se někdo rozvedl, to bylo, že?
1: Je, ano, máte pravdu, že to určitě bylo vnímáno jinak, myslím, že svatby v kostelích a tak dále, i dnes je to samozřejmě tak, ale určitě to muselo být něčím možná až pobuřujícím, že to bylo posunutí, překročení nějaké hranice, nějaké morálnosti. Máte pravdu, že v dnešní době ty hranice podle mě, teď to nechci jako zjednodušovat, ale prakticky neexistují, je možné cokoliv a já už vlastně kolikrát sám nevím, co je dobře a co je špatně a kdy můžu o něčem promluvit a kdy nemůžu.
0: Tady můžete ovšem.
1: Jo, kdy, můžu, kdy někoho urazím a kdy někoho neurazím. A jo, vlastně, takže jak je možné všechno, tak je to takové jako rozplizlé všem a ty hranice nemáme. Bohužel třeba se k ním vrátíme. Nicméně tady to máte pravdu. Asi to bylo něčím jako určitě pobořujícím. Zároveň se v tom ještě objevuje určitá textová jako brisknost, která mi tam taky v té hře baví, že je vidět, že ty postavy, ač můžou na první pohled působit rozmazleným, bohatým dojmem, tak zároveň je tam určitá vzdělanost, je tam určitá brisknost, až jakoby textové okomentování věcí, až jako waldovské.
0: Už vidím naše posluchačky, hlavně, protože ty rozhodují, kam rodina půjde večer, jak se vyťukávají komedie, soukromé životy. Možná ještě Jiří Hána, ten je naším hostem. A než si pustíme písničku a budeme o té komedii povídat dál, tak bychom asi měli, my jsme to asi neřekli.
1: Neřekli ještě.
0: Kde se to hraje vlastně?
1: Ano, já bych vás rád pozval, abyste se přišli podívat do Voděrátek, ale víte, se nevtipnější, já jsem to teďko sám zapomněl, myslím, že to 28. teďko srpna.
0: Co pak to oni sejdou, ale že to je právě na letní scéně divadla Bez zábradlí.
1: Ano, je to letní scéna divadla Bez zábradlí, jsou to Voděrátky, je to kousek od Říčan, přijďte se podívat, ať vidíte, jak dva lidé středního věku bojují o lásku.
0: O, krásně řečeno. Jiří Hána zůstává hostem na Dvojce.

Petr Svinický, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Posloucháte Dvojku a herec Jiří Hána nás přišel pozvat na komedii Soukromé životy, která se hraje na letní scéně divadla Bez zábradlí Voděrátky u Říčan. Já to řeknu hnedka na začátku,
1: děkuju.
0: Jsme na to zase nezapomněli.
1: Ano, a je to 28. srpna.
0: My už jsme se podívali. A je to teda o tom, kdybyste si Dvojku teď zapli, mluvíme rychle, protože to jenom opakujeme. Prostě dva se rozvedou, 5 let spolu nežijí, pak jedou na dovolenou a v hotelu se potkají s těmi svými novými partnery. Ano. No, je to zapeklitý. A teď mě řekněte, vy jste říkal, že od ledna jste to zkoušeli?
1: Ano.
0: Tam musí být nějaká ta chemie, ne? Mezi váma. No přece to nebudete. No tak Jana Striková je partnerka. To by přece nefungovalo.
1: Já Janě Strikovám, že ona je moje taková divadelní žena.
0: No. Jo?
1: Protože s Janou Strikovou my se spolu hráli v Pražské Viole, což je, to už je trošku díl, to jsem byl teda ještě student divadelní akademie, nebo končil jsem divadelní akademii. Takže vlastně jsme teda s Lidou Engelovou nastudovali Zločin lorda Artura Sávla v Pražské Viole. Hráli jsme to 10 let, tam Jana Striková hrála ženu. Potom se spolu nějaké věci točili, tam mi hrála ženu. Teďko spolu děláme divadlo, tam mi hraje ženu a mimochodem spolu budeme teďko připravovat novou inscenaci na podzim, to opět budeme zkoušet v divadle Bez zábradlí, jmenuje se to Druhá strana kulis a tam opět mi bude hrát Jana Striková ženu. Takže
0: já se tady ptám na nějakou chemii, takže to je jasné, ne, úplně.
1: Takže, jak říkám, no Jana je moje divadelní žena, no prostě. No. Ale tak samozřejmě, že v určitých komediích nebo jak to říct, inscenacích záleží, s kým zkoušíte, jak si padnete, jak si sednete, jak funguje komunikace nejenom na jevišti, ale i mimo. Je to důležité pro tu práci. My se prostě dlouho známe, to už jsem říkal před chvilkou, a ta naše práce během toho zkoušení byla fakt zodpovědná. Nám na tom hodně záleželo. Ta inscenace, jak jsem říkal, 100 let stará, báli jsme se, aby to pro diváka bylo zajímavý. Zapať pánbu je. A my jsme si spolu telefonovali po večerech, bavili jsme se o té inscenaci, říkali jsme si texty. Prostě fakt každý třetí den jsme si třeba večer hodinu volali.
0: A to byli vaši partneři.
1: Ty to chápali.
0: No tak vzali si herce, tak ježíš. No. Ale ne, jako určitě ta chemie funguje a vy jste to teď potvrdil. A teď ještě, protože zveme na letní scénu a tady v Praze, kde jsme na Vinohradský, začalo pršet.
1: Ano.
0: Jak je to na té letní scéně? Tam je přece tolik věcí, které vám ten děj mohou jako narušovat. To není jenom déšť, to jsou třeba komáři, mě napadlo, jo? Nebo něco takového. Je to jiný?
1: Je to jiný. Tak déšť třeba, já dám příklad. Takže minulý měsíc jsme hráli letní scéna Bolka Polívky, jsme hráli představení Účet, shodou konci s divadlem Bez zábradlí. Začali jsme hrát, ještě před představení tam byl nějaký orkán totální, takže tam bylo skoro poničený. Začali jsme představení, byla pauza, nenu za námi přišli a řekli, máme informaci, že v určitou hodinu přijde liják. Tak jsme zkrátili pauzu a začali jsme hrát a hráli jsme rychleji, aby ten divák to dokoukal. Bohužel asi 10 minut před koncem přišla bouřka a byl docela slivák. A to jeviště, jak tam byl postavený, tak ty diváci začali chodit k nám, aby nám slyšeli, protože přes ten déšť neslyšeli, tak jsme normálně pozvali, ať si sednou k nám na jeviště. Takže
0: dobrý.
1: Oni si sedli do boku na to jeviště a my jsme to dohráli tam. Jo? Další věc. Samozřejmě je to počasí jedna. Druhá věc je třeba světlo a tady ty. Jo? Je úžasný, že máte letní scénu, jenže je to divadelní představení, když naskoušíte, tak máte v divadle, máte tam spoustu světelných změn. No, vyhrajete od 7:30, tam je venku krásné světlo, takže do 9:30, když hrajete, tak tam žádná světelná změna není vidět, protože prostě je světlo. Když hrajete samozřejmě později, tak už se to do toho zapojí a tak, jo. Komáři, nevím, ale vedro bývá pekelný.
0: Mám teda informaci, my za chvilku budeme volat na Český hydrometeorologický ústav, jo, že 28. ve Voděrátkách u Říčan nebude pršet.
1: Hezký,
0: to je, super. To máte dobrýho sponzora, takže
1: jsem chtěl ještě říct, pardon, že skáču do řeči, že tam se divák nemusí bát, že to představení určitě proběhne, protože to zázemí je tam opravdu skvěle udělané. A je vlastně krytý jak jeviště, tak i hlediště, takže kdyby přišlo podle mě jakékoliv počasí, tak se to v klidu odehraje.
0: To, co jste řekl, opravdu i mě nalákalo. Takže, no ne, opravdu, Soukromé životy, když si vyťukáte, můžete přijít, stojí to za to. Jak jsme říkali, dobrý nápad, který možná bohužel osloví spoustu lidí, kdo něco podobného třeba nezažil. Teď máte jenom pár sekund,
1: ano.
0: Kde vás ještě třeba od září můžeme vidět, slyšet.
1: Určitě, tak že už jsme mluvili o divadle Bez zábradlí, přijďte tam, mám tam 3 nové inscenace, teď tam budu zkoušet 4. inscenaci, takže Berlín, Berlín. Vesmír, Účet, Soukromé životy, Nová inscenace, Druhá strana kulis, potom také divadlo Metro, kde hraju novou inscenaci s Filipem Raimontem a Hinkem Čermákem. Teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, protože těch inscenací mám víc, ale na jaře tam budu zkoušet novou komedii. Potom se vracím do divadla Ungeld, kde budu pracovat s Pavlem Ondrouchem, takže se na to moc těším na jaře. No, přijďte na Čapka se podívat do divadla Mana. Karla Jasně. Čapka hraje už asi 8 let, takže já vlastně příští sezonu mě čekají 3 premiéry, takže se nutit nebudu. Nutit se možná nebudu.
0: Upřímně, jako kdybych viděl, že to máte tolik, tak bych se na to neptal, ale v každém případě, když se vyťukáte Jiří Hána, tak tam to na vás všechno vyskočí.
1: Děkuju.
0: Byl hostem na dvojce právě proto, aby nás pozval na 28. a nejen na 28., ale na letní scénu divadla Bez zábradlí, Voděrádky, Uříčan, komedie Soukromé životy. Ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: Pozdravujte vaši divadelní manželku.
1: Vyřídím.
0: I ty dva, co vám tam do toho zasahujou. A zase někdy přijďte.
1: Určitě. Děkuju za pozvání, bylo to moc hezký. Díky.

0: Je to.
1: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
2: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
1: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
2: Stopy, fakta, tajemství.
1: Vždy v pondělí po 18. hodině
2: na dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Kabinet Andreje Babiše definitivně zrušil eurocentra. Italské úřady znovu zvýšily výstrahu před sopečnou aktivitou etny. Letiště v Katánii opět omezilo přílety. A je oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, teploty na severozápadě Čech do 24 stupňů, jinde 28, na jihu Moravy až 30. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, hezké odpoledne. Vláda rozhodla o zrušení takzvaných eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Skončit mají k začátku ledna příštího roku. Stát tím podle Babiše ušetří 10 milionů korun ročně. Úřad vlády už dřív uvedl, že teď bude kabinet klást větší důraz na online komunikaci. Eurocentra fungovala v krajích od roku 2006 a každý rok pořádala zhruba 1300 akcí na školách, knihovnách nebo univerzitách. Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadily jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali i údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru jiříkovského státu.
3: Kromě Blažka si stížnost podali také advokát Karim Tic a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové, ale byly neopodstatněné.
4: Rychlý sled úkonu orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
3: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu, než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí čtyři lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Letiště v sicilské Katánii znovu omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna. Přistávat na něm může maximálně 10 letadel za hodinu. Odlety omezené nejsou, ale některé spoje nabírají zpoždění. Erupce Etny narušuje situaci na asi 30 kilometrů vzdáleném letišti už přes týden. Opatření dočasně zrušilo v sobotu, dnes ale provoz znovu omezilo poté, co úřady zvýšily výstrahu kvůli sopečné aktivitě na nejvyšší červený stupeň. Do registrace organizátorů podzimních úklidů kampaně Ukliďme svět se v těchto dnech můžou hlásit noví zájemci. Termín letošního ročníku je plánovaný na 18. až 20. září. Pořádá ho Svaz ochránců přírody. Kdo se do kampaně může zapojit, přiblížila její mluvčí Veronika Zítková-Andrlová.
5: Zapojit se může kdokoliv. Úklid může zorganizovat třeba parta kamarádů, nebo rodina, firma, skauti, klidně i jednotlivci, který chtějí uklidit svoje okolí a pozvat k tomu další lidi. Není přitom potřeba organizovat obrovskou akci pro desítky lidí.
2: Ve vodárenské věži na Pražské Letné začal festival O ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Pavlou Beretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Některé z nich si návštěvníci můžou poslouchat v leže. Festival chce upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akcie až do neděle zdarma.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky a večer pak budou od západu ustávat. Teploty na severozápadě Čech 20 až 24 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 v Brně jsou kolony v obou směrech před zúžením u D2. Zvyškova na Prahu začíná za exitem 210 Holubice přes zúžení u Rohlenky ke sjezdu na Bratislavu. Je to na půl hodiny. Směrem z Prahy na Vyškov pojedete pomalu od sjezdu na Vídeň z kilometru 194 k D2 asi 10 minut. Na konci dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je kolona ve sjezdu na silnici 17. Tam za kruhovým objezdem překáží porouchané náklady. nákladní auto. Kolony jsou v obou směrech. Tolik zprávy, teď pokračuje Mirek Vaňura.
0: Šťastnou cestu vám přeje Mária Kunová, která zprávy připravila. Snad se nám podařilo probudit dešťovou vílu. Začalo pršet, ale pozor, někde to bude až moc. Proto se i dnes ke konci této hodiny spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Teď je ale teprve 5 minut po 15. Tak 3. hodina odpoledne s Dvojkou začíná.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: A to ne někdy příště, ale hned, pokud chcete vyhrát dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo. Léto je v plném proudu, plavky ještě využijete. Tak, Šumava patří k nejnavštěvovanějším místům v Česku. Její tajemné hvozdy ale mohou skrývat mnohá tajemství. Viděli jste třeba, že mezi světovými válkami se v nich ukrývali i upíři? A možná se tam najdou i dnes, jak jste mohli v sobotu odpoledne slyšet v rozhlasovém zpracování napínavé povídky Miloslava Švandrlíka Šumavský upír. Tak, tady je krátká ukázka a vy, pokud tedy chcete soutěžit, poslouchejte velmi pozorně.
2: No, na mou duši. Tohle je ale podivný člověk. Od pohledu vypadá podezřele. Takže postava hubená. Ne, hodně hubená. Hodně hubená i na tu dnešní bídu. Vlasy černé, pleť nažloutlá. No, nevypadá nejzdravěji. Ještě nám sem zavleče nějakou infekci. Obličej protáhlý, výrazný. Takhle bych teda vypadat nechtěl.
1: Tak, to jste tedy slyšeli ukázku a já se vás teď ptám, kolikrát udeřily kostelní hodiny? Aha, kolikrát udeřily kostelní hodiny? 702 222 220 je naše SMS-kové číslo, nezapomeňte se podepsat. Pátá správná odpověď vyhrává, respektive ten, kdo ji napsal. Všem vám držíme palce.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na dvojce.

0: Blesk z čistého nebe do té krásné písně. No, ale vy jste poslouchali a také SMS-kovali. Já jsem se vás ptal, kolikrát udeřily kostelní hodiny v povídce, v té ukázce od Miloslava Švandrlíka Šumavský upír. Máte také takovou tu paměť, že to nemusíte počítat, že to máte v hlavě a pak si to spočítáte, když si to znova přehrajete? Pokud ano, tak jste měli výhodu. Tady je vlastně správná odpověď. Počítejme.
1: No, na mou duši. Tohle je ale podivný člověk. Od pohledu vypadá podezřele.
0: A dost, bylo to 4x. Správně jste to napsali téměř všichni, ale Martina Ryšavá jako 5. Milá Martino, děkujeme, že s námi soutěžíte a dostáváte od nás dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo, tak ať je užijete, ty plavky. Povídku Miloslava Švandrlíka Šumavský upír jsme vysílali v rámci Mrazivého léta na dvojice a jako všechny už odvysílané hry a četby a vůbec všechno prostě najdete i na našem webu dvojky a jak jste zvyklí také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Dnes sice konečně prší a déšť nás má provázet i v dalších dnech. Dlouhodobý problém se suchem tím ale vlastně nekončí. Letošní léto ukázalo, jak cenná může být voda. V některých obcích dokonce platí zákaz zalévání zahrad z vodovodního řadu. Jak tedy zachránit úrodu a udržet zahradu při životě, když vodou právě musíme šetřit? V odpolední dvojce se teď vydáme na jih Čech. V Sedle u Číměře totiž podobnou situaci řeší už několikátou sezónu a místní zahrádkáři mají řadu velmi praktických zkušeností.
3: S tou vodou tady bojujeme, musím říct, že oběti přicházejí, první jde tráva a kytky, trvalky, tak ty jdou jako na první řadě. Říká se, že když se tolik nerozmazlí, tak oni vydrží.
4: A kdo je na té pomyslné špičce?
3: Nenechám padnout určitě zeleninu, skleník, tak ten nenechám.
4: V Sedle u Číměře bydlí a o zahrádku se stará pan
3: Jan Kandl. Mám tady ještě plán, že bych sem dovážel tu vodu z rybníků a prostě tady těm rostlinám, které ještě tady dávají, jako rajčata, mrkev a tak ty určitě tu vodu dostanou, to zařídím.
4: A když vyhlásí nezalévejte vodou z vodovodního řadu, jak si s tím zahradníci jako vy poradí?
3: Se s tím poradím úplně snadno, prostě zalévám vodou dešťovou, jakoby splaškovou, kterou vlastně sbírám do tady rezervoáru.
4: To znamená ale, že musí pršet.
3: Ano, přesně tak, ale já ten rezervoár mám fakt velký, 12 kubíků a úplně v pohodě se mi to přes zimu naplní, ale musím říct, že když jsou normální roky, tak se mi to i průběžně doplňuje. Například minulý rok jsem neshledal, že by jsem se dostal třeba pod půlku. Letos jsem padnul až ke dnu.
4: My teď stojíme před garáží.
3: Tady vám ukážu tu reteční nádrž. Ona vlastně stojí pod stáním na auto, takže vidíte, že ta nádrž je hluboká, nevím, cirka 3 metry. Tady je žebřík, podle kterého vlastně zjišťuju i stav vody. Mám baterku, posvítím a teď vím, že mám vodu mezi 8 a 7. Šprusli u toho žebříku.
4: A to jste budovali s tím, že to bude na dešťovou vodu, nebo to je původně mělo jiný účel?
3: To byl dřív septik, ale teď vlastně tady máme novou kanalizaci, takže septiky se rušily, takže já jsem tu vlastně původní jímku použil, musel jsem přibetonovat a z toho vlastně vznikla vlastně tady ta sběrna té vody.
4: Způsoby, jak pečovat o svou zahrádku, když je vyhlášen zákaz zalévání, hledá také další obyvatelka Sedla Renata Kněžínková.
5: Naše cesta je vodou co nejvíc šetřit. Máme nádrž na dešťovou vodu, ale i ta vlastně se blížila k nějakému svýmu minimu, takže jsme začali zachytávat vodu v kuchyni z takového toho běžného oplachování, ovoce, zeleniny, jednoduchý vypláchnutí hrnečku, to, co vlastně mi přijde, že je tak čistý, že je škoda to vylejvat do kanalizace. Takže to pak nosíme k těm několika málo záhonkům, který tady máme. A hodně se nám osvědčilo vlastně nechávat vzrostlou trávu, protože ta vysoká tráva je každý ráno vlastně vlhká, tak aspoň ta zůstává zelená a nějakým způsobem nám to tady osvěžuje a vítají tady motýly a je tu krásně.
4: Je to hlavně jedno z mála míst, kde ta tráva je opravdu zelená. Tam, kde je posečeno, je úplně vyprahlá, spálená. U vás je trávníček zelený, i když trochu vyšší.
5: Někdo to považuje za neupravenou zahradu, ale nám se to tak líbí.
4: Kromě zalévání z vodovodního řadu je zakázaný odběr také pro napouštění bazénů a další plýtvání vodou. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Jaké bylo sledovat zblízka mimořádné okamžiky francouzské současnosti od pařížské olympiády po znovu otevření Notre Dame? Co všechno o Francouzích zjistil mimo tiskové konference? A jak rychle se zahraničnímu zpravodaji stane země působení jeho domovem? Také o tom bude naše povídání s Martinem Baluchou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký je mezi cestovateli takový žralok. Petře, vítej.
3: Krásný den.
2: No ne, ano, jsi takový, jakoby, podle mě, co si umaneš, toho dosáhneš většinou.
3: Velmi často ano a žraloky mám navíc velmi rád.
2: No a proto nás dneska pozveš, počkej, jako zvířata.
3: Ano, ne, ano, jako, ne, ne jako jídlo, to ne.
2: Dobře, to jsem rád. Dneska nás proto pozveš do žraločí školy. Byl jsem delfináriu, tohle si neumím představit.
3: Je to škola ne pro žraloky, jak by možná se někomu mohlo zdát. Je to škola pro nás, pro lidi. A hlavně pro potápěče, abychom se naučili, jak s těmi žraloky fungovat. A ona opravdu existuje jako žraločí škola, Shark School, která má pobočky na mnoha místech světa a tam se člověk může přihlásit a udělat si kurz. Ať už třeba pokud není potápěč, jenom protože ho to zajímá, aby pochopil to chování těch žraloků, anebo právě jako potápěč, že se chce posunout dál a kupředu, aby při setkání s tím úžasným tvorem věděl, co má dělat.
2: Můj kamarád se potápěl v letovisku, nebudu schválně říkat kde, a říkal, že proti němu najednou plaval veliký žralok. No. Říkal, že úplně znehybníš. Absolutně znehybníš. On ho minul, zřejmě nebyl nebezpečný. Nicméně, když přišel na lehátko, tak to manželce neprozradil, bál se, že by jeli domů hnedka. Tak kdo tu školu vlastně založil? Někdo, kdo třeba se potkal se žralokem asi?
3: Jednoznačně ano, zakladatelem byl doktor Erich Ritter a Andy Delios, který je další z významných pracovníků té žraločí školy. Hmm. Ale dodám, že ta žraločí škola byla založena roku 1996 na Floridě, na Miami. A ještě si dovolím okomentovat ten popis toho příběhu, toho tvého kamaráda. Potkat žraloka pod vodou je vlastně obrovské štěstí. Je to jako krása. A toho žraloka nenapadne, že by jako první myšlenka byla hned toho člověka musím sežrat. To jsme jako zpracovaní těmi velkými hollywoodskými příběhy a případně jako přefouknutými novinářskými kachnami. Je to podobné, jako když člověk na ulici potká velikého psa, tak si taky hned nezačne myslet, ten pes mě sežere nebo pokouše, nebo zabije, roztrhá, i když by to třeba dokázal, kdyby mu ruplo v té jeho psí hlavě. A takhle podobně to často bývá právě s těmi žraloky.
2: No, je pravda, že za to může Steven Spielberg, můj oblíbený režisér.
3: Ano, ten taky by... ho mám rád a ano. Čelisti za ty se bude smažit v pekle.
2: Tak jenom krátce, co se učí tedy v té škole, nebo na co přišli?
3: To, co se učí v té žraločí škole, je výsledek opravdu jako mnoha letých zkušeností i normálně vědeckých výzkumů. Přímo část přírodopisu nebo přírodovědy, která se zabývá body language, jako jazykem pohybu těla a zabývá se chováním těch zvířat v rámci reakcí při různých setkání s různými tvory. Takže takhle se z toho vidělí ta zkušenost, jak se žralok chová při setkání s člověkem. A hraje tam opravdu roli ten body language. My jako lidé gestikulujeme, nakláníme se k sobě. Ten žralok třeba změní rychlost svého plavání, změní trajektorie svého plavání, změní to, jak často se vrací k tomu člověku, jak často se na něj podívá znovu a zpětně. Když já jako potápěč to budu vědět a budu si tady jako schopen poradit, co mi teďka ten žralok naznačuje, tak jsem schopen s ním vlastně vstoupit do dialogu. A já sám jsem to zažil, když jsem natáčel s tygřími žraloky na východním pobřeží Afriky, nebo dokonce s velkým bílým žralokem na jihu Afriky u Gansby. A když má člověk u sebe někoho, kdo ty žraloky opravdu takhle dobře zná, tak najednou začne chápat tu logiku a pochopí, že to opravdu je dialog. Že to není já jsem oběť vydaná na pospas, ale že to je setkání s úžasným tvorem.
2: Docela by mě zajímalo, jestli platí, že když dostane boxem žralok do nosu, že odpluje.
3: Platí to dokonce.
2: No tak to všechno se může dozvědět ve žraločí škole. Určitě se potkáte s Petrem Horkým.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Teď nás slyší Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav. Pavle, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: No, tak musíme si v tom udělat totiž pořádek. My jsme slyšeli už tolik informací o počasí, že se v tom nevyznáme. Tak začneme, prosím, jak to teď vypadá v republice. Je například někde silná bouřka?
2: Silné bouřky se skutečně vyskytují v tuto chvíli už hlavně ve východní polovině Česka a na východě Středočeského kraje. Přes východ Středočeského kraje a jižně od Pardubic postupují velmi silné bouřky dále k východu a další silné bouřky najdeme na jihovýchodě České republiky, na Českomoravské vrchovině a v Jihomoravském kraji. A tady všude je můžou doprovázet kroupy o velikosti kolem 2 cm, popřípadě silné nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Doposud nejsilnější náraz větru zaznamenala Milešovka. Tady bylo 24,8 metrů za sekundu. Další stanice, kde bylo přes 20 metrů za sekundu, jsou například Ondřejov, Sněžka, Svratouch a nebo Kocelovice v jižních Čechách.
1: Jsou ty bouřky nebezpečné? Museli jste třeba vydat výstrahu?
2: Výstraha platí pro celou východní polovinu zemí České republiky na druhém nejvyšším oranžovém stupni. Pro zbytek Čech s výjimkou západních potom platí na žlutém, tedy nízkém stupni, takže dá se říct, že těch nebezpečnost bouřek roste od západu směrem k východu. Na západě se sice bouřky vyskytnout mohly, ale neočekávali jsme, že by byly až tak nebezpečné a v tuto chvíli už jsou nepravděpodobné, protože studená fronta, se kterou jsou spojené, už postupuje dále k východu a v tuto chvíli můžeme očekávat bouřky hlavně ve východní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku. Příslušná výstraha platí až do 21. hodiny, takže předpokládáme, že po 21. hodině už se bouřky na našem území ani na východě vyskytovat nebudou.
1: Pršet v noci někde bude bez bouřek?
2: Zpočátku ještě bude pršet na východě, jinak se budou vyskytovat už jen ojedinělé přehánky při oblačné až polojasné obloze. Minimální teploty budou mezi 14 a 10 stupni Celsia, takže zítřejší ráno bude poměrně svěží a také vítr zeslábne, očekáváme mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Takže bude zítra vlastně chladný den, ale příjemný, protože teploty sice klesly, někde se psalo až, nebo klesnou až o 10 stupňů, ale když uvážíme, že teploty byly třeba 35, tak takových 25 to je akorát, ne?
2: Je to pravda, na většině území budou teploty v mezích normálu, zejména na jižní Moravě budou pořád letní, tam dosáhnou až 25 stupňů Celsia, jinde ale budou nižší, mezi 18 až 22 stupni Celsia, to znamená, že pod ten dlouhodobý průměr se přeci jenom na krátkou dobu podívají. No a pokud jde o počasí, tak bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se budou vyskytovat přehánky, ale postupně bude oblačnosti i srážek přibývat, protože přes naše území bude přecházet tentokrát teplá fronta, na ní se zatáhne postupně od jeho západu a místy očekáváme občasný déšť, a to zejména v jeho západní polovině území. Napršet může zejména na horách v Čechách až dalších 10 mm srážek.
1: Co se dobře poslouchá, je velikánské sucho a ještě jenom krátce, prý ale ta vedra zase někdy ke konci týdne přijdou. Vidíte to tak?
2: Úplně, že by to byla tropická vedra, to se říct nedá, protože teploty budou většinou do 30 stupňů Celsia. Docela teplo bude ve středu, nejčastěji 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy až tropických 30 stupňů Celsia, na západě a severu Čech ale bude pouze kolem 21 stupňů. Ve čtvrtek potom už budou teploty vyrovnanější, 23 až 28 stupňů Celsia, v pátek 24 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů a v dalších dnech teploty nejčastěji kolem letních 25 stupňů Celsia s tím, že prakticky každý den se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Úplně a zcela není vyloučená ani bouřka, ale ta by neměla být příliš četná ani příliš silná a v neděli by mělo oblačnosti ubývat, mělo by být většinou polojasno a jen výjimečně by se mohly vyskytnout přehánky.
1: Tak předpověď prakticky na celý týden. Pavel Borovička, děkujeme za ní, my se zítra opět propojíme. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.

0: Teď uděláme takový pokus. Patrika Strouhalová, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Cože?
1: Já se bojím.
0: Já neslyším. No, to se nám stává, co se budeme povídat.
1: Tak, no.
0: Skočíme do vody a neslyšíme.
1: Neslyšíme, máme zalehlé uši, máme v nich vodu, snažíme se vytřepat tu vodu, ale také nás může bolet krk, může nás bolet nos, protože prostě přecházíme z velmi teplého prostředí do velmi vychlazeného prostředí. No, co si budeme povídat, v létě prostě mohou zlobit uši, nos i krk. A pan profesor Jan Bouček z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole bude za pár minut naším hostem v kávě o čtvrté. Takže nejenom zalehlé ucho, zánět zvukovodu, ale třeba i vysušené sliznice, suchý kašel, nevím, a je prostě, co nás napadne. Tak probereme. Posluchači pochopitelně mohou i dnes psát a telefonovat.
0: Káva o čtvrté, Patrika Strouhalová.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Zasednou v ní odborníci i ministři. V Pryznicových lázních v Jeseníku se v posledních dnech objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. Zítra bude oblačno až polojasno, později se zatáhne, místy čekejte déšť a teploty do 22 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Oznámil to po jednání vlády. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci.
6: Pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav, Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho, pan Bohumil Janský, co je expert a objevitel pramene Amazonky.
5: Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. V posledních dnech se u nich začaly objevovat problémy jako zvracení, průjem a bolest břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo hygienikům zjistit. Pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně přijaly hygienická opatření a na svých stránkách vyzývají klienty k prevenci. Genetička Soňa Peková nesmí působit jako soudní znalkyně. Ministerstvo spravedlnosti jí odebralo znalecké oprávnění. Lékařka podle rezortu závažně porušila své povinnosti, když vypracovala posudek o škodlivosti očkování proti covidu pro slovenského politika Petra Kotlára. V době covidové pandemie byla Peková odpůrkyní očkování a podle ministerstva byla při vypracovávání posudku podjatá. Lékařka taky dostala pokutu 2,5 tisíce korun. Podle úřadu není náprava možná a pokud by dál působila jako znalkyně, oslabilo by to důvěru veřejnosti. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Peková proti němu může podat rozklad. Ta už ale na svém Facebooku uvedla, že se rozhodnutí nebrání a nevidí důvod, proč by v systému zůstávala. Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí, další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
7: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zraněných do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a 2 řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Vstup do státních galerií a muzeí bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Volný vstup se bude týkat stálých expozic a poprvé ho budou lidé moct využít 6. září. Akce bude platit ve víc než 40 objektech různých institucí po celém Česku. Seznam všech institucí zveřejnilo ministerstvo kultury na svém Facebooku.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
5: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, během dne se od jihozápadu zatáhne a místy se objeví déšť. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 13 stupňů.
9: Doprava.
5: Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů je kolona za sjezdem na Velkou Dobrou ze 17. kilometru. Na 19. pojedete 10 minut, v zúžení v pravém pruhu překáží porouchané auto. Na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové je fronta od Janova do Litomyšle a pak hlavně ze Litomyšlí od odbočky na sedliště. Popojíždí i kolem 40 minut před Hrušovou. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic za Oldřichovcem uklízejí. Po nehodě osobního auta s nákladním jede se Kyvadlově a zdržíte se asi 20 minut. Zprávy jsou u konce, teď má slovo Patricie Strouhalová.
10: Ano a zdravím vás, přesně 5 minut po 16. hodině, tady je káva o čtvrté. Aby nás teď v létě netrápily problémy s ušima, nosem a krkem, kdy si je můžeme přivodit z nachlazení, z klimatizace, z vody, z dalších letních radovánek, tak právě o tom si budeme v kávě o čtvrté povídat. Naším hostem, kterým je, a teď už se mnou ve studiu, pan profesor Jan Bouček. Vítám vás tady, dobrý den.
11: Hezké odpoledne.
10: Se ve své praxi zaměřuje především na zánětlivá onemocnění, tedy léčbu zánětu středního ucha, angín, zánětu hltanu, zánětu vedlejších nosních dutin a taky na chirurgii a rehabilitaci sluchu, problematiku kochleárních implantací, moderní způsoby rehabilitace sluchu, hlasu i polikání, tak třeba i na to dojde. I třeba ve vašich otázkách můžete je posílat už teď na adresu dvojka@rozhlas.cz. Pane profesore, jak se to letošní horké léto ukazuje ve vaší ordinaci? Nejčastější problémy, se kterými za vámi pacienti teď chodí, jsou jaké?
11: Tak každé léto je z hlediska obtíží, které my vidíme v našich ambulancích, poměrně totožné a jsou to zejména v obtíže, které se týkají zvukovodů, zevních zvukovodů, kde pacienti v horkých dnech vyhledávají koupání v maximální možné míře a následně na to část z nich přichází, protože mají obtíže se sluchem, respektive obtíže bolestivé v podobě vzniku zánětu zevního zvukovodu, což bohužel neodmyslitelně patří k letním radovánkám. Z našeho pohledu naštěstí jsou to obtíže, bych řekl, snadno řešitelné, ale znamená to pro pacienta nepříjemnost, že musí nás navštívit, musí podstoupit vyšetření a dodržovat potom terapeutické doporučení.
10: No a když říkáte nepříjemné, to znamená, že se to ucho píchá?
11: Pokud mluvíme o zevním zvukovodu, tak to se naštěstí ucho nepíchá. Píchání ucha je spojeno se zánětem středního ucha, což je jedna z věcí, které se taktéž věnujeme, ale není to typicky spojeno s tímto ročním obdobím. Toto roční období je spojeno zejména se záněty zvukovodu. Ty nepícháme, nicméně ošetřujeme a každý zánět zvukovodu bohužel je velmi bolestivý, protože senzitivita ucha je velmi vysoká, takže každý, kdo takové onemocnění prodělal, si to velmi dobře pamatuje.
10: No ale když to řekneme velmi zjednodušeně a trošku to odlehčíme, v létě se prostě ušařů bát nemusíme. Budeme si o tom povídat a přidejte svoje otázky, pokud chcete, už od této chvíle na adresu dvojka@rozhlas.cz.
9: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: A dnes je naším hostem pan profesor Jan Bouček z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole, kdy na motolské ORL klinice je zástupcem přednosti pro vědu a výzkum a na starosti má i program kochleárních implantací. Když se bavíme o tom, jak nás mohou v létě potrápit naše uši, nos i krk, tak proč naše hlava a smysly vlastně v létě reagují, řekněme, tak specificky?
3: Tak to je velmi komplexní otázka, na kterou nevím, jestli existuje úplně jednoduchá odpověď, ale to, co nás v létě, řekněme, nejvíce zaměstnává náš organismus, jsou velké výkyvy teplot, zejména poslední týdny a speciálně tohoto léta teploty přesahující 35 stupňů Celsia jsou pro nás, řekněme, nezvyklé a stojí nás to hodně sil se na to adaptovat a taktéž je složité, pokud střídáme často klimatizované místnosti s teplotou, která je významně nižší než venkovní teplota. Klimatizace vysušuje vzduch a mění vlastně vlastnosti toho, co dýcháme, respektive ta změna z chladné místnosti s nízkou vlhkostí vzduchu versus vnější prostředí s vysokou teplotou na naše sliznice působí velmi neblaze. A toto střídání pak vede k tomu, že máme vysušené sliznice, máme sníženou mukociliární clearance, to znamená schopnost zbavovat se hlenu na našich sliznicích v celém dýchacím a polikacím traktu. A to má své důsledky ve smyslu pocitu knedlíku v krku, občasného bolení v krku, pocitu zalehnutí uší a může se to projevovat až jakoby trvalým zalehnutím a zhoršením sluchu, pokud této intenzivní střídání trvá delší dobu, takže jsou to důsledky, které plynou zejména z náročných klimatických změn, které v těchto dnech, kterým jsme v těchto dnech vystaveni.
2: Proč má ten rozdíl mezi venkovní teplotou a klimatizovaným interiérem být ideálně 5 až 7 stupňů?
3: To je, řekněme, úzus, ke kterému kterému se dospělo. Dodržovat to samozřejmě úplně beze zbytku nelze, když je venku 35, tak jenom o 5 stupňů míň i v místnosti by znamenalo, že se náš organismus bude přehřívat, takže to lze dodržovat jenom, bych řekl, s určitým koeficientem, ale to, co je pravda, je, že by to střídání mělo být co nejpozvolnější a mělo by být co nejméně časté. To znamená, pokud jedeme autem a třikrát vystupujeme, pustíme si klimatizaci na plné pecky, to znamená, klimatizujeme na 18-20 stupňů a pak vylezeme do 35 stupňů, tak to je v podstatě to nejhorší, co pro naše dýchací cesty můžeme udělat.
2: A když jste zmínil to auto, tak proč v průvanu, nebo právě třeba v tom autě, když

0: tlak mezi bubínkovou dutinou, zevním zvukovodem a okolním prostředím, a to my potom vnímáme jako pocit zalehnutí. A za třetí je to vlastně funkce Eustachovy tuby, která nám v okamžiku, kdy jsme například v letadle a mění se okolní tlak, svým uzavíráním a otevíráním umožňuje vyrovnávat tlaky v dýchacích cestách a v nosohltanu a ve středním uchu. A v případě, že ty změny teplot a proudící tlak vedou k tomu, že se vlastně schopnost vyrovnávání skrz Eustachovu tubu sníží, tak pak může mít delší dobu pocit zalehnutého ucha.
1: Říkáte delší dobu, někdo si řekne, že mu to ucho odlehne samo hned, a někdo říká, mě to trvá hrozně dlouho. Tak jak vlastně to ucho uvolnit?
0: To je individuální záležitost, záleží na tom, jestli jsme, jako bych řekl, beze zbytku zdraví, nebo jestli jsme třeba alergici, nebo jestli jsme prodělali nějaké virové onemocnění, které ovlivnilo naše dýchací cesty. Pro ten bezprostřední moment si můžeme pomoct tím, že si ucho provzdušníme, to znamená zacpeme nos a zvýšíme tlak v dýchacích cestách, v nosohltanu a skrz Eustachovu tubu až do středního ucha, což u zdravého člověka by mělo jít celkem bez problémů, pokud platí některá z těch podmínek, respektive okolností, které jsem zmínil na začátku, tak to může být složité až nemožné, a pak musíme použít některé preparáty, jako například kapky, které ovlivňují nosní sliznici, její prokrvení a vedou k tomu, že vlastně sliznice se stáhne a umožní lepší průchod té tlakové vlny skrz Eustachovu tubu.
1: K tomuhle tématu zrovna teď přišel e-mail od Vendulky, která píše, já jsem tohle nikdy neměla, ale tohle léto mám neustále zalehlo v uších, nic mě nebolí, ale připadá mi, že mám něco v uších a snažím se tedy ucpat si nos a fouknout si, aby mi odlehlo. Jsem diabetička a od roku 2009 si píchám inzulín. Je tam možná souvislost?
0: S tím samotným základním onemocněním spíše ne. Tu souvislost bych viděl spíše s nějakým virovým onemocněním, anebo s tím, že letošní léto skutečně extrémní ve srovnání například s loňským létem. Ty teploty jsou plus minus o 10 stupňů vyšší, než byly minulé léto. To znamená, že je možné, že to je způsobeno čistě tou klimatickou podmínkou nebo klimatickou změnou.
1: Díky za otázky, které posíláte na adresu dvojka@rozhlas.cz. Podíváme se na ně zase po písničce.

0: Zpráva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A panem profesorem Janem Boučkem my si povídáme o tom, co můžeme udělat pro svoje zdravé uši, nos a krk, když nás v létě začnou trošku anebo trochu více zlobit. Píše Markéta, dobrý den, dcera má vždy v letadle zalehlé uši, ale třeba i dva dny, i týdny. Tak jak se tomu vyhnout? Jinak běžné žádné problémy nemáme.
3: Tak to, že po letu nebo v průběhu letu máme zalehlé ucho nebo zalehlé uši, je v podstatě je normální, ale měl by odeznít během několika desítek minut poté, kdy přistaneme a kdy se vlastně stabilizuje tlak, ve kterém se pohybujeme. Pokud někdo má intenzivnější a déle trvající problémy po letu, tak pak se nabízí celkem jednoduchá pomoc mít po ruce nosní, běžně dostupné nosní kapky, které se dají koupit v lékárně a ty si nakapat zhruba hodinu před odletem nebo vzletem, potom ještě 10 minut předtím, než vzlétne a úplně stejně i zhruba 10 minut předtím, než přistane v závislosti na tom, jak dlouho ten let trvá, proto aby se maximálně možným způsobem oplaskla sliznice v oblasti ústí Stachovy tuby a tak, jak jsme o tom předchozí části mluvili, usnadnilo maximálně možným způsobem vyrovnání tlaku mezi horními cestami dýchacími a středním uchem. To je cesta, která by měla pomoct.
2: Je voda v uchu po koupání problém? Kam vlastně v tom uchu může se až dostat?
3: Pokud mluvíme o zdravém uchu, tak vnímání pokoupání vody v uchu by zásadní problém být neměl, protože náš zvukovod, zdravý zvukovod končí celistvým bubínkem a voda se vlastně dále než za bubínek dostat nemůže. Tato podmínka samozřejmě se mění v okamžiku, pokud by došlo k proděravění bubínku, například špatným vyrovnáváním tlaku při potápění nebo nějakým úderem nebo skokem z výšky nebo podobně. Pak ta voda se může dostat do středního ucha, tam už samozřejmě být za normálních podmínek nemá a mohla by způsobit obtíže. Takže přítomnost vody ve zvukovodu nebezpečná není. Jednoduchým způsobem vyklepáním, potřesením hlavy na jednu a na druhou stranu se jí můžeme zbavit. To, před čím bych varoval, je to jedno z témat, které určitě by stálo za to zmínit, je nebezpečné čištění uší, to znamená extenzivní používání tyčinek nebo jiných nástrojů, kterým se snažíme tu vodu ze zvukovodu dostat, aby mohlo vést k poranění a následně vzniku zánětu, což může být záležitost nebezpečná, takže předtím bych určitě varoval.
2: No a je horší, pokud se koupeme v bazénu nebo v moři a ta voda nám v uchu zůstane, nebo je to jedno?
3: Záleží, jaký je obsah látek v té vodě, která nám do zvukovodu přijde. Většinou v moři ta voda nemá nějaké dezinfekční a jiné chemické přísady a měla by být obecně bezpečnější. Jezdí se k moři proto, aby jsme našim dýchacím opolikacím cestám dělali dobře a stejně tak i pro naše uši by to nemělo být nějak nebezpečné. Voda v bazénech různým způsobem ošetřovaná tak, aby vydržela čistá, v sobě obsahuje látky, které samozřejmě mohou být pro zvukovod dráždivé a tam bych viděl určité větší nebezpečí toho, pokud ta tekutina zůstane ve zvukovodu delší dobu a může ten zvukovod dráždit, pak to může svědit, může to bolet a může to samozřejmě ve svém důsledku vést ke vzniku zánětu zemního zvukovodu.
2: Někdo si chrání při plavání uši špunty, tak je to dobré? Je to bezpečné třeba i jejich pravidelné používání?
3: My doporučujeme používání špuntů u lidí, kteří podstoupili operaci někde v oblasti ucha a mají v uchu stav, který neumožňuje bezpečné proniknutí vody do zvukovodu, respektive nese v sobě riziko toho, že by se voda mohla dostat nebo podráždit některé z dalších struktur středního nebo vnitřního ucha. Tam určitě špunty, respektive ochranu ucha doporučujeme. V případě zdravých uší si myslím, že to není nezbytně nutné. Dokonce bych to viděl jako spíš více rizikové, než špunty nepoužívat.
2: Píše posluchač, že asi 14 dní má zalehlé ucho s mírným šuměním v něm. Byl mi diagnostikován začínající zánět, píše. Tak jestli antibiotické kapky, když je má užívat 3x denně, jsou zatím bez efektu, bylo u toho i profouknutí a pořád nic, tak neví, co má dělat.
3: Tak jak jsme již zmínili, záněty zebního zvukovodu jsou běžnou diagnózou, se kterou se každé léto setkáváme, a taktéž její léčba je něco, co celkem, bych řekl, běžně zvládáme. 14 dnů na léčbu zebního zvukovodu už je relativně dlouhý čas, záleží, jak dlouho pacient skutečně efektivně léčí ten zánět zebního zvukovodu, ale pokud ten zánět zebního zvukovodu je správně zdiagnostikován a správně léčen, tak během 2-3 dnů by ty zásadní obtíže měly ustoupit, bolestivost by se měla snížit a během zhruba následujícího týdne až 10 dnů by ty obtíže úplně měly zmizet. Pokud to takto neprochází nebo to neprobíhá, tak je ten stav určitě hodný k tomu, aby ten stav ještě jednou skonzultoval s lékařem a aby se posoudilo, jestli není potřeba ten postup nějakým způsobem změnit.
2: Pokud chcete, ptejte se dál. Dál si budeme povídat s profesorem Janem Boučkem, který je naším dnešním hostem. Mimo jiné je také členem výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavu a krky i členem významných mezinárodních společností. Tak pokud chcete, přidejte i dál vy svoje otázky na naši adresu dvojka@rozhlas.cz.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaží.

0: V mládí jsem měl zánět trojkladného nervu. Je možné, že by se mi to vrátilo. Měl jsem skřivený obličej. Moc děkuji. Ota píše. Tak, pane profesore.
1: Otova otázka je zajímavá. Pokud tím hlavním projevem, který zmiňuje posluchač, bylo skřivení obličeje, tak se s vysokou pravděpodobností nejednalo o zánět trojkladného nervu, ale o zánět lícního nervu, který v případě, že vznikne, taky na první pohled patrný tím, že se obličej stane významně asymetrickým a jedna část obličeje, jedna polovina obličeje se přestane hýbat nebo se zhorší jeho hybnost, což je stav, ze kterým se setkáváme relativně často a je-li to spojeno s ušními obtížemi, tak je to signál nějak, které z komplikací a zvyšuje naši pozornost, respektive pozornost toho, komu se to stane, že je třeba aktivně s tímto stavem bojovat léčbou a zintenzivnit péči o ten stav. To znamená bez odkladu navštívit lékaře a většinou tento stav vede k hospitalizaci a léčbě za hospitalizace. Takže je to něco, na co je dobré, že posluchač upozornil a v případě, že se toto stane, tak to určitě nepodcenit a vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.
0: Já jsem na začátku říkala, že vy se věnujete i moderním způsobům rehabilitace sluchu. Tak v souvislosti s tou otázkou, kterou poslal pan Ota, tak je tam i následně doporučovaná nějaká ta rehabilitace sluchu potom? Jak vůbec taková rehabilitace sluchu vypadá?
1: Nesouvisí to přímo s tím onemocněním, který posluchač zmiňuje, ale samozřejmě každý zánět v oblasti ucha nebo v oblasti sluchového aparátu může jako jeden z důsledků mít i zhoršení nebo ztrátu sluchu. A pak se dostáváme k možnostem, jak dokážeme takový sluch rehabilitovat. Ta otázka má několik podskupin a tou základní rehabilitační nebo první rehabilitační možností je využití sluchadel. To znamená v současné době elektronických pomůcek, které se dávají do ucha nebo za ucho, monitorují zvuky, které nás obklopují. Podle algoritmů, které jsou sluchadlu zadány, ty zvuky filtruje a následně jako akustický signál zase předkládá našemu uchu v zesílené podobě, tak, aby jsme jim lépe rozuměli. A to je ta nejširší možná využívaná možnost rehabilitace sluchu. A pak jsou možnosti, které jsou chirurgické, ať už v podobě středouční chirurgie nebo v podobě některých implantabilních zařízení a z nich to první, co bych samozřejmě zmínil jako metodu, která vlastně v současné době funguje jako jediná smyslová náhrada je kochlární implantace, která je v současné době v České republice běžně využívaná pro pacienty, kteří přijdou o sluch nebo mají těžkou sluchovou vadu a přináší jim možnost návratu mezi slyšící lidi a možnost mezilidské komunikace, což je něco, co v okamžiku, kdy ztratíme, tak neuvěřitelně, bych řekl citlivě, vnímáme a obráceně, pokud tuto schopnost navrátíme zpátky, tak to pacienti vnímají jako něco, co jim zásadním způsobem zlepšilo kvalitu života.
0: Milan vás zdraví a píše, mám dotaz pro oblast léčby tinnitu. Uvolnění krční páteře nepomohlo, generátor šumu jsem odmítl z hlediska časové náročnosti a pochybnosti této léčby. Teď zkouším hyperbarickou komoru. Děkuji za odpověď s úctou.
1: Tinnitus je téma, o kterém bychom tady mohli mluvit několik hodin a opět není na to jednoduchá odpověď. Tinnitus je signál, který nám říká, že někde v oblasti lidského těla, řekněme celkově, ale zúženo na oblast hlavy a krku je něco, by mohlo být něco špatně a tím základním, co lékař musí udělat, je vyloučit ty nejběžnější věci, které s tinnitem mohou být spojeny, tak abychom vyloučili některé z těch závažných onemocnění, které to může způsobovat. U části pacientů se nám to podaří, u části pacientů se nám to nepodaří a u nich potom dále postupujeme, řekněme, pomocí metod, které některých metod, které pacient zmínil, to znamená pomocí hyperbarické oxygenoterapie, pomocí rehabilitace, fyzioterapie, zaměření na krční páteř a využitím některých léků, které dohromady mohou přinést zlepšení, ale bohužel ve většině případů nevedou k tomu, že bychom tinnitus dokázali úplně jednoznačně definitivně vyléčit.
0: No asi většina z nás má v uchu přirozenou mazovou zátku, tak už jste to říkal, že si nemáme čistit uši jenom tak, jak si je většinou čistíme, to znamená vatové tyčinky, ale je pravda, že nám může ta mazová zátka při koupání v létě v uchu nabobtnat a tím výrazně zhoršit sluch?
1: Ano, tak to funguje a to je ta, řekněme, druhá nejčastější obtíž, se kterou se v letních měsících specificky setkáváme z hlediska ušních obtíží. Naše ucho u většiny, naprosté většiny zdravých lidí má schopnost samočištění, to znamená vrstvy kůže, kterými je zevní zvukovod vyslán, se postupně odlupují a to, co se do zevního zvukovodu uvolní, je postupně transportováno směrem ke vchodu do zevního zvukovodu a nadále samo vypadne nebo si ho to, co se odstraňuje, si snadno vyčistíme. Pokud tento přirozený mechanismus blokujeme nebo komplikujeme tím, že do zevního zvukovodu intervenujeme nějakým předmětem, třeba typicky štětičkou, tak tenhle ten přirozený mechanismus můžeme zhoršit a to ve svém důsledku může vést k nahromadění té zátky ušní v zevním zvukovodu. A pokud v letních měsících skočíme několikrát do vody a dostane se vlhkost do zvukovodu, tak ta mazová zátka může napopnat, tak jak jste zmínila, a její možnost odstranění ze zvukovodu se tím samozřejmě významně sníží a pak nezbývá nic jiného, než navštívit lékaře, který ideálně pod zrakovou kontrolou tu zátku odstraní a zvukovod vyčistí. Ale to samotné, ten samotný moment, kdy k tomu dojde, kdy to ucho zalehne a ten pocit toho, že v uchu něco máme, je poměrně nepříjemný a vede k tomu, že jsme nuceni s tím něco udělat.
0: 22 155 25 25, to je taky telefonní číslo sem k nám do studia pro vaše další otázky.
2: Mrazivé léto.
3: Četba na pokračování na dvojce.
2: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
4: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
2: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
4: Podlaha jakoby se zacelila, dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
2: Zatloukání hřebů.
3: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině.
2: Na dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Sluchátka nasazená a teď už s naším dnešním hostem, panem profesorem Janem Boučkem, posloucháme volající do kávy o čtvrté. Na co se budete ptát? Budou to uši, nebo krk, nebo nos? Dobrý den.
1: Dobrý den, to jsem já, mluvíte se mnou. Tady Jana Snášelová, já bych měla dotaz ohledně používání ucpávek do uší. Já mám lehký spánek a ruší mě sousedův kohout nebo létající, prostě vzlétající letadla, máme nedaleko letiště, takže prostě nevyspím se, když si nedá ty ušní ucpávky. A jeden pan doktor mi řekl, že to narušuje ušní mikrobiom, že to používat nemám, tak jestli mi to pan doktor potvrdí nebo mi to doporučí. Mm-hmm,
0: děkujeme.
2: Tak je potřeba být mimořádně opatrný při používání špuntů, které se dávají do uší při jejich vkládání, tak abyste si zevní zvukovod nepoškozoval. Ale pokud je to tak, že vaše spaní je natolik lehké, že vás ruší zvuky tak, jak jste jmenovala a pořádně byste se nevyspala, tak pokud volíme to nejmenší zlo nebo menší zlo, tak je samozřejmě lepší použít špunty, použít ucpávky tak, abyste se kvalitně vyspala a byla odpočatá do dalšího dne. A pokud jste opatrná a pokud ty špunty pravidelně měníte, to znamená, že na nich nezůstávají příliš dlouho vlastně obsah toho zvukovodu, ve kterém se potom můžou pomnožit bakterie, tak se jedná o bezpečný postup.
0: Teď zrovna přišel dotaz od Martiny, která se právě také ptá na to, na co posluchačka Jana. Martina píše, používám denně špunty na noc, jsou to velmi měkké špunty do uší, ale celoročně mám více či méně podrážděné zvukovody. Nejde o nic zásadního, spíš mě svědí. Občas to vede k podráždění, takže poškrábání malíčkem a někdy se mi stane, že mi po nasazení špuntů do uší v nich jakoby lehce pulzuje. Neporadil by pan doktor nějaký fígl, jak snášet špunty do uší lépe?
2: Tak naše uši by samozřejmě preferovaly volný zvukovod po celou noc, tak aby tam mohl proudit vzduch a ta kůže mohla co nejlépe dýchat. To znamená, v okamžiku, kdy má ten špunt nasazený, tak ta přirozená cirkulace tam nefunguje a pak můžete vnímat pocit takového velkého zvukovodu. To, čím se to dá vylepšit, je využívání kapek, které se dají koupit v lékárně, nebo vám je může předepsat lékař, které pak vedou k tomu, že se zvukovod vyčistí a vysuší, aby tenhle ten pocit se minimalizoval. Ale obecně lze říct, že pokud je to možné, tak je lepší zvukovody nechávat volné, tak aby tam přirozeně mohl proudit vzduch a ten, to mikroklima tam bylo co nejpřirozenější. Pokud to není možné, nebo jsou důvody k tomu, proč je potřeba špunt ty použít, tak je potřeba používat vycpávky měkké a s co největší opatrností a šetrností.
0: Uh-huh. Další telefonický dotaz, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem se prosím vás chtěla zeptat, je nám 73, manžel už spoustu let nevidí, neslyší na jednou ucho vůbec, tam je nerv špatný a na druhý má 20% tlak, takže nosí tam na tom sluchátko. Já se chci zeptat, jestli je vhodné pro něho, je vhodný ten kochlárův implantát a jestli by mu to přineslo jako hodně zlepšení sluchu. Uh-huh. Děkuji.
0: Také děkujeme.
2: Děkuji za otázku, to samozřejmě je potřeba rozdělit na dvě části a zaměřit se na jedno a na druhé ucho. Na první ucho, o kterém jste mluvila, že neslyší už dlouho a je poškozený nerv, tak pokud to mu skutečně tak je a je poškozený sluchový nerv, tak v tento okamžiku kochlární implantát je něco, co nemůže přinést efekt, protože podmínkou efektivního využití kochlárního implantátu je zachování funkčního sluchového nervu. Na druhém uchu, pokud má pacient ztrátu zhruba 20%, tak se ještě neblíží indikačním kritériím pro využití kochlárního implantátu a tou nejefektivnější metodou rehabilitace sluchu je využití sluchadel. V případě, že by nadále docházelo ke zhoršování sluchu a ta tíže sluchové vady se zvyšovala, tak pak samozřejmě je možné o kochlárním implantátu uvažovat. Ale abychom to shrnuli, tak kochlární implantát je indikován pro pacienty, u kterých již sluchadlo nefunguje nebo nepřináší adekvátní efekt u těch nejtěžších sluchových vad.
0: Vrátím se ještě k tomu, co psala posluchačka Martina, že má občas svědění toho ucha. Co to znamená, že to ucho jenom svědí?
2: To, že to ucho jenom svědí, znamená, že je podrážděn, že jsou podrážděny zakončení, sentitivní zakončení v zemním zvukovodu a to podráždění může být z mnoha různých důvodů. Tím nejčastějším je právě vlhkost nebo množství mazu, který ve zemním zvukovodu je. A my jsme už několikrát zmínili, že příliš časté a intenzivní čištění zvukovodu nebo škrabání se ve zvukovodu je cesta, která dřív nebo později vede k vzniku zánětu zemního zvukovodu, to znamená v onemocnění, které může být i nebezpečné. To znamená, snažíme se varovat pacienty od toho, aby se ve zvukovodu neškrabali, nečistili, protože tím si můžou spíš ublížit.
0: Děkuju i za tuhletu radu. V kávě o čtvrté přidáme i další na vaše otázky. Buď je pište, anebo volejte.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

na druhé. Víří prach. I ve zvířeném prachu cesta.

0: o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A panem profesorem Janem Boučkem z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku. Povídáme si i s vámi, našimi posluchači. Teď máme dámu na telefonu. Vítáme vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, přeju. U telefonu je Jana ze Středních Čech. Já jsem na chvilku odběhla, takže nevím, jestli to tam nezaznělo. Jak je to teda vlastně s čištěním uší, takové to základní? Nemám žádné problémy, ale čistit uši nebo nečistit těma šťourátkama?
2: Uh-huh. A já k tomu, paní Jano, dodám ještě, že nám píše tady posluchačka, kdy popisuje, jak si její partner čistí uši a ptá se, jestli to tak může dělat. Poslouchejte, ano. Pane profesore, i vy, Jano. Partner si čistí uši tak, že si tam kape jednou za týden obyčejný peroxid a nechá to probublat, prý mu to vyhovuje. Není to příliš agresivní? Tak jak? Spojme ty odpovědi pro Janu i pro Martinu.
4: To jsou dvě zajímavé otázky a pokusím se to shrnout. Naším uším, tak jak jsem už poznamenal, ideálně vyhovuje čistit co nejméně, protože většina z nás má schopnost samočištění. To znamená, všechno, co se v uchu vytvoří, se transportuje směrem do vchodu, do zvukovodu a následně to můžeme snadno odstranit. Takže to obecné doporučení je, vylezuli z vany, ze sprchy, z bazénu, tak vzít jenom osušku nebo ručník na malíček nebo jiný prst ruky a vlastně vytřít vchod do zvukovodu tam, kam se volně prstem dostanu a nijak nezasahovat směrem dál do zvukovodu. Všechno ostatní je nadbytečné a může vést k tomu, že si zvukovod podráždíme a tím si iniciujeme vznik zánětu zemního zvukovodu. A pokud bylo zmíněno používání peroxidu nebo jiných takzvaných babských rad pro čištění zvukovodu nebo léčbu onemocnění ucha.
2: Tak takže to, zánět vylečí česnek na čištění, můžete vyzkoušet svíce
4: a podobně, nebo čištění uší pomocí ušních svící, tak to jsou poměrně nebezpečné metody, které rozhodně nedoporučujeme. Peroxid do zvukovodu rozhodně nedoporučujeme, může vést k poškození, dokonce i k trvalé ztrátě sluchu za určitých okolností, takže peroxid je něco, před čím pro použití, běžné použití poměrně varuji.
2: No ale víte, jak to bude teď doma u Martiny vypadat? Pan doktor říkal, že ne, a partner řekne, ale já to tak dělám roky a vyhovuje mi to.
4: Existuje samozřejmě nějaké obecné doporučení a to vychází z případů, se kterými jsme se setkali, kdy to mělo své důsledky a v tomto kontextu a ohledu o tom mluvím. Samozřejmě pokud má někdo roky něco vyzkoušeno, vyhovuje mu to, tak se na to dá těžko něco namítat, ale rozhodně to není obecné doporučení, které bych doporučil.
2: Vážně teď, existují zázračné kapičky, které se nabízejí, že pomohou od všeho?
4: Zázračné kapičky a zázračná sluchadla, která občas vidíme jako inzeráty v denním tisku, jsou něco, co se snaží vydělat na pacientech, kteří mají nějaké formy ušních obtíží, peníze, ale bohužel je to něco, co se málo kdy zakládá, alespoň na části pravdy. Většinou je to investice za mnoho tisíc korun, která nepřináší žádný efekt a přestože se nás na to pacienti často ptají, tak na tom neshledáváme nic pravdivého a významně před tím varujeme. Kdyby něco takového existovalo, tak vězte, že to rádi budeme distribuovat v nemocnicích v bezpečném prostředí a nikoli prostřednictvím inzerátů v denním tisku.
2: Posluchačka Dáša vás zdraví, pane profesore, a ptá se na píchavou bolest ucha při skoku do vody. Když skočím do vody, hloubka není nějak velká, běžný skok, tak mě začne silně píchat v uchu, musím se vynořit a chytit ucho, aby se voda dostala ven. Proč se to děje?
4: Tak může to být záležitost reflexní, která vychází vlastně z podráždění zevního zvukovodu a bubínku teplotou vody nebo jenom tím samotným, že pronikne voda do té oblasti. Teoreticky by ten skok mohl souviset i s podrážděním krční páteře, kdy ten skok, zejména pokud je to skok po hlavě, tak může vést k pohybu hlavy, která potom vystřelí do oblasti ucha a může to pacientka takhle vnímat. Rozhodně pokud při skocích do vody takovou bolest má, tak by měla ty skoky minimalizovat a doporučil bych teda návštěvu některého z oral kolegů tak, aby vyšetřil, jestli v uchu není nějaká patologie, se kterou by se toto dalo dát do souvislosti.
2: Co když se nám dostane do ucha malý hmyz?
4: Když se nám dostane do ucha malý hmyz, tak je to obvykle velmi nepříjemné, zejména proto, že ten hmyz, který má křidelka, tak těmi křidelky kmitá, protože se z toho zvukovodu chce dostat směrem ven a tak kmitání těmi křidelky způsobuje zvuk, který vnímáme jako velmi intenzivní a obtěžující. V případě, že to zvířátko tam uhyne nebo přestane kmitat, tak ta intenzita se sníží a pak stačí to zvířátko šetrně odstranit, ať už výplachem nebo odsátím. Ale ten kmitavý pohyb křidelek je velmi špatně snášen. Naštěstí není pravda to, že by to zvířátko, které ten hmyz, který je ve zvukovodu je, tak by nás nějak zásadně mohl pokousat nebo způsobit nějaký významnější poranění. Ten nepříjemný věm je nejčastěji spojen s tím pohybem křidelek.
2: Tak já moc děkuju za dnešní rozhovor a omlouvám se, na všechny dotazy se samozřejmě nedostalo, tak předpokládám, že se tady ve studiu Kávy o čtvrté nevidíme naposledy. Pan profesor Jan Bouček, klinika ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Děkuju vám za rozhovor. Naschledanou.
4: Děkuju. Naschledanou.

0: 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda chce z kraje sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucho. Americký prezident Trump pohrozil, že Spojené státy rozbombardují Omán. Zítra bude oblačno až polojasno, později se zatáhne, místy se objeví déšť, teploty budou do 22 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Nedostatek vody v krajině chce premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řešit cíleně. Řekl to po jednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s lidmi z obcí a krajů tak, aby peníze šly cíleně do lokalit, které trápí sucho. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Babiš.
4: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
3: Příští týden v pondělí se pak podle Babiše sejde Ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a jsou v ní taky zástupci samospráv nebo hasičů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard. Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
3: Americký prezident Donald Trump pohrozil Ománu bombardováním. Televizi Fox News řekl, že ho Spojené státy úplně rozbombardují na prach, pokud se jim postaví do cesty při jednání s Íránem o plavbě Hormuzským průlivem. Trump Ománu pohrozil útokem a sankcemi už v květnu. Země má přitom s Washingtonem uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci, podle které mají američtí vojáci přístup například do některých ománských přístavů. Zákaz splouvání teplé Vltavy dnes vydala správa Národního parku Šumava. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
6: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky, během dne se od jihozápadu zatáhne, místy se objeví déšť. Teploty odpoledne 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 13 stupňů.
2: Doprava.
3: Dálnice D1 je ucpaná na průjezdu Brnem směrem z Vyškova na Prahu. Kolony jedou od exitu 210 do Holubice přes zúžení u Rohlenky, kolem nehody v připojovacím pruhu z exitu 201 Slatina a dál taky omezením u D2. Tam je porouchané auto v pravém pruhu na kilometru 194 u nájezdu z Vídeňské až po nájezd od výstaviště na kilometru 189. Osobní auta se zdrží asi hodinu. Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je za Oldřichovcem průjezdná jen Kyvadlově. Po nehodě osobního auta s nákladním zdržíte se 20 minut. Tolik zprávy, teď příběhy z kalendáře.
8: Přejeme krásné odpoledne při poslechu Dvojky. U mikrofonu jsou pro dnešní příběhy z kalendáře připraveni Honza Kovařík a
9: Tereza Stýblová. Máme pro vás vyprávění o jedné důležité věci, která se začala vyrábět v roce 1982 v Německu.
8: A přestože její výroba byla zpočátku podobná sci-fi, poměrně rychle se rozšířila po celém světě, prakticky do všech domácností.
9: Nechceme se vsázet, ale máme pocit, že určitě každý z vás má doma alespoň jeden kus tohoto výrobku.
8: A je také docela možné, že i když ho doma máte, tak už jste ho delší dobu nepoužívali.
9: Teď asi marně přemýšlíte, o čem tu dnes mluvíme, a protože je to opravdu těžké, nabízíme i dnes tři indicie, které vám pomohou.
8: Zkusím první indicii a tou je kruh.
9: Přidám druhou indicii, tou je laser.
8: A já to rozseknu tou třetí a tou je důchod.
9: No ale aby nedošlo k mýlce, ten předmět člověk zdaleka nepoužívá jenom v důchodu. Zkrátka přemýšlejte, po písničce vám to řekneme.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte pravidelné příběhy z kalendáře. My jsme vám dali s Honzou před písničkou tři nápovědy a mě celou dobu vrtá hlavou to, Honzo, co má společného kruh, laser a důchod.
1: No, všechno se to týká jednoho výrobku, to jsme řekli. A tím výrobkem není nic menšího, ale ani většího než kompaktní disk. Chcete-li CDčko. Má kruhový tvar a k tomu, aby si ho mohla poslechnout, potřebuješ přece laser.
0: Dobře, to všechno chápu, ale jak to souvisí s důchodem?
1: No, schválně, kdy jsi naposledy poslouchala CDčko, jak se kompaktním diskům slangově říká?
0: No, v důchodu jsem ještě nebyla, takže to ne, ale je pravda, že se ani nevzpomínám. V době podcastů a streamovacích služeb k tomu v podstatě nemám ani důvod.
1: No, a to je právě ono. Přestože se první CDčko vyrobilo teprve v roce 1982, dnes už je v pomyslném důchodu.
0: A nebo si všechna ta CDčka, co jsme si nakoupili nebo po různu dostali, budeme mít čas poslechnout právě až ve svém důchodu.
1: No, snad ještě bude na čem. Je pravda, že svého času byla CDčka skutečně masovou záležitostí. Odhaduje se, že za necelých 40 let jich bylo vyrobeno několik stovek miliard kusů.
0: Firma Philips, která stojí za výrobou prvního CDčka, v roce 2007 spočítala, že by všechna do té doby prodaná CDčka šestkrát obtočila Zemi v úrovni rovníku.
1: Ano, takže by Země získala půvabné Saturnovy prstence. To by bylo elegantní, Tereza.
0: Já myslím, že ano. Když pomyslím, že jedno CDčko je tenké pouhý milimetr a dá se s ním dělat taková paráda.
1: Třeba jako CDčka zavěšená na stromech pro plašení ptáků.
0: A nebo, a to si také pamatuje, co by originální šperk pro puberťáky a puberťačky. Nabídnu to svým dcerám.
1: Nevím, jestli to ještě uspěje. Teď už ale mluvíme spíš o době post-CDčkové. Je třeba připomenout, že ne vždycky byla k dostání za pár korun.
0: A už vůbec nebyla zprvu zapisovatelná. Člověk si prostě zakoupil CDčko s hudbou podobně jako předtím gramofonovou desku.
1: No, jenže CDčka za sebou mají rychlou a bouřlivou historii.
0: V každém případě zásadně změnila hudební průmysl.
1: No a my si o tom dnes budeme povídat. Ovšem, pustíme si mezi tím asi už ne z CDčka, jednu píseň. Souhlasíte?
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře je kompaktní disk. Všichni víme, že CDčko vypadá jako lesklá futuristická placka, ale pojďme si korektně říct, co to ta placka vlastně ve skutečnosti je.
1: No, tak především, Honzo, abychom to uvedli na pravou míru, je to zvukový nosič.
0: Omyl. A hned se schytla docela na začátku. CDčko není primárně zvukový nosič, ale datový. Zvuk je jenom jedna z možností uloženého obsahu.
1: Tak to je přeci samozřejmé.
0: No jak pro koho? Pouštěla jsi snad někdy film z gramofonové desky?
1: Co by žena, mám přirozeně celou řadu superschopností, Honzo, ale tato mezi nimi opravdu zatím chybí. Ale proč mě vlastně provokuješ gramofonem?
0: No, protože záznam zvuku na gramofonu je analogový, zatímco na CDčku digitální.
1: A pozor, teď se blízknu, a pro záznam zvuku se používá vzorkovací frekvence 44,1 kHz a 16-bitový stereofonní záznam bez komprese.
0: Ano, vidím, že máš opravdu celou řadu superschopností.
1: Učila jsem se.
0: Dobře, chválíme tě. CDčko má superschopnost jenom jednu, ale řekl bych, že docela zásadní. Umí převést zvuk na data.
1: Data jsou uložena ve stopě na jedné dlouhé spirále, která začíná uprostřed té placky a postupně se rozvíjí až na její okraj.
0: Vydá to je úplně obráceně než u gramofonové desky. A není to jen tak ledajaká spirála. Celková délka je totiž zhruba 6 kilometrů.
1: A to si myslím, že na placku o průměru 12 cm je slušný výkon.
0: No, když si to představím graficky, tak to CDčko je v podstatě takový velice hustý hlemíš, taková krásná mořská mušle, taky ti zašumí, když ji přiložíš k uchu.
1: No, CDčko ti u ucha moc nezašumí, Honzo, za to, když ho vsuneš do přehrávače, tak je zvuk naprosto dokonalý.
0: No, právě proto, že se jedná o digitální zvuk, je jeho kvalita vždycky úplně stejná.
1: Což se stalo po masovém rozšíření CDček předmětem vášnivých debat mnohých audiofilů.
0: Ačkoliv my dva nejsme úplně klasičtí audiofilové, více vám o tom řekneme po písničce v dokonale digitální kvalitě.

0: Narozeniny kompaktního disku dnes připomínáme v příbězích z kalendáře. Poprvé tahle vymoženost spatřila světlo světa 17. srpna roku 1982.
1: A od té doby se pak v docela rychlém časovém horizontu digitální zvuk díky kompaktním diskům masově rozšířil.
0: Ano, zvykli jsme si velmi rychle na ten zcela čistý zvuk, skoro jako by někdo zpíval nebo hrál na hudební nástroj hned vedle nás.
1: Zkrátka naše byty a auta se proměnila v koncertní sály a díky špičkovým sluchátkům si vytváříme svoje vlastní klipy při procházkách městem a krajinou.
0: Dokonalý a čistý zvuk bez jediné chyby. Ten ale nemusí být synonymem libosti pro lidské ucho.
1: Naopak, lidské ucho potřebuje slyšet prostor a ten vyniká nejlépe v různých šumech, šramotech a škrábancích.
0: No zkrátka, náš hlemíšť v uchu si moc s tím pomyslným hlemížděm na kompaktním disku nerozumí.
1: Je to totiž digitální zvuk, to musíme připomenout, a digitální je i přenos telefonních hovorů.
0: No proti tomu nic nemám, docela oceňuji, že když někomu volám třeba přes půl země koule, slyším ho, jako by stál vedle mě.
1: No dobře, ale chtěl bys takhle poslouchat hudbu? Spousta audiofilů totiž právě kvůli přílišné dokonalosti CDček preferuje poslech z vinilu.
0: No, záleží, Terezo, jak by ta nahrávka na CDčku měla vymodelovaný zvukový prostor.
1: A to je právě ono. Výsledná kvalita zvuku na CDčku totiž závisí na práci zvukaře. Když se zvuk dobře smíchá, nabízí kompaktní disk totiž neuvěřitelný potenciál.
0: No, otázka je, kolik mistrů zvuku v nahrávacích studiích ten potenciál užívá. Smutnou pravdou podle mého soudu je, že většina nahrávek na CD discích je v tomhle směru, no řekněme, průměrná.
1: No tak ty prostě, Honzo, postrádáš to charakteristické dopadnutí jehly na gramofonovou desku, šumění a poskočení vždycky na stejném místě.
0: No, svým způsobem to říkáš úplně přesně. Přece pouštění vinilu je rituál svého druhu. Vytáhnete desku z obalu, položíte na talíř gramofonu, jemně spustíte jehlu, jaké dopadnutí, dosednutí, něžné přistání, usednete do sofa a užíváte si dokonale nedokonalý zvuk. U toho si můžete třeba prohlížet fotky interpretů na přebalu, anebo se krásně zasnít.
1: No, já to mám podobné, Honzo, takhle já jsem poslouchala v dětství pohádky a spoustu písniček, ale musím ti říct, že tohle všechno ti CDčko, pokud je dobře smícháno, může poskytnout taky. A dokonce ještě mnohem víc.
0: Tak dobrá.

0: 12 cm, 6 km a 1 mm. Ideální míry má dnešní oslavenec, který se narodil 17. srpna 1982.
1: Je to kompaktní disk, aby nedošlo k nějaké mýlce. 12 cm průměr, 6 km délka rozvinuté záznamové spirály, 1 mm tloušťka disku. Nechceme vás teď zatěžovat tím, kolik miliard disků se po světě kde potuluje, ale mluvit budeme třeba o tom, že bylo zapotřebí zavalit svět přehrávači takových CDček, aby to vůbec dávalo smysl. Kdo se o to postaral? Dozvíte se. Jak se stalo, že z obyčejného disku, který měl zhruba schopnost gramofonové desky, tedy kup si a přehraj si, co je na mě vylisováno, se stalo záznamové médium, které jsme si ve své době vypalovali sami doma. No a jak jsme na tom z pohledu kompaktního disku byli u nás, tedy v tehdejším Československu? O tom všem budeme mluvit.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Kolegyně Tereza Stýblová vás v dnešních příbězích z kalendáře už několikrát přesvědčila o tom, že má super schopnosti. A tak bych se tě rád zeptal, Teresko, zda si vzpomeneš super schopně, kolik minut záznamu se vejde na jedno CDčko?
1: O půlnoci, když mě vzbudíš, ti to řeknu. Je to 74 minut.
0: No a víš, proč je to 74 minut?
1: Tak nejspíš je to maximální kapacita, jaká se na disk vejde. Ani ono tu víc.
0: No, není to úplně tak. Byla to otázka dohody. Původně se na CDčko měl vejít zvukový záznam o délce 60 minut. To je klasická délka analogového dlouhohrajícího vinilu. Jenže do této stopáže se nevešla celá Beethovenova 9. symfonie.
1: Hoda na radost. Ano. Takže díky Beethovenovi se na každé CDčko vejde o několik tracků víc, než se plánovalo.
0: Je to tak. Ale kompaktní disky samozřejmě nejsou určeny jen pro klasickou hudbu. Ostatně historicky první album vyrobené ve formě CDčka bylo The Visitors od skupiny ABBA.
1: A to spatřilo světlo světa v létě 1982.
0: Ve stejném roce se, vcelku logicky, objevily na trhu také první CD přehrávače, aby si měli posluchači tehdy masově oblíbenou popovou skupinu ze Švédska vůbec na čem poslechnout.
1: Technologie přehrávání byla totiž poměrně drahá, ale společnostem Philips a Sony se podařilo přesvědčit 35 elektronických firem s jejich standardem a začal mohutný závod ve výrobě přehrávačů kompaktních disků.
0: Hodně tomu napomohl příchod poměrně levných laserových LED diod, díky tomu se do 4 let prodalo již 1 000 000 kusů přehrávačů.
1: A kompakty doslova zaplavily svět. Lidé totiž ocenili, že jsou téměř nezničitelné, nevadí jim otisky prstů, drobné škrábance a dokonce je můžeš nechat několik hodin na dešti.
0: Dokonce je můžeš nechat několik hodin v rukách malých dětí, bych chtěl doplnit. No, díky jejich velikosti se na trhu brzy objevily i diskmeny, tedy mobilní přehrávače.
1: Ano, v té době měl skoro každý Walkmana, na němž si mohl přehrávat magnetofonové kazety prakticky kdekoliv, takže diskmen byl takové jeho dvojče.
0: Ano, jen trochu nedokonalé. Když si totiž člověk vyrazil s diskmenem běhat, ne, že bych to dělal často, laserový paprsek se ztratil a začal přeskakovat. No a taky kvalita českých silnic nerušenému poslechu CDčka v autě zrovna nepřála.
1: Na to si pamatuju zase docela dobře já. Naštěstí se věc podařilo brzy vyřešit tím, že se navedla stopa v disku tak, aby se otřesený laserový paprsek dovedl vrátit na správné místo.
0: Báječné, proč tenhle vynález dávno neaplikovali i na lidi? Dovedeš si představit, že člověk otřesený nějakou mimořádnou životní situací by se automaticky navedl na správnou stopu? To by bylo něco.
1: To ano.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: kompaktní disk, který je hlavním tématem dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, byl zpočátku jen dalším druhem hudebního nosiče.
1: Objevil se ale v době, kdy doslova explodoval rozvoj domácích počítačů a ty se staly součástí nejen každého kancelářského stolu, ale i každé domácnosti.
0: Objem dat narůstal exponenciálním tempem a bylo potřeba je ukládat na nějaké přenosné médium. Tak schválně, Terezo, vzpomeneš si ještě na nějaké?
1: No, tak třeba na hodinách informatiky na gymnáziu jsme používali diskety. Mm-hmm. Pak to byly floppy disky a v divadlech taky hodně frčely minidisky. I ostatně u nás v rozhlase se nahrávalo na minidisky.
0: Je to pravda. Já si bohužel ještě pamatuji, jak se nahrávaly do počítače hry z magnetofonových kazet.
1: No, ale to už jsme v rovině hliněných destiček z hieroglyfy, Honzo.
0: Moment, nepřeháněj, Terezo, je to jen pár desítek let.
1: Dobře. No, jakmile se na trh dostala CDčka, na něž bylo možné ukládat data z počítače, nastala jejich zlatá éra a její ozvěna zní do dnešních dní.
0: Firmy Sony a Philips vyvinuly nejdřív optické disky typu Worm.
1: Worm jako anglicky červ?
0: No, znamená to write once, read many, tedy zapiš jednou, přečti mnohokrát, ale jinak tvůj návrh s červem celkem přesně vystihuje, jak se data na disk zapisují. Trochu to totiž připomíná červotoče. Hmm.
1: Vrstva organického barviva na disku je pro laserový paprsek částečně průsvitná, proto je na ní nanesena tenká reflexní vrstva, vytvořená buď ze stříbra, india, anebo dokonce ze zlata.
0: Aha, a pak, že v showbiznisu není všechno zlato, co se třpití.
1: Samotný zápis dat probíhá tak, že hlava s laserovou diodou sleduje připravenou spirálu. V místech, kde se mají vytvořit takzvané pity se záznamem, je intenzita laserového paprsku zvýšena, takže se zvýší teplota taky na vrstvě organického barviva.
0: No, je to pro mě srozumitelné asi jako výklady alchymistů ve Zlaté uličce pro císaře Rudolfa II. Patláma, paprťála, žbluňk, ale budiš.
1: Ale funguje to. A přitom si může každý vypalovat na svém počítači CDčko. Nám to přijde naprosto samozřejmé, ale příchod vypalovaček na CDčka znamenal opravdovou revoluci. Najednou se stal vlastně alchymistou bez nutnosti sloužit císaři.
0: No, poslední fází se logicky staly přepisovatelné kompaktní disky. V zásadě šlo o to, že laserový paprsek na určitém místě zvýšením teploty informaci zapsal, no a opačně snížením teploty zase vymazal.
1: O tom, jak se kompaktní disky dostaly do naší země, tak to si povíme po písničce.

0: Tereza Stýblová a Honza Kovařík vás provázejí dnešními příběhy z kalendáře Na dvojce a bavíme se o CDčkách. Tak když se objevila, tak panoval ještě v Československu v roce 1982 hluboký komunismus. To muselo být tenkrát pro lidi naprosté sci-fi.
1: No, opak je pravdou, milá kolegyně. Československo bylo první zemí tehdejšího socialistického bloku, kde se CDčka začala vyrábět.
0: Brzy po uvedení kompaktních disků v zahraničí začali totiž soudruzi jednat s firmou Philips, zda by se CDčka nedala vyrábět právě u nás.
1: No, jednání byla celkem úspěšná. Na samém sklonku komunistického režimu se podařilo v gramofonových závodech v Loděnici u Berouna rozjet jejich výrobu.
0: U rozjezdu výroby CDček byl i tehdejší generální tajemník KSČ Milouš Jakeš.
1: Byla to velká sláva. Ta továrna měla názorně ukazovat, že jsme pod vedením KSČ dohnali technologický západ.
0: Všechny stroje byly sice ze západu dovezeny, ale faktem je, že jsme se stali jednou z mnoha zemí na světě, kde se tehdy CDčka vyráběla.
1: No a vyráběla se velmi intenzivně. Kompaktní disky se vyráběly na 3 směny, jako v pořádné fabrice.
0: V lisovně se musela dodržovat přísná hygienická pravidla, aby byla zaručena nejvyšší kvalita výroby.
1: Takže všichni nosili bílé pláště, na hlavě měli čepičky jako v mlékárně a plnovou si nebyli vítány. Ostatně jistě si pamatujete, že soudruzi nebyli zrovna hipsteři.
0: Na dobových fotografiích to vypadá trochu jako ve Velině Černobylu.
1: Naštěstí, na rozdíl od jaderné elektrárny, lisovna v Loděnicích nevybuchla, ale vyrábějí se tam CDčka dodnes.
0: Na vrcholu slávy kompaktních disků jich vyrobili přes 100 milionů. Dnes už je to 10x méně.
1: Ale kdo ví, možná je jednou čeká stejný comeback jako vinylové desky. Ty ostatně v Loděnicích vyrábějí také dodnes.
0: A pokud vás zajímá, co byla první vylisovaná nahrávka, vězte, že to byla Má vlast od Bedřicha Smetany.
1: Dobrá volba.

0: příbězích z kalendáře na dvojce jsme vám dnes, 17. srpna, vyprávěli o tom, jak bohatou historii za sebou má kompaktní disk.
1: A protože princip laserového papesku, který snímá záznam z kompaktního disku, popsal už v roce 1917 samotný Albert Einstein, poslechněme si na závěr, jak tento veliký fyzik smýšlel o hudbě.
0: Cituji. Kdybych nebyl fyzik, byl bych asi hudebník. Často přemýšlím v hudbě, žiju své sny v hudbě, vidím svůj život z hlediska hudby. Nemůžu říct, jestli bych v hudbě udělal nějaké kreativní dílo, důležité, ale vím, že za života mám největší radost ze svých houslí.
1: Tolik Albert Einstein a jeho úvaha o hudbě, která jako první zaplnila kompaktní disky.
0: Tento zajímavý citát, stejně jako celý scénář dnešních příběhů z kalendáře, má na svědomí kolega Ondřej David. Děkujeme, že tak hezky uzavřel vyprávění o naší nedávné minulosti.
1: Je to tak? Uvidíme, do jak dávné minulosti se pustíme v dalších příbězích z kalendáře.
0: Budete u toho? Doufáme, že ano. Tak nashledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Zítra bude oblačno až polojasno, později se zatáhne, místy se objeví déšť, teploty čekejte do 22 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Po jednání obnovené národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
2: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
3: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
2: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
4: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
2: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V rybníku stará plovárna v Jihlavě je málo vody. Během dne ji tam proto zaváží cisterny technických služeb. Důvodem je dlouhodobé sucho, kvůli kterému na některých místech vyschla řeka Jihlávka, která do staré plovárny přivádí vodu. Kvůli jejímu nedostatku začaly hynout ryby. Situaci sleduje reportér Daniel Zach.
5: Pár se jich třeba mrzklo právě poté, co poprvé přijela cisterna. Teď tady tedy dál napouští vodu, no a zítra by se tady zodpovědné orgány měly zase setkat na místě, zhodnotit tu situaci, kolik je třeba potřeba dál připouštět a dopouštět, no a také, protože sucho je všude, kde vodu brát.
0: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Belgičtí hasiči se snaží dostat pod kontrolu největší lesní požár v historii země. Šíření plamenů směrem do Německa jim pomohl zastavit déšť. V jiných místech ale hašení komplikuje náročný terén. Oheň už na východě Belgie spálil 3000 hektarů a úřady kvůli němu evakuovaly stovky lidí. Do zasažené oblasti dnes přijel i belgický král Filip. Ten na místě poděkoval hasičům a ocenil taky mezinárodní pomoc. Hasičská letadla nebo helikoptéry vyslali Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko. Na Vsetínsku se objevil mor včelího plodu. Ohnisko nákazy je přímo v oznici. Veterináři kvůli tomu vyhlásili ochranné pásmo kolem oznice a včelařům zakázali stěhovat včelstva.
6: Pásmo má okruh 3 kilometry, spadá do něj 8 katastrů kolem Valašského Meziříčí, třeba Branky, Jarcová, Mikulůvka nebo Poličná. Všichni včelaři odsud musí seškrábat drť ze dna úlu a poslat ji na rozbor do státního veterinárního ústavu, a to nejpozději do 21. září. Druhý odběr je čeká v zimě. Kdo to nesplní, může dostat pokutu až 100 000 korun. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, během dne se od jihozápadu zatáhne, místy se objeví déšť, teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí dejte pozor v kopci na 7. kilometru. Ve stoupacím pruhu stojí nákladní auto po nehodě, se zvěří a vybočuje se. Na D1 z Vyškova do Brna je fronta za Rousínovem, jede z kilometru 212 až 20 minut do omezení za sjezdem na Holubice. Na 209. kilometru se srazila 3 osobní auta. Dál směrem na Prahu je silný provoz ještě od Slatiny z kilometru 201 za nájezd od výstaviště na Stý 89. Osobním autem je to na 20 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví. A teď už tu, přátelé, pro vás máme další pokračování pořadu Stopy, fakta, tajemství. Tentokrát Stanislav Motl bude pátrat po ztraceném plukovníkovi Fossettovi.
9: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Ztracený plukovník Fossett.
10: Patřil mezi mé dětské hrdiny. Kdykoliv jsem si dovedl vybavit jeho tvář, tak, jak jsem ji znal z dobových fotografií. Podlouhlá, s plnovousem a dýmkou v ústech. Tvář s ostrými rysy a nebojácnýma očima. Jmenoval se Percy Fossett. Jeho životopis jsem znal už jako kluk nazpaměť. Narodil se 18. srpna 1867. Stal se vojákem z povolání. Žil rovněž na Ceylonu, kde potkal svou budoucí ženu Ninu. Už tady ho oslovili buddhismus, mystika, okultní vědy. Působil v několika zemích, také v severní Africe, kde pracoval pro britskou tajnou službu. V roce 1906 ho oslovila tehdejší královská zeměpisná společnost. Brzy na to cestoval do bolivijské džungle jako člen komise, která vytyčovala hranice mezi Brazílií a Bolívií. Právě v této době, poté, co se dostal k několika záhadným archeologickým nálezům, dospěl k závěru, že v jeho americké džungli žila a zřejmě ještě žije nějaká ztracená a vyspělá civilizace. V letech 1906 až 1924 vedl Percy Fossett 7 expedic do Jižní Ameriky. První světová válka ho od jeho výzkumu načas odvedla. Po válce pak pokračoval opět ve svých badatelských cestách. Až přišel rok 1925. Osudový rok Percyho Fossetta. Tehdy opět zamířil do brazilské džungle, aby se už nikdy nevrátil. David Gran, který se svého času vydal po Fossettových stopách ve své knize Ztracené město v Amazonii, o Fossettovi napsal.
9: Byl poslední významný viktoriánský badatel, který se pouze s mačetou, kompasem a téměř boží cílevědomostí odvážil do oblastí nezanesených na mapě. Bezmála 2 desetiletí pohlcovaly představivost veřejnosti dobrodružné příběhy o tom, jak přežil v jihoamerické divočině bez jakéhokoliv kontaktu s vnějším světem, jak na něj útočili ze zálohy nepřátelští domorodci, přičemž mnozí z nich do té doby neviděli bělocha, jak bojoval s piraňami, elektrickými úhoři, jaguáry, krokodýly, upíry a anakondami, včetně té, která ho málem rozdrtila. A jak se stavil mapy oblastí, z nichž se žádná výprava ještě nevrátila. A přisuzovala se mu tak neochvějná schopnost přežít, až o něm několik kolegů prohlásilo, že je odolný i vůči smrti.
10: Cílem výpravy, na kterou se plukovník Fossett vydal v roce 1925, bylo najít tajemné město Z, tedy město ztracené civilizace. Expedice byla malá, Fosseta doprovázel jeho 21-letý syn Jack a Jackův o 2 roky starší kamarád Riley Rimmel. Fossett měl s sebou tajenou starou mapu a malou sošku z černé žuly, kterou kdysi dostal darem. Byl přesvědčen, že soška pochází z bajené Atlantidy. Atlantida byla, jak známo, tajemná země s vyspělou civilizací. Tato země však zmizela následkem přírodní katastrofy. Ovšem Fossett byl přesvědčen, a nejenom on, o tom, že potomci Atlantianů žijí kdesi ve ztracených městech v jihoamerické džungli. David Gran v knize Ztracené město v Amazonii uvedl.
9: Fossett trval na tom, že v brazilské Amazonii stále žijí starověcí a vysoce kultivovaní lidé, jejichž civilizace je tak dávná a vyspělá, že navždy změní západní pohled na Ameriku. pokřtil ztracený svět na město Z. Ústřední místo, které nazývám Z, náš hlavní cíl, se rozprostírá v údolí, jež je asi 15 kilometrů široké. Město se nachází na vyvýšenině v jeho středu. Přichází se k němu po nerovné kamenité cestě, pronesl Fawcett již dříve. Domy jsou přízemní a bez oken. Je tam chrám ve tvaru pyramidy.
11: Dne 11. března 1925 dorazil plukovník Fawcett a jeho druzy ze São Paula do Korumby a potom po řece lodí do Cuiaby, což je hlavní město pohoří oblasti Mato Grosso, rozprostírající se podél východního okraje amazonské kotliny. Odtud se s několika průvodci vydala expedice dále do džungle. U řeky Rio Batovi se utábořili v místě zvaném Tábor mrtvého koně. Fawcett totiž tu při expedici v roce 1920 přišel o svého koně a proto právě tento název. Odtud poslal po indiánském průvodci poslední dopis své ženě. Mimo jiné tu napsal.
9: Moje drahá Nino, Jack je v pořádku a každým dnem sílí, ačkoliv trpí od hmyzu. Předpokládám, že se během týdne anebo 10 dnů setkáme s Indiány, jen co dosáhneme vodopádu, o kterém se tolik mluví.
11: A v závěru dopisu Fawcett ještě dodává.
9: Nemusíš mít strach z našeho neúspěchu.
11: Od té doby se však už nikdy neozval. Jeho zmizení patří k největším světovým záhadám. V průběhu desetiletí zahynulo okolo stovky lidí, kteří se vydali pátrat po ztraceném Fawcettovi. Ti, kdož přežili a vrátili se z džungle domů, přinášeli a přinášejí nejrůznější zprávy. Fawcett byl prý zabit nepřátelskými Indiány. Nebo ztratil paměť a zbytek života prožil jako náčelník kanibalů. Jsou ale lidé, kteří tvrdí, že našel tajemné město Z, ve kterém pak další roky žil. Někdo dokonce říká, že Fawcett nalezl vstup do bájné podzemní země, kde objevil neobyčejně vyspělou civilizaci a už tu zůstal. Je možné, že Fawcett přece našel ztracené město Z? Vzpomínaný David Gren, který se v roce 2005 vypravil po stopách plukovníka Fawcetta, v knize Ztracené město v Amazonii napsal.
9: Při získávání informací o městě Z jsem zjistil, že skupina antropologů a archeologů začíná stále intenzivněji revidovat přežívající názory, protože se domnívá, že v Amazonii přece jen mohla vzniknout vyvinutá společnost. V podstatě prohlašují, že tradicionalisté podcenili moc kultury a společnosti přetvářet a překračovat původní prostředí. Vždyť lidé nyní budují stanice ve vesmíru a pěstují obilí na izraelské poušti.
11: David Gren se zmínil rovněž o teorii, která praví, že někde v severní či jižní Americe žije kmen takzvaně poctivých lidí, čili bílých indiánů. Cituje Krištofa Kolumba, který prohlásil, že viděl domorodce, kteří byli bílí jako my. Legendy o bílých indiánech se nejvíce uchytily právě u Amazonky. Kam se ale tito bílí lidé poděli a kam se poděli všichni ti, co dokázali postavit velká města, jejich zbytky Fawcett, a nejenom on, v Amazonii spatřil. A proč u Amazonky žije dnes už jenom několik málo rozptýlených kmenů? David Gren ve své knize napsal.
9: Přesto se populace Amazonie vytratila přehnaně rychle a v takovém rozsahu, že Fawcett přemítal, jestli se neodehrálo něco ještě dramatičtějšího, například přírodní katastrofa. Začínal věřit, že Amazonka skrývá největší tajemství minulosti, která jsou utajena i dnešnímu světu.
11: Jak už víme, David Gren byl jedním z mnoha, kteří se vydali po stopách záhadně zmizelého plukovníka Fawcetta. Ovšem v roce 2009 se za Fawcettem vydalo i několik českých dobrodruhů. Skupinu vedl cestovatel, záhadolog, spisovatel a dokumentarista inženýr Ivan Mackerle. Jaký je vlastně svět džungle v Mato Grosso? A co si o Fawcettově zmizení vlastně myslí? Náš rozhovor, aby to bylo náležitě stylové, se původně začal odehrávat v pražské botanické zahradě v Praze Troji, uprostřed džungle, byť uměle vytvořené. Všude kolem nás se nesly zvuky exotických ptáků. Nedaleko tekl neflašovaný, i když malý vodopád. O co tedy expedici šlo především? Zeptal jsem se inženýra Mackerleho.
12: No, tam jsme chtěli hlavně pátrat po traceném městě, kde plukovník Fawcett v roce 1925 věřil, že v té Brazílii že tam skončila civilizace Atlantianů a že se tam postavili nějaká ta města stará, tak se vydal to hledat, protože Indiáni o tom mluvili, že tam jsou dokonce nějaké věže, na kterých jsou kamenné koule, které se přes den nabijou světlem a musí to vyzařuje studené světlo a takovéhle podobné věci.
9: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.

0: Jestliže alchymisté skutečně dokázali objevit zdroj studeného světla, dospěli k němu pravděpodobně pomocí nějakého nového, dodnes neodhaleného způsobu použití fosforu. Dnes už totiž víme, že právě fosfor ve formě organických sloučenin přenáší energii do živých organismů, zejména do rostlin.
1: Já jen dodám, že plukovník Fawcett podal před svým zmizením svědectví o indiánech v Ekvádoru, kteří v noci osvětlovali své chatrče světelkujícími rostlinami. Jak to ale bylo s jeho zmizením? Nejčastěji se hovoří o tom, že ho zabili, stejně jako jeho syna a třetího člena výpravy, indiáni. David Gren v knize Ztracené město v Amazonii vzpomínal na okamžik, kdy se při pátrání po ostudu Fawcetta dostal do jedné indiánské vesnice, kde našel velmi starou ženu. Jmenovala se Laurinda a s Fawcettem a jeho druhy se potkala ještě jako velmi malé dítě. Vyprávěla, že šlo o tři velmi vysoké lidi. Jen tak na okraj Fawcett měřil 187 cm. A vysocí byli i oba jeho druhové. David Gren napsal.
0: Laurinda po chvilce vstala a vyšla ven. Šli jsme za ní. V dálce jsme zahlédli hory. Ti tři odešli tímhle směrem, ukázala nám. Šli za vrcholky hor. Říkalo se, že za horami nejsou bílí lidé, ale oni říkali, že tam jdou. Čekali jsme, že se vrátí, ale nikdy se tu už neobjevili. Zeptal jsem se, zda někdy slyšela o městě na druhé straně hor, které indiáni vybudovali před několika staletími. Odpověděla, že o žádném neví, ale ukázala na zdi svého domu a dodala, že podle jejich předků bývaly domy jejího kmene mnohem větší a honosnější.
1: V průběhu let se však objevila rovněž tvrzení, že Fawcett přežil a žil potom mezi indiány. Jistý Švýcar jménem Stephen Retin tvrdil, že v severozápadní části Mato Grosso našel kmen, jehož příslušníci drželi staršího bělocha s dlouhými žlutavými vlasy. Muž mu prý řekl, že je britský plukovník a že ho indiáni drží proti jeho vůli. Když Švýcar potom přicestoval se záchrannou misí do míst, která měla být nedaleko území, kde Ureneho Fawcetta potkal, dostal prý strach a zmizel. Jistá americká misionářka potkala v džungli bílého chlapce, o němž tvrdila, že to byl potomek Fawcettova syna Jacka. Pak přišel na pomyslnou scénu Orlando Villas Boas, vládní úředník a bojovník za práva amazonských indiánů. Oznámil světu, že Fawcetta a jeho druhy zabili příslušníci kmene Kalapalo. Villas Boas rovněž tvrdil, že objevil Fawcettovy kosti. Kosti pak podrobili zkoumání členové Královského antropologického institutu v Londýně. V závěrečné zprávě napsali.
0: Na horní čelisti je jednoznačný důkaz, že tyto lidské ostatky nepatří plukovníku Fawcettovi, jelikož je pro srovnání naštěstí k dispozici jeho náhradní chrup horní části zubů. Navíc plukovník Fawcett byl vysoký 187 cm. Výška muže, jehož ostatky byly přivezeny do Anglie, se odhaduje na 170 cm.
1: Co když ale Fawcett neskončil jen tak v džungli, ale dostal se mnohem dále? A co když cíl jeho cesty vůbec neznáme? Fawcett totiž pravý účel expedice úzkostlivě tajil. Dokonce o tom neřekl ani svým druhům. Lesdo tvrdí, že to souviselo nejenom s obavami, aby se o jeho plánu nedozvěděla konkurence, ale také s jeho zálibou v mystice a okultních vědách. Ví se rovněž, že Fawcett se jeden čas intenzivně věnoval spiritismu, tedy hledání kontaktu s mrtvými. Co ho ale mohlo v amazonských pralesích vzrušovat? Ledacos mi o tom pověděl v prostředí umělé džungle v pražské botanické zahradě v Praze Troji Ivan Mackerle, který, jak už víme, se s několika přáteli vydal právě do míst, kde Percy Fawcett záhadně zmizel.
2: Ovšem, my jsme ho nechtěli hledat jeho, ale my jsme chtěli hledat to město, které ho hledal on. No a tam jsme se dozvěděli, že jednak teda jsme zjistili, že ta džungle, která byla původně v oblasti Mato Grosso mezi řekami Kulueny a Kuluseu, takže to už je vykácený všechno. No ale že ten plukovník Fawcett šel dál až do pohoří Roncador, které pověstné tím, že tam ústí tunely, aha, které údajně vedou do podzemní říše Agartha a tam teda že je tajná civilizace.

0: jsme se dostali a tam to bylo teda podobný, že tam byly nějaký vodopády, krásné říčky, že a byly tam teda taky ty všelijaké jeskyně, kam jsme lezli, co jsme prolízali.
1: Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Fawcett bájnou podzemní říši opravdu našel. A zjistil pak, že tajemné město Z je vlastně vstupní bránou do podzemí, tedy do jiné reality. Ivan Maskerle ve své knize Návrat nejistý popisuje osudy jedné ze záchranných výprav, která se vydala po stopách ztraceného plukovníka Fawcetta. Vedl ji kapitán Morris. I tato výprava však zmizela beze stopy. Uchoval se však Morrisův deník, který později objevili Indiáni. V jednom z posledních zápisů kapitana Morrise stojí:
2: jsme v zajetí neznámého kmene. Jsme u tajemných bílých Indiánů. Mají v úmyslu odvést nás k hlavnímu náčelníkovi do kamenného města, které se blíží a září jako slunce.
1: Deník končí v září 1934. Morris napsal:
2: zůstávám stát na prahu tajemství, ale jsem přesvědčen, že nezahynuli na Zimnici. Už brzy spatřím plukovníka Fawcetta.
1: Jenomže i kapitán Morris, jak už bylo ostatně řečeno, zmizel kdesi v neznámu. Byla ale zmínka o podzemní říši Agartha. Co je to vlastně za říši? Ivan Maskerle v knize Návrat nejistý napsal:
2: Agartha, které v Brazílii říkali Ibes, se nachází hluboko podzemskou kůrou. Jsou to dutiny částečně přirozeného, částečně umělého původu, které jsou se zemským povrchem i vzájemně mezi sebou pospojovány složitým systémem chodeb a tunelů. Není tam absolutní tma, jak bychom se mohli domnívat, ale podzemní prostory Agarty jsou osvětleny zvláštním nazelenalým světlem, které vyzařuje přímo ze stěn a stropů jeskyně. Je tam tedy možnost žít bez instalace umělého osvětlení a mohou tam dokonce růst rostliny. Původ tohoto všeho nebyl zatím objasněn. Říká se však o něm, že ovlivňuje tok času. Proto dochází k o něm paradoxům, kdy návštěvník ze zemského povrchu po návratu z podzemí zjistí, že na zemi mezitím uběhla mnohem delší doba, než jakou on sám v podzemí prožil. Obyvatelé Agarty jsou prý potomky velice staré civilizace, která se stáhla do podzemí po obrovské katastrofě, jež v dávných dobách postihla naši zemi.
1: Autor však dodává, že pojetí této podzemní říše je spíše mystické než reálné. Jde tedy vlastně o stav mysli, trochu podobný snění, vyvolaný v podzemí dosud neprozkoumanými vlivy. Cestu do říše Agartha můžeme tedy přirovnat k cestě do hlubin vlastního nitra. Jde, jak autor píše, o subjektivní zážitky, nikoliv ale o individuální halucinace nebo fantazie, jak se domnívá konvenční psychiatrie. V každém případě v městečku Brado Carcas, ležící nedaleko pohoří Roncador, můžeme dnes spotkat řadu mysticky založených lidí, kteří se pokouší najít se ztraceným plukovníkem Fawcettem kontakt. Jsou mezi nimi i zjevní blouznivci, uctívající Fawcetta co by Boha. Některé z těchto mysticky založených lidí potkali i členové české expedice. Ivan Maskerle mi o tom pověděl.
3: Do dneška to je jako nevyjasněný, jak zmizel. Tam jsme jako se setkali s takovou skupinou, jako mystiku, mystická skupina, která předpokládá, že ten plukovník Fawcett našel to ztracené město Z, ale že to nebylo v jaký rozvalinách někde v džungli, ale že věřil, že to je v podzemí říši Agartha a že teda našel ten portál, jak tam prošel jako do toho podzemí a že do dneška tam žije. A tam ti někteří ti jich jasnovici údajně jako navazují styk s ním, že se uvedou do nějakého toho změněného stavu vědomí nebo do nějakého toho tranzu, že jo, a že s ním navazují styk, takže ještě do dneška tam žije někde.
4: A ty teda máš teorii, že tam skončil někde s těma Indiánama, jo, asi?
3: No, zmizel právě v té oblasti toho, původně se říkalo mezi těma dvěma řekami Kuluene a Kuluseu, kam jsme teda chtěli jet, pak jsme teda zjistili, že tam už jako žádná džungle není, no a dozvěděli jsme se, že pokračoval dál do toho pohoří Roncador, kde jsou vstupy do těch tunelů podzemních, tam jsme teda taky jeli. A tam je to taky oblast, která patří Indiánům, těm Indiánům Shavante, což jsou takový jako nejdivočejší nebo nejagresivnější kmen. Tam jsme měli taky problém, my jsme sice zaplatili tady jedné vesnici, že slíbili, že nás pustí do té jedné jeskyně, kam nikdy nepouštějí bělochy, protože to je jako teda posvátné místo a tam, že teda to vede někam k nějakému podzemnímu jezeru, nad kterým se znáší světelná koule, která občas vylítne ven, pak se ponoří, pak zase vylítne k obloze, takže takové pověsti tam jsou. No a pak jsme tam byli přepadeni takovou další bandou indiánů z těch ostatních vesnic, to byly takové lupiči, kteří chtěli peníze, pač oni nedostali, my jsme zaplatili té vesnici. Takže to začalo být velice jako nepříjemné, velice těžké, že samozřejmě nešlo o život, že by nás zabili, ale o věci. Jasně. Peníze jsme ani neměli pořádně tolik, kolik oni chtěli, takže potom hrozili, že nám zabaví jako naše věci. My jsme měli kamery, že foťáky, to bylo ceně několika set tisíc.
1: Česká výprava se z této šlamastiky nakonec přece jen dostala. Možná i proto, že dnešní indiáni z kmene Šavanté nejsou už tak revelační, jako byli za času plukovníka Fosseta. I když bojechtivost v nich zůstává stále. Zalistujeme ještě v knize Ivana Mackerleho Návrat nejistý.
2: Naše návštěva v rezervaci vyvolala válku mezi indiány z naší hostitelské vesnice a ostatními kmeny. Vesnice, které neměly z naší návštěvy žádný zisk, se rozhodly napadnout obdarované sousedy. Indiánští bojovníci se už sice nezabíjeli jako za času plukovníka Fosseta, ale k vzájemným násilnostem došlo. Boj je jejich nejoblíbenějším sportem, a tak indiáni využili této záminky, aby si zpestřili jinak jednotvárný život. U podobného incidentu vyvolaného před dvěma lety musela zasahovat dokonce armáda. Kmen Šavanté zůstává věrný své pověsti nejdivočejších a nejnebezpečnějších indiánů.
1: O tom, že Fosseta a jeho druhy zavraždili právě indiáni z kmene Šavanté, případně z kmene Aloqué, byla a je přesvědčena řada lidí, kteří se vydali po plukovníkových stopách. Totéž řekl indiánský průvodce Davidu Grenovi, který hledal stopy plukovníka Fosseta v roce 2005 a napsal o tom již citovanou knihu Ztracené město v Amazonii. Někteří badatelé se dnes přiklání rovněž ke svědectví indiána z kmene Kalapalo. Jak toto svědectví zaznamenal již zmíněný Orlando Boas Villas. Expedice prý měla na řece nehodu a ztratila většinu darů určených pro indiány, což je mělo stát život. Žít mezi indiány bez darů, to bylo vážné porušení tehdejšího indiánského protokolu. Kromě toho byli prý všichni členové výpravy více či méně nemocní. Těla Jacka Fosseta a Riley Rimala hodili indiáni do řeky. Plukovník Fosset jako starý muž měl prý pohřeb podle indiánských rituálů. David Grant však rovněž vyslechl vzpomínku, o které mnozí antropologové tvrdí, že jde o příběh, který se v kmeni Kalapalo vypráví celá desetiletí. Co je ale podstatné, vypráví se s neuvěřitelnou přesností. Jednoho dne se ve vesnici údajně objevili tři bílí muži. Indiáni jim dali jídlo a ptali se, kam mají namířeno. Starší muž, ve kterém indiáni vytušili, vůdce skupiny řekl, že musí dál, stále na východ. Indiáni však varovali, že tam žijí krvežízniví indiáni. Citujeme opět z knihy Davida Grena Ztracené město v Amazonii.
2: Kalapalové několik dní vídali kouř nad stromy, Fossetův táborový oheň. Pátý den se neobjevil. Kalapalové se obávali, že se jim stalo něco zlého a skupina mužů se snažila najít jejich tábořiště. Po Angličanech ale nikde nebyla jediná stopa.
1: Zabili Fosseta a jeho druhy opravdu indiáni? A nebo přece jen objevili tajemné město Z a teprve potom nějakým způsobem zahynuli? Faktem je, že v posledních letech archeologové často s pomocí satelitu nacházejí na hranici Bolivie a Amazonie zbytky rozlehlých měst, tedy pozůstatky dávné a dosud neznámé civilizace. Tedy to, o čem Fosset už dávno hovořil. Tajemství ztraceného plukovníka Fosseta zůstává. Jeho osud bude zřejmě vzrušovat ještě i v dalších letech. V každém případě plukovník Fosset nechal po sobě nesmazatelnou stopu. jako ostatně každý, kdo nějakým způsobem i za cenu obětování vlastního života předběhne, obrazně řečeno, dobu, ve které žije. Prostě Percy Fawcett patřil k lidem, kteří, jak o něm napsal jeden z obdivovatelů, byli a jsou silnější než život. A já dodávám, na takové lidi prostě nelze zapomenout.
5: Tak to bylo další pokračování cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Na pořadu spolupracovali režisér Vlado Příkazký, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, Jitka Borkovcová, Libor Vacek a Dan Moravec.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Ručím za to, že rytíř Hunňady hravě odrazí i turecké nájezdníky.
8: V nejtemnější hodině povstane hrdina.
9: Kdo půjde se mnou, toho ochráním před vším a před každým. Veličenstvo, loď!
10: Vyřídíš svému sultánovi vzkaz. Hunňady se blíží.
11: Tuto válku nemůžete vyhrát.
12: Máš snad strach?
8: Výpravný historický seriál Hunňady vzestup Havrana. Dva díly za sebou. Kupředu! Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Radioservis představuje
13: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
14: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
15: Je pondělí 17. srpna, aktuální čas 18 hodin 33 minut 58 vteřin a svátek mají dnes Petry, který žije v České republice podle posledních zveřejněných údajů 102 693. Petra je ženské křestní jméno řeckého původu, které stejně jako jeho mužský protějšek vychází ze slova Petra, tedy skála. Významově je potom vykládáno jako tvrdá, neoblomná nebo pevná jako skála. Domácí podoby tohoto jména jsou Petruška, Péťa, Peťka, Peťulka, Petrunka nebo Petruše. No a ze známých nositelek tohoto jména připomenu alespoň pár následujících. Jsou to zpěvačky Janů a Černocká, přičemž v prvním případě jde ale o jméno umělecké, dále herečky Doležalová, Jungmanová, Špalková, Hřebíčková, Špindlerová a Vojtková, političky Busková a Edelmanová, tenistka Kvitová, spisovatelka Hůlová, novinářka Procházková nebo modelka Němcová. Petra je ale také skalní město a historická památka v Jordánsku. Navíc také značka cigaret nebo kamen. Ke všem oslavenkyním, které nosí jméno Petra, letí v tomto okamžiku z Dvojky sváteční blahopřání. A poprvé v tomto týdnu se hlásí o slovo písničky Od srdce, pro duši a pro uši. Zatímco minulý týden byl vaším společníkem v tomto pořadu kolega Pepa Melen při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek, vás vítá příjemné vzpomínky a dobrý zvuk od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, přeje Miloš Skálka.

Životní pouť Karla Černocha, jehož nahrávky si v tomto pořadu připomínáme poměrně často, se vejde mezi letopočty 1943 až 2007. Karel Černoch nás vrátil do roku 1986, kdy s Marí Rotrovou naspívali v televizním studiu countryovou baladu Richarda Leaga It Ain't Gonna Worry My Mind. To mě trápit nebude. S tou sklízel úspěch v americkém countryovém žebříčku Billboardu na jaře roku 1985 Ray Charles, a to v duete s Mickeym Gillym. Autor českého textu Michal Žantovský skladbu nazval i Blázen snad touží. No a nahrávka vznikla za doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Anglický zpěvák John Layton se narodil v roce 1939 hrabství Essex a v první polovině 60. let patřil ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska k velkým hvězdám. V neomylné produkci invenčního Joe Meeka nahrál bezmála desítku hitparádových singlů a skladby pocházely vesměs z pera Jeffa Goddarda, který svými skladbami zásoboval i další klienty Joe Meeka, jakými byly namátkou skupiny The Tornadoes, The Honeycombs, The Outlaws nebo solisté jako Screaming Lord Sutch nebo Heinz. Joe Meek, který byl ve své době, tedy před nástupem ostrovní vlny skupin v čele s The Beatles, často pro svůj přínos hudební scéně srovnávám s Philem Spectorem. No a na Johna Laytona, tenhle producent, vsadil a sázka mu 100% vyšla. Hned první britský hit parádový single Johna Laytona obsadil na sklonku léta roku 1961 první místo ostrovní dvacítky nejprodávanějších. Byla na něm písnička Johnny, Remember Me. Johnny, vzpomeň si na mě.

Anglický zpěvák John Layton a jeho debutový a současně také největší singlový hit z léta roku 1961 Johnny Remember Me. S příchodem drtivé vlny anglických kapel se potom John Layton přeorientoval na práci v televizi a z hudební scény se úplně vytratil. Luboš Pospíšil, rodák z Jeseníku, ročník 1950, vstoupil do posluchačského povědomí jako člen skupiny Jiřího Cerhy a Ladislava Kantora CAK Vokál, ze které se posléze vydal na úspěšnou sólovou dráhu. Sólově ale začal nahrávat ještě během svého působení v CAK Vokálu, aby si potom v roce 1982 postavil vlastní skupinu 5P, se kterou působí dodnes, stejně jako vystupuje s komorním recitálem pouze za doprovodu kytary. Z roku 1979 je nahrávka skvělé a současně skvěle interpretované skladby nazvané Vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku roku 1965, což je Lubošova vlastní melodie s textem Ladislava Kantora. Luboš Pospíšil tuhle písničku naspíval za doprovodu studiové skupiny kytaristy Oty Petřiny a s přispěním CAK Vokálu.

0: vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku roku 1965, a to v nahrávce laureáta ceny Legenda nočního proudu Luboše Pospíšila z roku 1979 a z nahrávacího studia Davice. Rakousko není zrovna země zaslíbená populární hudbě, ale přesto se pár interpretů ze země našich jižních sousedů mezinárodně prosadilo. Aktuálně je zřejmě nejúspěšnější rodák z Tyrolska Gerhard Friedl, známý jako DJ Etsy, a v obecném povědomí příznivců populární hudby existují jména jako Falco, vlastní jménem Johann Helzl, skupina Opus a samozřejmě zpívající skladatel a pianista rodák z Klagenfurtu Udo Jürgens, vlastním jménem Udo Jürgens Bockelmann. Tenhle skladatel, zpěvák a klavírista vyhrál v roce 1966 velkou cenu Eurovize s písní Merci Cherie a pro stejnou soutěž složil pro Karla Gotta, který ve druhé polovině 60. let v téhle soutěži zastupoval Rakousko, píseň Thousand Fenster, tisíc oken. Písně Uda Jürgense naspívali na desky takové hvězdy jako třeba Shirley Bassey nebo Brenda Lee a slavný italský zpěvák Vico Toriani ho svého času charakterizoval následujícími slovy. Cituji, je jako Gilbert Beco, oba jsou stejně prvotřídní. Udo Jürgens zemřel náhle ve vánočním čase roku 2014, kdy měl zrovna krátkou přestávku během svého rozsáhlého koncertního turné. Bylo mu 80 let. Udo Jürgens, proslavený hity jako Siebzehn Jahr, Blondes Haar, Ab bitte mit Sahne, Ich war noch niemals in New York, Vielen Dank für die Blumen a samozřejmě už zmíněnou písní Merci Cherie, přidá do dnešní sestavy písniček Od srdce, pro duši a pro uši autorskou nahrávku z roku 1994. Jeho melodii textem opatřil pražský rodák a špičkový německý textař, libretista a spisovatel Michael Kunze, který skladbu nazval Das ist den Tag. Je to tvůj den.
1: Srdcovky od dvojky.
2: Das

Je to tvůj den, das ist dein Tag. Udo Jürgens a jeho klavír. To byla autorská nahrávka z roku 1994. Další hudební vzpomínka našeho dnešního hudebního setkání bude patřit v mnoha ohledech nedostižné Evě Olmerové. Pražská rodačka, ročník 1934, absolvovala ve 20 letech školu pro krejčí a švadleny, ale od malička se učila hrát na klavír a v 11 letech dvakrát koncertovala v pražské Smetanově síni obecního domu. Ale už v roce 1950, tedy v 16 letech, začala tajně zpívat s orchestrem doktora swingu Arnošta Kafky. No a posléze vystupovala v kavárně Ural v Praze na Poříčí s pražským Dixielandem. O její hudební dráze se definitivně rozhodlo v roce 1957, kdy se stala profesionální zpěvačkou a prakticky žádný hudební žánr jí nebyl cizí. Zpívala blues, tradicionály, obecně jazz, trampské písničky, moderní country, pop hlavního proudu a šanzony a všechno skvěle. V březnu roku 1969 naspívala Eva Olmerová ve studiu Mozarteum a za doprovodu orchestru Slávy Kunsta a s vokálním přispěním Settlerů trampský standard sourozenců Franty a Jendy Kordových, původně z roku 1929, Až stichnou bílé skály.

0: Nahrávka z března roku 1969, Eva Olmerová, Setleři a orchestr Slávy Kunsta, Až stichnou bílé skály. Eva Olmerová zemřela v létě roku 1993, kdy jí bylo 59 let.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, je tady tradiční pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta, protože tohle léto je ve dvojce ve znamení vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů, jakými jsou namátkou Stephen King, Josef Karika, Petra Klabouchová nebo Kateřina Surmanová. No a součástí mrazivého léta je ona už zmíněná klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se uskuteční každý pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. A teď pozor, tipovat mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky dvojka.rozhlas.cz, a to vždy do pátku do 12 hodin. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a spolopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už poprosím Jirku v režii o dnešní indicii.
3: Pracuji v motelu jako recepční i správce v jedné osobě a snažím se, aby se u mě hosté cítili příjemně. Upřímně řečeno, většina unavených návštěvníků se ale v našem zařízení nezdrží více jak jednu noc, takže není příliš mnoho času navázat s nimi hlubší vztah. Občas si s některými hosty rád popovídám u večeře, zvlášť pokud se jedná o mladé osamělé ženy, které mají pochopení pro komplikované rodinné vztahy. Má matka však nikdy nebyla nadšená z toho, když jsem si k někomu cizímu vytvořil bližší lidské pouto. Její chorobně žárlivý a nenávistný vztah k ženám se později výrazně podepsal i na mém vlastním chování k nim.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: No a vám, kdo se rozhodnete s námi soutěžit a tipovat, držím palce. Vracíme se na hudební scénu a čekají nás další výlety proti proudu času. Skupina Hot Chocolate vznikla v Londýně kolem charismatického holohlavého zpěváka, autora písní Errola Browna a zpívajícího basového kytaristy a rovněž autora Tonyho Wilsona. Členové Horké čokolády měli své rodinné kořeny vesměs na Karibských ostrovech a Guinnessova kniha rekordů uvádí, že skupina měla v letech 1970 až 1984 rok co rok ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska minimálně jeden hitparádový single. Naděje na to, že se skupina Hot Chocolate ještě někdy objeví na hudební scéně, čemuž mnozí z jejich fanoušků stále věřili, ale vzali definitivně za své 5. května roku 2015, kdy Errol Brown podlehl v 71 letech rakovině, a to ve svém domě na Bahamách. Z konce roku 1974 je britský hitparádový single skupiny Hot Chocolate písnička Sherry Babe, kterou společně napsali zakládající členové skupiny už zmínění Errol Brown a Tony Wilson.

Rok 1974, Sherry Baby, a dnes už neexistující a svého času velice sympatická londýnská skupina Hot Chocolate. Máme 19 hodin, k tomu 8 minut 32 vteřiny, dvojka vysílá živě, je pondělí 17. srpna 2026. Ivan Hlas se narodil v Praze v roce 1954 a jeho mimořádný hudební talent se začal rozvíjet v sepětí s dalšími kapelami, třeba s Bluesberry nebo s jeho bandem, v přívětivém prostředí pražské Hanspaulky, kde všichni jmenovaní a jejich hudební souputníci vystupovali v legendárním Houtyši, tedy v hospodě U Tyše, známé také jako hostinec na Pískách, který definitivně zanikl z kraje 90. let. Ivan Hlas absolvoval knihkupeckou školu, vystřídal hezkou řádku zaměstnání a nakonec se v roce 1986 vydal na nejistou dráhu profesionálního zpěváka na volné noze. Naštěstí však nebyl odkázán na to, jestli mu některý z autorů napíše písničku, protože je obdařený autorským talentem doslova na rozdávání. V roce 1991 vznikla ve spolupráci Ivana a zpívajícího klavíristy Richarda Dvořáka autorská nahrávka skladby Ivana Hlase Hanspaul City.

0: Budem to táhnout do rána na Hounspaul City. Ivan Hlas a to byla nahrávka z roku 1991. Tom Jones se narodil v Pontypridu v jižním Walesu v roce 1940 jako Thomas Jones Woodward. Na hudební scéně začínal v lokálních klubech a v barech pod uměleckým jménem Tommy Scott. V roce 1963 sestavil vlastní trio The Senators a na solovou dráhu se vydal o rok později v Londýně pod producentskou taktovkou Gordona Millse. V roce 1965 získal Tom Jones výroční hudební cenu Grammy v kategorii nejlepšího nováčka roku a už déle než půl století patří k nejzářivějším hvězdám světové hudební scény. Navzdory tomu, že jeho první dva singly totálně propadly, se nikdy nevzdal svého hudebního snu a z kraje roku 65 jeho debutový hitparádový single It's Not Unusual, není to neobvyklé, zamířil rovnou na první příčku britského žebříčku nejprodávanějších. Tom Jones, který podle odhadu Guinnessovy knihy rekordů prodal na 100 milionů desek, převzal v roce 2003 cenu Brit za mimořádný přínos ostrovení hudební scéně a o 3 roky později ho britská královna Alžběta II. Povýšila do rytířského stavu s právem používat titul Sir. My si připomeneme jeden z velkých hitů Toma Jonese, písničku, kterou mu kolegiálně napsal Paul Anka a nazval ji She's a Lady, je to dáma. V žebříčcích bodovala nahrávka na začátku roku 1971 a ku podivu podstatně výrazněji za mořem než v domovském Spojeném království. V britské singlové 20 byla totiž na 13. místě, zatímco v žebříčcích amerických hudebních týdeníků Cashbox a Record World na místě prvním a v Billboardu byla druhá. Tom Jones a She's a Lady.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

She's a lady, je to dáma Velšan Tom Jones v písničce svého kolegy Kanaďana Paula Enge, jinak úspěšný single ze začátku roku 1971. Určitě nejen mě zaskočila na podzim roku 2018 zpráva, že 7. listopadu zahynul ve věku 74 let v troskách svého automobilu skladatel, občasný textař, kytarista, kapelník a někdejší redaktor hudebního vydavatelství Panton Aleš Sigmund. Jedna z výrazných osobností naší hudební scény. Narodil se v Hrotovicích na Třebíčsku v dubnu roku 1944 a svou hudební kariéru odstartoval v Brně spoluprací se dvěma sourozeneckými dvojicemi, a to s Hanou a Petrem Ulrichovými a Martou a Tenou Elefteriadu. Napsal pro ně a nahrál s nimi v letech 66 až 75 více než 70 písní. Skládal ale také pro jiné zpěváky, ale posléze se soustředil především na komponování a nahrávání instrumentální hudby, což ilustruje třeba jeho nápadité kytarové album Pepřenka z roku 1977. V letech následujících se začaly Marta a Tena Elefteriadu obracet také na jiné autory a pestrou autorskou soupisku přineslo album Kresby tuší. Jehož nahrávky vznikaly ve studiu někdejšího Smetanova divadla na jaře roku 1980 za doprovodu studiové skupiny Michaela Kocába. Kromě kapelníka se na albu skladatelsky podíleli Vladimír Mišík, Dežo Ursíny, Pavel Větrovec, Vladimír Berta, Oskar Petr nebo Bohdan Mikolášek. No a nás dnes čeká melodie Deža Ursínyho, který do nahrávky Marty a Teny Elefteriadu přispěl také jako vokalista. Textář Pavel Kopta píseň nazval Vítám slunce raní.

Bohužel už jenom vzpomínka na autory písně Deja Ursinio a Pavla Koptu. Vítám slunce raní. Marta Athena Eleftheriadou s vokálním přispěním autora hudby v nahrávce z jara roku 1980. Osmá dekáda minulého století bude platit i pro další nahrávku. Americké skupině The Cars vévodil zpívající kytarista a bezmála výsadní tvůrce repertoáru Rick Ocasek, ročník 1949. Jeho jméno sice zní hodně americky, ale když ho vidíte napsané jako Ocasek, tak je hned jasné, že Rickovi rodové kořeny měly původ u nás. V někdejším Československu se ostatně narodila také jeho manželka, americká topmodelka českého původu Pavlína Pořízková. Jejich manželství v posledních letech života Ricka Ocaseka procházelo vleklou krizí. Manželé žili odděleně, ale ještě před neodvratitelným rozvodem Rick Ocasek v polovině září roku 2019 náhle ve věku 70 let zemřel. Z více než 20 amerických hitparádových singlů skupiny The Cars si dnes připomeneme písničku You Might Think, možná si myslíš, která v žebříčcích bodovala na jaře roku 1984. V amerických hudebních listech se umístila následovně. V listu Radio and Records byla čtvrtá, v týdencích Billboard a Cashbox shodně sedmá, skupina The Cars.

Zesnulý Rick O'Kasek, jeho skupina The Cars a You Might Think, možná si myslíš, respektive mohla by si smyslet, americký singlový hit z jara roku 1984. Na začátku 70. let se skupina Rangers musela změnit jméno, protože název podle elitních amerických vojenských jednotek začal vadit. Ostatně anglické názvy domácích skupin začaly vadit obecně. Své o tom vědí namátkou skupiny jako Framus Five Flamingo nebo Blue Effect. Mimochodem, historie amerických Rangers je mnohem delší, než většina lidí tuší. První Rangers se totiž v Americe objevují už v 17. století a válka krále Filipa je prvním vojenským konfliktem, ve kterém se Rangers vyskytují, no a měli za úkol bojovat proti indiánským kmenům. Pro většinu z nás jsou však Rangers známí především díky své roli ve druhé světové válce, kterou sugestivně stvárnil třeba film režiséra Stevena Spielberga Zachraňte vojína Ryana nebo pozdější snímek Ridleyho Scotta Černý jeřáb sestřelen. Jehož děj osciluje kolem dramatických událostí v somálském Mogadišu z října roku 1993. No ale zpátky k muzice. Skupina Rangers, která musela po dvě dekády používat jméno Plavci, se ke svému původnímu názvu mohla vrátit až po roce 1989. Na samém konci století a tisíciletí v roce 1999 vznikla ve studiu Audio Cockpit nahrávka písně Milana Duvka, jejíž název koresponduje s tímto obdobím na konci milénia a Rangers.

0: Písnička nazvaná shodně s dobou, ve které nahrávka vznikla. Rok 1999, skupina Rangers a na konci milénia. Rodák z Houstonu v Texasu, Kenny Rogers, ročník 1938, byl a nadále zůstává jednou z největších osobností americké hudební scény. Co na tom, že 20. března roku 2020 odešel v 81 letech na věčnost. Countryový a pop-rockový zpěvák, skladatel, kytarista a filmový herec se premiérově prosadil už ve druhé polovině 60. let. Svého času působil ve skupině The First Edition a na závratně úspěšnou sólovou dráhu se vydal v roce 1973, kdy už měl na kontě pár velkých hitů, včetně písně Ruby Don't Take Your Love to Town, kterou u nás popularizoval Pavel Bobek pod názvem Ruby, nechtěj mi lásku brát. Mimochodem, Pavel Bobek z jeho zpěvníku převzal také písničky Drž se zpátky, chlapče můj lásko, mě ubývá sil, nebo duet s tím bláznem Si nic nezačínej, který naspíval s Marií Rotrovou, a Petr Spálený uvedl v české verzi ve známost jeho další velký hit Hráč. A Pavel Bobek a Karel Gott shodně se stejným textem naspívali písničku Ona mi věří. Na konci jara roku 1981 bodoval Kenny Rogers vysoko v žebříčcích s písní I don't need you, já tě nepotřebuju. V amerických listech Radio and Records byl třetí, v Cashboxu a v Record Worldu pátý, zatímco v countryovém žebříčku Billboardu suverénně první. Kenny Rogers a I don't need you.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Kenny Rogers a jeho hit z jara roku 1981 I Don't Need You, já tě nepotřebuju. No a ve finále dnešních písniček Od srdce, pro duši a pro uši zůstaneme v 80. letech minulého století, kde nás čeká další vzpomínka, a to na Hanu Zagorovou, která nás vrátí do jara roku 1985. V televizním nahrávacím studiu tehdy totiž naspívala za doprovodu svého domovského orchestru Karla Wagnera vděčnou melodii Jiřího Zmoška, kterou autor textu Zdeněk Borovec nazval Nešlap, nelámej. Solem na altsaxofon do téhle nahrávky přispěl Zdeněk Hostek.

Nešlap, nelámej. Hana Zagorová s orchestrem Karla Wagnera v televizní nahrávce z jara roku 1985. Dnešní setkání s písničkami od srdce, pro srdce, pro duši a pro uši je bezmála u konce, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál a jen co dozní závěrečná písnička, potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. Je tady hudební finále, o které se dnes postará americká skupina Blondie, která vznikla v New Yorku původně jako novovlný rockový soubor. V sestavě skupiny se sešly zpěvačka Debbie Harry, kytaristé Chris Stein a Frank Infanti, klávesista Jimmy Destri, basista Nigel Harrison a bubeník Clem Burke. No a svého času v téhle kapele krátce působil také americký hudebník českého původu Ivan Král. Debbie Harry začínala svou hudební dráhu jako zpěvačka folk-rockové skupiny Wind in the Willows, víte, ve vrbách. Skupina Blondie se sice rozpadla v roce 82, ale na hudební scéně se potom překvapivě znovu objevila na konci 90. let. Z jara roku 1980 je velký singlový hit skupiny Blondie, písnička Georgia Morodera a Debbie Harry Call Me, Zavolej mi, která vznikla pro film American Gigolo v hlavní roli s Richardem Gearem. Po vydání na singlu obsadila v žebříčcích amerických hudebních týdeníků Billboard, Radio & Records, Cashbox a Record World i v britské singlové 20 na jaře roku 1980 schodně první místo. A singlem Call Me, Zavolej mi, máte-li někomu zavolat, tak to neodkládejte, také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Přeju klidný letní večer, hlavně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude další pokračování nového pohádkového seriálu Pankrác a kouzelná zahrada. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Dnes vás zvu nejen na pohádku, ale taky na koncert, který uspořádal pan Krác ve své zahradě. Jenže ne všichni lidé z vesnice si do rokle přišli poslechnout muziku. Dva výtečníci budou chtít ostatním celý večer zkazit. Naštěstí se pan Krácův muzikant hned tak někoho nelekne. Víc už se dozvíme v pohádce s názvem Flétna. Tak si ji poslechněte.

0: Dobrý večer, děti. Jaro je už dávno v plném proudu. Zahrada pod pankrácovýma rukama jen kvete. Kdo by si vzpomněl na stísněnou rokli plnou harampádí, skleněných střepů a rezavých hrnců a na cestičky proježděné od motorek mezi trnitými keři? Leda tak někdo, kdo na konci zimy z vesnice odjel a teprve teď na sklonku jara se vrátil. Říkala paní Nováčková, že na nádraží potkala Vendu Melichárka. Měl prý dva kufry a rozhlížel se, jako by tu v životě nebyl. Podělila se maminka o novinku, kterou si přinesla z nákupu. To asi čekal na někoho, kdo mu ty kufry odveze. Ozve se taťkův hlas od stolu, na kterém zrovna opravuje školní písemky. Já jen, že když se tu z montáže zdržel naposledy, byly potíže. Pamatuješ, jak se popral v hospodě a když přijeli policajti, proskočil oknem, utekl domů a když pro něj přišli, tvrdil, že už se hodinu dívá na fotbal. Kde pak, Venda? To je kos, směje se tatínek. Zopakoval si třetí třídu a potom i pátou a pak se ještě někdo diví, kam na ty rozumy chodí. Z nádraží ho odvezl ten čtyřkolkář, zdůrazní maminka. To není dobrá partie, jak se ti dva dají dohromady. V sobotu po obědě si Barča chodí obvykle zdřímnout, jenže dneska ne a ne usnout. Jakoby k ním vítr, který fouká přes pole, přinášel čarovnou melodii. Chvíli do vesela, chvíli do smutna, stále se měnící, jako když teče voda. Bára třikrát vstane a běží se do kuchyně napít a přitom se sklenicí stojí co nejblíž otevřeného okna, aby jí ani notička neutekla. Taky to slyšíš? Ptá se mamka. Je jasné, že pro dnešek je pospaní. Pokud se někde koná koncert, nesmějí u toho chybět. Většinou jsou v Pankrácově zahradě sami, ale dneska je tu snad celá ves. Lidé stojí a posedávají na kamenech kolem svažité cesty, klikatící se k jezírku. Větve stromů obsadili kluci, kteří od doby, co vrátili z ptačích hnízd odnesená vajíčka, chodí Pankrácovi občas vypomáhat. A všichni, jako očarovaní, poslouchají ten koncert. Na větvi silné vrby, nevysoko nad jezerní hladinou, sedí faun. Až do pasu podobný kozlovi, ale odsud až po konečky hustých kudrnatých vlasů lidský. K ústům má přiložený svazek různě dlouhých píšťalek z rákosu, na které hraje, až srdce zpívá a dech se tají. Uprostřed jezírka na největším z leknínových listů tančí voděnka a kolem ní ještě dalších pět takových panenek. Přeskakují z leknínu na leknín a listy se ani nezachvějí. Takový je to tanec. Té flétně, na kterou hraje, se říká syrinx, podle krásné víly, zašeptá taťka Barče. A nebo taky panova flétna, podle pána všech faunů, který se do ní nešťastně zamiloval. Ale Bára neposlouchá, neslyší vlastně nic jiného než melodii, která nikde nezačíná a nikde nekončí a oči má plné vílýho tance. Jenže ouha, když jsou melodie i tanec v nejlepším, zvedne se na cestě ze vsi prach a stejný vítr, se kterým si faunová hudba tolik rozuměla, přinese rachot dvou naplno túrovaných motorů. Netrvá ani minutu a na příjezdové cestě se objeví dva jezdci na čtyřkolkách. Jeden, jak jinak, v naditém oranžovém dílku a ten druhý, Venda Melichárek. Polohlasně pronese mamka, jako bych to neříkala. I když jedou dost rychle, lidé se jenom neochotně rozestoupí a obě čtyřkolky zabrzdí na hraně, odkud se cesta svažuje do zahrady. Jejda, sundá si přilbu pupkáč v oranžovém tílku a rozhlédne se po podmračených tvářích kolem. To je tu dneska nával. Vždyť jsem ti říkal, Vendo, že pojedem jinám. Druhý jezdec si taky sundá přilbu, ale jeho tvář je ještě zamračenější než ty kolem. V Rokli jsem jezdil jako kluk. Jezdilo se v ní vlastně od jak živa. A to bych se podíval, když jsem se konečně po takové době vrátil domů, kdo by mi zakazoval, abych se v ní projel znova. Vendo, tahá ho za rukáv ten druhý, celý nesvůj z pohledů, které se do nich zavrtávají. Neblázni, tady je teď zahrada a do té se na čtyřkolkách nesmí. Jenže jak Venda uslyší slovo nesmí, je to jako nalít vodu na rozžhavenou plotnu. Jen zasyčí, zaklapne přilbu a přidá plyn, až se spod všech čtyř kol zakouří. V zápětí vyrazí dolů po cestě. Lidé málem nestačí uskakovat, taková rychlost to je. Jen Faun zachová klid, vyskočí na větev, lehkými kroky ji přeběhne a seskočí na břeh, přímo do cesty blížícímu se jezdci. Už jenom 10 metrů je dělí, 8, 7 a možná 5, když Faun zvedne ruku a přiloží flétnu ke rtům. Vysoký, ostrý tón, který se ozve, působí jako záchranná brzda. Čtyřkolka na místě zabrzdí i bez řidičovy vůle, jezdec přelétne přes řídítka a setrvačnost ho žene ještě pár kroků, než konečně zastaví na pár centimetrů před usmívajícím se Faunem. Taková koza, uleví si Venda, když mu přilba spadne z hlavy a zakutálí se k Faunovým nohám. Taková koza se mi do cesty stavět nebude. Popadne ulomenou větev, která se válí nedaleko, a žene se s ní přímo na Fauna. Ten se jen maličko ukloní, kopítkem hrábne a jak se ještě s rohatou hlavou skloněnou posune stranou, prolétne Venda kolem něj i světví. Hned se ale hrabe na nohy a zpátky. Já tě, vykřikuje nesouvisle, ale Faun znovu přikládá píšťalky ke rtům a tentokrát je to jiná melodie. Rytmická, hravá a skočná. Venda se zastaví na půli cesty, spustí větev, chvíli ji drží před očima, jako by ji nepoznával, pak se k úžasu všech přihlížejících maličko ukloní a ti nejbližší uslyší: smím prosit? Než se kdo vzpamatuje, je Venda Melichárek v plném tanci. Větev drží před sebou jako tu nejžádoucnější panenku a krok za krokem, obrátku za obrátkou, vytancuje celý kopec až nahoru a jak se před ním dav znovu rozestoupí, zamíří i světví po cestě do vsi. Lidé se smějí, někdo i zatleská. Vedle vyhrávajícího Fauna se najednou objeví Pankrác. I on se usmívá, smeká klobouk a zve k tanci všechny, kdo dosud jenom tak podupávali. Kdo chce a kdo může, přidejte se. Zahrada se otevírá všem, kdo do ní s dobrou vůlí vstoupí. A sám se uklání před Barčou. Vždyť to ona mu od samého začátku pomáhala. Tatínek s maminkou jsou stejně už v jednom kole a víli víří nad Lekníny, jako by létat chtěli. Tak zase viděli Vendu na nádraží, říká v pondělí večer maminka a oči jí jen hrají. Měl 2 kufry, přijel zas znovu na montáž a říkají, že po té ostudě se sem jen tak nevrátí. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: Přeju pěkný pondělní večer z Dvojky. Randevu u spáleného mlýna. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen. Nová četba, hororový psychotriller Zatloukání hřebů od 22. hodiny. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V seriálu Toulky českou minulostí vás vítáme na 683. schůzce. A jak už jsme si v těchto dobách zvykli, čeká nás zase pole. Ovšem pole válečné, což věru neznamená zemědělskou práci, ale činnost daleko méně mírumilovného charakteru. Evropské mocnosti se rozhodly změřit svoje síly a nenašly žádné lepší místo než pokojnou krajinu na dohled od města Brna. Do situace po bitvě, která vstoupila do dějin jako bitva tří císařů, se role průvodců zhostí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Režie se chopil Jaromír Ostrý a knižní inspiraci přiznáváme Petru Horovi Hořejšovi.

Bitva skončila. Uprchlíci se ženou o překod Kyjevu. Jen při olomoucké silnici zůstává stále ruský Bagrationův sbor. Teprve před setměním dojel ke knížeti Bagrationovi po mnoha objížďkách a oklikách generál Vincingerode s rozkazem nejvyššího velitele, aby se svým mužstvem olomouckou silnici opustil, vydal se za ostatními ke Slavkovu a držel se zde tak dlouho, jak jen to bude možné, a nevystavil se přitom zkáze, což Bagration provedl perfektním způsobem. Za tmy převedl celý sbor přes pole, louky a vinice ke Slavkovu. Za tmavé noci se spustil hustý ledový déšť.

0: Kníže Bagration určitě mnohému zabránil a leccos zachránil, ale porážku odvrátit nedokázal.
1: Ta už byla spečetěná. Obyvatelé městečka Čejče na cestě k Hodonínu to zažili na vlastní kůži.
2: Ruský ministr Čartoryský chtěl dosáhnout toho, aby se pro větší bezpečnost obou panovníků spojil car Alexandr s rakouským císařem.
0: Jako, že by prchali kolektivně?
2: Tak nějak, jenomže císař František měl své plány.
0: Jaké?
2: Chtěl začít vyjednávat s vítězem o příměří. A tak uhání napřed. Car musí rovněž znovu do sedla.
1: Po Čejči byly další zastávkou Žarošice na Kyjovsku. Velká vesnice s poutním kostelem a rozlehlými vinicemi kolem dokola.
2: Rakouský císař sem dorazil jako první a ubytoval se v úředním domě. Alexandr musel vzít za vděk chalupou čtvrtláníka Izidora Vali.
3: Nouze byla tenkrát v obci tak veliká, že ani na faře nemohlo být poslouženo vysokým hostům ničím, než mísou brambor bez soli.
0: To je napsáno v místní kronice.
3: Císař František přijal katastrofu rezignovaně a ihned vyslal k Napoleonovi svého generála knížete Lichtensteina s nabídkou kapitulace. Ruský car však s vítězem jednat nehodlal. Hleděl se zbytkem své armády dostat co nejrychleji na uherskou stranu a zapomenout na potupnou porážku. Příštího dne se přesunul za řeku Moravu do Holíče, kam se za ním dostavili jeho generálové v čele s Kutuzovem. Rakouský císař, jehož nezáviděníhodná situace vyžadovala jednání s vítězem, se ubytoval v Čejči a čekal na výsledek jednání, které vedl kníže Lichtenstein.

0: Den po bitvě.
1: To znamená úterý 3. prosince 1805.
0: Toho rána se francouzský císař rozhodl přenést svůj hlavní stan do Slavkovského zámku.
2: Od Lichtenštejna se dověděl, že v tom nádherném sídle knížat Kouniců se ubytovali před bitvou oba jeho rivalové.
0: Teď je měl vystřídat vítěz.
2: Napoleon sedá do svého cestovního kočáru a ujíždí od Pozořické pošty ke Slavkovu.
0: Cestou vidí bojiště po bitvě. Je to obraz bídy a strádání. Živí zde strávili dlouhou noc mezi mrtvými a umírajícími.
1: Desátník Jean-Pierre Blaise vyvázl jenom s lehkým zraněním. Zbloudilá kulka mu kdesi u telnice poranila dva prsty na noze. Do dopisu domů napíše:
3: Náš pluk ztratil za jediný den 4 kapitány, 2 poručíky a asi 70 mužů. Měli jsme 12 raněných důstojníků a nějakých 200 mužů, ke kterým jsme počítali i ty, co byli zajati. Ujišťuji vás, že tato bitva nás stála hodně krve a spoustu hrozných bět. 6 mil terénu bylo zcela pokryto mrtvými těly. O 6 dní později zde stále leželi ubožáci, kteří ještě nebyli mrtvi. Nevěřil bych tomu, kdybych to byl neviděl.
0: Raněných a mrtvých je na tomto bojišti nepočítaně.
2: Odevšad se ozývá sténání a výkřiky bolesti.
0: V polních ambulancích mají chirurgové plné ruce práce.
1: Vypovídá o tom i dokument sepsaný neznámým důstojníkem francouzského sanitního sboru, který líčí poměry v polní ambulanci.
3: Ambulance byla umístěna na okraji vesnice Ponětovic v opuštěném velitelském stanu. Úsilí všech směřovalo k tomu, aby se zraněným poskytla rychlá a účinná pomoc. Ti, kdo mohli jít sami, byli odveleni do Šlapanic, ostatní pak zůstali v ambulanci v Ponětovicích. Počet raněných stále vzrůstal. Počet ošetřených můžeme odhadnout na 300. Mnozí však na místě vykrváceli.
0: Do šlapanické ambulance dopravili francouzští granátníci také těžce raněného generála Thiebolta. Nikdo mu nedával naději na přežití.
2: Když přinesli zprávu o jeho zranění Napoleonovi, zeptal se prý, je-li jeho zranění těžké. Když slyšel, že je smrtelné, pronesl nad ním krátkou pohřební řeč.
0: Nemůže být krásnější smrt.
2: Rána, která prošla generálovým tělem, způsobila kromě poškození měkkých orgánů 7 zlomenin. Nohu měl roztříštěnou. Přesto ho převezli do Brna.
1: K našemu starému známému správci tiskařského domu na Orlí ulici, Kajetánu Unterwegerovi.
3: Generál má svého chirurga, komorníka, kuchaře, 3 sluhy, 14 koní a 8 mužů eskorty. Obsadil 6 pokojů, které jsem všechny musel vytopit. Bůh stůj při mně. Nevím, co všechno budu ještě muset opatřit a dodat. Rekvizice, které jsou stále prováděny, jsou nedobytné a raněných umírá denně kolem 40 až 60.
1: Páně, správcovi nářky neberou konce.
3: Můj generál Thiebolt nenašel pro svých 14 koní v magazínu žádné krmivo. Musel jsem mu opatřit trochu slámy a sena. Jelikož to ale sotva stačilo na jeden den, poslal jsem jeho koně na opatrování faráři do Lovčic, neboť ten byl i s vesnicí ušetřen plundrování a ohně. Hodinu před odchodem byli mu však 2 z jeho nejlepších tažních koní ze stáje ukradeni, v době, kdy všichni jeho lidé byli nahoře v pokojích a krmili se žrádlem a pivem. Velice se proto zlobil a já jsem se radoval, že dostal lekci šikovnosti od svých milých kamarádů.
1: Není mi jasné, jak došel pan správce k domněnce, že koně ukradli Francouzi. Oni to mohli klidně být i Brňané.
0: Generál měl kolem sebe ty nejlepší lékaře a tak navzdory původní diagnóze byla naděje, že vyvázne.
2: Mnohem hůř se dařilo jinému pacientovi. Po amputaci nohy leželo na druhém konci Brna v obkladech z octa rozpálené tělo generála Waliberta.
0: Ten nakonec zemřel.
2: Ale nebylo to vlastně nic mimořádného. Umíralo se všude. Stovky a tisíce dalších raněných umírají bez péče a pomoci a ani o nich není moc zpráv. Ztráty na životech v bitvě u Slavkova
0: a také ještě řadu dní a týdnů po ní,
2: ty nikdo přesně nespočítá.
0: Byl to masakr, byla to jatka.
2: Obvykle se mluví o 30 tisících na obou stranách.
1: Je to odpovídající počet?
2: Rusové ztratili téměř 20 tisíc mužů. To byli padlí, nezvěstní a zajatci.
0: Rakušané přišli o skoro 6 tisíc mužů, mrtví, ranění, nezvěstní, zajatí.
2: Francouzský generální štáb vyčíslil své ztráty na více než 8600 mužů, z toho 1400 mrtvých.
3: Ve Slavkovském zámku se francouzský císař ubytoval v reprezentačních pokojích prvního poschodí zámku. Ještě včera ráno před bitvou se zde zdržovali rakouský císař s ruským carem. Francouzi jsou příjemně překvapeni honosným prostředím, nádherným parkem a bohatou obrazárnou rodiny Kouniců. Ta je upoutá natolik, že později neopomenou odvést 82 plátna do Francie.
1: Napoleon se to musel cítit vyloženě dobře.
0: Užíval si to. Odložil meč a sáhl po peru, aby se zase na chvíli věnoval diplomacii.
2: Jeho první starost patřila tomu, jak pojmenovat bitvu, kterou právě vybojoval.
0: Bude to Bataille d'Austerlitz.
1: Bitva u Slavkova. Nikdo už na tom nic nezmění, i když se bojiště vlastně rozkládá před Brnem a Slavkov leží trochu stranou.
2: A brzy se začne mluvit i o slavkovském slunci, které se pro Francouze stane symbolem vítězství.
1: I pomíjivé slávy.
2: Teď tedy diktuje Napoleon oběžník všem biskupům svého císařství s příkazem dát sloužit Te Deum na počest vítězství nad dvěma císaři.
1: Potom odešle do Vídně dopis svému ministru zahraničí Tajerandovi.
0: Mohu vám napsat jen dvě slova. 100 000 armáda pod velením obou císařů je úplně zničena.
1: Což je ovšem slov 9. A ještě jich císař pár přidává.
0: Jakýkoliv protokol o vyjednávání je bezcenný. Tato jednání se anulují, protože se ukázalo, že je to válečná lest, která mne měla uspat. Protože prohráli bitvu, nemohou být podmínky stejné jako dřív.
1: Středa 4. prosince 1805, 2 dny po bitvě.
2: Je podmračný, deštivý den.
1: Co byste taky chtěli na začátku prosince?
2: Chvíle mi však déšť ustává a obloha se trochu rozjasní.
0: Kolem 10. hodiny opouští pestrá kavalkáda Slavkovský zámek. Jezdci jsou slavnostně vyšňořeni a v mírném větru jim povívají nad hlavami červené chocholy i hedvábí standard.
2: Jízdní garda si oblékla pro tento den gala uniformy. I císař má slavnostní uniformu. Poprvé za 8 dní si převlékl čistou košili.
0: Asi o 2 hodiny později výjíždí z Čejče na Hodonínské silnici jiný houf jezdců. Provází velký cestovní kočár tažený bělouši a míří po silnici k severu.
2: Husaři a huláni s dlouhými píkami, kolem dvířek kočáru skupinka bílých generálů s vlajícím zeleným peřím na kloboucích.
1: Tenkrát ještě měla armáda za úkol vypadat nejenom silně, ale i krásně.
2: Místo, kde se obě výpravy setkaly, leží nedaleko silnice asi 18 kilometrů od Slavkova a 10 kilometrů od Čejče.
0: Je to starý mlýn na spáleném potoce mezi Žarošicemi a Násedlovicemi na katastru obce Uhřic. Říká se mu spálený mlýn nebo také spáleňák.
2: Jako první sem dojel Napoleon. Projel předními hlídkami francouzského sboru u Žarošic a ocitl se tak v zemi nikoho.
0: Nalevo od silnice ležel mlýn. Císař před ním se s

0: Františkův zůstává stát asi 200 metrů od mlýna, ale kočár jede dál, až zastaví na cestě poblíž ohňů. Napoleon mu vykročí vstříc, učiní dokonce pohyb, jako by ho chtěl obejmout. Františkova studená tvář ho však zarazí.
1: To jsou paláce, které mne vaše veličenstvo nutí obývat už po 2 měsíce.
2: Mávne Napoleon rukou na stan u cesty.
0: V tomto obydlí se vám však daří znamenitě, pane. Takže není důvodu, abyste se na mne hněval.
2: František se dokonce při této větě pokusil o něco, co se podobalo úsměvu.
3: Hubený a vytáhlý Habsburg je oblečen do dlouhého redingotu, dvourohý klobouk má posunutý do týla a v ruce drží hůl. Ve strhané tváři se mu usadil ustaraný výraz.
1: Císař vypadá tak trochu jako invalida.
3: Napoleon ho uchopí za rukav a vede ho do mlýna. Nepříjemný zápach a nedostatek místa je však přinutí vyjít na čerstvý vzduch.
1: Rozmluva se bude odbývat pod širým nebem u nedaleké lípy.
0: Vlastní jednání se vede ve čtyřech. Císař František s Janem Lichtensteinem na jedné straně a Napoleon provázený počást rozhovoru s maršálem Berthierem na straně druhé. Zatímco se tato čtveřice prochází pod lipou a občas se ohřívá u jednoho z ohňů, zhlukli se vysocí důstojníci ze svity obou císařů u druhého ohně. Udržují uctivý odstup. Přesto se každý z nich snaží zachytit aspoň útržky z toho závažného rozhovoru, vedeného několik kroků od nich. 2 synové mlynáře ze spáleného mlýna přikládají do ohně.
3: Císařové byli v dobrém rozmaru, smáli se, v čemž viděli všichni dobré znamení.
2: Byla zaslechnuta první slova rakouského císaře.
0: Doufám, že oceníte krok, který jsem učinil pro urychlení všeobecného míru.
2: Ale hned na to dodal s divným, takovým vynuceným smíchem.
0: Ach, vy mne tedy chcete oškubat a obrat mne o mé země?
2: Pak padlo několik Napoleonových slov, těm nebylo rozumět, zatímco Františkova odpověď byla zachycena přesně.
0: Angličané, jinu to jsou obchodníci s lidským masem.
1: Svědkové se jaksi nemohli shodnout ani na přesném znění pronesených vět, ba ani na délce rozhovoru.
3: Patrně trval něco přes hodinu.
2: V jeho závěru řekl Napoleon zřetelně.
1: Tedy vaše veličenstvo mi slibuje, že už proti mně nikdy nezačne válku.
0: To přísahám a budu držet slovo.
3: Na to se vzájemně objali a odjeli každý, odkud přišli.
1: Jenom košatá lípa u silnice připomínala přes 100 let jejich krátké setkání.
2: Dnes zaujal její seschlý kmen místo mezi exponáty historického muzea ve Slavkově a na jejím místě stojí lípa jiná.
4: To už byl takový pahýl. Půlka je v muzeu ve Slavkově a druhá je ve Ždánici, v zámku. To byla... Tady původně byl jaký ten výrostek, který to tam se ošetřuje, aby to zase byla ta památka.
2: Toto nám někdy před 150 lety vyprávěl dědeček Blažej Špánek, rodák z Celnice. Jeho dědeček bitvu pamatoval a často o ní vnukovi vyprávěl.
3: Na Slavkovském zámku bylo v pátek 6. prosince 1805 ve velkém oválném sále podepsáno mezi válčícími stranami příměří.
5: Jeho veličenstvo císař Francouzů a jeho veličenstvo císař Německý chtějí se přikročiti k rozhodnému jednání, aby ukončili válku, která ničí oba státy. Dohodli se, že započnou příměřím, které bude v platnosti až do uzavření konečného míru nebo do přerušení jednání.
2: Text příměří je krátký a věcný. Mírové podmínky budou vypracovány později.
0: Jejich veličenstva císař Francouzů a císař Německý v úmyslu přikročit k definitivnímu jednání o ukončení války, jež vylidňuje oba státy, dohodli se uzavřít prozatímní příměří, které má platit až do uzavření trvalé

příměru nebo do přerušení jednání. Podmínky příměří jsou tyto. První článek. Francouzská armáda se nebude nacházet na Moravě za demarkační linií v krajích Jihlavském, Znojemském, Brněnském a v té části Olomouckého kraje, která leží na pravém břehu potoka Třebůvky pod Prostějovem až do místa, kde ústí do řeky Moravy. Dále na pravém břehu Moravy až po soutok této řeky s Dunajem, pojímaje v to i Prešpurk. Ani francouzské, ani rakouské vojsko nesmějí být umístěna ve vzdálenosti 5 až 6 hodin okolo Holíče. Francouzskou armádou zůstanou nadále obsazeny. Horní a Dolní Rakousy, Tyrolsko, Benátsko, Korutany, Štýrsko, Kraňsko, Gorica a Istrie. V Čechách pak kraj Táborský a všechno, co leží na východ od silnice Tábor-Linec. Druhý článek. Ruská armáda vyklidí rakouské státy a rakouské Polsko a zejména pak Moravu a Uhry během 15 dnů a Halič během 1 měsíce. Aby nedošlo k jakémukoliv nedorozumění, bude pochodová trasa vyznačena tak, aby se stále vědělo, kde se tato armáda nachází. Třetí článek. Nesmí být provedeno žádné hromadné ozbrojené povstání ani odboj v Uhrách, ani žádné mimořádné odvody vojska a vyzbrojování v Čechách. Dodržav Habsburského domu nesmí vstoupit žádná cizí armáda. Splnomocněnci z obou stran přijdou do Mikulova, kde neprodleně vstoupí ve vyjednávání, aby mohl být co nejdříve obnoven mír a dobrý soulad mezi oběma císařskými dvory. Vyhotoveno dvojmo, podepsáni splnomocněnci císaře francouzského a krále italského, jakož i císaře rakouského a krále uherského. Slavkov, 6. prosince 1805.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 683. schůzka s toulkami českou minulostí. 684. uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce. No a jaký je náš nejbližší program? Už za chvíli repríza dopoledního pořadu Jak to vidí a v 21 hodin se na vás těší Daša a Jan Smigmátor v klubu Evergreen. Zůstaňte s námi.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha
3: na Dvojce.
2: Mým hostem bude zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Jaké bylo sledovat zblízka mimořádné okamžiky francouzské současnosti od pařížské olympiády po znovu otevření Notre Dame? Co všechno o Francouzích zjistil mimo tiskové konference? A jak rychle se zahraničnímu zpravodaji stane země působení jeho domovem? Také o tom bude naše povídání s Martinem Baluchou.
4: Blízká setkání Vasila Fridricha.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí.
4: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den a celý nový týden. Až do pátku vám o tomto čase nabídnu rozhovory se zajímavými osobnostmi nejrůznějších profesí. Politický analytik Lukáš Jelínek je tím dnešním. Já vás vítám, dobrý den.
6: Pěkný den vám i posluchačům.
5: V hledáčku budeme mít politiku, sucho, silnice i nadcházející komunální volby. Zeptám se například na to, jak rozumět tomu, že se kvůli řešení sucha objevil po boku premiéra nikoli motoristický ministr životního prostředí, nýbrž jeho předchůdce v úřadu z hnutí ANO. Kolik peněz od státu mají na svých účtech kraje na opravy silnic nižších tříd? No a v jakých formacích jdou do komunálních voleb současné parlamentní strany? Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
5: Vláda se vrací do práce, dnes zasedne poprvé po dvoutýdenní dovolené a bude řešit sucho. Zrovna začalo pršet.
6: Zdá se, že nám vláda přivezla ze své dovolené déšť. Mě vlastně trochu překvapilo, nebo začněme pozitivně. Je dobře, že se vláda rozhodla, že bude sucho řešit. Člověk by očekával, že možná začne s tím trošku dřív, protože to, že je sucho, dlouhodobě víme. Léta, letos přinejmenším od jara si hydrologové stěžují na to, že není voda v řekách, rybnících, přehradách, tak dobře. V půlce srpna si toho všimla i vláda a rozhodla se něco dělat. Mě jenom překvapilo, že když pan premiér minulý týden oznámil s velkou pompou, že vláda dá 4 miliardy na hospodaření s vodou, tak jsme se následně dozvěděli, že to jsou peníze, které už v tom rozpočtu státním vyčleněny jsou, že to nejsou peníze jakoby navíc. A k tomu ještě jsme slyšeli od bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka, že původně na letošek Fialova vláda plánovala mnohem větší rozpočet na tato opatření a že Babišův kabinet je seškrtal. Takže ono to zase nakonec asi až tak velká sláva nebude, ale jinak si myslím, že je dobře, že se ta koalice pro vodu nebo za vodu, nebo jak to Andrej Babiš...
5: Národní koalice pro boj proti suchu.
6: Nazval ono vždycky, když potřebujete vytyčit, ukázat, že něco děláte, tak to musíte nějak honosně pojmenovat. To už víme ze seriálu Jistě, pane ministře, takže zdá se, že pojmenování už bychom měli. Teďka jde jenom o to, aby se ty peníze nenasypaly čistě jenom do nějakých velkých betonových hrází, protože, jak říkají i hydrologové, potřebujeme vodu především zadržovat v rodě, což je spousta malých projektů, ne hromada velkých přehrad. Ale kromě toho si myslím, že tady tímto způsobem řešíme následky. Ovšem vláda by se měla také zabývat podle mě příčinami, nebo respektive tím, jestli děláme všechno pro to, co dělat můžeme, aby se klimatická situace nezhoršovala. A tady v tomhle tom si myslím, že má Česká republika obrovský dluh, protože my víme, že co se týká využívání obnovitelných zdrojů, jsme na chvostu Evropy, víme, že ozeleňování našeho průmyslu probíhá pomalu. Tady se bojuje prakticky o každý větrník, aby náhodou někomu nezacánil. Přitom víme, že je to mnohem bezpečnější energetický zdroj než lecjaké jiné. A když jsme se nedávno dokonce dozvěděli, že vláda vyčlenila peníze na nový jezd na Labi v Děčíně, o kterém se už hovoří nějakých 20, možná 30 let. Pravda, bylo to v době, kdy bylo mezi Děčínem a Německem v Labi málo vody. Patrně si mysleli vodohospodáři, že si tady tímto pomůžou, ale klidně se také může stát, že té vody v Labi bude stále méně a že dokonce ani žádný jez, kvůli kterému se musí přemístěvat několik biotopů, nám nepomůže. Takže byl bych možná radši, kdyby vláda místo vymýšlení honosných názvů svých kampaní se začala zamýšlet nad tím, jestli opravdu všechny ty kroky, které dělá, jsou kroky chytré a pomáhají tady v tomto směru.
5: Jinak ta Národní koalice pro boj proti suchu, ta vznikla už v roce 2018, nyní vlastně jaksi premiér obnoví to fungování tohoto, řekněme, instrumentu. A co se týče těch financí, na co by měly jít, dozvíme se určitě detaily na dnešní tiskové konferenci, nicméně, co už je známé, tak mají putovat na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, zavlahovacích opatření a podobná opatření, to jenom tak na okraj. Vrátím se, pane Jilinku, ještě k té návštěvě pana premiéra. Byl u vodní nádrže Slapy, a to v doprovodu nejenom ministra zemědělství Šebestiána, generálního ředitele státního podniku Povodí Labe, pana Kubaly, ale byl tam také Richard Brabec, což je bývalý ministr životního prostředí ještě za hnutí ANO. Proč se neobrátil a proč tam chyběl současný šéf rezortu Igor Červený?
6: Mě trochu ta tisková konference připomínala stranickou akci hnutí ANO, protože vedle pana premiéra stál pan Brabec, pak tam sice stál pan Šebestián, který je ministrem zemědělství za SPD, ale všichni tak nějak víme, že si ho do té vlády spíš vybral Andrej Babiš. No zjevně motoristé tady v tomhletom moc užiteční nejsou. Ti jsou v boji proti klimatické krizi nebo změně užiteční jako mrtvému zimník, protože oni sami už přece prohlásili, že klimatickou krizi ukončili. Myslím si, že jejich jakoby ideologické piruety by asi tady v této situaci příliš nepotěšily ani pana premiéra, proto sáhl po prakticích, po manažerech, se kterými chce na obnoveném projektu tady té koalice spolupracovat. Richard Brabec byl nejdéle sloužící ministr životního prostředí, sice ekologové k němu měli řadu výhrad, ale přeci jenom nakonec se ukázal být svého času lepším ministrem, možná než se předpokládalo, protože sice přišel z chemičky, ale ukázalo se, že má poměrně dost otevřené myšlení a že je velmi schopný manažer. On se podle mě v těch předchozích letech vědomě rozhodl stáhnout z té celostátní politiky na krajskou úroveň, aby se stal ústeckým hejtmanem. Panu Babišovi v posledních měsících radil jenom jako poradce přes životní prostředí. Já vím, že dokonce ani novinářům nechtěl dávat moc rozhovory. Tvrdil, že se soustředí víc na tu regionální než na politiku, než na životní prostředí, ale v tuto chvíli zjevně Andrej Babiš usoudil, že se bez Richarda Brabce a jeho schopností neobejde. Jde zvláště ve srovnání s tím, co na ministerstvu životního prostředí předvádí pan Červený, pan Turek. On člověk často nemá ani jasnou představu, kdo to ministerstvo řídí, jestli se náhodou jenom neřídí někam samospádem. A v okamžiku, kdy je skutečně potřeba odvést nějakou práci, tak to se Andrej Babiš raději než na ty, kteří zastávají nějaké funkce a jsou těmi, jak se, no zkrátka těmi, kteří vlastně se jenom prezentují svoje názory. Sorry, takže se v tuto chvíli snaží spíš soustředit na ty manažery a tím pan Brabec rozhodně.
5: Co to znamená tedy, pane Jilinku, pro motoristy, v jejichž jaksi rukou je vedení tohoto rezortu? V čem se liší strategie motoristů v této oblasti, přístup ke změně klimatu, suchu, od toho, co prosazoval třeba 8 let pan Brabec? A no, nakolik vlastně by třeba, když se nyní obrátil na něj premiér Andrej Babiš, třeba mohla posílit jeho role, případně návrat do té celostátní politiky?
6: Tak motoristé jsou fatalisté, ti říkají v létě je teplo, v zimě je zima, v noci je tma, tak prostě to není žádná klimatická krize. Někdo by řekl, že je to zavírání očí, někdo by řekl, že prostě vidí tu situaci reálně a stejně s tím nic moc nenadělají, tak proč by se snažili. Ovšem Andrej Babiš ví, že v tuto chvíli, když lidi zaprvé skutečně začínají trápit ta úmorná vedra, kdy hrozí nedostatek vody, kdy hrozí požáry, už i u nás ve střední Evropě, takže je to prostě téma, kterého si voliči začínají všímat a on ho podle mě skutečně chce, alespoň částečně v mezích možností, jaké má řešit, tak tomu se hodí Richard Brabec rozhodně víc než pan Červený nebo než pan Turek. Jestli by to mohlo znamenat nějaký návrat pana Brabce, tak úplně si to nemyslím, protože si neumím představit koaliční rošádu, při níž by motoristé rezort životního prostředí pustili, protože pro ně je to symbolický, ikonický rezort, který potřebovali obsadit, protože je to středobod jejich motoristické ideologie, boj se všemi zelenými a zelenými opatřeními a progresivisty a podobně, takže oni by se asi velmi těžko uplatňovali v nějakém jiném rezortu, ale na druhou stranu, kdyby ta situace skutečně nějak gradovala, kdyby se ostře zhoršovala, kdyby Andrej Babiš potřeboval se na ministra životního prostředí spolehnout, protože zatím pan premiér říká, že si to téma stáhne opět pod sebe, jak on si ta témata stahuje pod sebe a že to bude řešit s panem Brabcem, kdyby se ukázalo, že k tomu potřebuje i ministra, tak by teoreticky mohl zavelet nebo požádat koaliční partnery o výměnu, ale přesto si myslím, že je to pravděpodobnost spíš menší než větší a že pan Brabec bude spíše takovým tím přítelem na telefonu nebo možná jakousi tváří, která ukáže, že se vlastně že se s tou klimatickou změnou a s nedostatkem vody bojuje nejenom na celostátní, ale i na té regionální úrovni, kde má ANO v současnosti vlastně nejvíce hejtmanů.
5: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika.
4: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Podle něj mají regiony na účtech dostatek financí na opravy, ba až přebytek. Pravidelnou podporu dostávali kraje od roku 2015, to bylo ale podle premiéra jen něco navíc. Tak jaká je ta situace? Kraje mají jiný pohled?
6: Já bych neodděloval to téma financování oprav silnic z druhé a třetí třídy, které mají kraje pod palcem, od toho obecného vztahu mezi vládou a kraji, protože my dlouhodobě sledujeme takovou tu tendenci posílat krajům povinnosti, úkoly, kompetence, ale neposílat jim peníze. Říct jim, že ono se to vždycky nějak vyřeší rozpočtovým určením daní, až se kraje dohodnou a nebo že kraje mají na svých účtech přebytky, což je sice pravda, nevím, jak který kraj, samozřejmě, že vede tady v tom zjevně Praha, ale spousta hejtmanů říká, že ty přebytky mají, protože chystají velké investiční akce, které musí mít něčím zajištěny a že to není prostě jen tak pro plezír. Myslím si, že to není téma jenom silnic, protože my to sledujeme třeba v otázce financování nepedagogických zaměstnanců ve školství a školských pomůcek. Našli bychom celou řadu oblastí sociální služby, které leží na krajích a které jsou také podfinancované a stát si často myslí, že si kraje nějak pomůžou. Co se týká těch silnic, tak v minulosti posílali vlády zhruba 4 miliardy ročně krajům na opravu těch silnic druhé a třetí třídy. Tentokrát ty peníze nedostanou. Je zajímavé, že když o snížení tady této částky uvažovala Fialova vláda, tak jako první se proti tomu bouřili hejtmani za hnutí ANO. V tuto chvíli jsou naopak loajální k tomu, že nic nedostanou a že ty kraje si to musí někde zařídit, ale podle mě tady tímto způsobem se prostě dlouhodobě vládnout nedá. Kdy stát, protože nemá na celou řadu svých výdajů na celostátní úrovni, tak se škrtává ty prostředky, které by měly sloužit krajům k jejich praktickému fungování, to vždycky někde narazí, takže já si myslím, že na dluh se skutečně dlouhodobě žít nedá a pokud vláda bude chtít něco udělat, tak bude muset změnit daňový systém tak, aby z toho měla něco jak ona, tak ale i kraje, protože ten systém, kdy kraje dostávají povinnosti, ale nedostávají peníze, není podle mě dlouhodobě udržitelný.
5: Kromě sucha a silnic bude dalším tématem rozpočet. Ministryně financí Alena Schillerová se postupně tento týden sejde s jednotlivými ministry, která bude mít nejsložitější, pane Jelínku.
6: No, ono to bude hodně těžké ve všech směrech, protože my víme, že se musí přisypat desítky miliard do obrany. Víme, kolik desítek miliard potřebuje školství. Tuším, že jsem někde četl, že jenom na to, aby se podařilo zajistit těch 130% průměrné mzdy, tedy ty platy učitelů, které byly deklarovány zákonem, takže na to je potřeba také nějakých 30 miliard korun ze státního rozpočtu, možná ještě víc, a to školství samozřejmě si žádá mnohem ještě větší prostředky. Já jsem zmínil sociální služby nebo vůbec sociální oblast, do které je potřeba investovat, zdravotnictví. No, zkrátka, pokud nám říká pan premiér, že ten rozpočet bude dramaticky, nebo respektive deficit toho rozpočtu bude dramaticky pod 400 miliardami, tak si myslím, že nás vlastně připravuje na to, že ten rozpočet nebude 310 miliard, ale že bude třeba 360 miliard a bude to pokládat za úspěch, což si myslím, že ve skutečnosti žádný velký úspěch není, ale protože stát není schopný žádným jiným způsobem efektivním přinést peníze do státního rozpočtu, hovoří se o EET, o boji s šedou ekonomikou. To jsou všechny věci, za které si zaslouží paní ministryně Schillerová podle mě pochvalu, ale ty prostředky, které jsou potřeba, to stejně nepřinese. A potom to rozdělování peněz bude možná mezi rezorty o to těžší. Já si pamatuju z minulosti, jak chodili za paní Schillerovou ministři s kyticemi, s andílky, se soškami, které sbírá. Snažili se jí zavděčit. Pak Zbyněk Stanjura tady tuto praxi opustil a vláda o rozpočtu ho jednala jako celek, všichni ministři, aby nemuseli mezi sebou si podrážet nohy nebo lobovat jeden víc, jeden míň. Tak paní Schillerová se vrací ke staré praxi, nevím, možná jí má osvědčenou, ovšem vzhledem k tomu, že těch peněz je ještě méně, než kolik bylo v době, kdy byla ministryní financí poprvé, tak si myslím, že ty úsměvy možná začnou i českým ministrům postupně na těch tvářích zamrzat.
5: Odhaduje komentátor a politický analytik Lukáš Jelínek.
4: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní říjnové komunální volby. Co, pane Jelínku, podle vás napovídají ty seznamy o jednotlivých seskupeních, například v jakých formacích jdou do voleb současné parlamentní strany?
6: Jsou to takové pokusy a možná také omily. Prostě ty strany si často na komunální úrovni zkoušejí koalice, které by potom mohly zafungovat třeba nejenom ve městech nebo ve větších městech nebo z krají v krajích, ale třeba jednou i na celostátní úrovni, pokud se ukáže, že se tím političtí předáci nebo nové politické osobnosti, které se můžou třeba i na té komunální úrovni vylíhnout, že si mezi sebou navzájem rozumí. Možná je to pro voliče někdy trošku nesrozumitelné, když například TOP 09 jde v Praze v koalici s ODS, zatímco v Brně jde v koalici spíše se středovými nebo někdy i levostředovými uskupeními, ale ono to skutečně hodně záleží na tom, jak se prostě usadily ty nejenom stranické, ale i mezilidské vztahy v jednotlivých městech. Podle mě to nejzajímavější z hlediska těch komunálních voleb ve velkých městech nám ukazují ty velké strany, protože taková Občanská demokratická strana potřebovala napravit svůj dojem nebo napravit dojem ze svého působení v minulých letech jak v Praze, tak v Brně. Takže v Praze vyměnila pana primátora Svobodu, který možná na někoho působí jako nedostatečně akční nebo jako uspávač hadů, za pana Portlíka, který slibuje změnu, dynamiku, někdy až takovou, skoro bych řekl, neposednost, a skoro se tváří, že ODS zatím v Praze snad ani nevládla, jakou změnu nebo jakou dynamiku on přinese. Je to sázka na osvědčeného straníka, který je navíc prvním místopředsedou ODS, takže se dá očekávat, že ta pražská politika možná bude do budoucna i to, jaká koalice následně v Praze vznikne, ovlivňovat třeba i to dění na celostátní úrovni. Zatímco v Brně, které měl pod palcem Pavel Blažek dlouhá léta s panem Kerndlem a se současnou primátorkou paní Vaňkovou, a ODS se tam zapletla do celé řady skandálů nebo kauz, především souvisejícím s městským majetkem, s městskými nemovitostmi, tak v tuto chvíli ODS tam zkouší ale úplně něco jiného než v Praze. Tam prostě nabídli dokumentaristku, filmařku paní Zlatuškovou, která je nestranička, která vždycky byla k ODS velmi kritická, bývala považována spíše za levicovou aktivistku, tak v tuto chvíli ODS si patrně spočítala, že v Brně jí tady toto mnohem lépe pravý pověst, než ta sázka třeba na osvědčené straníky jako v Praze. A když se podíváme na hnutí ANO, tak to naopak úplně opustilo jakékoliv větší ambice, protože pan Hušbauer, který povede jeho kandidátku v Praze, tak je známý možná na Praze 4, ale jinak není vnímaný jako silný politický hráč ani uvnitř hnutí ANO. Něco podobného pan poslanec Trojan, který povede komunální kandidátku ANO v Brně, tam to všechno působí, že ANO si pomalu zvyká na tu roli, že by mohlo být juniorním partnerem v nějaké koaliční vládě, ať už v Praze nebo v Brně. A jsem zvědavý, jestli tady tímto způsobem nám naznačuje i nějakou změnu trendu v té celostátní politice, protože možná, a to se nebude týkat jenom Prahy a Brna, když se potom podívají voliči na ty kandidátní listiny, tak tam najednou najdou tolik nových a nečekaných jmen, že se v tom těžko budou vlastně orientovat.
5: Svědčí to ta nová jména, pane Jelínku, i o tom, že mají lidé čím dál víc zájem o tu komunální politiku?
6: No já bych to úplně nepřeceňoval, protože pokud se nepletu, tak těch komunálních kandidátek i senátních kandidátek bylo podáno méně, teda v některých městech je to naopak, třeba v Praze je vždycky velký zájem o tu kandidaturu, ale to celkem dává logiku, zatímco v těch menších městech je často velký, nebo na vesnicích je velký úspěch, když se vůbec nějaká kandidátka sestaví a volby se tam budou konat. Takže já si myslím, že ta situace je jiná, prostě město to od města. To podstatné je, že jsou tady ještě pořád lidé, kteří jsou ochotní se o věci veřejné, o jejich správu nějakým způsobem zajímat, že ještě nejsou úplně znechuceni tou politickou situací, ale podstatné je, aby ti aktivní, které často vídáme v těch městech a obcích a každý určitě ze svého okolí nějaké takové komunální politiky zná, aby třeba nějak v nějakém vhodném okamžiku se pokusili přemístit do té parlamentní politiky, zkrátka, aby se pokusili to, co načerpali nebo co se naučili, tak využít i na té celostátní úrovni, protože zatímco si myslím, že ti komunální politici jsou čím dál vycvičenější a čím dál zorientovanější, ono i ty nároky na ně jsou stále vyšší, tak naopak mám pocit, že kompetence těch politiků na té nejvyšší úrovni postupně upadá, takže by to možná chtělo alespoň trošku časem promísit.
5: Mohla by se pak tím přestupem, lidově řečeno, komunálního politika do té celostátní politiky i zlepšit komunikace právě, jak jste naznačil, že vlastně vláda často neúplně slyší na potřeby krajů?
6: Bylo by to fajn, ale my už teďka často slýcháme od těch politických stran, že je to vlastně užitečné, když vládnou ve městě, v kraji a zároveň na té centrální úrovni, že to té komunikaci pomáhá. No, možná někdy ano, ale třeba když jsme před chvílí hovořili o těch krajích v souvislosti se silnicemi, tak tam je vidět, že ani to, že hnutí ANO má většinu hejtmanů a má vládu, tak to těm krajům žádné větší prostředky zajistit nedokáže. Vždycky záleží na schopnostech nebo na aktivitě toho daného politika a tam potom už úplně jedno, jestli je ze strany vládní nebo opoziční, protože podstatné je, aby dokázal zamířit do těch správných dveří a nenechat se z nich vyhodit.
5: Prezidentské volby, ty nás čekají až za rok a půl, pomaly už ale se začíná mluvit o tom, kdo by mohl být vyzývatelem Petra Pavla, stávající hlavy státu, pokud tedy bude chtít vůbec svůj mandát obhajovat. Server Novinky v této souvislosti přinesl průzkum agentury NMS, který sledoval tu podporu v hypotetickém druhém kole vole, pokud by došlo na stejné finále, jako při poslední volbě v roce 2023, tak a ucházel by se také Andrej Babiš, tak ten duel by dopadl vítězstvím Petra Pavla. Tak co si myslíte o takových průzkumech?
6: Tak do prezidentských voleb zbývají 2 roky a ta politická dynamika je ohromná. 2 roky před posledními prezidentskými volbami, nechci říct, že by Petra Pavla nikdo neznal, ale s prezidentským úřadem si ho ještě nikdo nespojoval a spousta lidí byla velmi skeptická k tomu, jestli voják, jestli někdo s jeho profilem se může vůbec stát prezidentem. Nakonec tím prezidentem je a zdá se, že má skutečně velmi vysokou podporu ve veřejnosti, ale my nevíme, jestli se nevylíhne nějaký jiný kandidát, který by dokázal třeba zastínit i jeho. Spíš si myslím, že tomu tak nebude při tom nízkém zájmu osobností, zvlášť těch, které mají nějakou politickou zkušenost nebo schopnost kandidovat. Takže tam už zbyne jenom čekat na to, co udělá vládní koalice. A ta zdá se, že bude hodně dlouho ještě tápat, protože já nepředpokládám, že by byl ochotný kandidovat znovu proti Petru Pavlovi Andrej Babiš. Přeci jenom v jeho věku, kdy už se politická kariéra pomalu nachyluje, tak utrpět druhou porážku v přímé prezidentské volbě, notabene od Petra Pavla, který je vnímaný jako přímý protivník tady této vlády, tak to je asi něco, co by Andrej Babiš utrpět nechtěl. Alenu Schillerovou Karla Havlíčka si potřebuje držet ve vládě, proto se začalo spekulovat o jménu Radka Vondráčka, ano, kterého tlačí ex-prezident Miloš Zeman. Pan Vondráček je politik loajální, lidový, umí vytáhnout kytaru klidně i na poslaneckých lavicích a zaspívat, to je sice fajn, ale spíš si myslím, že i on by byl tady v tomto souboji do počtu. Takže koalice podle mě nebude chtít riskovat porážku, pokud se ukáže, že není žádná taková politická osobnost, k níž by se dokázala připojit, přilepit nebo s níž by se dokázala spojit svůj osud, tak se raději bude tvářit, že prezidentská funkce vlastně není až tak významná, že ty pravomoci nejsou tak klíčové, že to podstatné se děje ve Strakově akademii, ve vládě a že se soustředí na vládnutí a zkusí se vlastně tady z této nouze vyrobit jakousi ctnost.
5: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vše dobré. Naslyšenou.
6: Já děkuji za pozvání a těším se na shledanou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
4: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

0: Milí posluchači, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Dnes vás čeká cesta do Itálie.
0: Ano, ano.
1: Za baritonem, který má neskutečnou sílu i jemnost sametu, za legendárním zpěvákem Mariem Biondim.
0: I když bývá Mario často přirovnáván k Barrymu Whiteovi, je naprosto originální a vždy dokonale rozpoznatelný.
1: A ty, Honzo, se s ním letos dokonce i osobně setkal, viď?
0: Ano, ano, přesně tak. Letos v červnu jsem se svou kapelou odehrál 18 koncertů v Českém národním pavilonu na světové výstavě Expo v japonské Osace a po jednom z vystoupení jsem byl pozván právě na koncert Maria Biondiho, který zde pro změnu reprezentoval Itálii. A protože nás pořadatelé po koncertě seznámili, skvěle jsme si s Mariem popovídali a nebyl bych to já, aniž bych pro vás, milí posluchači, nepřivezl malý dárek.
1: A tím dárkem je samozřejmě Máriův osobní pozdrav, který vám už za pár okamžiků na vlnách Dvojky pustíme.
0: Začali jsme dnes písní Via con me. Tu s Máriem před časem natočil německý trumpetista Till Brenner a před pár dny ji vydal jako jeden z prvních singlů svého nového alba Itálie.
1: Uznejte sami, že lepšího reprezentanta jazzové Itálie si Till Brenner skutečně vybrat nemohl.
0: Ale teď se vraťme na začátek Mariovy kariéry k albu Handful of Soul z roku 2006, které bylo na evropské hudební scéně doslova zjevením.
1: Zpívá Mario Biondi.

0: Mario Biondi a tři ukázky z jeho debutového alba Handful of Soul, které vyšlo v roce 2006 a doslova přes noc z něj udělalo hvězdu světového formátu.
1: Single This is what you are se stal mezinárodním hitem a najednou se o Maria začala zajímat i britská BBC. Od té doby se objevil na pódiích po celém světě a spolupracoval s umělci, jako jsou Incognito, Chaka Khan nebo Al Jarreau.
0: Mario Biondi je interpret, který dokáže spojit jazz, soul i funk a přitom zůstat věrný své osobitosti a hlavně italským kořenům. Ostatně další dvě písně to jen potvrzují.

gaily laughed to think they could doubt my love. Yet

0: svých novějších deskách i koncertech dává Mário často prostor i výrazně mladším hudebníkům, než je on sám. Ostatně jinak tomu nebylo ani při jeho koncertě v Osace, kde jsem měl možnost ho vidět a slyšet poprvé naživo.
1: A je znát, že právě z takových spoluprací má Mario Biondi opravdu velkou radost. A jak sám říká, spolupráce s mladými talenty ho žene stále kupředu a nesmírně inspiruje. Nikdy se je nesnaží zastínit, naopak jim dává prostor, aby mohli po jeho boku dokonale zazářit a představit se tak širšímu publiku.
0: Jednou z takových spoluprací je třeba nahrávka s německým jazzovým zpěvákem Jeffem Kaskárem nebo několik projektů se zmíněným trumpetistou Tillem Brennerem.
1: Právě jejich společné písně uslyšíte v klubu Evergreen už za okamžik.
0: Ale teď už tu pro vás máme ten slíbený pozdrav z japonské Osaky.
2: Hello, it's Mario Biondi. You are listening to Czech Radio. I'm here with Jan in Osaka. Wow. And it's fantastic. Pleasure to meet him. Ciao.
3: Arigato. Grazie mille.

0: Blue Skies, klasika od Irvinga Berlina, tentokrát v podání dvou výjimečných evropských hlasů. Vůbec poprvé v klubu Evergreen vám ji zaspívali pánové Mario Biondi a Jeff Cascaro.
1: A zazněla i slavná píseň Smooth Operator, původně od Sade, která ukazuje, jak Mario dokáže dát popovému hitu noblesu jazzového barda. Jeho hlas prostě poznáte mezi tisíci.
0: A v dalších ukázkách se vrátíme k americkým standardům, které Mario zpívá zkrátka po svém.
1: I tentokrát dokazuje, jak široký záběr napříč jazzovým repertoárem má. Od bebopu až ke klasice Franka Sinatry. Let's

0: jsme na konci, přátelé. Dnešní klub Evergreen patřil italskému zpěvákovi Mariovi Biondimu. Jehož kariérou jsme prošli od samého debutu alba Handful of Soul z roku 2006 až po nejnovější nahrávky, včetně té, kterou se na svém novém albu Italia pyšní i slavný německý trumpetista a Biondiho blízký hudební přítel Till Brenner.
1: Na úplný závěr jsme pro vás vybrali hravou píseň z repertoáru Deana Martina. Papa Loves Mambo, v níž Mario ukazuje nejen obrovskou radost z hudby, ale taky svůj pověstný smysl pro humor.
0: Milí přátelé, přejeme vám krásný a ničím nerušený zbytek večera a loučíme se.
1: Ale jen do té doby, než si nás opět na vlnách dvojky naladíte.
0: Ať už v sobotní premiéře,
1: nebo v pondělní repríze.
0: Už teď se na vás těšíme.
1: Moc.
0: Jan Smigmátor
1: a Dan.

Lubose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koupka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

0: Pokud můžeme organizovaný zločin vůbec nějak charakterizovat, pak přívlastkem efektivní. Mafiánská hypotéza zkrátka nedává smysl. A jen pro úplnost proto uvedu také některé nadpřirozené teorie, které alespoň částečně stojí nohama na zemi a netočí se okolo únosu mimozemšťany. Alternativní lidé například jako první vyřešili neustále opakovanou otázku zápachu a jeho chabého dopadu na chlapce. Jejich teorie přitom překvapivě vycházela z reálného světa. Zaměřili se na skutečnost, že studie vědců Federal University of Rio de Janeiro potvrdila, že čichový bulbus žen, tedy ta část mozku, kam proudí vjemy z nosu, tvoří větší množství buněk než u mužů. Z čistě vědeckého hlediska jsou dámy na pachy jednoduše citlivější. Vyznavači nadpřirozena v čele se záhadologem Frederickem Bakerem si ale Adélinu vnímavost vysvětlují jako schopnost vycítit nebezpečí. Adélu před vstupem do výkrmny nezastavil puch jako takový, ale předtucha něčeho zlého. Ve stati neviditelná bariéra Baker uvádí. Stála před dveřmi a jednoduše do nich nemohla vstoupit. Pokusila se o to, ale tělo ji zastavilo. Dokonce spustilo agresivní reakci spojenou s nevolností. Adéla zkrátka podvědomě tušila, že s výkrmnou něco není v pořádku, ale nedokázala tuto předtuchu předat dále. Není to přitom první příklad, kdy se ženy zastavily na prahu nebezpečí a následně si uvědomily, že si tím zachránili život. Z mnohých jmenujeme například Marin Kitagawu, která se zhroutila v základním táboře Everestu a nemohla se proto dál účastnit výstupu. Její tým jen o několik hodin později přepadla nečekaná bouře a nikdo z něj nepřežil. Nebo třeba Thérèse Lafontaineovou, jenž slavně omdlela přímo na schůdcích rampy při nalodění na katastrofický let LZ-129 Hindenburgu. Svůj názor na podobné teorie jsem již nastínil a nehodlám jej opakovat. Zatímco před tuchami přijde přitažená za vlasy, následující vysvětlení dění uvnitř výkrmny alespoň částečně stojí na vědecké bázi. Temný koridor si v něm vysloužil označení liminální prostor. Tento pojem poprvé ve své práci použil historik Arnold van Genep a později jej rozvinul antropolog Victor Turner. Používal jej k popsání přechodových stavů při tradičních iniciačních rituálech. Samotná liminalita, česky také hraničnost, je abstraktní pojem, který se může vztahovat na místa, myšlenky i objekty, které mají přechodnou povahu. Setkáme se s nimi každý den. Jedná se o chodby, schodiště nebo třeba autobusové zastávky. Zkrátka lokality, v nichž setrváváme, než se dostaneme z bodu A do bodu B. Liminalita má však také duševní charakter. Pokud dostanete na vybranou od okamžiku vyřčení otázky až do jejího zodpovězení, se nacházíte v hraničním stavu. Rozsah tohoto pojmu je přitom značně relativní a někteří vědci dokonce za liminální prostor označují život jako takový. Setrváváme během něj totiž mezi stavy neexistence a smrti. Liminalita je zkrátka běžná a dokud se na ní člověk nesoustředí, neuvědomí si, že ji zažívá tak často. Komplikace přichází v okamžiku, kdy nás na onu přechodnost něco přinutí myslet. V takových okamžicích člověka zaplavuje strach z neznáma. Pocit, že nemáme okolnosti pod kontrolou a jsme jimi vláčeni. Výborným příkladem tohoto stavu je osamělé noční čekání na autobusové zastávce. Místo, které obvykle kypí životem, je vylidněné. To je první spouštěč emoční odezvy. Pocit nejistoty až úzkosti se prohlubuje, pokud má náš spoj zpoždění. Je až děsivé, jak snadno se naše životní jistoty rozpadnou, když se utrhne jeden článek systémového řetězu. Popisuje situaci Marian Wagnerová z Berlínské univerzity ve studii Schrein unter der Haut, křik pod kůží. V jednom okamžiku pouze čekáte na autobus, v druhém máte pocit, že nic kolem vás nedává smysl. Vnímání okolního světa je zkreslené a ovládne vás úzkost. O několik odstavců dál vysvětluje, že tato úzkost do jisté míry pramení z našeho kulturního rozhledu. Populární kultura je plná hororových příběhů, které se nám zarývají do paměti a přicházejí na mysl v okamžiku, kdy se situace byť jen vzdáleně začne podobat například dění ve filmu. Pro nás potom není obtížné vyplnit si prázdná místa strachem. Vzpomeneme si na zážitky hlavních hrdinů a začneme panikařit. Pokud si zabouchnete dveře a strávíte několik osamělých hodin na chodbě, začnete panikařit. To samé platí, když zůstanete uvězněni v porouchaném výtahu. A do stejné sorty patří situace, kdy uvíznete v absolutní tmě uprostřed výkrmny vepřínu. Chlapci ztratili přehled o okolním světě. Vzala jim jej tma. Když své okolí nevidíte, těžko na něj můžete mít vliv. Přišli tedy rovněž o kontrolu. Zůstali sami se sebou a ze tmy se na ně začaly valit jejich strachy. Každý šelest vyvolával děsivé konotace. A nezapomínejme, že venku foukal vítr. Bez nadsázky lze také tvrdit, že kroky jednoho chlapce mohly děsit chlapce druhého a podobně. V tomto ohledu záhadologům nic nevyčítám. Liminalita je reálný koncept a její dopad na psychiku už jsem několikrát sám pocítil. Ve skutečnosti jsem po studiu materiálu k psaní této části práce začal přechodovost vnímat mnohem bytostněji. Prázdné chodby mě doslova začaly děsit. Výtahem už nejezdím. A když jdu chodbou, snažím se nemyslet na to, že bych v ní mohl ujíznout. Nikdy bych neřekl, že na mě sekundární zdroje budou mít takový vliv. Nicméně jistou roli hraje také samotná nahrávka, která teoretický koncept převádí do děsivé praxe. Upřímně bych byl mnohem radši, kdybych si o podobných věcech četl jen tak pro radost, a ne proto, abych si nějak dokázal objasnit poslední okamžiky života mého syna. Buď jak buď, nad vysvětlením náhlého poklesu teploty jsem zase nevěřícně kroutil hlavou, byť i ten se zakládá na reálných fyzikálních zákonitostech. Teplo je energie. Pokud by koridor výkrmny byl stabilní, teplota by se držela na relativně stejné úrovni a nedocházelo by k jejím výkyvům. K těm však došlo. Franz Paul proto na základě záběru v postu na Redditu navrhl bizarní teorii, že výkrmna se opravdu začala protahovat. Ano, já vím, zní to divně. Ale teplota v místě klesla doslova z minuty na minutu. Je to zachyceno na videu a tohle video nelže. Není to fake, to bych poznal. A pokud tam pod zemí nebylo skladiště ledu nebo nějaké jiné funkční chladící zařízení, jediné smysluplné vysvětlení je protažení prostoru. Koridor se prodlužuje, ale v rovnici chybí cokoliv, co by do něj dodávalo teplo. Představte si, že máte litr vody a k tomu, abyste ji přivedli do varu, potřebujete konkrétní množství energie. Kdybyste měli litry dva, energie by bylo potřeba dvojnásob a tak dále. Takže Když začnete ohřívat litr vody konkrétně daným a omezeným množstvím proudu a někdo vám do kapaliny začne přilévat, bude její konečná teplota klesat. Čím více vody přibude, tím bude celkový objem chladnější. A na stejném principu fungoval koridor. Čím více prostor zvětšoval, tím insignifikantnější otisk v něm původní tepelná energie zanechávala. Nezlobte se na mě, ale podle záběrů se prostor protahoval a teplota klesala. Z čistě teoretického fyzikálního hlediska je všechno v pořádku, tedy až na to, že se Michalovi a Filipovi přímo před nosem roztahovala realita. Pokud se ale nebudeme soustředit na bizarnost tohoto tvrzení a zaměříme se výhradně na tepelnou proměnu, nemáme moc prostoru k pochybnostem. Jakkoliv bych se chtěl Paulovi vysmát, nemůžu. A čím víc podobných teorií čtu, tím smysluplnější mi připadají. Co když se v té výkrmě chlapcům skutečně stalo něco nadpřirozeného, před čímž Adélu ochránila její intuice? Ať se tomu bráním, svět okolo mě přestává dávat smysl. Podobně laděné články se staly mou králičí norou, do které jsem zapadl hodně hluboko.
1: Tady se text odděluje, ale chybí jakákoliv forma datace.
0: Od psaní předešlých řádků už uběhly 3 dny, a liminální hrůza mnou rezonuje stále silněji. Pokaždé, když chytím za kliku a musím vyjít ven, stojím u dveří a přemlouvám sám sebe, že se mi nic nestane. Kdykoliv v mé pracovně klesne teplota, začnu vnitřně panikařit. Jednou jsem byl natolik zabraný do psaní, že jsem si nevšiml Terky, která za mnou přišla, aby mi přinesla jídlo. Jak prošla kolem, provázel ji také průvan a jeho poryv ve mně vyvolal panický záchvat. Já...
1: Dole cvaknou dveře. Strnu. Nečekaný zvuk se domem roznese jako exploze. Tělo okamžitě přejde do pohotovosti. Zatajím dech. Napnu uši.
2: Zlato, jsem doma!
1: Zakřičí od vstupních dveří Karel ve snaze napodobit Freda Flintstona. Upřímně si oddechnu a dojde mi, že jsem se začala propadat do stejného kráteru pseudovědy jako otec. Zcela scestné argumenty, podepřené párem vědeckých berliček, mi najednou dávaly smysl. Zakroutím hlavu a vypnu notebook. Pro dnešek stačilo. Sejdu dolů po vrzajících schodech. Dám Karlovi pusu a... Děje se něco? Okamžitě poznám, že se mu něco nelíbí. Ty dneska celý den jedeš jen na instantních nudlích a kávě, přiznej se. Usměje se na mě asi jako matka na dítko, které celou noc strávilo hraním her. Je to na mě vidět? Otočím se k zrcadlu, pověšenému vedle šatníku. Oči mám propadlé, kůži bledou. Skoro mi přijde, že mám víc vrásek než včera. Osahám si tvář, abych se ujistila, že zrcadlo nelže. Vydechnu. No, obrátím se zpět na Karla. To bude stěží zásluha 2 dnů v tátově pracovně. Spíš bych řekla, že na mě konečně dopadá celé tady tohle. Rozhlédnu se po místnosti. Karel si rozepne bundu. A seš si teda jistá, že bys tu měla trávit tolik času? Ve skutečnosti vyrazím do kuchyně. Bych řekla, že musím. Tohle je teď můj dům. Chvilku to sdělení nechám viset ve vzduchu a napustím vodu do rychlovarné konvice. Pak ji zapnu a sleduju, jak se vodní hladina komíhá okolo litrového ukazatele. Jo, váže se tu k tomu nepěkný kus mého mládí, ale... Pokrčím rameny. Ale furt je to v současné bytové krizi výhra. To mi tím chceš říct? Ve světle kuchyně Karel taky nevypadá zrovna nejsvěžej. Ani nevím, jak dlouho musel na svých bedrech nést nejen vlastní problémy, ale také katatonickou a žalem zlomenou snoubenku. Taková váha by jednoho docela snadno srazila k zemi. Ano, usměju se na něj. Furt je to jen dům A když budeme chtít, můžeme to temné v něm nahradit našima vlastníma pozitivníma vzpomínkama. Víš, jak to říká tvůj terapeut? Reparativníma zkušenostma. Rychlovarná konvice cvakne. Přijde mi, že se konečně vracíš ke svému praktickému já? Usměje se Karel. Překoná kus kuchyně a chytí mě za ruce. Stýskalo se mi.
2: Já vím.
1: Dám mu pusu a s čajem v ruce se pak procházíme místnostmi, přičemž mé vzpomínky vytlačujeme nápady do budoucna. Jakými barvami to tu vymalujeme, který nábytek si pořídíme? Přece jen teď budeme mít mnohem víc peněz, když nebudeme platit nájem. Tady budu mít pracovnu já, tamhle zase Karel. Ve sklepě můžeme mít sklad vína, piva nebo třeba hernu. Obývák celý obestavíme knihovnami a ty pak napěchujeme knížkami. Pořídíme si aspoň 3 kočky a do zdí jim navrtáme všechny možné prolézačky. Působí to snově, ale kdykoliv se z toho snu snažím probudit, nedaří se mi to. Takže to prostě přijmu jako realitu a užívám si kouzla okamžiku. Vyfantazírovaní se pak vrátíme do bytu a ten najednou působí stísněně, jako pouhý přechodný prostor. Vybalíme pizzu, kterou jsme si ulovili po cestě, a zasedneme k dalším marným pokusům o nalezení životní lásky v podání slovenské reality show. Našlapuj zlehka. Klapnutí zámku se domem rozlehne s podivnou kovovou ozvěnou. Uvnitř je zima, jako bych tu včera nechala otevřená všechna okna. Od úst mi stoupá pára, takže se nesvlékám z bundy a jdu hledat zdroj problému. V kuchyni se nevětrá, obývák je taky zajištěný. Proto se vrátím na chodbu a tichem najednou probleskne výkřik. V okolním mrazu to zoufalé zakvílení doznívá velmi dlouho. Líně. Stojím s nohama přibitýma k podlaze. Paralyzuje mě strach. V hrobovém tichu se bojím dokonce i dýchat. Potom udělám krok. 2. A uvědomím si, že mě nohy nesou ke dveřím od sklepa. Najdu je pootevřené. Odlupuje se z nich barva. Dřevo se prohýbá a trouchniví. V jeho rýhách se skrývají mapy imaginárních míst. Výkřik se ozve znovu. Hlasitější. Srozumitelnější. Ustoupím ode dveří, protože nemám odvahu je otevřít. Je tam někdo? Slyším se zakřičet a můj hlas se chvěje. Ticho. Co jsi mu zase provedla?

0: že procházím liminálním prostorem. Teplota okolo mě neklesne. Naše ložnice se nezačne uměle vzdalovat. Neozvou se ani neslyšitelné zvuky. Zalezu zpět do postele a překvapivě snadno usnu. Ranní rituál proběhne v podstatě stejně jako včera. Posnídáme. Karel vyrazí do práce, já se od něj po cestě oddělím, naskočím na hromadnou a jedu do svého rodného domu. U dveří chvilku váhám, ale nakonec vezmu za kliku. A vevnitř je příjemně teplo. Tak, jak má být. Uvařím čaj, vzpomenu si na Karlův káravý pohled a aby se neřeklo, vezmu si z konví i balení sušenek. Teď už mi nebude moct nic vyčítat. Notebook je na svém místě, takže ho otevřu, zapnu a rovnou skočím zpět do složky s textem. Pasáž, u níž mě Karel vyrušil, pokračuje přiznáním, že vylekaný táta na mámu křičel. Výčitky přišly v hádku. Pláč a tichou domácnost. Potom se vrací k rozboru Adélina záznamu.
1: Mobil naváže záběrem na obědvající výletníky. Objektiv si najde Michala, který do sebe zrovna souká bagetu koupelnou na pumpě. Tak co, pane Michal, jak byste prozatím zhodnotil náš výlet? Následuje ticho. Jindy uštěpačný a jízlivý mladík sedí s myšlenkami ve větru. Výkrmna za moc nestála, abych pravdu řekl, podělí se o své dojmy. Člověk nemá rád tmu a smrad a potom vleze do baráku, kde je puch jak svině a nevidí si tam ani na špičku nosu. Najde nakonec duševní rovnováhu a odpoví co nejpřirozeněji. Silná slova, okomentuje jeho proslov Adéla a zabere pro změnu Filipa. A co vy, kolego? Souhlasíte nebo dovedete i v tak bezutěšném místu nalézt zalíbení? Filip se začne smát. Hele, nevzalo mi to chuť k jídlu, takže asi dobrý. Navíc nás teď čekají támhle paneláky. Ukáže svou bagetou k hrozevě se tyčící trojici panelových obelisků, rýsující se proti ocelově šedé obloze. Řekl bych, že to nejlepší teprve přijde. Pak Adéla namíří mobil do tváře sama sobě a prohlásí. Já to říkám pořád, že ten kluk je chytřejší, než vypadá. Usměje se a jejich drobné intermeco končí. V následujícím záběru už je trojice po obědě a vydává se na cestu k nejbližší budově. Od auta vyrazí přes klasické panelové parkoviště, které je posypané drobnými kameny a štěrkem. Při každém nakročení jim proto křupe pod nohama. Z plácku přejdou na dětské hřiště, které je s parkovištěm strukturálně totožné, jen k němu někdo postavil dva sloupky, mezi něž se kdysi zřejmě napínala síť. Následuje spustlé, zarostlé pískoviště, prožrané vegetací. Jeho dřevěné obruby jsou strouchnivělé a místy jimi prorůstají houby či plevel. Filip se zastaví, hrábne do písku a uplácá rukama malou bábovičku. Se posral, ne? Víš, kolik koček se tu do toho už muselo vychcat? Ozve se spoza mobilu. Nějak, brání se Filip, prostě mi to přišlo správný. Říkám si, že tohle pískoviště už tu dávno nemělo být. Nezdá se to, ale ona vlastně dost rychle mizí. Je to jen jednoduchá dřevěná konstrukce a písek, co se velice snadno vstřebá do okolní krajiny. Už jen fakt, že to tu pořád stojí. Na chvilku se odmlčí, pokrčí rameny a než začne být ticho příliš dlouhé, dodá: čekuj tu fotku. Ukáže na displej svého telefonu, kde se bábovička ztrácí v plevelnaté džungli jako osamělý náhrobek. Za ní se rýsuje trojice sušáků na prádlo, které trčí ze země jako obnažená rezavá žebra. Fér, uzná Adéla a pokračuje se dál. Pískoviště od prvního paneláku dělí jen několik metrů. Ke vchodovým dveřím vedou drobné schůdky. Před nimi se

protáhne dlážděný chodník, který se dál napojuje na vozovku. Po jeho stranách stojí dvě lavičky, podobně jako pískoviště obojí rozdrásala a prožerala příroda. Zkusíme je všechny? Otočí se Michal nejdříve na Adélu a pak na Filipa. Je to starý socíkovej model, zhodnotí Filip. 4 patra, na každém 2 byty a pak je tu sklep. Neviděl bych to navíc než hodinovou návštěvu. Přiletí pohledem po barácích a dodá. Každopádně bych se chtěl podívat tady do tohle, co máme před sebou. Podle popisu na webu totiž právě tady bydlela ta okultní rodina, která to tu celé proklela a poslala do kopru. Pravda, souhlasí Michal a vzhlédne k horním patrům. Nezapomeňte, že se tu pak někde ještě musíme utábořit, upozorní Adéla. Nebylo by boží vyspat se v některém bytě? Určitě budou vybílený. Kdyby jsme rozbili stán u někoho v obýváku, to by bylo terno. Zasní se. Kluci se na její návrh příliš netváří. Ale no tak, neříkejte mi, že vážně máte nahnáno, jen protože tady o tom nějací vtipálkové na netu napsali, že tu straší. Zakymácí mobilem, zřejmě v emočním pohnutí. Když se tu navíc vyspíme, budeme potom moct makrovat, jak jsme nebojácní a kdo ví co. Na zdráhavou reakci chlapců upozornila řada komentářů. Oni jsou vážně vyděšený, tpč, cituju jeden z mnoha. Adéle se mimo záběr s událostmi z výkrmny zřejmě nesvěřili. Nejspíš sami nechápou, co se v hale stalo. Nebo je to celou dobu jedna velká hra, ale tomu se mi nechce věřit. Znám svého syna, poznám na něm, když mu něco vrtá hlavou. A tenhle Michal na videu vypadá přinejmenším otřeseně.

Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Mým hostem bude zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Jaké bylo sledovat zblízka mimořádné okamžiky francouzské současnosti od pařížské olympiády po znovu otevření Notre Dame? Co všechno o Francouzích zjistil mimo tiskové konference? A jak rychle se zahraničnímu zpravodaji stane země působení jeho domovem? Také o tom bude naše povídání s Martinem Baluchou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Dvojka a od mikrofonu vás vítá Jan Eliáš Svatoš. Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Toto staré pořekadlo má své metafory v latině i staré norštině. Oheň není jen fyzikální jev, je to zrcadlo našich strachů, ale i touhy po kontrole a také schopnosti učit se z vlastních chyb. Proto je mým dnešním hostem plukovník Jiří Studnička, vedoucí oddělení komunikace a dronové služby Hasičského záchranného sboru České republiky, ale také kolega filmař s důležitým posláním. A protože se s Jirkou známe z filmové školy v Písku, kde já jsem učil, ale i studoval Jirka obdobně, tak si v rozhovoru dneska budeme tykat. Jirko, vítej a děkuji, že jsi dorazil v tuto hodinu.
1: Taky dobrý večer.
0: Jak se změnila práce hasičů od chvíle, kdy se staly součástí drony? Je to výrazná technická inovace? A jak moc?
1: Tak já myslím, že to je zásadní změna, a to zejména v oblastech průzkumu, zejména v oblastech monitoringu. A my na to vlastně neustále vyvíjíme nějaké taktiky, nějaké metodiky, a to proto, protože každý ten zásah je jiný. Každý ten zásah má svoje specifika a i proto se musí ta taktika vyvíjet. Ono, ta taktika se samozřejmě vyvíjí i s těma technologiema. Jo, my když jsme začínali, tak ty drony vlastně jenom lítaly a poskytovaly obraz. Dneska už umějí měřit, umějí přenášet. My jsme k tomu vybudovali celou přenosovou soustavu, což je takový, dá se říct, unikát, protože my v rámci sboru teďko vlastně nově máme televizní přenosovou soustavu ze všech krajů, ze všech základen dronové služby. A je to nejenom o tom lítání, nejenom o tom měření, o těch výpočtech, ale je to samozřejmě o přenosu informací.
0: O tom všem se dneska ještě budeme bavit. Samozřejmě bych tomu dodal ještě to druhé důležité téma, a to je filmařina. Když je někdo do něčeho zapálený nebo dokonce pro něco hoří, u tebe to platí dvojnásob, protože jsi v jednom rozhovoru řekl, že bez tvorby, zejména filmové nebo audiovizuální, bys nemohl existovat. Kdy jsi poprvé uvědomil, že i film může být to, co zachraňuje životy, třeba v kombinaci s tou zachranařinou?
1: Tak já si myslím, že jsem si to uvědomil na prvním zásahu. A je to o tom, že já jsem vlastně začínal jako dokumentarista u hasičů, a když přijedete na mimořádnou událost a máte nějakým způsobem ji zachytit, a teďko řekněme třeba, abyste ukázal práci hasičů, tak vy se z logiky věci dostáváte do soukolí emocí. A ty emoce jsou tam mnohdy velmi tragické. A tím pádem vlastně to filmařské poslání dostalo další transponaci do toho, že vlastně jsem si uvědomil, že když dobře se podá ta realita a dobře se to vlastně způsobem snímání natočí, tak já jsem bytostně přesvědčený o tom, že ten film dokáže zachránit život, protože v tom filmu je něco zakódovaného, nějaká emoce, a ta emoce, když se zase spojí s prevencí, tak má velký význam.
0: A velký dosah. Říká můj dnešní host, plukovník Jiří Studnička, vedoucí oddělení komunikace a dronové služby Hasičského záchranného sboru České republiky. A už po písnice vzlétneme z drony do povětří na nějakou konkrétní akci a pokusíme se porozumět jejich mechanismům.

horkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko.

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

0: Posloucháte pořád Noční mikroforum, jehož hostem je plukovník Jiří Studnička, kolega filmař, a zároveň vedoucí oddělení komunikace a dronové služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Austrálie po požárech v roce 2019 až 2020 začala používat AI predikci šíření ohně na základě sběru dat z dronů. Ve Spojených státech se testují drony schopné schazovat zápalné kapsule. Japonsko používá drony, které jsou schopné vidět skrz vegetaci, opět zejména kvůli tomu, aby bylo možné lépe zachraňovat životy. Kdy se s tím začalo tady u nás, kdybychom měli zmínit nějaký konkrétní rok?
1: Tak ta dronová služba, vlastně ta její historie sahá někdy do roku 2016, kdy Hasičský záchranný sbor vlastně pořídil první 4 drony a bylo to na takzvané opěrné body. Ty opěrné body byly České Budějovice, byl to Liberec, bylo to Brno, bylo to Ostrava. A tyhle ty opěrné body měly tehdy za úkol vlastně provádět tu podporu toho řízení, toho zásahu. Jenomže pochopitelně s tím, jak se ty technologie rozvíjely, tak i do toho Hasičského záchranného sboru začaly pronikat a bylo potřeba vlastně nějakým způsobem tu službu institucionalizovat, nějakým způsobem jí dát nějaký rámec. Co to znamená legislativní? Protože my si musíme uvědomit, že ten legislativní rámec v rámci hasičů nebyl tak jako třeba u policie, takže my jsme se museli řídit celou řadou těch civilních předpisů. Pochopitelně při zásahu je ta situace trošku jiná, nicméně dneska už došlo k narovnání té legislativy a i my lítáme nad místem zásahu v nějakém režimu výjimek a k tomu, aby tohoto všechno vzniklo, tak jsme museli zaškolit ty lidi, museli jsme jim vlastně vytvořit kurzy, museli jsme vytvořit odborné přípravy a všechny tady ty věci, aby ty piloti věděli, co mají dělat, aby ten velitel zásahu věděl, co ty technologie můžou poskytnout a co všechno se vlastně z toho dá získat.
0: No a co to je? Čím vším vlastně drony pomáhají? Mimochodem teda letos je to 10 let, když jsi říkal 2016, tak malé výročí. Co všechno teda dron, jak pomáhá?
1: Tak já bych to rozdělil do takových 3 kategorií. Ta první kategorie je od těch nejmenších dronů. To jsou drony, které my používáme na vnitřní průzkum budov. Když jsou staticky narušené, potřebujeme tam se zaprvé podívat, jak ta statika je narušená, nebo tam potřebujeme vyhledat nějakou osobu. To je vlastně speciální druh lítání, kde vlastně ti naši piloti vstupují do těch budov, pátrají, má to svoje specifika. To je jedna taková kategorie. Potom je kategorie taková ta střední, ta nejvíc užívaná, a to je vůbec obrazový přehled na tu mimořádnou událostí. To znamená, kam se šíří fronta požáru, kde jsou rozmístěny jednotky. Ten velitel si může fragmentovat tu situaci, to znamená, že nachází třeba skrytá ohniska díky termovizním kamerám, které my máme. No a jako úplnou novinkou, tak jsou vlastně drony, které mají možnost přenosu nějakého materiálu, což Hasičský záchranný sbor v tuto chvíli disponuje 4 takovými drony, které jsou umístěny na záchranném útvaru, který je strategicky rozmístěn po celé České republice nebo po páteřní trase České republiky. A to znamená, že už to není jenom ta průzkumná nebo monitorovací část, ale už je to přímo ta aktivní, kdy lze převést nějaký materiál do místa určení.
0: A když se budeme bavit třeba o tom, jak může vypomáhat teďka AI v podobě vyhodnocování nějakých dat, není nikdy problém tím, že třeba ta technologie nám může svazovat ruce, že nás zahlcuje nebo i vás informacemi, které třeba nejsou užitečné, nebo už i tohle se zvládá?
1: No, my jsme na tohleto vlastně vytvořili takový zvláštní institut, kterému říkáme skupina podpory řízení. To znamená, že když už je to zásah nějakého velkého charakteru, tak tam je ta skupina podpory řízení, která se vysloveně stará o ta data, která se těmi drony pořizují. A dá se říct, že vybírá na základě znalostí toho zásahu, nebo té zásahové a taktické činnosti, tak vybírá ta data, která ten velitel vlastně potřebuje, nebo vytváříme tam jakousi predikci toho výběru. V případě, že on má tam absolutní slovo, tak si samozřejmě řekne, co chce vidět a co potřebuje. Takže vlastně my jsme takovým, dá se říct, režijně kamerovým sdružením nebo orgánem, který vlastně tu situaci kompletně snímá a pak je to jako v přenosovém voze televizním. To znamená, že vlastně my víme, že máme tam nějaký celek, to znamená, že ten dron, že používáme těch dronů několik, my tomu říkáme úkolové uskupení dronů, takže tam je nějaký přehledový dron, potom jsou tam drony na úseky a vlastně a to vlastně kopíruje tu strukturu toho zásahu. Tam je nějaký velitel zásahu a ten ještě má pod sebou velitele jednotlivých úseků a ty si můžou na těch svých úsecích vlastně monitorovat to, co potřebují a my potom do toho štábu vlastně předáváme všechny ty data anebo selektujeme to, co je potřeba.
0: Existuje pojem digitální dvojče požářiště. Mm-hmm. To je, kdybych to měl laicky vysvětlit posluchačům, co to znamená? To už opravdu dron umí nasimulovat tu stávající situaci, kdy něco hoří někde ve velkém měřítku.
1: Tak to digitální dvojče se používá zejména pro vyšetřování příčin požáru. Mm-hmm. To znamená, že vlastně je to jeden z našich, dá se říct, produktů té naší skupiny dokumentace a dronové služby. A to je to, že my vlastně přijedeme na místo zásahu a my už ten zásah monitorujeme z různých úhlů pohledu nebo respektive z různých produktů. My tam děláme 360-kové prohlídky, to si může posluchač představit, jako když se dívá na Google Street View, to znamená, že se prochází tím místem toho zásahu. Potom my děláme 3D model, ortofotosnímky, samozřejmě fotografie a videa a to všechno vlastně dáváme do toho našeho systému Jestřáb, který jsme proto speciálně vyvinuli, aby ten velitel a potom následně ten, kdo pracuje s tím zásahem, to znamená jak na úrovni vyšetřování, tak na úrovni odborných příprav a taktiky, ale zejména taky i pro, řekněme, jako důkazní materiál, tak vlastně má všechny tyhle ty informace k dispozici.
0: Ty jsi zmínil systém Jestřáb, pojďme přiblížit jeho historii, protože on je vázaný, ten datum vzniku, tam se o to zapříčinilo požár v Českém Švýcarsku, je to tak?
1: Je to tak, my jsme měli na požáru České Švýcarsko, zejména při jeho vyšetřování, veliký úkol. A to bylo to, že jsme museli přenést celou řadu informací, protože ten zásah trval více jak 3 týdny, tak my jsme měli obrovské množství obrazového materiálu. Ten obrazový materiál bylo potřeba nějakým způsobem geolokačně rozřadit a bylo potřeba ho taky rozřadit v nějaké časové ose. To, aby jsme tohle všechno mohli udělat a mohli to časově někam, nebo respektive mohli to přenést někomu, to znamená těm vyšetřovacím orgánům, tak to byl velký oříšek, protože vy najednou jste měli třeba 200 prostě různých souborů a teďko ne každý si to umí přehrát, ne každý prostě má tyhle ty data k tomu, tak proto my jsme vlastně začali přemýšlet, jak to udělat. A ten Jestřáb byl vyvinutý tak, že tím jeho základem je ta prohlídka 360-ková, ve které se ten člověk normálně prochází a taky jsme potřebovali, aby to bylo intuitivní. No a když se procházím tím požářištěm, tak já na ta daná místa toho požářiště dávám ty jednotlivé stopy. Mm-hmm. A tím pádem vlastně, protože to je celý digitální otisk, tak já tam můžu dát nejenom ty fotografie, videa, ale samozřejmě i texty, popřípadě různé návody, když se bavíme o vyšetřování, řekněme třeba nějakých elektrospotřebičů a podobně. Prostě je to důkazní materiál, který vlastně má intuitivní podobu a tím hlavním úkolem bylo to, aby ten vyšetřovatel nebyl rozrušovaný tím, že když nad něčím přemýšlí a je v místě toho požářiště, který je v podstatě reálný, tak vlastně musí si potom někam překliknout, musí někde něco dohledat. A tím pádem je vyrušený. A naším úkolem bylo, a to je teďko ta komunikace, aby on se mohl soustředit na tu práci, a mohl se soustředit na ty jeho myšlenky a my mu to co nejvíc ulehčili. Takže ono to je intuitivní a jestli se to vůbec tak dá říct, tak je to vlastně i hravý.
0: Tak je to vlastně 3D paměť toho té události a to vás může potom poučit. Ten člověk tam může zůstat jako v hypertextovém prostředí.
1: Je to přesně tak. Velký význam to má potom pro vzdělávání jednotek. To znamená, že vlastně ty vybrané případy jsou potom dávány do hasičských škol a ti lektoři vlastně s nimi projdou ten zásah do úplného podrobna. My jsme to právě vymysleli tak, aby se to dalo dát jak na počítač, tak do brýlí, anebo taky do mobilního telefonu.
0: Říká můj dnešní host, plukovník Jiří Studnička, vedoucí oddělení komunikace a dronové služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Už po písnice zjistíme, zda se můžeme poučit z některých katastrof a případně jak?

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu sedím s vedoucím oddělení komunikace dronové služby Hasičského záchranného sboru České republiky Jiřím Studničkou. Pardon, plukovníkem Jirkou Studničkou. Jsme permanentně ve vzduchu, protože teďka jsme se vznesli nad přírodní katastrofy, nad místa, kde zuří požáry a využíváme a připomínáme službu dronu. Je tam ještě nějaký technický, Jirko, limit z hlediska fyziky? Jestli se ten dron může přiblížit požáru? Kde stále ještě prostě hapruje technika? Mm-hmm.
3: Tak zejména ty limity jsou v tom, že my zásadním způsobem nelítáme do kouře. Jo, protože ten dron může ztratit orientaci, najednou se může nějakým způsobem nám splašit nebo taky nechce přistát. To je jedno ze základních pravidel. Potom pochopitelně je teplota, to znamená ta termika.
2: A to se hlídá nějak?
3: My nemáme úplně možnost, jak změřit tu termiku, když je ten dron v letu, mám teď na mysli to, kde se nachází. My pochopitelně máme termokamery a víme, jaká je tam teplota. My to všechno děláme nějakým způsobem takticky, a to z toho důvodu, že my spoléháme na optické vlastnosti těch dronů. Používáme jak termovizní, tak zoomovací kamery, to znamená tedy ty kamery s tím proměnným ohniskovým, s tou proměnou ohniskovou vzdáleností, takže my se dokážeme držet v rámci toho zásahu poměrně i daleko. My takovou tu taktiku používáme zejména při sledování, řekněme požáru lesů vlastně v tom environmentálním prostředí a zejména potom v oblasti, kdy tam je jiný letecký provoz. To znamená, že jsou tam třeba vrtulníky, které provádí schozy. Takže vlastně buď to ty drony jsou úplně mimo perimetr toho zásahu, anebo prostě nelítají. A k tomu je vlastně určená celá metodika a taktika toho, jak vlastně lítat, když je tam jiný letecký provoz.
2: To znamená, když zlítne vrtulník, tak ty drony musí vykladit, protože logické se by hrozí nějaká kolize.
3: My se začínáme cvičit na synchronizaci, na segregaci vzdušného prostoru mezi vrtulníky a mezi drony. Je potřeba říct, že tomu jsme, dá se říct, na začátku. My velmi úzce spolupracujeme s leteckou službou Policie České republiky, a to jak v oblasti dronů, tak v oblasti vrtulníku, pochopitelně, nebo leteckého hášení. Tady bych řekl, že jsme na začátku. Myslím si, že je dobře, že se otevřela diskuze nad kooperací dronů a vrtulníků dohromady. Nicméně my si musíme uvědomit, že pro nás jakýkoliv záběr je zbytný z hlediska toho, že my víme, že v tom vrtulníku je posádka. Takže pro nás je ta bezpečnost na absolutně prvním místě. Proto my se vždycky z toho perimetru z těch letových koridorů stáhneme a stáhneme se na několik kilometrů. A díky přenosové soustavě, kterou máme, jak jsem zmiňoval, tak vlastně ten velitel zásahu nepřichází o ty záběry, protože ty optické vlastnosti těch kamer jsou tak dobrý, že my jsme schopni v řádech kilometrů prostě udělat velmi dobrý detail.
2: Na Kypru existuje staré přísloví, které říká: vítej pohromo, pokud přicházíš sama. Je nějaká kombinace živlů, která pro vás je noční můrou, kde se věci můžou potkat? Nebo žijeme tam, kde předpověděl praotec Čech, že ty Čechy jsou stále prostřed evropského kontinentu a nám tady nehrozí katastrofy typu...
3: Já myslím, že my jsme si tohoto mohli myslet ještě někdy před rokem 2020. Asi všichni vnímáme, že se to přírodní prostředí mění, že se mění ty klimatické podmínky a teďko vůbec není debata o tom, proč a jak. Úkolem Hasičského záchranného sboru je zvládat mimořádné situace a mimořádné události. Pravdou je, že my jsme v podstatě za posledních 5 let neměli rok, kdyby nebyla rozsáhlá mimořádná událost environmentálního charakteru. Ať to bylo tornádo, ať to byly povodně, ať to byl velký lesní požár. Takže vlastně byla to pandemie, to nikdo nečekal. Nedávno to ještě byl blackout, který nemá sice s environmentální části nic nebo nemusí mít tak společného, ale určitý charakterový věci by se tam daly v tom slova smyslu najít. Jde o to, že tak, jak se proměňuje charakter mimořádných událostí, tak se pochopitelně proměňuje i přístup Hasičského záchranného sboru v rámci zvládání těchto událostí. A to jak na úrovni zásahové, tak i na úrovni komunikační.
2: No a teďka u vás zaplať pamu za to, že to probíhá, protože vy jste, to je vaše poslání a zaplať pamu ho děláte dobře, ale co ti lidé, když se podíváš směrem na veřejnost, jsou lidé, já to nechci teďka globalizovat nebo paušalizovat, ale stíháme se updateovat, stíháme jako společnost více kriticky uvažovat, připustit si přítomnost těch velkých krizí typu právě blackout. Je to vlastně, co jsi říkal sám, každý rok je to nějaká událost výjimečná. Poučujeme se, nebo vám lidé ještě stále něco dluží v tom ohledu, že by vám měli lépe pomoci třeba tím, že budou lépe připraveni i sami, protože všechno nemůžete dělat vy.
3: Víte, já si myslím, že je to o tom, že, a to já vždycky říkám, jo, ať se věnuju třeba i té bezpečnosti v dopravě, tak je to o tom, že říkám, kdyby jsme věnovali aspoň 10% svých myšlenek na vlastní bezpečnost, tak by se nám všem žilo líp. A já vždycky říkám, musíme z toho udělat životní styl. My vlastně z té bezpečnosti musíme udělat nějakým způsobem životní styl. Jako někdo chodí sportovat, zdravě se stravuje, má různý koníčky, tak i ta bezpečnost by mohla být na nějakým naším koníčkem.
2: No a teďka tak řekně pár případů, jak by to mohlo probíhat na bázi, když nás teďka poslouchají posluchači, kteří jsou uvědomělí a chtějí k tomu přispět, protože nezůstaneme jenom u slov, ale v nějakých...
3: Já si myslím, že to je o tom, že ten člověk by neměl být lhostejný k tomu okolí, to znamená vlastně dívat se, sledovat. Já teda shodou okolností, když jsem jel sem do studia, tak jsem zasahoval u dopravní nehody, kdy jsem jel kolem. Jde o to, že vlastně je dobrý si uvědomit, když něco dělám nebo v nějakém prostředí se pohybuju, jaký by tam mohly být rizika. Když jsem na silnici, tak asi vím, že bych měl mít nějakým způsobem lékárničku někde po ruce, měl bych mít po ruce reflexní vestu, vědět, kam zavolat. To jsou asi, bych řekl, takové ty základní věci, které nějakým způsobem můžou toho člověka připravit. Nemusí to být, že se tomu, že nad tím denně přemýšlím. Ale jsou to takový jako postupný noéze, který vlastně ten člověk nějakým způsobem vnímá. Když si koupím elektrokoloběžku, tak z logiky věci musím vědět, že je tam nějaké riziko. A to teďko se bavíme o elektro, jako obecně. To neříkám, že zrovna koloběžky jsou ten zásadní problém, ale jde o to, že si ji prostě nedám do únikové cesty, která je jediná. Jo? A takže vlastně jakýsi předpoklad by bylo dobrý tam vždycky trošku mít.
2: Že by cvičit i to přemýšlení. Nebo být...
3: Já si myslím, že v tomhle tom česká společnost by... že má jisté rezervy a že by bylo dobrý, aby vlastně to vnímala. Ale co je podstatný říct? Že to není z naší strany strašení. Je to z naší strany jakýsi apel na to, že čím víc lidí se tomu bude věnovat, tím se i obecně zvedne vlastně ta bezpečnost.
2: Já ti dám příklad a ty mě řekneš, že se to dělám správně. Já jsem si všiml taky, když člověk čeká na přechodu, že přibývá lidí, kteří mají sluchátka, koukají do telefonu a stoupnou si přímo na hranici toho přechodu na magistrále. Tak vždycky mě trne, kdyby to auto vyletělo, tak vlastně první člověk, který bude smetan, tak je ten nejblíž nebo v metru. Tak to se vždycky snažím nekoukat do mobilu, dívat se kolem sebe, tak doufám, že bych od tebe dostal.
3: Já si myslím
2: v tomhle ohledu, že budu třeba mimo tu bílou zónu, protože kamarádi záchranáři říkají, že existují ty barevné zóny, ano, a že většina populace je v té bílé zóně, to znamená nic si nepřipouští. A to, co vlastně vy říkáte, je být v té zóně nad tím, připustit si a dívat se aspoň samozřejmě.
3: Myslím si, že to je o vnímání okolí. To je to, co, čím je jako postižena celá společnost, a nejenom jako česká, ale myslím si, že obecně.
2: A můžu za to tady třeba mobily nebo návyky naše z poslední doby, které jsou spjatý s technologiemi, protože asi možná třeba generace našich rodičů byla v tomto jiná. Byla jiná doba teda pochopitelně.
3: Myslím si, že to je amalgám všech, já bych řekl, společenských problémů. To znamená, že já mám stres, já už chci být doma, já se chci odstříhnout od světa, ale a ty technologie nám to umožňují. Ty technologie nám umožňují to vlastně najednou se zavřít do vlastního světa, nevnímat to. My to vidíme třeba mnohdy, když se vrátím k té dopravě, že ten člověk vlastně se dívá hodně do mobilu. zácpy nebo jedu po dálnici, je tam relativní pocit bezpečí, i ty auta jsou dneska přece jenom trošku jiný a ten člověk se vlastně odosobní, najednou se zavře do svého světa a jakoby nechce vnímat tu realitu nebo si ji vůbec nepřipouští. A tam si myslím, že už by měl být ten varovný prst v tomhle tom, když si musím říct pozor, já vlastně nevím, jaká tam teďko byla značka. Jo, nebo na jakým jsem sjezdu, nebo kolik jedu. Jo. To jsou prostě takovýhle už jako symptomy, kdyby bylo dobrý vlastně si říct pozor, tady už by se mohlo něco stát.
2: Říká můj dnešní host, plukovník Jiří Studnička, vedoucí oddělení komunikace dronové služby Hasičského záchranného sboru České republiky. A už po písnice se podíváme na strategii, třeba jak se dá bojovat ohněm proti ohni při lesních požárech.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu sedím s plukovníkem Jiřím Studničkou a bavíme se o přírodních katastrofách, o požárech. Létali jsme ve vzduchu s drony a s dronovou službou České republiky a teď se pomalu dostáváme k filmu, což je druhá, nebo možná hlavní profese i Jirky, jakožto hasiče. Jirka je dokumentarista, autor několika snímků. Já bych začal tím, že oheň a film v počátcích kinematografie úplně nebyly kamarádi, byly to spíše taková obávaná kombinace, hlavně kvůli extrémně hořlavému nitrátovému filmu, který se vznítil při projekcích. My to dobře známe z Tarantinova filmu Hanební pancharti, kde se z filmových kotoučů stává vlastně doslova do písmene zápalná zbraň. Jirko, když ses učil na filmové škole v Písku dějiny kinematografie a dokumentu, přemýšlel si o těch tématech, které měly přesah k tvé profesi hasičské?
3: No tak já jsem vždycky jako člověk, který se věnoval dokumentu, tak já jsem vždycky chtěl natočit něco, co by lidem přineslo pohled do světa nějaké, řekněme, bezpečnostní architektury, nebo je to nějakým způsobem někam posunulo. To byla asi taky ta ústřední myšlenka, ze kterou já jsem k těm hasičům vlastně přicházel. Já jsem tam vlastně přicházel s papírovým projektem, když teďko odhlídnu od toho, že jsem tam točil zejména ty věci z té dopravy. A vlastně jsem tam přišel jsem tam vlastně s dokumentárním filmem, nebo seriálem, jak by se vlastně lidi měli chovat při mimořádných událostech. No a k tomu bylo potřeba taky tu mimořádnou událost vidět.
2: To byly teda ty pořady Ty to zvládneš a první únehody.
3: A první únehody, to je teď.
2: Pojďme to teda přiblížit jako žánr, protože dokumentární film je hodně široký, terminus technicus, tohle u těchto typů krátkých filmů, které jsou naučné a dotýkají se takto eticky velmi závažných a intimních a velmi tragických událostí, jako jsou nehody, a zároveň jsou potřeba. Tak jaká jsou specifika vzniku tohohle typu dokumentu?
3: Tohle toho žánru. Já jsem...
2: To není jenom asi dobrá kamera.
3: To rozhodně není. Ono to začíná u té osobnosti toho dokumentaristy. Ať chcete nebo nechcete, vy se prostě musíte nějakým způsobem stotožnit s tou mimořádnou událostí. Já když teďko budu mluvit hodně otevřeně, tak vždycky, když jsem měl nějakou tragickou mimořádnou událost, tak to na mě velmi působilo. A zároveň jsem v sobě měl to poslání a přesvědčení v tom, že každej, kdo takhle tragicky zemře, musí někoho zachránit, a jedině jak ho zachrání, tak je skrzeva ten dokumentární žánr. A proto jsem vlastně začal přemýšlet a vlastně vyvíjet vlastně způsob snímání mimořádných událostí tak, aby to co nejméně uškodilo pozůstalým. To je základní premisa. A ta druhá základní premisa je to, že tu emoci a tu věc, která se vlastně stala, tak z ní najít vlastně to, aby se ty lidi nezachovali tak, jak se to třeba stalo při té mimořádné události. A tím jsem začal vlastně vyvíjet mechanismus toho, jak vlastně tu situaci snímat. A já jsem mnohdy došel, přestože jsou to třeba tváře těch záchranářů, že jsou to jednoduchý pohledy, že jsou to doteky, že jsou to prostě fragmenty té situace, ve které vy vlastně se nespronevěříte etice, ale má to hluboký emocionální kód. A když má něco hluboký emocionální kód, tak to nese zapamatovatelnost, nese to právě to, co si ten člověk vlastně zapamatuje a vlastně ho to nějakým způsobem varuje. Přesto, aniž byste se eticky někoho nějakým způsobem dotkli. Ale je to velmi náročné, protože ten dokumentarista tam řeší tu diarchii v sobě. On řeší to, jak neublížit, ale jak to natočit, a zároveň je pořád konfrontovaný s tou velmi tvrdou realitou. A mnohdy byly situace, kdy jsem musel odložit kameru a vlastně pomáhat v rámci hasičského záchranného sboru a přesto najít úhel pohledu té kamery, jakože jsem ji odložil, aby tam takzvaně byl ten záběr, protože vlastně vy jste tam v dvojí pozici. A ta jedna pozice je ta dokumentární a ta druhá pozice je pochopitelně ta záchranářská. A když vidíte, že prostě ty ruce jsou potřeba, ty věci, byť jste určeny na něco jiného, tak prostě se musíte rozhodnout nejednoznačně pro tu záchranu.
2: Myslím, že ptát se tě na nejnáročnější zásah nemá smysl, protože už jenom toto mě přijde neskutečně, běhám jen mráz po zádech, protože v momentu, kdy se třeba v západní Evropě nebo v Americe používá termín crash films, které mají skutečně obdobnou motivaci prevence, tak je to extrémně potřebné. Kde ty filmy můžeme vidět? Je to tak, že to je třeba byla to série, ta běžela v televizi, nebo je to online, má to nějakou distribuci, tak aby se to dostalo pochopitelně i třeba mezi mladé lidi, mezi široké publikum.
3: Tak když se podíváme na stránky tytozvládneš.cz, to je to stránky, které se věnují dopravě nebo první nehody, tak to jsou stránky zejména z té dopravní problematiky. Potom samozřejmě hasičský záchranný sbor na všech sociálních sítích vlastně napříč republikou vlastně dělá osvětu. A dělá to osvětu i na základě těch mimořádných událostí, které zachycuje. Ale my velmi zvažujeme, které věci dáváme ven a zároveň, které mají ten potenciál, tak aby jsme vlastně nikomu neublížili. Protože asi ani jeden z nás nechce žít s tím, že v někom to trauma prohloubil, což někdy může vést k další tragédii. A to je na nás velká odpovědnost.
2: Pojďme teďka k další tematice toho, ale zůstaneme u filmu. Ty jsi autorem dokumentárního filmu Plameny nad Národním divadlem z roku 2022. Mm. Stále jsme u požáru, ale i tady je možné, že jsme schopni třeba se z takto staré katastrofy, jako bylo to požár Národního divadla, použít, anebo se jedná už pouze o historii, kdy tě zajímá to téma, ten požár, který tehdy musel být úplně jiných rozsahů, protože ta společnost nebyla tak připravená jako dnes.
3: Tak to je krásná práce, protože já miluji historii. Historie a ještě k tomu historie mimořádných událostí, tady se to vlastně snoubilo. Tady je potřeba říct, že velice dobře zafungovali kolegové z technického ústavu požární ochrany. Oni dokonce vyrobili model té střechy, toho fragmentu té střechy, toho Národního divadla a šli do toho s náma v tom slova smyslu, že si dohledali meteorologické data, že si dohledali všechny rozměry a zároveň zvolili jiný druh uhlí, který byl ještě předtím vlastně používán a zároveň zkoušeli různý typy působení toho požáru a já jsem rád, že po těch 140 letech se povedlo nějakým způsobem odpovědět na nějaké otázky, ale to neznamená, že jsme odpověděli taky na všechny. Jo? A vy máte v rámci toho vyšetřování vždycky nějaké to požární ohnisko, pak máte svědecké a pak máte kriminalistické. No a ono se nám to trošičku rozšířilo v tom, že určité typy výpovědí, které jsme měli tu možnost, a většinou jsou to vždycky ty první výpovědi, tak nám naznačovali trošičku něco jiného, než se to potom vlastně ukazovalo.
2: Abychom nedělali spoiler, spíš je určitě lepší, aby se diváci ten dokument zhlédli, ale můžeš nějak zaobalit říct si, co tě ten film naučil o té katastrofě jiného?
3: Já si myslím, že mě ten dokument měl jednu pro nás velmi přidanou hodnotu. A to je kompletní rekonstrukce digitální. To je posun v tom, co my jsme třeba teďko dělali na té havárii s tím vlakem v tom benzenu. My jsme se tady na tom naučili naprosto přesně provádět vlastně rekonstrukce digitální formou. Tohleto my jsme potom aplikovali třeba při vyšetřování požáru ve Vejprtech, kdy bylo potřeba nějakým způsobem předat i soudu to, jak se vlastně ty postavy chovaly. A já jsem se na to podíval z jiného úhlu pohledu. To znamená, že já jsem si vzal ty výpovědi těch svědků a vzal jsem si i výpovědi všech těch lidí, kteří se tam účastnili, a to byl vlastně scénář. Hmm. A tenhle ten scénář jsme my vlastně vytvořili 3D prostředí a do toho jsme dali vlastně jednání těch postav. A zase, tím, jak vlastně vy tu situaci nějakým způsobem nasnímáte, kam dáte ten důraz, jakým způsobem se ty postavy v tom pohybují, tak, a je to přesně tak, jak je to vlastně napsáno, tak vlastně vznikla vlastně rekonstrukce. Tam třeba, kde už možná být, tam, kde už vlastně nemůže být.
2: Kdybychom teďka změnili úhel pohledu jenom lehce, teď jsme se bavili o tom, že o požárech, o těch katastrofických událostech z pozice tebe jako filmaře, ale máš rád film, tak se občas ocitáš i v roli diváka. Ano. Nebo to tak není, když si chceš odpočnout, díváš se na jiný typ žánru filmu, že úplně vynecháváš. Teď jsou dvojí typy filmů, katastrofické, ty hollywoodské, které asi úplně jdou mimo. Ale teďka bavme se třeba o survival filmech, které ti můžou něco třeba předat, nebo ti můžou zajímat profesně. Je to tak, nebo chceš vidět úplně něco jiného?
3: Tak když odpočívám, tak já si rád pustím jakoukoliv hollywoodskou blbost, co se týká jo, Sopka a podobně, jo, kde vlastně to všechno dobře dopadne. Těch obětí je tam málo, nebo tam nějaký jsou, jen tak, aby se jako neřeklo. Nicméně já osobně se na ty filmy... Je velmi obtížný natočit film z našeho prostředí, tak, aby obsáhl celou tu komplexnost. Vždycky z toho vyříznete tu určitou atraktivní část. Ale filmy, které mě baví, jsou zejména v tom psychologickém jednání postav. Já to teď neřeknu třeba na film, jo, ale řeknu to třeba na seriál, který já mám hrozně rád a on už je skoro i zapomenutý. A to je třeba ta Sanitka. Jo. Ta Sanitka, jak je točena takovým polodokumentárním způsobem. Je tam ta psychologie postav. Vy se dostáváte do toho, že ty aktéři vstupují do různých rozhodovacích procesů, které jsou následně, ale vlastně latentně jenom vysvětlený, nebo ten divák je cítí. To jsou věci, kde je asi cesta pro ty filmaře vlastně předat něco, co ty hasiči opravdu prožívají. Protože vy to nepředáte úplně explicitně, to, že někde hoří, to je samozřejmě atraktivní záležitost. No ale o tom ta naše práce není.
2: Je pravda, že někdy může být i to ohlednutí filmařské za tím konkrétním jevem, samozřejmě filmovou událostí a potom i něco zajímavého, nějaký nový úhel pohledu může být přínosný i pro záchranné složky. Já bych zmínil třeba, když byl požár katedrály Notre Dame, tak vznikly dva filmy. Jean-Jacques Annaud, ten slavný filmař, natočil. Dříve chtěl dokumentární film, nakonec dělal rekonstrukci dokumentárním ve stylizaci, ano. Dejme tomu, a potom bratři Nodetové natočili dokumentární film, který zase pracoval se záběry pokud vím z kamer. Sledoval jsi třeba ten Notre Dame v tom, že i tenhle typ události, byť je to Francie, byť je to jiné prostředí, může to něco předat i vám? Hmm.
3: Já si myslím, že by bylo chybou toho si myslet, že hasiči nesledují, co se děje v zahraničí. Pro nás je to velký poučení a to se nemusíme bavit jenom o katedrále Notre Dame. My se bavíme i o standardních požárech výškových budov. Bavíme se o tom...
2: Nebo o klubu z prvního.
3: A nebo o klubu, jo. Tam vlastně je potřeba říct to, že obor bezpečnosti je napříč státy. A každá mimořádná událost, byť je v zahraničí, tak je u nás mimořádně sledovaná, co se týká vlastně odborné veřejnosti. A nejenom z té taktiky toho zásahu, ale i třeba z hlediska stavební prevence a následně potom vlastně předání, řekněme, my tomu říkáme preventivní výchovná činnost, to není úplně pojem, který by byl zrovna sexy, by se dalo říct, ale je to vlastně ta edukace těch lidí, který té obecné veřejnosti. A tím naším úkolem je překlápět tyhle ty informace právě do srozumitelné podoby veřejnosti.
2: Říká můj dnešní host, plukovník Jiří Studnička, vedoucí oddělení komunikace a dronové služby Hasičského záchranného sboru České republiky. A po písni

0: Ve studiu sedím s plukovníkem Jiřím Studničkou, vedoucím oddělení komunikace a dronové služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Už jsme stihli symbolicky uhasit i požár Národního divadla, ten z toho předchozího století. Bavili jsme se o natáčení filmu. Já bych možná zmínil, že je to pravá to propojení filmu a hasičů. Má i své takové zářné příklady, třeba herec Steve Buscemi je aktivní hasič, on 11. září anonymně pomáhal v Grand Zero, kdy se vrátil k té své původní profesi. Sleduješ třeba i toto, jsou nějaké velké osobnosti mezi hasiči napříč světem, protože většinou to jsou lidé, kteří dělají více do profesí a zároveň to jsou lidé velmi skromní, nějak se tím ani příliš nechlubí.
1: Já se přiznám, že nemám tolik času, abych sledoval všechno takhle ve světě, ale já musím říct jednu věc a to je to, co mě na té mojí práci baví, protože my děláme taky spoustu rozhovorů s našimi hasiči. A to je velmi různorodá a pestrá společnost. A celá řada hasičů je velkými osobnostmi

0: nejenom odbornými, ale zejména řemeslnými znalostmi, se znalostmi, máme tam lidi s uměním, máme tam vynikající psychologickou službu. Každý ten hasič je osobností a má i jiné profese a jiné koníčky, které ho od té práce trošku odvedou, ale zároveň ta práce je i obohatí. Jo? To znamená, ten koníček je obohatí, oni to potom přenesou zase vlastně do své činnosti. A tohoto je to, co mě na tom hrozně baví. Jo, že máme prostě velmi pestrou společnost a mnohdy i bylo nahlíženo na hasiče jako na takový, co vlastně přijedou, vyřešejí to, ale zatím jsou vždycky velký příběhy a zároveň i velká pestrost znalostí.
1: Když jsem se kdysi dávno potkal s hercem Radovanem Lukavským, tak on říkal takový krásný příběh o tom, že sleduje původ příjmení, to, čemu se latinsky říká nomen omen. Když jsem se dneska chystal na rozhovor s tebou, tak jsem se tě chtěl zeptat i na historii rodovou, když ty seš filmař vystudovaný, ale to příjmení studnička, tam ta voda a to hašení je. Přemýšlel jsi o tom, nebo máte nějaké v rodině kořeny, které by, kdyby si pochopil, že to, co děláš, děláš, protože někdo před tebou to dělal, nebo si tím příslovečným.
0: No, tak to se teda teďko přiznám, protože
1: pionýrem,
0: to já vlastním teda slyším teda, nebo respektive to jsem si nikdy neuvědomil. Já teda samozřejmě nemám takový příjmení jako třeba kolega Uhlík, což je můj velký kamarád a taky vynikající hasič, nicméně, že by jsem v rodině nic takového nemáme. My to nemáme ani po té hasičské rovině, ani z toho úhlu filmařiny, jo. Takže tam to úplně ne, ale já asi se možná začnu zamyslet nad tou vodou, nad tou studnou, jako jo.
1: Jirko, blíží se čarodějnice, co neradi vidíte, nebo kdybych to položil jinak, kdybychom měli jenom tak pomalu se loučit a říci nějakou radu posluchačům, ať jsme říkali, se dívají kolem sebe, ale něco, co neradi vidíte vy v tomto období.
0: My vždycky, a platí to obecně, ale i na té čarodějnice, a to je vlastně spojení nějakého živlu s alkoholem. Jo. Ať je to voda, to znamená vodáci a podobně, a tak samozřejmě i tohleto. Jo. V tom jsou velká rizika, protože ten člověk logicky ztrácí nějakým způsobem půd sebezáchovy a myslí si, že mu všechno jako projde. Tady s tím neradno si zahrávat.
1: Říká můj dnešní host, kterým byl plukovník Jiří Studnička, vedoucí oddělení komunikace drnové služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Jirko, já moc děkuji za tvé vyprávění a děkuji i všem tvým kolegům. Já jsem na vás a myslím si, že i posluchači velmi hrdí. Děláte nádhernou práci, která je velmi potřeba a děkuji za to.
0: Já děkuji za pozvání.
1: S vámi se, milí posluchači, od mikrofonu loučí Jan Eliáš Svatoš, a to citátem Nelsona Mandely, který řekl: naučil jsem se, že odvaha neznamená absenci strachu, ale vítězství nad ním.

Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky už je Martin Hrdinka. Máme stále ještě pondělí, je 17. srpen roku 2026. Máme 23 hodin, 30 minut a 30 vteřin. Začíná noční proud a tak vám logicky přeji i dobrý večer.

Na úvod tohoto nočního proudu takový malý pozdrav z Itálie od skupiny Ricky Povere a písnička, která se jmenuje Volevo Dancer. Já jsem tě říct, že ji jmenovala, ale ona se stále samozřejmě jmenuje Volevo Dancer. Zajímavé to pro nás DJoky tenkrát bylo, že my jsme mohli používat obě dvě strany toho vinylového singlu, protože na jedné straně byla písnička Volevo Dancer a když jste otočili tu malou desku vinylovou, tak na druhé straně byla písnička Acapulco a oba dva ty hity se hrály po celé léto, tenkrát na konci 80. let, nebo v polovině 80. let, abych byl trošku přesnější. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale o víkendu se slavilo veliké výročí, slavilo se 50 let od vyjití singlu s písničkou Dancing Queen. Ten single vyšel 16. srpna roku 1976, takže to výročí bylo včera, ale slavilo se celý víkend, v sobotu byly na mnoha místech světa veliké oslavy právě téhleté písničky skupiny ABBA a Dancing Queen, to byla písnička, která už rok existovala. Já jsem si kdysi koupil knížku o ABBě, ale je to skutečně strašně dávno. A tam to bylo popsáno tak, že ta písnička existovala asi už rok a jmenovala se Boogaloo. A najednou z ničeho nic se k ní vrátili, natočili pod názvem Dancing Queen, prostě dopsali ten text a byl to hit.

Možná se vám to zdá neuvěřitelné, ale tuhle písničku posloucháme už 50 let. Přes 50 let, vlastně 50 let a jeden den. Jinak písnička vznikla v létě roku 1975, natočena komplet, byla v prosinci roku 1975, byla tam použita taková zvláštní metoda, že ty vokály, ty hlasy těch dvou zpěvaček byly trošku zrychleny a smíchali se s těmi původními hlasy, nevím, jak bych vám to vysvětlil, ale dokonce to tam je trošku slyšet, ale tenkrát, když ta písnička byla novinkou, jak to nikoho nenapadlo, to prozradil manažer a také zvukař skupiny, ten nahrávací zvukař, nebyl to ten, který s nima jezdil po turné, ale ten, který byl ve studiu vždycky. Ten zvukový inženýr to prozradil po letech, asi po 30 letech až, ale když to teď člověk poslouchá, tak tam slyší to zrychlení. No a v tu chvíli jsou ty jejich vokály vlastně takové trošku zhuštěné. No a jak jsem říkal, 16. srpna v prosinci roku 1975 ta písnička byla natočena a v tom srpnu 16. srpna 1976 to byl den, kdy si ji mohli všichni koupit na vinylových singlech a byl to přes noc obrovský trhák, obrovský hit všude.

Baby, I Love Your Way. Hit, který v roce 1975 přivedl na svět zpěvák a také autor Peter Frampton. A tohle byla cover verze z 90. let skupina Big Mountain, tedy vysoká, ale skutečně vysoká hora. Mám pro vás vlastně první pomalou písničku a zároveň první slovenskou písničku nebo československou ještě písničku a je pro vás, kteří jste nebo které jste o víkendu cestovali vlakem.

Pavol Habera a jeho debutové album, první solové album, i takhle je to správně, Láska, necestuj tým vlakom. Pokud si dobře vzpomínám na tu dobu, já jsem tenkrát uváděl televizní hitparádu a tohle byl druhý single z toho jeho alba, které bylo bílé, na tom byl několikrát Palo. A vzpomínám si na to, že Honza Matyášek, což byl kameraman a režisér a stále ještě je vynikající hlavní kameraman, tak přišel a říká, člověče, natočili jsme Do to znám, pamatujete si, Jirka Kor měl pořád To znám a on ho režíroval, natočili jsme videoklip, tady myslím si, že to bylo Do pořadu To znám, ale prostě natočili ten videoklip k písnice Láska, necestuj tím vlakom, pojď se na to podívat, to je fantastický, to se musí okamžitě dát do hitparády. Jak jsme si to prohlídli tenkrát na takové velké televizi, v československé televizi, tady na Kavčích horách a okamžitě to šlo prostě do té hitparády a bylo to veliký úspěch a je to dodnes hit, na který jsem trošku zapomněl, se přiznám.

skupina Bomba Lurina, Itsy Bitsy Teeny Weeny, Yellow Polka Don't Bikini. No prostě to je vzpomínka za prvé na 60. léta a také na léta 90. Protože ta písnička původně vznikla v 60. letech a tohle byla cover verze z let 90. a to už je po druhé, co to říkám v tomto nočním proudu a to ještě nemáme ani půlnoc. Po půlnoci bude mít premiéru novinka, kterou napsali Ondřej Soukup a Marian Zima. A je to novinka, která se jmenuje Doba je divná. Já jsem tu písničku dostal dneska, i když Ondřej Soukup už mi o ní vyprávil, nebo nejen o ní, ale o celém projektu, který vám tady představím po půlnoci. A právě po půlnoci bude zpívat Richard Tesařík písničku, která se jmenuje Doba je divná. A myslím, že až si poslechnete ten text, tak pochopíte, že ta doba je opravdu divná. Když už jsme to takhle rozdělili, tak to dojedeme až do půlnoci. Nechoďte ještě spát. Jsou prázdniny.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Česko bude mít ústřední komisi pro sucho, sejde se příští pondělí. Francouzský premiér přislíbil stovky milionů korun na pomoc po obřím požáru na jihozápadě země, lidi ho vypískali. Nehrající kapitán Tomáš Berdych předběžně nominoval 5 tenistů na duel Davis Cupu se Spojenými státy a dnešek bude nejdřív oblačný až polojasný s ojedinělými přeháňkami, postupně se zatáhne a místy zaprší. Teploty většinou do 22 stupňů. Je úterý 18. srpna, začínají hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření a zasednou v ní kromě politiků taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Po jednání obnovené národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
2: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
3: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
2: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
4: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
2: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Českem v pondělí odpoledne a večer prošly bouřky ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Hasiči měli plošně asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Nejvíc zásahů se podle něj týkalo spadaných stromů, poškozených střech nebo zatopených sklepů.
5: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
1: A problémy řešili i energetici. Na východě Čech bylo bez proudu 5000 domácností. Výstraha před rizikem požáru dál zůstává v platnosti. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum ještě před projednáváním mediálního zákona.
6: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
1: Pondělkem skončilo americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody. Americký prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy o prodloužení memoranda neusilují.
7: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě tranzitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Francouzská vláda pošle v přepočtu skoro 300 milionů korun na pomoc lidem po požáru v oblasti Gironde. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu, který navštívil zasažená místa. Oheň koncem července spálil přes 40 tisíc hektarů. Evakuovat se muselo přes 220 tisíc lidí z obcí nedaleko Bordeaux.
8: Obyvatelé francouzské obce Porš skandovali hamba a premiéra vypískali.
9: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
8: Popsala televizi M6 obyvatelka obce, ve které oheň spálil 180 domů. Premiér Sebastian Lecornu uvedl, že jeho kabinet nemá co skrývat a mluvil o stejně rychlé pomoci jako v případě vyhořelé pařížské katedrály Notre Dame.
10: Budeme se snažit, aby stavební povolení byla vydávaná do jednoho měsíce.
8: Premiér Sebastian Lecornu upozornil na riziko bleskových povodní, protože spálené lesy zachytávaly velké množství vody. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadily jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali i údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru, který Jiříkovský poskytl státu.
11: Kromě Blažka si stížnost podali také advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
12: Rychlý sled úkonu orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
11: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu, než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí 4 lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Správa Národního parku Šumava zakázala splouvání teplé Vltavy. Až do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
13: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
1: Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem Pod širým nebem. Do pražských Riegrových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce.
14: Problém jen v tom, že už 29 let.
15: Občanským jménem Ondřej Ládek. Pro publikum už téměř 20 let Xindl X. Pražský písničkář, který o víkendu oslavil 47. narozeniny, si nadělí ještě jednu oslavu.
14: Kdo by to byl řek, že to tak rychle poletí?
15: Koncert nabídne průřez jeho tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Xindla X doprovodí kapela, dorazit mají také speciální hosté a vystoupení doplní filmové projekce.
14: Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro.
15: Areál se otevře v 17:30, jako předskokán vystoupí písničkář Láska a Xindl X nastoupí v 19:00. Koncert je vyprodaný a pořadatelé upozorňují, že další vstupenky nebudou dostání ani na místě. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport. V nominaci kapitána Tomáše Berdycha na duel kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům americkým jsou Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. V sestavě je ale ještě prostor pro změny, zejména s ohledem na čtyřhru. Její varianty nastínil na nominační tiskové konferenci Tomáš Berdych.
16: Už Adam Pavlásek, Patrik Rykl a nebo nějaká varianta toho rozdělení. I co jsem mluvil vlastně s Kubou Menčíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu čtyřhru odehrát. Takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, aby hrál s Tomášem Machačem.
1: Češi se z USA utkají přesně za měsíc v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na silnici 35 na Pardubicku a u Blanska. Dálnice se teď bez nahlášených nehod a kolon. Na D5 se pozorně na výjezdu z Prahy do Plzně mezi 1. až 3. kilometrem údržba zavřela levý pruh. Na silnici 35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta narazilo osobní auto do svodidel. Je to na vjezdu do Holic u odbočky k Molce. Nehoda se objíždí Kyvadlově, kolony se tam netvoří. Na Blanensku silnici z Ostrova u Macochy do Vilémovic narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v zatáčkách, policie hlásí záchranné a vyprošťovací práce. Opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Postupně se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší hlavně v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty v úterý 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24 stupňů. Tolik zprávy. A začíná.
0: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.

teď 10 a půl minuty po půlnoci vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Jsem rád, že jste ještě nešli spát a pro vás, kteří jste v práci nebo máte něco na práci, pro vás mám takový pozdrav. Jsem rád, že posloucháte. Ano, je to tak, jsem rád, že posloucháte všichni a že budete poslouchat Noční proud i nadále. Noční proud můžete na Dvojce poslouchat každou noc. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka a máme 18.8.2026. Dobrý večer.

První písnička nového dne, My Bed Is Too Big a skupina Blue System, kterou si sestavil Dieter Bohlen poté, co rozpustil, a to doslova do písmene, skupinu Modern Talking. Přesně řečeno, rozešel se, a to velice ve zlém, tenkrát s Thomasem Andersem. Dneska ty vztahy, no, v roce 1998 se usmířili a natočili takové ty cover verze, trošku zmodernizovali všechno, co už tenkrát natočili, a rozjeli obrovskou kampaň v tom roce 1998 a teď se o to snaží znovu. Nejprve to rozjel sám Thomas Anders jako zpěvák, protože předělal všechny ty písničky skupiny Modern Talking do nových verzí, tedy udělal nové cover verze. No a Dieter Bohlen teď vyhlásil, že by chtěl, aby se v příštím roce sešli a zase spolu vystoupili. No, na to jsem velice zvědavý.

V nočním proudu na dvojce jedna z velikých hvězd poslední pětiletky Harry Styles, Late Night Talkin'. A teď první česká písnička tohoto dne.

Jedna z nejpohodovějších písní Janka Ledeckého, Easy Easy, a všichni víme, že zítra je taky den. My máme dnes 18. srpna roku 2026. Kdo má rád osmičky, tak bude mít určitě právě dnes štěstí. V dnešním nočním proudu, nebo tedy v tomto nočním proudu právě dnes, ještě budou třeba Fancy, Boniem, Shakira, budou Milli Vanilli, bude skupina Mr. Mr. nebo CC Catch a také Gypsy Kings, Luděk Malár a Billy Ocean. A nesmím zapomenout na to, co jsem slíbil před půlnocí, protože jsem slíbil, že bude písnička, která je úplnou novinkou, která mi přišla včera a jmenuje se Doba je divná. Napsal ji Ondřej Soukup a Marián Zima a naspíval ji Richard Tesařík. Na to je ale ještě čas. Teď bych rád zapomínal na víkend. Byl jsem o víkendu na akci, která se jmenuje Legendy v Třebívlicích. Vy, kteří posloucháte pravidelně moje noční proudy, tak jste slyšeli, že už tam byla třeba Sandra. Bohužel nepřijela Bonnie Tyler, protože zemřela a nebo tedy byla nemocná tenkrát v tom datu. Ale teď v sobotu tam byli Lou Bega a Stacy. Stacy je zpěvák, který je spojený se skupinou 24/7, což byla skupina, která byla velice populární na začátku 90. let minulého století, a Lou Bega zase byl hvězdou toho přelomu 90. let a nového milénia, protože svůj první hit naspíval v roce 1999 a jmenuje se Mambo No. 5, a to je písnička, která za chvilku také zazní. No, řeknu vám to takhle, bylo to tam fantastické, bylo nádherné počasí, v těch Třebívlicích je skutečně, je to takový vlastně ve svahu, to je, a je to krásný, prostě sluníčko na nás svítilo. A byli jsme tam, já jako disc jockey, byl tam Miloš Pokorný jako moderátor, byl tam Emanuel Ridy, který tam vzpomínal na 90. léta, protože on na začátku 90. let přijel sem do Prahy a chodil na nás mimochodem na diskotéky do Monu, což byla diskotéka tady vlastně v Praze na Bílé hoře, a tam jsem jako disc jockey vystupoval já i Miloš Pokorný, tak jsme si krásně zaspomínali, a byl tam ještě také fotbalista, bývalý tedy fotbalista Luděk Zelenka, takže jsme to táhli asi do půl třetí do rána. Byl to nádherný zážitek být vlastně na jednom pódiu s těmito hvězdami, a navíc ti, kteří přišli, tak se povedli asi tak trojnásobně, protože všechny ty hity, které čekali, tam byly, a pro vás si teď tedy Mambo No. 5. Já dám na Instagram společnou fotku, kdy jsme se vyfotili těsně po vystoupení Lou Begy, ale dám ji tam až po nočním proudu. Takže zítra se podívejte na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, a můžete se podívat i teď samozřejmě, ale ještě tam ta fotka není.

Jeden z letních hitů letních šlágrů roku 1999, Mr. Lou Bega a Mambo číslo 5, neboli Mambo number 5. Jinak asi 80 let stará melodie. No a jeho napadlo, že ji otextoval, to mě připadá geniální, takže jsme se s ním nejen vyfotili, viděli jsme se samozřejmě, byli jsme spolu na pódiu a pak přišel Stacy a zaspíval mnoho hitů z 90. let, včetně písničky z let 80. a také to bylo Never Gonna Give You Up a z let 60. to bylo Please Don't Go. No, mám teď připravenou Shakiru, ale ta do Třebíblic nepřijede. 12. ale 12. září tam bude Thomas Anders ze skupiny Modern Talking a 19. potom Helena Vondráčková. Tak si zakončíme tu letošní náladu, která tam právě panovala i při Sandře, i teď při Lou Begovi a Stacym.

Zoo, neboli zoo, u nás se říká zoo, Shakira. Byl jsem nedávno v pražské zoologické zahradě a víme tam zoologické zahrady všude, tam, kde jsem, i ve světě, i tady u nás doma, mám prostě rád zoo. Prostě, mně se to strašně líbí. Hlavně mám pocit, že podporuji tím vstupným právě tu zoologickou zahradu a výzkum třeba, co se týká zoologie, a mám pocit prostě, že to je správně. Nevím, jak to máte vy, ale já to mám takhle. Ani nevím proč, ale v poslední době, v posledním týdnu jsem si vzpomněl na dvě skupiny, které jsme hrávali na diskotékách, a úplně jsem na ně zapomněl. Jedna se jmenuje Thompson Twins, nebyly to dvojčata, ale jenom měli ty Thompsonovi v tom názvu té skupiny, a potom skupina Mr. Mr. Nejprve teď budou Thompson Twins a Mr. Mr. budou třeba, já nevím, za 20 minut, ale každopádně myslím si, že i vy si vzpomenete právě na tyhle dvě kapely, které se v rádiích moc nehrají. Thompson Twins, Hold Me Now.

skupina Thompson Twins. Skupina, která vznikla v Sheffieldu v roce 1977 a slavná byla v 80. letech. Skupina Thompson Twins, ale členové téhleté skupiny nebyla žádná dvojčata, naopak byla to trojka, tedy původně trojka, pak jich bylo trošku víc, ale to je jedno, to si myslím, že není důležité. Říká se, že ten název vznikl podle basketbalových hráčů, který se jmenuje Thompsonovi, ale potom zase byla taková teorie, že to je podle detektivního seriálu Thompson and Thompson. Já myslím, že to je úplně jedno, každopádně jsem rád, že jsme si mohli zaspomínat na tuhle skupinu, která prošla mým životem a v roce 1985 jsme ji poslouchali a poslouchali jsme ji samozřejmě ze singlů, které tenkrát vycházely, jejich LPčka jsme nikdy neměli. Před námi je taky česká písnička, která ale v původní verzi je anglicky zpívaná, mimochodem patří do repertoáru jedné z nejslavnějších skupin celé historie. Zrovna dneska jsem se díval na ukázky, které už existují, ale jsou to zatím jenom fotografie z natáčení filmu o skupině Beatles a právě tohle je písnička, kterou Beatles natočili a bylo to docela zajímavé, musím říct, začínám se těšit na ten film. Zpívá Luděk Malár.

Tak to byla 80. léta, to byl rok 1986 a CC Catch, neboli Karolína Millerová, jak se říká hezky česky, Karolína Millerová, která má teď veliký comeback, stejně jako Thomas Anders ze skupiny Modern Talking, protože ta písnička, přesně řečeno, ta muzika, kterou tenkrát oni dělali v těch 80. letech, se zase líbí a má nový kabát a CC Catch jezdí na všechna ta setkání lidí, kteří milují 80. léta. Když jsme v těch 80. letech, tak teď mám připravenou písničku, která je vlastně duetem bráchy Michaela Jacksona, ten brácha se jmenuje Jermaine Jackson, a zpěvačka, která s ním naspívala písničku When the Rain Begins to Fall, se jmenuje Pia Zadora.

When the Rain Begins to Fall, German Jackson a Pia Zadora, jeden z takových těch duetů, na které se nedá zapomenout. A pozor, je to jeden z mála rychlých duetů, protože těch rychlých duetů, to jste si asi všimli, moc není. Jeden ze členů skupiny Jackson 5 a Jacksons, brácha Michaela Jacksona, myslím si, že velice důležitá osobnost právě v tom gangu Jacksonových, protože, já nevím, jestli to víte, ale German Jackson si vzal dceru pana Gordyho, což byl majitel Motownu, což bylo vydavatelství, kde oni vydávali. Až poté se to jmenovalo Tamla Motown, ale nejprve to bylo vydavatelství Motown a tam oni vydávali své první desky a vzít si dceru samozřejmě tohoto magnáta bylo velice chytré a tak samozřejmě velkou roli v té rodině i díky tomu. Ona zemřela v roce 1988, mezi tím si o tom potom on, nebo poté si vzal, tím, ale poté si vzala si ještě další tři ženy, ale nebyla to ani jednou ta zpěvačka, která teď zpívala, to znamená Pia Zadora.

0: A až pěkně dokonce. Tak to přesně bylo to, co jsem musel dneska pustit, protože to je písnička, kterou mám rád, Girlinou Istřu, a představte si, to je vůbec první písnička, kterou já jsem slyšel z Nočního proudu. Vůbec si nepamatuju, kdo tenkrát uváděl, nebo kdo moderoval, jak se říká dneska moderně. Taky se říkávalo konferoval, jo. Pamatujete si konferenciér, ale to byl spíš ten, kdo byl na pódiu. Ale vzpomněl jsem si na to také, na to slovo konferenciér. Ale počkejte, ještě byl jeden výraz těch, kteří jsou na pódiu a moderují jako talk show tenkrát, ale to je třeba 40 let, jo. A nespomenu si. Každopádně vzpomenu si na to, ale že jako moderátor jsem já poslouchal právě Noční proud na konci roku 1989, bylo to někdy možná, bylo to v říjnu, bylo to ještě před revolucí, a v tom říjnu jsem slyšel právě z rádia poprvé v životě tuhletu písničku skupiny Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. A teď pozor, mám pro vás premiéru, já doufám, že to půjde, že mi to bude fungovat všechno, ale je to premiéra, kterou jsem musel dneska připravit, protože včera, to znamená v pondělí, jsem dostal single, který se jmenuje, no, nebudu vám říkat víc, rovnou to pustím, protože už jsem o tom hovořil. Je to autorské dílo pana Mariana Zimy, který napsal text a ten zhudebnil Ondřej Soukup pro Richarda Tesaříka. Je to jejich dílo, které si myslím, že je dobré si poslechnout do detailů. Poslouchejte text.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem.

0: se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká paráda.
1: Píseň Doba je divná předznamenává autorské album skladatele Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy. Zpíval Richard Tesařík a ta písnička se jmenuje Doba je divná. Brzy bude jako novinka v hitparádě Česká 12.

tomto nočním proudu, když máme 1 hodinu a 7 minut a je úterý 18.8. dvakrát za sebou stejná píseň, ale od jiného interpreta. Přesněji řečeno od jiné skupiny. Protože nejprve Bamboleo od skupiny Gypsy Kings a poté Bamboleo od skupiny Chico Chico. Mimochodem starší je ta verze od skupiny Chico Chico a možná jste si všimli, že Gypsy Kings zpívají Bamboleo a oni zpívají Bamboleo. Je to zvláštní, ale je to tak. Každopádně těmhletěm cover verzím písniček, které jsou letité, je to vlastně lidovka, ta písnička Bamboleo, tak u těch je to úplně jedno. Mimochodem hrajeme si letní hity a letní šlágry, no taky kdy jindy, než v létě. Caribbean Queen. Jeden z nejlepších zpěváků historie, Billy Ocean. She's simply... A jeho Karibská královna.

Billy Ocean, Caribbean Queen, jeden z letních hitů a letních šlágrů historie. Billy Ocean, to je veliká hvězda Spojeného britského království. Často slýchám z rádií, že to je Američan, ale je to Brit. Je to prostě, je to britský zpěvák a tomu nikdo, jak se říká, neodpáře. Mám pro vás teď písničku, která vyhrála hitparádu Českou dvanáctku nevyhraje za rok mnoho písní. A letos je to, myslím, zatím 7 hitů a ta písnička, která teď zazní, je pro vás třeba neznámá, protože neposloucháte hitparádu Česká 12. Každopádně můžete ji poslouchat, a to na dvojce, vždycky v neděli, krátce po 16. hodině, a nebo dnes, to znamená v úterý po 21. hodině. Hitparáda Česká 12. představuje české písničky a představte si, letos jsme, ať už jsou původní, anebo jsou to cover verze s českými texty, anebo třeba české písničky původní, ale zpívané v angličtině, ve španělštině. To tak prostě jdete podle pravidel. A představte si, letos už představila hitparáda Česká 12 99 písniček nových českých. No, mně to připadá neuvěřitelné. Ale každopádně jedna z těch novinek, 99, vyhrála v neděli a jmenuje se Děti jsou taky lidi, to je skupina Honky Tonk.

Děti jsou taky lidi, jedna z vítězných písní hitparády Česká 12 roku 2026, možná bych spíš měl říci aktuální hit, který vede hitparádu Česká 12 a skupina Holky Tonk. Děti jsou taky lidi, zajímavý název.

Slice Me Nice, China's Eyes, Flames of Love, to byly hity, které natočil Fancy, což je umělecké jméno samozřejmě, ale je to veliká hvězda

ano, prostě pro nás disc jockey, to byl ráj, fancy byl ráj, to pro nás bylo něco fantastického. A teď to trošku zastavím a bude to vážnější. My máme dneska 18. srpna, je úterý, a ve středu 19. to budou 3 roky, co zemřel Vašo Patejdl. Bylo to pro mě opravdu, musím vám říct, že to je jeden z nejhorších dnů mého života vůbec, protože Vašo Patejdl byl kamarád, který byl, musím vám říct, trošku zvláštním kamarádem, protože takhle hodnej člověk, jako byl Vašo, takhle poctivý člověk, jako byl Vašo, to bylo neuvěřitelné. My jsme třeba, to vám jenom řeknu na dokreslení, my jsme třeba měli nějaké spolu domluvy o penězích z muzikálu Jack Rozparovač, a vždycky, když došlo k tomu vyúčtování, které došlo z Koreje nebo z Japonska, tak vždycky, když jsem k němu přišel domů, tak jsem měl do koruny prostě připravený ten podíl z toho muzikálu, prostě to nikdo nediskutoval o tom, že máme spolu nějaké zásluhy o ty dva muzikály, které jsme společně napsali, společně ještě s Eduardem Krečmarem a Ivanem Hubačem, aby to bylo úplné, a ty muzikály, to asi víte, se jmenují Jack Rozparovač a Don Juan. Ale my jsme se znali daleko předtím, hrali jsme spolu zaprvé za Amforu, byli jsme společně třeba i na tom památném zájezdu, tedy abych to řekl správně česky, v Brazílii, tam jsme se vlastně poznali víc trošku, protože to je rok 1996, myslím, a my jsme se znali ještě předtím, samozřejmě logicky, protože za Amforu jsme nastupovali, ale jeli jsme právě na ten zájezd do té Brazílie, a to byl takový vrchol, kde, jak znáte to, když spolu ležíte třeba na pláži a bavíte se, tak je to úplně jiné, než když přejdete na zápas a máte na ten rozhovor třeba 5 minut. No a pak jsme se s kamarádili víc a víc a víc, a prostě pro mě ten Vašo, je to pro mě strašná ztráta, že před 3 lety zemřel. Mně to prostě připadá, jako kdyby se to nikdy nestalo, protože mám často takové ty okamžiky, jak byste si s ním chtěli promluvit a něco mu říct, nebo se ho na něco zeptat. No tak asi vám nebude divné, když na něj zaspomínám teď v nočním proudu 3 písničkami. Ta první se jmenuje Nepriznaná.

Vašo Patejdl, nepriznaná moje oblíbená písnička a rád bych připomněl, že Vašo Patejdl se narodil 10.10.1954 v Karlových Varech. Byl to Čech, byl to Čechoslovák a zemřel 19. srpna roku 2023. Někdy asi tak, já nevím už, jak je to, jak to bylo dlouho před tou smrtí, ale myslím, že v červnu nebo v červenci. Byl takový, no asi jo, byl takový mejdan na zahradě u nich doma v Kunraticích a tam jsme všichni zažili vlastně to poslední radování se ze života a bylo to fantastický, je to taková neuvěřitelná vzpomínka, protože tam byly zbývající členové skupiny Elán, byli tam další kamarádi, no byl to takový jako bych řekl památný mejdan, nevím, jak bych to jinak vysvětlil. Napsali jsme také muzikál Don Juan, který měl premiéru v Brně v Městském divadle, byl velice dobře přijat a měl skvělé kritiky a také všechny reprízy toho muzikálu byly vyprodané. Trošku je mi líto, že se momentálně nedává nikde, ale tak to prostě chodí. Ale třeba ho někde zase dávat budou. Jeden z těch hitů z toho muzikálu se jmenuje Důkaz lásky a zpívají ho, nebo naspívali ho právě pro ten muzikál Šárka Marková a Vašo Patejdl. Já vám rovnou řeknu, že my vždycky jsme tajili ty písničky logicky do těch muzikálů. Bylo to někdy takový zvláštní, protože třeba ti producenti nebo někdo z toho divadla nebo ty, co chtěli od nás koupit ten muzikál, tak to chtěli slyšet. My jsme různě spekulovali, zpívali jsme to třeba sami. Naspíval jsem několik těch demosnímků právě do muzikálu Jack Rozpadovač nebo Don Juan. Zpívali jsme třeba společně s Vašem a s dalšími ty titulní písničky Londýn do muzikálu Jack Rozpadovač nebo Sevilla do muzikálu Don Juan. No a prostě jsme to různě tajili, ale některým kamarádům, kamarádkám jsme to museli prozradit, protože jsme potřebovali, aby nám také naspívali. A jednou z těch kamarádek byla Šárka Marková, za chvíli bude další Šinkorová Daniela. A to vám řeknu rovnou, protože bude ještě jedna písnička právě z muzikálu Jack Rozpadovač. Ale teď bude Don Juan a ten hit se jmenuje Důkaz lásky. A my, když jsme ten muzikál připravovali, tak jsme právě také připravovali ta dema a naspívávali jsme to a když potom jsme to poslouchali, ten duet Důkaz lásky, tak jsme si říkali, tak to je přesně ono, člověče, takhle má vypadat hit z muzikálu a šel nám mráz po zádech, tak jako vám půjde teď.

Důkaz lásky, Šárka Marková a Vašo Patejdl, písnička z našeho muzikálu Don Juan a teď bude Jack Rozparovač. Jack Rozparovač vznikal poměrně dlouho, vznikal 7 let, to byl muzikál, který jsme připravovali tak dlouho, protože jsme chtěli, aby měl veliký úspěch ve světě. Vlastně to vzniklo proto, protože jsme předtím připravovali muzikál Hříšný tanec, který nám zakázali tady u nás, nebo přesně řečeno tady u nás v Čechách zkrachoval a na Slovensku nám ho potom zakázali, ale asi po 100 deprízách, jo. A my jsme přemýšleli o tom, co dál, a tak jsme, nebo já jsem vymyslel muzikál Jack Rozparovač, oslovil jsem Eduarda Krečmara jako textaře, potom následně i pana Hubače a nakonec i Vaša Patejdla, protože předtím jsme jako spekulovali jsme o tom, kdo by mohl být tím autorem hudby, ale nakonec jsme se rozhodli pro Vaša, protože jsme se náhodou potkali v Bratislavě na parkovišti a on zrovna šel z divadla, kde dirigoval muzikál Josef a jeho pestrobarevný plášť a my jsme se tam potkali tenkrát, já jsem říkal, člověče, co děláš? A on říkal, no tady jsem teďka dirigoval, mám tam i takovou roli od pana Bednárika. Já jsem říkal, a nepojedeš do Prahy teďko někdy? Jo, jedu asi za týden, tak jsme si dali sraz a rozhodli jsme se, že ten muzikál vlastně doděláme společně a ten Jack Rozparovač, to je muzikál, který se hraje třeba v Tokiu, hraje se v dalších, teď se teda momentálně nehraje, ale bude se hrát na závěr tohoto roku 2026 opět v Soulu. A je to zvláštní, že to je náš nejúspěšnější muzikál vůbec, protože je to muzikál třeba, který se poprvé streamoval v kinech v Jižní Koreji a to pro nás bylo fantastický, protože jsme věděli, že se streamují opery po celém světě z New Yorku a najednou tady z Yokohamy se přenášel ten muzikál do velkých kin a pozor, tam jsou kina pro 1200 lidí, to je něco, co my tady nemůžeme ani pochopit. No ale byli jsme rádi, že ten muzikál měl úspěch, no a Bůh ví, jak to s ním bude dál. Každopádně má přijít i k nám, nebo vrátit se k nám v roce 2027, protože bude 20 let od premiéry v divadle Kalich, takže do Kalicha se vrátí, no a také se bude hrát právě v tom Soulu na závěr letošního roku.

Happy Song, hit, který vyšel pod značkou Bonnie M. Ale bavil jsem se o tom se zpěvačkou skupiny Bonnie M, Liz Mitchell, a se s tou hlavní členkou téhleté skupiny, když jsem jí produkoval její album Liz Mitchell Sings the Hits of Bonnie M, a tak jsme se o tom bavili a říkala, že o tom vůbec nic nevěděli. Prostě Frank Farian si udělal takovouhle písničku vlastně sám a dal tomu tu značku Bonnie M. Já už jsem vám říkal, že jsem si zaspomínal na dvě skupiny, které by mohly zaznít v nočním proudu. Ta první skupina byla Thompson Twins a ta druhá se jmenuje Mr. Mr. Já myslím, že si vzpomenete stejně jako já na tuhletu skupinu a stejně jako jste si vzpomněli, když byli Thompson Twins. Mimochodem měli také hit Carrie, ale tohle jsou Zlomená křídla.

skupina Mr. Broken Wings. Tak jako jsem si kdysi myslel, že skupina Thompson Twins pochází z Ameriky, a ona to je britská kapela, tak jsem si myslel, že skupina Mr. je britská kapela a ona pochází z Phoenixu v Arizoně, to znamená, je ze Spojených států amerických. Tak to byly dvě kapely, i když ve velkém časovém rozptylu v tomto nočním proudu, na které jsem si vzpomněl v posledních dnech, skupina Thompson Twins jako první a teď skupina Mr. Broken Wings, tedy zlomená křídla. A připomínám ještě další hity Kyrie nebo Is It Love. Zkuste si najít tu písničku, protože Is It Love, to bylo první místo hit prády Spojeného britského království. A teď něco takového bych řekl obskurního, protože to není úplně normální píseň, úplně normální skladba, kterou byste poslouchali z rádia, ale já jsem v roce 1989 tu písničku často hrál na diskotékách. Spoluautorem té písně je Johann Strauss, protože jeho valčík je tam použit a ta skupina, která použila ten valčík, se jmenuje Vienna Lusthaus. Ready for Radetzky. Ready for Radetzky. Sing mir so weit.

Ready for Redicky. Skupina, která se asi projekt spíš, ne skupina. Takže projekt, který se jmenoval Ready for Redicky, tak to byla prostě Vienna Luz House. To bylo prostě takový, jako bych řekl, takový zvláštní seskupení, které vydalo jenom tuhletu písničku. Žádná jiná neexistuje. Přesněji řečeno, žádná jiná se nedostala na světlo světa, aby jsme ji hráli jako disjokové v rádích nebo na diskotékách. Před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu, strašně mi to mrzí, ale nedá se nic dělat, musíme končit. Dnes večer bude disjokejkou nočního proudu Jitka Benešová. Já tady budu zase ze soboty na neděli, takže v sobotu se uslyšíme. Mějte se báječně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Narodila se v Košicích, ale už roky je lékařkou Pražské záchranné služby. Přesně tak, jak si to kdysi vyšlo.